0: Někdy takový dvojzážitek?
1: Určitě, určitě ano. No, často vlastně, když se domlouvá ty smlouvy nebo organizační záležitosti toho, jak přijede, jak bude vlastně vypadat ten týden, co on tady s náma stráví, tak často nekomunikujeme přímo s tím umělcem, ale vlastně s nějakou agenturou nebo s lidmi, kteří ho zastupují. Samozřejmě tak lítají různé podmínky a různý, jak to musí být nastavený a jak je to prostě hvězda, musíme se k tomu postavit. No a pak se samozřejmě často stane, že přijede vlastně člověk, který je na té osobní rovině hrozně fajn a vůbec neodpovídá tomu popisu, působí pak samozřejmě jako úplně normální, fajn člověk.
0: Ale prozraďte, jsou všichni opravdu příjemní a působí jako fajn, anebo se občas, a nemusíte jmenovat samozřejmě, setkáváte i s někým, kdo je ale krajně nepříjemný?
1: Jako nechci říct, že úplně krajně nepříjemný, ale jsou samozřejmě soulisté nebo dirigenti, kteří jsou nároční, že jsou nároční a vymýšlí se takový vlastně jakoby věci, kteří třeba za mě už trošku jako překračují vlastně nějaký jakoby toho hranice, co si myslím, jakože co jsme samozřejmě schopní zařídit nebo co bychom měli. Takže nechci říct, že úplně nepříjemně, ale samozřejmě jsou lidi, se kterými se pracuje líp a se kterými se pracuje hůř, ale myslím si, že máme štěstí, že ty, kteří jezdí k nám, tak jsou většinou milí a spolupracujeme se s nimi dobře.
2: Už se vám stalo, že vás někdo ale opravdu z toho neměl rád a pak jste ho zažil nebo viděl a hlavně slyšel? A řekl jste si, ale jo, on to fakt umí, stálo to za to.
1: Stalo. Já teda asi jmenovat takový nebudu, ale často jsou to třeba zpěvačky, kteří prostě třeba přijedou a teď mají nějaké požadavky na hotely, takže člověk to nějak řeší, musí to být bez koberců a takový speciální požadavky. A pak přijedou a vlastně zjistí, že se jim to vlastně vůbec nelíbí, takže se vlastně musí operativně řešit spoustu dalších věcí a pak si říká, že se má zapotřebí, ale pak opravdu třeba přijdou na to pódium a je to zážitek. Takže určitě ano.
3: Antonín Dvořák, Serenáda pro dechové nástroje D-moll, opus 44, první věta. Hraje Plzeňská filharmonie, dirigent Tomáš Brauner.

0: První větu ze serenády pro dechové nástroje D-moll opus 44 hrála Plzeňská filharmonie, řídil její někdejší šéfdirigent Tomáš Brauner.
1: Během naší návštěvy u Plzeňské filharmonie procházíme jednotlivé kanceláře a zavítali jsme také k produkční Báře Dvořákové. Dobrý den, Báro.
2: Dobrý den.
1: Vy máte, tuším, na starosti hlavně zahraniční zájezdy Plzeňské filharmonie.
2: Spíš je to tak, že si tak tu práci dělíme s kolegama. Produkční v minulosti, ten člověk, ten zaměstnanec tady měl na starosti veškerý chod koncertní, ale v posledních letech mám naštěstí ještě kolegu, který zajišťuje provoz, takže tu technickou část a já spíš, tak jako jsem do toho orchestru, že se starám o hráče a jednotlivé hudebníky.
0: Takže vy jste ta osoba, která ví, kdo s kým chce sedět v autobuse a v žádném případě nechce sedět v autobuse.
2: A asi tak, docela mám o tom přehled, i když tomu mi taky pomáhá ještě inspektor orchestru Vítek Hošek, takže vlastně ten dělá zasedáky do autobusu, takže tak jako společně se snažíme i ty rooming listy dávat dohromady.
1: A vy pak taky musíte asi řešit takové ty věci, jako jestli mohou spát hráči po více lidech na jednom pokoji, nebo každý musí mít svůj vlastní hotelový pokoj.
2: No, tak to právě taky naráží ten na kámen úrazu velký, co tady řešíme, že se snažíme ty rooming listy vymyslet, co nejlépe to jde, ale máme i single pokoje, i double. Snažíme se to vymyslet tak, aby pohromadě mohly být ty, kterým to nebude tolik vadit, ale samozřejmě je spousta prvních hráčů, starších hráčů, kteří by si zasloužili jednolůžkový pokoj a je to potom těžké dát dohromady.
1: Jak často vlastně vyjíždí Plzeňská filharmonie do zahraničí? Je to z vašeho pohledu spíše vzácné, anebo je to z vašeho pohledu pořád?
2: Z mého pohledu je to docela často. Zrovna myslím, že náš orchestr vyjíždí za tu sezónu hodně. Ten podzim je takový klidnější v tomhle, ale jakmile začne prosinec, tak už jedeme v podstatě až do dubna.
0: A z vašeho pohledu, když se začne hrát a probíhá koncert, tak je to ten moment, kdy vy jakožto produkční si můžete sednout a odechnout si a říct si, teď si to poslechnu, a nebo ve chvíli, kdy se hraje, tak vám už hlavou jde, až to skončí, tak bude muset tohle.
2: No, asi bych si mohla takhle sednout, ale mě to jako nervy úplně nedovolí, takže já vlastně, i když tam sedím, tak já vlastně vždycky jsem v takovém jako napětí, že vždycky přemýšlím nad tím, co by se mohlo stát.
0: A co by se mohlo stát?
2: No, tak třeba v lednu jsme měli chřipkovou virózu v orchestru, takže bylo špatně asi 15 lidem, takže se nám stalo, že i vybíhali z pódia a tak, takže jsme jako řešili medikamenty, rozdávali prášky a snažili se to nějak udržet.
1: A váš vztah k hudbě je takový, že chodíte na koncerty sama a dobrovolně, anebo je to povinnost a jenom povinnost?
2: Tak vlastně já jsem vlastně vyrůstala s filmovou hudbou, takže já jsem vlastně vyrostla na tom, co teď jako děláme v práci. I jsem měla takový období, kdy mě hodně bavil Mozart, takže já jsem úplně neposlouchala to, co moji kamarádi na základce nebo na střední. A to jsme i s kamarádkou jezdili na koncerty do Rudolfína. Vlastně přesně to, co pro mě byla taková modla, tak teď dělám. Už teda na to mám úplně jiný pohled. Už se mi to trochu jako poupravilo, ale teďka, když už poslouchám koncerty v práci, tak už mimo práci vlastně na další tolik nechodím.
1: Teď si poslechneme snímek ze soutěže Pražského jara v roce 2008. Plzeňská filharmonie totiž s Pražským jarem pravidelně spolupracuje a nejúspěšnější soutěžící doprovází na koncertech vítězů.
0: V roce 2008 tu získal třetí cenu hoboista Jan Souček. Spolu s Plzeňskou filharmonií, kterou řídil Jiří Malát, hrál koncert pro hoboj a orchestr C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Koncert pro hoboj a orchestr C-dur Wolfganga Amadea Mozarta hráli Jan Souček a Plzeňská filharmonie, kterou řídil Jiří Malát. Byl to snímek ze soutěže Pražského jara v roce 2008, kde Plzeňská filharmonie tradičně doprovází finalisty.
1: Další, koho při naší návštěvě Plzeňské filharmonie navštívíme, je Jaroslav Seidl, produkční. Křižuje se, když nás vidí s mikrofonem. Vy nerad mluvíte pro Český rozhlas, pane Seidle?
2: Tak nejsem úplně zvyklý dávat rozhovory takhle do éteru. Jsem z toho trochu nervózní, přiznám se.
1: Vaše profese je jednoduše nazvána produkční. Co to znamená?
2: V podstatě bych řekl, že já mám na starosti technicko-logistické zajištění vystoupení Plzeňské filharmonie. To znamená dát dohromady nějaké požadavky ohledně toho, jak to bude na místě vypadat, jakým způsobem postavíme pódium, co všechno na to potřebujeme, židle, pulty, lampičky a nějakým způsobem zařídit, zajistit odvoz nástrojů a odvoz tady toho vybavení prostě na místo. Zařídit vykládku, postavení, po koncertě zase zbalení na kládku.
1: A pak máte, myslím, na starosti také evidenci nástrojů a musíte řešit poškození nástrojů. Jak moc často se stane, že řešíte poškozený nástroj?
2: Nedávno se nám stalo, že prostě spadnul hudební nástroj na zem, nehoda, který je prostě čas od času určitě dojde, takže se musel řešit opravu fagotu, který spadl na zem a poškodil se. Samozřejmě hudební nástroje jsou velmi citlivé na vlhkost, na teplotu. Při přepravách na delší vzdálenosti prostě může docházet k výkyvům, jak v té teplotě, tak v té vlhkosti může dojít k nějakému prasknutí nebo nějakému takovému poškození. To se občas stává, to občas řeším.
1: A tady v Plzeňské filharmonii hráči mají většinou filharmonické nástroje, tedy erární, jak bychom řekli, anebo používají čím dál tím víc svoje vlastní nástroje?
2: No, ono je to zhruba tak půl na půl, když to odhadnu z hlavy. Spoustu menších nástrojů, jako třeba housle, violy, jsou většinou v majetku jednotlivých hudebníků a ti si i většinou zajišťují přepravu těch nástrojů sami, nedají to z ruky.
1: Prozraďte ještě, jaký je váš vztah ke klasické hudbě? Chodíte na koncerty Plzeňské filharmonie dobrovolně?
2: Tak, dřív jsem chodil na koncerty nejen Plzeňské filharmonie dobrovolně, teď už to mám i v povinnosti. Ale každopádně filharmonickou, respektive klasickou hudbu jsem měl vždycky rád. Teď těch koncertů mám víc než dost.
3: Děkujem.
2: Jo, a písničku mi nepustíte.
3: Když si o nějakou řeknete.
1: Chcete doporučit nějakou, co byste chtěl slyšet?
2: Já teda z klasiky mám rád impresionismus, romantismus, mám hodně rád Bohuslava Martinů, ale momentálně bych měl chuť na Arama Khachaturiana Gayané. Slavný
4: baletní svitu,
2: přesně tak.

0: baletní svitu Gajané hrál státní akademický symfonický orchestr Sovětského svazu a provedení řídil sám skladatel Aram Chačaturian.
1: Mimochodem, Aram Chačaturian svého času také pobýval u Plzeňské filharmonie, stejně jako teď my ve vysílání Českého rozhlasu D-dur.
0: Zatímco z velkého orchestrálního studia k nám přeznívá zkouška,
1: tak procházíme skrze šatnu do malé místnostky, ve které sídlí archiv Plzeňské filharmonie. A královnou archivu je Masako Kocu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy, paní Kocu, pocházíte z Osaky, je to pravda?
2: Není to pravda. Přesně pocházím z ostrova Awaji, který je mezi Honšu a Škoku.
1: A to, že takhle dobře mluvíte česky, to vzniklo jak? Vy jste studovala v Česku?
2: Ano, studovala jsem hudební vědu.
1: Co obnáší vaše práce? Lze to nějak ve stručnosti charakterizovat?
2: Ano, tak velmi stručně. Připravuju noty.
0: A co to znamená? Co to obnáší připravovat noty? Znamená to vědět přesně, kam sáhnout, kde to najít?
1: Kolem nás vidíme spoustu krabic, ale to samozřejmě určitě nebudou zdaleka všechny noty.
2: Ano, tady je nepořádek.
0: Ne, tady není nepořádek, tady je to úplně v pořádku, tady je archiv.
2: Tak když máme plán na příští sezónu, tak objednám notové materiály, případně některé materiály máme v archivu, případně něco vytisknu z PDF a tak dále. Tak.
0: To vypadá, že to je vlastně lehká práce.
2: No, ano, velmi lehká práce.
0: Co jí komplikuje, když na to přijde, že se něco komplikuje?
2: Vždycky se něco stane.
0: A co to je?
2: Například máme nějaké noty v archivu, ale jsou staré a nečitelné, nebo nemůžeme si sehnat nějaké noty, nebo některé noty jsou drahé a tak dále.
0: A to, že jsou některé noty staré a nečitelné, to je jediná komplikace s tou partiturou, kterou z toho archivu vytáhnete. A nebo se klidně může stát, že byste vytáhla partituru, ve které třeba ta kompozice je zapsána v nějakých drobnostech odlišně od třeba nového notového zápisu a je potom potřeba dát dohromady staré partitury, nové partitury a zkontrolovat, jestli jsou tam stejné noty?
2: Ano, ale často se stává, že existuje nakladatelství nebo nějaké vydání, že tam jsou jako chyby a to musím jako opravit.
0: Přímovy?
2: Ano.
1: Stane se třeba někdy taky, že se navrhne určitá skladba do programu a vy potom řeknete, ale ne, to by bylo příliš drahé, tady máme příliš drahý notový materiál, nemáme na to peníze?
2: To ne. Já jenom jako si zjišťuji, kolik to stojí a pak se rozhodne vedení.
1: Stíháte chodit na koncerty Plzeňské filharmonie, anebo už vůbec ne?
2: Ano, já ráda chodím na koncerty Plzeňské filharmonie.
1: A ještě jednu otázku. Vy prý také ráda vaříte a dokonce pro veřejnost připravujete recepty.
2: Už ne, už na to nemám čas. Vařím jenom pro rodinu.
0: A kdybychom dneska čas měli a vy byste nás pozvala, co byste nám uvařila?
2: Tak bych vám uvařila například jakiniku.
0: A to je?
2: To je jenom grilované maso. Hovězí.
0: Dohodnuto.
1: A kdybyste měla doporučit spíše nějakou hudební nahrávku, která oblast je vám blízká?
2: Teď mě napadá, protože já hraju asi 3-4 roky na violu, tak mám ráda rapsody pro violu a orchestru Bohuslava Martinu, jestli máte nahrávku.
0: Nahrávku máme.
1: Bohuslav Martinů, Rapsodie, koncert pro violu a orchestr z roku 1952. První část, moderáto. Hrají Josef Suk a Česká filharmonie, provedení řídí Václav Neumann.

0: Rapsodii koncert pro violu a orchestr z roku 1952 Bohuslava Martinů hráli Josef Suk a Česká filharmonie. Provedení řídil Václav Neumann.
1: A teď se vrátíme do budovy Plzeňské filharmonie, kde jsme na návštěvě.
0: Na návštěvě ve vysílání Českého rozhlasu D-dur.
1: Když na návštěvu, i když do filharmonie Plzeňské, tak s kávou. Což je milé.
2: Myslím, že ta kancelář, kde nabídnou člověku kávu, to je ta nejlepší kancelář.
1: To v každém případě. S milým úsměvem. Je to milé přijetí s tou kávou, ale zároveň je to přijetí v kanceláři, která je oproti těm jiným prostorám tady v Plzeňské filharmonii, potažmo v budově Plzeňského rozhlasu, atypická. Ve všech kancelářích totiž mají stůl bokem ke dveřím. A tady je taková hradba, jako někde na úřadě.
2: Sídlí tu Ivana Kandlerová, personalistka, a Ivana Žemličková, účetní. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Personalistka je jenom personalistka, anebo tady v Plzeňské filharmonii to znamená ještě kopu práce navíc?
3: Tak tady ta funkce je tak maličko kumulovaná. Určitě to není jenom personalistka, protože kromě personalistiky ještě k mojí činnosti patří správa dotací, co se týká takové té obsahové a formální stránky, a k tomu je ještě jedna milá funkce, a to je asistentka paní ředitelky.
2: Takže to, co jsou běžně tři úvazky, vy tady máte
3: tady
2: v jednom.
3: V jednom, tři v jednom, přesně tak.
2: A ta účetní činnost, tam to bude asi podobné. Účetní oddělení by tu mělo být, ale vy nejste oddělení.
5: Já jsem tady jedna účetní na celou filharmonii a znamená to teda vlastně, že se u mě zbíhají veškeré doklady, faktury, pokladní doklady, potom různé další dokumenty, smlouvy, mzdový účetnictví, vlastně to měsíční zpracování mest přichází sem ke mně. To účetnictví tady je takový specifický, my jsme obecně prospěšná společnost, takže my tady fungujeme ne za účelem vytváření zisku, ale za účelem toho, aby byly smysluplně využitý vlastně finanční prostředky, které máme z velké části, nebo největší část toho tvoří dotace našich příjmů, a pak menší část vstupný z našich koncertů a různých jiných akcí. Takže já připravuju právě ty čísla.
1: Publikum obdivuje šéf dirigenta, zvuk orchestru, solisty, jak krásně hrají nebo zpívají. Já teda, dámy, obdivuju vás v Plzeňské filharmonii, protože ty stohy těch tabulek, čísel, toho všeho, co zdánlivě je tak strašně daleko od toho kumštu, tak to obdivuju vlastně nejvíc. Je to daleko od kumštu nebo není? Jak moc tam to spojení s tou muzickou částí jako může být?
5: No tak dá se říct, že to trošičku je daleko a není, protože vlastně naše práce nemůže fungovat bez té části toho orchestru, a orchestr, pokud nemá připravenou tuhletu administrativní část od celého našeho managementu, tak vlastně by nemohl fungovat samostatně, nedá se to oddělit. Musí to fungovat a být všechno jako v souladu, aby vlastně vzniknul potom ten krásný projekt, který můžou ty diváci obdivovat potom.
2: A stíháte vy vůbec něco z toho koncertního provozu zažít jako posluchačky? Dostanete se někdy na koncert, a pokud se na něj dostanete, vychutnáte si ho?
3: Tak určitě se dostaneme, přiznáme se teda, že asi nechodíme tak, jak bychom chtěli, nebo určitě nechodíme na všechny tak jako kolegové. Oni to mají, když to řeknu, jako povinnost, my to máme jako zážitek, takže chodíme, i když samozřejmě, když je potřeba pomoc, u nás to tady funguje, takže každý, kdo má ruce a nohy, tak všichni děláme všechno. Ale určitě si ho vychutnáme, a je to vlastně, to je ta odměna. Protože my tady sedíme v těch tabulkách a v těch číslech a moříme se, a někdy toho máme fakt dost, ale potom, když člověk je v tom sále, slyší tu muziku, slyší ty lidi, jak tleskají, a ví vlastně, že on je toho součástí a že bez něj, teď to teda nebude znít úplně skromně, ale bez něj by to nebylo, tak to je ten pocit, co za to stojí, a to je to skvělý.
0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Jsme na návštěvě u Plzeňské filharmonie, ale uděláme teď malé odbočení. A to k jednomu legendárnímu komornímu uskupení, které má s Plzeňskou filharmonií nemálo společného.
2: Je to české noneto. A ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová o něm docela dost ví.
4: České noneto je jeden z nejstarších komorních souborů na světě. Jeho vznik se datuje do roku 1923-24 a v podstatě jsme měli české noneto jako rezidenční orchestr, když slavilo své sté narozeniny, takže jsme pokryli dvě sezóny, tak aby nám to vyšlo a aby takový významný soubor dostal příležitost provést své klenoty. V souvislosti se smetanovskými dny to určitě byly české tance v úpravě Františka Hertla, což je také raritní úprava.
2: Naším hostem je také fagotista českého noneta Pavel Langpaul, jeden, myslím, z nejletitějších členů noneta. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Jak jste dlouho hráčem českého noneta?
6: Já si myslím, že to bude 32 let.
2: A co se kolegů týče, jste tam nejstarší a nejdéle, nebo jsou tam někteří, kteří jsou tam ještě výrazně delší dobu?
6: Můj kolega a spolužák z konzervatoře, flétnista Jiří Skuhra, přišel do českého noneta, myslím, o půl roku dříve.
2: Jak snadno nebo nesnadno se dává dohromady repertoár pro české noneto? To je přece jenom soubor s poněkud raritním uskupením a složením?
6: Tak v dnešní době my máme velmi bohatý archiv, který byl vlastně rozšiřován našimi předchůdci. Musím říct, že na začátku, vlastně když soubor vznikal, tak tam opravdu byl problém s tím repertoárem, protože vlastně originální posaz nonetu vlastně nebyl, kompozice nebyly napsány.
2: Zatímco teď už asi leckdo píše pro noneto a možná pro české noneto také mnozí skladatelé psali a píší.
6: Ano, naši předchůdci iniciovali vznik mnoha skladeb a myslím si, že není českého skladatele, který by nenapsal nonet.
4: Já jsem se třeba ve své diplomové práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zabývala tímto tématem a vůbec kompozicemi dedikovanými právě českému nonetu. A tak jsem zkoumala, jak se vlastně vyvíjela ta technika, ať to byl teda skladatel Jan Novák nebo Alois Hába, Bohuslav Martinů, Jan Tausinger, Svatopluk Havelka a další. Ale tady je i významný archiv českého noneta. Měla jsem tu možnost a čest se svými kolegy se pověnovat tomuto archivu a je tam celá řada titulů a je na tom vidět, jak se české noneto stalo takovým ústředním zájmem pro ty skladatele a to, jak šla doba a to trvá dodnes a to je prima.
2: A kterou hudební nahrávku bychom si teď ve vysílání Českého rozhlasu D-dur měli poslechnout? Samozřejmě v podání českého noneta. Co nám Pavel Langpaul doporučí?
6: Rád bych doporučil nonet Josefa Bohuslava Förstera. Skladba byla napsána v jeho 71 letech, ve zralých letech. A také to byla první objednávka českého noneta na kompozici.
2: A vy jste ji teď nahrávali v Českém rozhlase, pokud se nepletu?
6: Ano, je to jedna z posledních nahrávek pro Český rozhlas.

0: Nonet Josefa Bohuslava Förstera hrálo české Noneto, jeden z nejstarších komorních souborů na světě, který u příležitosti stého výročí své existence byl rezidenčním souborem Plzeňské filharmonie.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur pokračuje návštěva u Plzeňské filharmonie. V této chvíli se na okamžik vrátíme do ředitelny, neboť jsem zavítal na návštěvu vzácný a zajímavý host. Přiznám se, že pro mě vlastně i trochu nečekaný. Štěpán Turnovský, dlouhá léta fagotista vídeňských filharmoniků a také profesor na Univerzitě hudby a dramatických umění ve Vídni. K Plzeňské filharmonii tedy zavítal člen legendárního světového orchestru. Dobrý den.
2: Dobrý den, těší mě, že tu můžu s vámi být.
1: Co vás vlastně přivedlo do Plzně? Odhaduji, že jistá souvislost by mohla být v tom, že váš tatínek, dirigent Martin Turnovský, tu strávil docela významnou část svého života.
2: Ano, to je správně. Otec tu byl část svého života a já jsem vlastně jezdím teď místo něj. A já vážím se to tady být, že tady můžu jeho ducha nebo zažít trochu, jaký to tady bylo.
1: Jak dlouho jste vlastně působil u vídeňských filharmoniků?
2: U vídeňských filharmoniků jsem byl 46 let, od 19 do 65. Tak jsem tam strávil čtvrt času celý vídeňské filharmonie.
1: Jestliže je někdo členem vídeňských filharmoniků, je členem vídeňských filharmoniků navždy, anebo je to nějakým způsobem omezeno?
2: To je omezeno. My jsme taky angažovaní v opeře hlavně a v opeře, to je státní podnik, musíme v 65 do penze.
1: Takže dnes jste vlastně emeritním vídeňským filharmonikem, anebo se ten titul vídeňský filharmonik už nesmí používat?
2: Asi se smí používat. Někdy to pomůže, ale já už to nepoužívám.
1: Jaké dirigenty jste zažil během svého působení?
2: No, zažil jsem jich hodně, velice dobrých. Já jsem jeden z mála, který zažil ještě ty starší velký jména jako Karajan, Karl Böhm, Bernstein, Carlos Kleiber. Na ty samozřejmě rád vzpomínám.
1: A kdybyste měl doporučit pro posluchače Českého rozhlasu D-dur nějakou pěknou nahrávku, která by to byla?
2: No, samozřejmě jich víc a je těžko nějakou vybrat. Já si vzpomínám na jednu nahrávku, na které jsem měl velký, jak bych to řekl, úkol hrát, což je symfonie 9. od Šostakoviče, buď s Scholtym, s George Scholtym, nebo s Bernsteinem. Obě dvě jsou dobrý.
0: Máme k dispozici tu s Bernsteinem, takže Dmitrij Šostakovič, symfonie číslo 9 S-dur v provedení vídeňských filharmoniků. A to významné fagotové solo v předělu 4. a 5. věty hraje Štěpán Turnovský.

0: Plzeňské.
1: A byla to nahrávka, kterou také my svoji návštěvu Plzeňské filharmonie zakončíme. Byla to návštěva příjemná. Poznali jsme spoustu dobrých muzikantů a milých lidí a rádi se k Plzeňské filharmonii budeme vracet.
0: Potvrzuji. Ve vysílání Českého rozhlasu D-dur se teď loučí Tomáš Černý
1: a Pavel Ryáček.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dnes se ještě jednou vrátíme k pojmu citace. Do minulého dakápa věnovaného tomuto tématu se totiž nevešel jeden případ, kdy skladatel v díle ocituje svou vlastní skladbu. Je to vlastně jakési umělecké sebeoplodnění. Jeden a týž nápad může vyvolat ve skladateli různé hudební asociace, takže z jedné myšlenky mohou vzniknout dvě zcela odlišné kompozice. Už několikrát v těchto pořadech zazněla Beethovenova Óda na radost. Toto privilegované postavení jí právem náleží, tím spíš, že na ní pohlížíme pokaždé z jiného hlediska –

Po druhé si na ně Beethoven vzpomněl, když psal jednu ze svých nejproblematičtějších skladeb – fantazii pro klavír, sbor a orchestr. Tady je ovšem téma trochu pozměněné.

až konečně v závěru skladatelova života se tématu dostalo dokonalého tvaru a důstojného uplatnění. Zajímavé a typické je, že je to jeho nejjednodušší verze, postavená na pouhých 5 tónech.

Tím jsme tedy probrali první případ autocitace, kdy téma v průběhu autorova života hledá ideální tvář. Dalo by se to přirovnat k jablku, které sadař utrhl příliš brzy a ono musí pod střechou teprve dozrát. Druhým případem je, že skladatel objeví téma, které je pro něj naplněno nějakým významovým obsahem a kdykoliv chce ve své hudbě tento obsah vyjádřit, použije k tomu onoho tématu. Dílem Josefa Suka prostupuje úžasně výrazný a lapidární motiv smrti. Téma se skládá ze dvou po sobě jdoucích zvětšených kvart, jedné vzestupné, druhé sestupné. Zvětšené kvarty neboli tritóny byly v hudbě dlouho považovány za ďábelské intervaly a svého času byly dokonce zakázány. Dokonce i v Sukově době bylo toto tritónové téma smrti vnímáno jako nezvykle ostrý výstřelek modernismu. Suk je cituje například ve své pohádce, psané k Zajerově, Radůzovi a Mahuleně.

plné své hrozivosti však téma zazní až na vrcholu Sukovy symfonie Azrael. Azrael je, jak známo, anděl smrti.

Dmitrij Šostakovič vřadil do několika svých kompozic jakýsi hudební autogram, nebo spíš kryptogram. Ze svého vlastního jména vybral ta písmena, která jsou označením not. Z křestního jména Dmitrij lze použít jen D, z příjmení Šostakovič jenom S, ale napíše-li se počáteční Š jako SCH, tedy SCH, máme tu hned tři noty. Je to trochu hrkolomné, ale sled tónů D, S, C, H zní velmi zajímavě. Z tohoto sledu skladatel postavil téma, které cituje vždy tam, kde chce vyjádřit své osobní ztotožnění s ideovým obsahem skladby. V Šostakovičově komorní symfonii má téma vyloženě filozofickou povahu.

Skladatelé mohou k návratu k vlastním myšlenkám vést i, řekněme, neškodně zjištné důvody. Každý umělec pochybuje o svém díle a toto trauma se nevyhýbá ani těm největším. Wolfgang Amadeus Mozart pochyboval o úspěchu svého Dona Giovanniho a tak se chtěl trochu přiživit na popularitě Figarovy svatby. V jedné z posledních scén Giovanniho proto celkem bez zjevného hudebního nebo myšlenkového důvodu cituje melodii jedné populární árie z Figarky. Obyčejného smrtelníka, jako jsem já, vždy potěší, když v geniálním, dokonalém díle odhalí alespoň náznak lidské slabůstky.

citacemi vlastních hudebních myšlenek je celé prostoupeno dílo Gustava Mahlera. Tento muž psal pouze písně a symfonie, přičemž materiál z písní se zhusta objevuje v jeho symfoniích a naopak. Kromě toho témata také přecházejí z jedné symfonie do druhé. Mahlerovo dílo lze tak chápat skutečně jako jeden celek, propojený nesčetnými vazbami. Svou roli tu hraje také rozměr Mahlerových symfonií. Jejich věty jsou tak dlouhé, že musí být vnitřně velmi kontrastní. Jestliže třeba skerco z páté symfonie trvá více než 15 minut, je jasné, že nebylo možno takovou plochu postavit jen na rychlém třídobém taktu a tanečním charakteru. Jsou tu i části lyrické, dramatické a rytmicky pregnantní. Z toho vyplývá, že věty Mahlerových symfonií jsou si vzájemně podobné, někdy i snadno zaměnitelné, protože každá z nich musí obsahovat několik výrazových poloh. Materiál pro symfonie často Mahler čerpal ze svých písní. Tak například v první symfonii najdeme celou řadu citátů z písní Potulného tovaryše. Je možno dlouze diskutovat, v které formě se jim daří líp. V symfonii jsou témata sice mnohem šířeji rozpracována, ale někdy je z nich snad až příliš cítit jejich vokální původ. Rytmický tvar melodií je totiž často diktován s hudebnělým textem a bývá tedy prostší než u čistě instrumentálních témat. Ostatně svůj názor na tento problém si teď, vážení posluchači, můžete utvořit sami. První ukázka je z Mahlerovy první symfonie, druhá z písní Potulného tovaryše. Tyto dvě kompozice jsou vlastně hudebními jednobuněčnými dvojčaty a jejich tatínek, skladatel Gustav Mahler, z nich obou může mít radost.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Georg Friedrich Händel, R, což je pátá část z vodní hudby D-dur z druhé svity, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Hrají nám zde vynikající solisté i orchestry, zpívají přední pěvci a nyní si společně připomeneme také sborové a sbormistrovské mistrovství, totiž jednu z největších osobností českého sborového zpívání Pavla Kýna. Byl to člověk s dokonalým sluchem a smyslem pro stavbu kompozice, pro artikulaci, pro výraz, nepřekonatelný interpret sborových děl romantického a soudobého repertoáru. Jehož školou prý prošli téměř všichni významní členové pražských sborů. Sbor, nesoucí jméno Kýn, jako slavný dětský pěvecký sbor založený jeho otcem, postavil Pavel Kýn jako smíšený v roce 1959 a seznam nahrávek, jež pořídil, děl, jež premiéroval, nebo třeba filmů, jejichž soundtracky stojí na jeho zvuku, je neuvěřitelně dlouhý. My si teď Pavla Kýna a jeho Kýnův smíšený sbor poslechneme v Janáčkově verzi jednoho z Dvořákových moravských dvojzpěvů A já ti uplynu, u klavíru Stanislav Boguňa.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Dmitrij Šostakovič, finále ze svity k filmu Pirogov, opus 76a. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

A teď Mozartův Don Giovanni, jedna z nejčastěji inscenovaných oper na světě, která měla slavnou premiéru u nás ve Stavovském divadle v Praze v roce 1787. Vstoupíme do prvního dějství dvouaktové opery ve chvíli, kdy hrabě, toužící po mladičké nevěstě Cerlíně, zve svatebčany, aby si u něj dopřáli skvělou hostinu, kde poteče víno a bude tanec a zpěv a zábava. A sám si dopřeje svá potěšení, takže seznam jeho milostných dobrodružství bude na zítří delší alespoň o 10 dalších jmen. Toto je takzvaná šampaňská árie Dona Giovanniho. Česky se zpívalo Až rudé víno zbarví jim tváře. S hýralým Donem Giovannim je vídeňský rodák baritonista Bernd Weichl. Londýnský filharmonický orchestr vede George Scholty. Festa fa preparar, sue trovi piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza più ordine, la ragazza sia, il minuetto, la follia, la levara, fare balar, il minuetto, fare balar, la follia, fare balar, la levara, fare balar.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Neuvěřitelně lehce prý Chopin ovládal klaviaturu. Jeho hra byla charakterizována jemností a poetičností. Ostatně taková prý byla celá jeho osobnost. A oné rafinované jemnosti si teď můžeme užít i ve hře vynikajícího italského klavíristy Mauricia Polliniho v Chopinově etídě číslo 12 C moll z cyklu 12 etíd.

John Adams, Steve Reich, Philip Glass, to jsou hudební minimalisti. Základním principem jejich hudby je opakování krátkých hudebních motivů, které se postupně nějak proměňují. Říká se tomu repetitivní technika. Zpočátku se zdálo, že minimalismus je slepá ulička hudebního vývoje. Jenomže už 40 let v jeho rámci vznikají orchestrální i komorní kusy, opery, koncerty, oratoria. Skoro to vypadá na nový univerzální sloh. Minimalistické skladby často vystačí s minimem hudebního materiálu, jsou ale naopak velmi dlouhé. Při jejich poslechu nesmíme čekat na změnu. Nejlepší je zapomenout na běžící čas a nechat se unášet tikotem minimalistické struktury. Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

Klíčovou osobností americké hudby 20. století byl Aaron Copland, který ve 30. letech velmi neotřele propojil jazz, neoklasicismus a prvky lidové hudby do mimořádně originální syntézy. V Paříži 20. let byl žákem Nadi Boulangerové, po návratu do Ameriky založil festival, vydavatelství, americkou skladatelskou alianci, dále komponoval a později mentoroval mnohé další kolegy, třeba Leonarda Bernsteina. Ze 135 děl Aarona Coplanda vybíráme kaubojský balet Rodeo z roku 1942 a část Hoedown z finální části jako esence všeho, co definuje tu typickou coplandovskou syntézu, o níž byla řeč. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Popel.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Když byl irský klavírní virtuóz John Field se svým učitelem Muciem Clementim na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frith.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Pro svého dlouholetého přítele, výtečného trumpetistu a zdokonalitele trubky klapkovým mechanismem Antona Weidingera zkomponoval 64-letý Josef Haydn nádherný koncert, který mnozí označují za Haydnův nejkrásnější koncert vůbec. Koncert pro trubku a orchestr S-dur. Jeho první větu nám teď zahraje jeden z nejlepších a také nejoceňovanějších trumpetistů současnosti, švédský virtuos Håkan Hardenberger. Doprovodí ho Londýnská akademie svatého Martina s Nevillem Marinerem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 100 G-dur, vojenské. The Chamber Orchestra of Europe řídí Claudio Abbado.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Do Itálie konce 16. a počátku 17. století se nyní vypravíme za Karlem Gesualdem, princem z Venózy. Jeho vokální skladby byly dříve odmítány a dnes jsou proslaveny pro své disonance a dramatický náboj. On byl takový i život Karla Gesualda. Svou manželku nachytal in flagranti a v zápětí byla i se svým milencem zavražděna. I na Gesualda padlo podezření. V každém případě po vraždě se stáhl z veřejného života, uzavřel se na svém zámku a v trýznivé osamocenosti bylo jeho jediným světlem komponování. Tady jeden z mnoha jeho působivých madrigalů, Se la mia morte brami, zpívá Concerto Italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dva hoboje, dva klarinety a orchestr. City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Jan Jiraský hraje třetí část z druhého dílu cyklu Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Žel bohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům. A když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum varhany Martin Horina.

0: Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela.
1: Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclaux hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Robert Schumann, Snění, číslo 7 z klavírního cyklu Dětské scény, opus 15, hraje Josef Hála.

velcí barokní mistři, kteří nás svým dílem uchvacují do dneška, dnes možná ještě víc než kdy jindy. Pro tuto chvíli volíme Handla a přeslavnou hudbu, jež zněla na anglickém královském dvoře Jiřího II. Hudbu ke královskému ohňostroji, tedy slavnostní a majestátní uvertýru z proslulé svity. Hraje nám Akademie staré hudby a Christopher Hogwood.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Vláda projedná zvýšení rodičovského zvýšení. Od ledna by se mohlo zvednout o 50 000 korun. Trumpův vyslanec přiletěl do Grónska. Nikdo z místních politiků ho ale nezval. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes nechá návštěvníky zdarma nahlédnout do svých areálů. A čekejte polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů Celsia. Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 000 korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se příspěvek má ze současných 350 na 400 000 korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 000 korun. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo vyšší výdaje o 230 milionů korun. Pokračuje ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Tak jak jsme slíbili v program prohlášení vlády z 350 na 400 tisíc korun a budeme o tom samozřejmě debatovat, ale mám pocit, že samozřejmě proto vláda bude hlasovat, protože je to domluveno i koaličně a jak jsem říkal, máme to v program prohlášení vlády a my sliby plníme.
3: Vláda by se mohla zabývat také výběrem nového náčelníka generálního štábu. Do funkce by měl nastoupit po současném generálovi Karlu Řehkovi, kterému čtyřleté funkční období skončí v létě. Do grónské metropole Nuuk přiletěl americký zvláštní vyslanec Jeff Hendry. Jmenoval ho loni Donald Trump, aby prosadil americkou kontrolu nad tímto autonomním územím Dánského království. Dánská i grónská vláda připojení k USA rozhodně odmítají. Opakovaně tvrdí, že Grónsko není na prodej.
5: Landry novinářům po příletu řekl, že prý jen přijel poslouchat a budovat vztahy. Je zároveň guvernérem amerického státu Louisiana a v Nuuku se má zúčastnit obchodní konference Future Greenland. Pozvánku ale od organizátorů nedostal. Přijíždí na vlastní pěst. Doprovází ho americký velvyslanec v Dánsku Kenneth Howery. Žádná oficiální schůzka s grónskými politiky zatím není potvrzena. Ze Spojených států je Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Náměstek vrchního státního zástupce v Olomouci Radek Bartoš se nechtěl vyjadřovat.
6: V tomto stádiu trestního řízení nebudeme komentovat konkrétní úkony trestního řízení, například tedy výslechy osob, ani stanoviska jednotlivých obviněných.
3: Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy zmanipulovali pro peníze, protože jim z klubu nechodila výplata. Jiní to podle svých slov dělali kvůli výhodnější hráčské smlouvě. Na zmanipulované zápasy sázeli členové zločinecké skupiny na asijských webech. Podle policie jsou celkové škody do milionů korun. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes zdarma zpřístupní všechny areály i výstavy. Připojí se tak k Mezinárodnímu dní muzeí. O 16 hodin potom pro návštěvníky zahájí výstavu Fotografové Valašského muzea v přírodě, jak doplňuje mluvčí Pavlína Polášková.
7: Na snímcích 7 autorů návštěvníci uvidí, jak se po desetiletí proměňovala podoba muzea i okolní krajiny. Jejich fotografie zachycují každodenní život v muzeu, tradiční řemesla i přírodu Valašska. Snímky přitom nejsou jen archivním dokumentem, připomínají hodnoty, které mají v dnešním, rychle se měnícím světě stále svůj smysl.
1: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, ráno a večer až jasno, odpoledne a večer výjimečně přehánky, nejčastěji na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. 16 až 21 stupňů, na východě místy kolem 13. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
8: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata. Ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Dnešní vysílání a vlastně vysílání celého tohoto nového pracovního týdne otevřeme silnými příběhy a taky silnými emocemi i velkými debity. Uslyšíme o ženě, která ztratila paměť, ale ne cit. Angela, tak to je nová hra Marka Ravenhilla, ve které Angela hledá dceru, která se jí nikdy nenarodila. V hlavní roli rozhlasové premiéry ze září herečka Daniela Kolářová. A my jsme byli na natáčení a přineseme reportáž. No a z divadelního světa se přesuneme do Rudolfina. Večer tam totiž čeká debut dirigenta Ondřeje Soukupa na festivalu Pražské jaro. Společně s Prague Philharmonia a sopranistkou Simonou Šatůrovou zazní hudba Koplenda, Barbara, Dvořáka, ale i Chynastéry. Tak budeme rádi, když u toho budete s námi.
2: A budete taky u poslechu nejenom Johana Ernsta Bacha nebo Terezy Richtrové, ale taky Sergeje Prokofjeva a Bedřicha Smetany hned v úvodu dnešního vysílání Mozaiky. Hraje nám pianista Ivan Moravec.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Druhá ze tří poetických polek Bedřicha Smetany a pianista Ivan Moravec v 6 hodin a 10 minut.
1: 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha přilákal od 14. až do 17. května na výstaviště v Praze podle odhadů rekordních 65 tisíc návštěvníků a festival letos představil opravdu silnou mezinárodní účast.
0: Novou součástí bylo Evropské náměstí, co by prostor pro literární a společenské debaty. Letošní ročník pozitivně hodnotí také samotní nakladatelé, kteří zaznamenali vysoký zájem čtenářů i nárůst prodejů knih.
1: Silným momentem letošního ročníku bylo osobní převzetí loni udělené ceny Jiřího Tainera, a to alžírským spisovatelem Boualemem Sansalem.
0: Velký divácký ohlas potom zaznamenala i sobotní přednáška amerického historika Timothyho Snydera nebo programy nobelisty Abdulrazaka Gurnaha.
1: Nadcházející už 32. ročník Světa knihy v Praze se odehraje příští rok v květnu a čestným hostem tentokrát bude Rumunsko.

0: Johann Ernst Bach, berlínští barokní solisté a Reinhard Goebel, část symfonie pro smyčcové nástroje, dva fagoty a basso continuo, v 6 hodin a 14 minut.
1: V pražském Rudolfinu se dnes večer odehraje koncert s názvem Debut pražského jara a bude patřit 27-letému Ondřeji Soukupovi, absolventovi Královské hudební akademie v Kodani a londýnské Royal College of Music.
0: Společně se Soukupem vystoupí orchestr Prague Philharmonie a sopranistka Simona Šaturová.
1: Znít bude hudba Aarona Copelanda, Samuela Barbera, Antonína Dvořáka nebo Alberta Chinastery.
0: Na dramaturgii se Ondřeje Soukupa ptal náš redaktor Daniel Jäger.
2: Hlavní idea je vlastně, že já jsem přemýšlel nad tím, co ten debut vlastně na tom pražském jaru znamená, a vyšlo mi z toho, že to je vlastně mladá energie mladých hudebníků, dirigentů v tomhle případě, a to by tam teda mělo být reprezentováno, takže já jsem právě našel skladby, zvláště třeba toho Copelanda a Chinasteru, který mají opravdu obrovskou energii, mladou, a dokonce je to jako zábavná hudba.
3: Večer otevřou 4 taneční epizody z baletu Rodeo Aarona Copelanda. Co je pro tuto skladbu typické?
2: Tak já, když to poslouchám a když koukám na tu partituru, tak vlastně tam člověk si představí jako ty americké prérie, vlastně, tak tam jsou ty otevřené kvinty, tak vlastně opravdu jo, je tam za mě vidět, slyšet ten otevřený prostor a vlastně otevřený i zvuk, jako, jo, jak to říct, jako lehký, přitom jako nabitý energií, takže to tam slyším jako hodně a tam samozřejmě slyšet i ten příběh toho baletu, že vlastně mladá slečna se snaží zapadnout mezi ty kouboje a vlastně některého z nich jako zaujmout a svým způsobem se jí to pak podaří, ale je to taková jako, jak to říct, jako neobvyklá jako love story z jejího pohledu, ale krásná. A člověk tam právě slyší i ty intimnější momenty, například v těch vnitřních větách té 4-věté svity.
3: Dílo Samuela Barbera Knoxville naopak přinese velmi intimní, téměř filmovou lyriku. Jak vnímáte jeho roli v programu? Jako zastavení nebo jako emocionální jádro večera?
2: Ten Barber je opravdu v některých směrech podobný tomu Dvořákovi, ale myslím, že se právě liší tím, že ten Barber je takové jako ohlédnutí. Občas tam jako ten vypraveč je vlastně v roli toho dítěte, které vzpomíná, nebo možná v tu chvíli dokonce i je v té situaci toho léta 1915 a v některých dalších chvílích. Naopak ten vypraveč se už na to kouká jako zpětně s tou nostalgií.
3: Dvořákova svita A dur stojí mezi dvěma světy, českým a americkým. Jak budete při jejím nastudování hledat rovnováhu mezi těmito dvěma inspiračními zdroji?
2: Tak samozřejmě ta krásná svita A dur zapadá do amerického programu a Dvořák samozřejmě v tu chvíli už byl v Americe a byl ovlivněný, ale na druhou stranu sám ovlivňoval to prostředí té americké školy kompoziční, která se rodila, a nicméně já to vnímám převážně pořád jako českou skladbu a například z mého pohledu vidět i v těch skladbách, které napsal předtím, než odjel do Ameriky, že vlastně ty pentatonické melodie například nebo některé ty harmonie už tam jako vlastně se mu objevují, takže já to spíš vnímám jako českou krásnou hudbu.
3: Finále vašeho pražskojarního debutu bude patřit 4 tancům z baletu Estancia od Alberta Chinastery. Má být tento závěr dramaturgickým vyústěním takzvaně ve víru tance nebo i určitou osobní vizitkou vašeho dirigentského temperamentu?
2: Tak já bych to bral takhle. Ten program z mého pohledu není o mně. Samozřejmě já mám čest vystoupit na festivalu, ale já vždycky se snažím nad těma programama přemýšlet, takže to je vlastně hlavně pro diváka a pro orchestr a pro nás všechny, aby jsme to společně užili a měli ten společný zážitek na tom živém koncertě oproti třeba nahrávkám. Takže to vnímám takhle, ale nicméně k té energické hudbě mám určitě blízko a vlastně, když to vezmu trošku z jiného ještě pohledu, tak u nás v češtině se té hudbě krásný, kterou hrajeme, říká vážná hudba. Já jsem to nikdy úplně nepochopil, proč se říká vážná, a to je možná i pro diváky taková pozvánka k zamyšlení, že ta vážná hudba v vozovkách bude strašně energická a pozitivní a vůbec nevážná.
0: Říká dirigent Ondřej Soukup, kterému patří koncert s názvem Debut pražského jara. Ve Dvořákově síni Rudolfína se od 20 hodin společně s ním představí Prague Philharmonia a sopranistka Simona Šaturová.
1: Aktuálně máme 3 minutky po čtvrt na 7. Dnes je navíc pondělí 18. května. My samozřejmě pokračujeme v našem kulturním vysílání. Mimo jiné v této hodině ještě přineseme reportáž, kterou jsme pro vás pořídili na natáčení nové rozhlasové premiéry hry s názvem Angela.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, Když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou Čerbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Sergej Prokofjev v podání Miroslava Sekery a Olgy Šroubkové jsme slyšeli druhou část sonáty pro housle a klavír číslo 2.
1: V Praze začíná už 12. ročník festivalu otevřených budov Open House a potrvá až do této neděle. O víkendu zdarma zpřístupní víc než 100 budov a prostorů a návštěvníci mohou zavítat do historických paláců a vil, ale můžou navštívit třeba i industriální památky nebo sportoviště.
0: Festival kromě prohlídek budov nabízí v následujících dnech v rámci doprovodného programu debaty, přednášky nebo projížďku pro cyklisty na Smíchově.

0: Měsíc to zavinil Jiří Trexler starší a Gabriel Jonáš společně. Nevím, jak se vám dnes v noci spalo. Měsíc určitě svítil, protože většinou je nad Českem projasněné nebe, ale detaily o počasí dodá už František v aktuálních zprávách. Teď je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Rusko v noci útočilo na Oděsu a Dnipro. Celkem ukrajinské úřady evidují 11 zraněných. Záchranáři museli ošetřovat taky dvě děti ve věku 10 a 11 let. Ruské drony v Oděse zasáhly obytné budovy a mateřskou školu. Uvedl to šéf městské vojenské správy Sergej Lisak. V Dnipru zasáhly obytnou čtvrť a po jejich dopadu vypuklo několik požárů. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat také generální ředitele Českého rozhlasu a České televize. Loni bylo na světě popraveno nejvíc lidí od roku 1981, informovala o tom nevládní organizace Amnesty International. Zaznamenala víc než 2700 poprav, což je meziroční nárůst téměř o 80%. Nejvíce poprav přibylo v Íránu, kde úřady popravily více než 2000 lidí. Český rozhlas Plus odvysílá v premiéře pořad o procesu s Karlem Hermanem Frankem. V sérii o nacistickém zločinci použili autoři také unikátní rozhlasové archivy. Pětidílná série přenese posluchače do soudní síně roku 1946, kde se Frank zpovídal ze zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení lidic a ležáků a poprav během Heydrichiády. Celou sérii je možné poslouchat také na platformě Můj rozhlas. A čekejte polojasno až oblačno, ráno a večer až jasno. Odpoledne a večer výjimečně přehánky a nejčastěji na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě potom místy kolem 13. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě připojujeme kulturní tipy. Ve Smetanově síni obecního domu v Praze vystoupí Dvořák Symfony Orchestra Prague. Od 20 hodin bude znít koncert Hollywood Movie Music.
2: V Městském muzeu Aglárie v Poličce začíná výstava Orbis Pictus Play, inspirovaná dílem Jana Amose Komenského. Zve návštěvníky k tvoření, hraní a objevování.
1: V Brně stále ještě pokračuje festival Anime Fest, propojuje fanoušky japonské popkultury, komiksu a také animovaného filmu.
2: V Kunovicích na Uherskohradišťsku proběhne tradiční Zda králů, slavnostní ledová událost s průvodem jezdců na koních po městě.
1: A ještě připomínáme, že je tu 18. květnový den, což je Mezinárodní den muzeí, takže návštěvníky muzeí po celé České republice čekají otevřené expozice, speciální programy a také vstupy zdarma nebo za zvýhodněné ceny.

0: Petr Ilič Čajkovský, London Symphony Orchestra a část baletu o čtyřech dějstvích opus 20 Labutí jezero, 7:07.
1: A chystáme pro vás na Vltavě novinku. Angela, to je 82letá žena, která trpí autismem a také Alzheimerovou chorobou. A právě ona je ústřední hrdinkou rozhlasové hry, která vznikla tady ve studiích Českého rozhlasu.
0: Titulní roli zranitelné a přitom vnitřně silné hrdinky stvárňuje Daniela Kolářová, která o práci na rozhlasové hře taky bude mluvit dnes ve vizitce po 10:00.
1: Nenechte si tedy ujít. A při natáčení tohoto vážného příběhu tady u nás ve studiích došlo i na úsměvné momenty.
2: Režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
3: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí, takže se nemusíte stydět.
2: I neuvěřitelně široký rejstřík vrčení Daniela Kolářová předvádí ve studiu při práci na textu hry Angela od anglického dramatika Marka Ravenhilla. Autobiografickou hru napsal v covidové době speciálně pro rozhlas. Zaměřil se na svou matku Angelu, která trpěla Alzheimerovou chorobou a ohlížela se za svým životem.
4: Chudák bláznivá. Kde to vlastně jsem? Divné místo.
3: Je to zvláštní, protože já jsem se s takovým textem o těch věcech jako dramatizaci nikdy nesetkala. Tak jsem byla strašně zvědavá, jak budeme postupovat, protože tam ještě jde o to, že ona někdy mluví reálně a někdy jsou to vnitřní pocity, vnitřní hlasy, jak se začne projevovat ta choroba.
2: Ravenhill v textu neukazuje dopady Angeliny demence pouze na něj samotného a jeho otce Teda, ale dává přednost právě matčinu vnitřnímu hlasu.
4: Já přeci nejsem její máma.
2: Hru autor postavil na sérii Angeliných setkávání s dětskou literaturou, baletem i divadlem. To formovalo její život i vztah k synovi, kterého v nemocnici už nepoznává a ptá se, jestli by mohla mluvit se svou dcerou. Ta se jí ale nikdy nenarodila. Angelu charakterizuje režisérka dramatizace Bela Šenková.
5: Obyčejný člověk, který má svoje sny a potká jí tragédie v životě a když bojuje s Alzheimerem, tak se jí to, co zažila vlastně v ranním věku nebo v mladosti, velmi silně vrací.
4: Mám holčičku, ale je ještě malá. Nedávno mi volala a přinese ořechový dort.
3: No, tak je to takového něco, čeho se člověk děsí, protože nikdo nevíme, co nás potká.
2: Dodává Daniela Kolářová, kterou v dalších rolích doplní Miroslav Krobot, Martin Donutil nebo Martin Finger. Angelu odvysílá Český rozhlas Vltava letos v červnu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Ta slečna v sedmý řadě netuší, že jsem do ní

0: Vím, už si rady se svojí bolestí. A ta ze sedmý řady si šlape po štěstí.
1: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Teď jsme slyšeli Jiřího Suchého v nahrávce z roku 1974. Ještě necelé 2 minuty a bude 6:45.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Nový týden na Vltavě začínáme i s novými osudy. A tentokrát přineseme vzpomínání houslisty a všestranného dirigenta Severočeské filharmonie Teplice Petra Vronského.
1: Jeho profesní dráha začala u houslí, pokračovala přes operní orchestry až k dirigování na českých i světových pódiích.
3: V rozhlasové sérii Osudy bude vyprávět o svém životě s hudbou, s nadhledem, humorem a také vášní.
1: Tady je malá ukázka.
4: Jako houslista má svůj nástroj, tak dirigent má svůj nástroj, ten ansámbl. A to je velký rozdíl, protože já vím, co se na ty housle naučím, kde mám slabinu, na co si musím dát pozor, ale totéž se nedá říct o tom ansámblu. Vy nevíte, jak se kdo vyspal, jestli někoho bolí zuby, jestli je někdo nemocný. A to se samozřejmě odráží na tom výkonu, nebo jestli nemá nemocné dítě. To jsou nepředvídatelné věci, které potom ten dirigent musí řešit. Já jsem tady měl v tomto smyslu obrovskou výhodu v tom, že jsem v tom orchestru strávil léta a dobře jsem poznal, co se v tom orchestru děje, co je příjemné, co je orchestru nepříjemné, co by měl ten dirigent dělat a hlavně, co by měl nedělat. A to je právě ta velká výhoda toho, kdo nějakým způsobem už přes určitý nástroj ten ansámbl pozná.
1: Osudy Petra Vronského si na Vltavě nalaďte v 11 hodin a 30 minut.
3: Nad lidskou zradou, která je bolestivou zkouškou, ale která člověka může dovést až k hledání Boha, se za chvilku zamyslí tady na vlnách Vltavy Nina Rutová.

0: Čtyři přístupy, čtyři podoby současné festivalové kultury.
1: Slunovrat v Opavě, Kamenice v České Kamenici, Kůl v Plotě v Písku a Hýl v Lišově ukazují, jak různorodě může vypadat městský a regionální hudební festival.
0: O plánech, dramaturgii a zákulisí v Art Café s Davidem Pomahačem 25. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: El Giardino Armonico se sborem Bavorského rozhlasu a sbor z oratoria Stvoření od Josefa Haydna.
1: Kde končí víra, poslušnost a odpovědnost a kde potom začíná lidská zrada? To jsou otázky, na které se pokusí teď odpovědět spisovatelka Nina Rutová.
2: Dánský filozof Søren Kierkegaard zrušil své zasnoubení s Reginou Olsen, aniž kdy objasnil proč. Po všech traumatech se s ním snoubenka už nikdy nechtěla setkat. Hlavní část svého stěžejního díla Bázeň a chvění věnoval pak Kierkegaard biblickému příběhu Abraháma, muže, jenž byl Bohem doveden k tomu, aby obětoval, vlastně zradil svého syna. Bible praví, že Abraham naložil dříví pro zápalnou oběť na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. Kde je beránek k zápalné oběti, ptá se syn. Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. Vyhnul se přímé odpovědi Abraham. Tak šli oba spolu. Nahoře Moria, poslušen Božího rozkazu, Abraham vztáhl ruku a vzal nůž. Co asi prožíval Izák ve chvíli, kdy pochopil, že obětí má být on sám. Jsem přesvědčena, že se modlil. Vroucně se modlil. Nic jiného už nezbývalo. To kvůli Izákovu obrácení Bůh seslal anděla, který zastavil Abrahamovu ruku. V momentě nejvyšší zkoušky se Abraham nemodlil, byl poslušen. Zůstaneme-li u podobenství, mnozí otcové z pořádaných rodin podobní Abrahamovi znovu a znovu obětují své syny, když je opouštějí, zrazují, nebo od nich odcházejí za jinými s omluvným já to neplánoval, mně se to stalo. Věřím, že v jistém smyslu nejsou to přece rození padouši, také oni poslechnou hlas Boží, a to i přesto, že je nutí k nebývalé až k abrahamovské krutosti. Jak jinak si vysvětlit jejich větu, já to neplánoval, mně se to stalo. Rozumem je to nepochopitelné, postrádá to logiku. Zkusme ale výrok, kterému se v komediích smějeme, vzít vážně. Uvěřme, že muži odcházejí od rodin ne ze své, ale z Boží vůle. A pojďme v úvaze ještě dál. Je možné, že ke zradám otců dochází proto, aby se i synové obrátili, konvertovali a byli lidskou zradou přivedeni k Bohu? Mají synové, máme i my ostatní z příběhu pochopit, že na Boha se v posledku můžeme spolehnout, svěříme-li svůj osud do jeho rukou? Pojďme tradiční výklad o zkoušce Abrahamovy víry revidovat. Bůh si byl otcem Abrahamem jistý, byl mnohem zvědavější, zda si k němu najde cestu i jeho syn. Teprve vteřinu před smrtí Izák Boha oslovil. Mnozí z nás ho oslovují teprve pár okamžiků před skutečnou či symbolickou smrtí. Připustíme-li, že to Bůh ponouká Abrahama i další otce k absurdnímu činu a oni poslechnou, dává výrok, já to neplánoval, mně se to stalo, smysl. A tak mi dává smysl, že stejně jako Bůh zachránil Izáka, může zachránit i další zrazené a opuštěné syny. Nenajdou-li dřív náhradu v omamných látkách, mohou objevit nového a mnohem spolehlivějšího otce. Vyložit si ten příběh takto znamená pro mne pochopit nepochopitelné a chystanou vraždu otcovu zradu odpustit. Kéž bychom dospěli všichni, kterých se to týká, k odpuštění. Zbývá už jen otázka. A co Abraham? Raduje se z nedokonalé vraždy a dál spokojeně žije? Nebo se v něm ve chvílích, kdy naslouchá tichu nebo dětskému pláči, ozve svědomí? Nejtěžším úkolem je totiž odpustit sám sobě, a to i tehdy, kdy nás k něčemu absurdnímu ponoukne sám Bůh. Kierkegaard o tom ví v Bázni a chvění své.
1: Přes biblický příběh Abraháma a Izáka až k filozofii Sørena Kierkegaarda se dostala Nina Rutová, která pro nás dnes napsala své zamyšlení.
0: Teď už McCoy Tyner se svými kolegy nahrávka z poloviny 60. let Blues on the Corner. Dobrý poslech.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
6: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
7: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
8: Středoškolákům začínají ústní maturity, skončí 10. června. Jadernou elektrárnu v Abu Zabí zasáhl dron, Spojené arabské emiráty chystají odpověď. Začíná festival Open House Praha, i letos zpřístupní více než 100 budov. A čekejte polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů Celsia. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Potrvají až do 10. června a konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Jak to chodí na odborných školách, popsal předseda jejich asociace Tomáš Hlaváč.
9: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, popřípadě z anglického jazyka. A k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají 5 zkoušek plus ten didaktický test.
8: Zmiňovanou 5. zkouškou je na odborných školách praktická část. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby. Požadují jeho stažení.
10: Média nedáme! Média nedáme!
11: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
12: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
11: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
13: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
11: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Český rozhlas.
8: Dron neznámého původu zasáhl jadernou elektrárnu v Barakah ve Spojených arabských emirátech. Podle vládních zdrojů dopadl do vnějšího perimetru zařízení. Abu Zabí prohlásilo, že si vyhrazuje právo na teroristický útok odpovědět. Akce označilo za nebezpečnou eskalaci. Írán se k útoku nepřihlásil. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyzvala k maximální vojenské zdrženlivosti v blízkosti jaderných elektráren.
14: Emirátské úřady uvedly, že protivzdušná obrana sestřelila 2 drony, třetí ale dopadl v blízkosti jaderných reaktorů elektrárny Baraka a způsobil požár. Írán zintenzivnil útoky na zálivové arabské sousedy po nedávném pokusu Washingtonu eskortovat lodě Hormuzskou úžinou. Během americko-izraelské války proti Íránu dopadly v březnu střely i na íránskou jadernou elektrárnu Bushehr. Ani tam nezasáhly jadernou část zařízení. Donutili ale k evakuaci několik stovek pracovníků ruské společnosti Rosatom. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
8: Začíná 12. ročník festivalu Open House Praha. Jeho doprovodný program nabídne po celý tento týden debaty, přednášky anebo projekce. Více než 100 běžně nepřístupných budov potom můžou lidé zdarma navštívit už tento víkend, a to v rámci komentovaných prohlídek.
15: Jedním z hlavních témat letošního ročníku jsou proměny města. Program nabídne taky řadu novinek.
16: Například letos otevíráme poprvé stodůlky a dvě zajímavé budovy, které mají velmi silný historický příběh, Hajčí dvůr a Soukupovský statek.
15: Popisuje za festival Michaela Pánková.
16: Taky určitě palác poštovního šikového úřadu na Václavském náměstí, který vlastně postavil architekt slavící letos výročí, František Rojt. Je tam nádherná hala, jsou tam nádherné zachované části interiéru.
15: Součástí festivalu budou i prohlídky rozhlasových studií budovy Národního domu v Praze Karlíně. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
17: Počasí.
8: Bude polojasno až oblačno, ráno a večer čekáme až jasno. Odpoledne a večer výjimečně přehánky, nejčastěji na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Teploty od 16 do 21 stupňů a na východě místy kolem 13. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné ráno, 7:05. My se v následujících minutách pokusíme propojit intimní poezii, monumentální hudbu a taky současné výtvarné umění. Podíváme se na to, jak dostat osobní verše básnířky a herečky Marcely Mikoláškové na divadelní jeviště. Připomeneme mimořádné uvedení Mahlerovy Symfonie tisíců v Ostravě, ale za chviličku se vydáme do Benátek, kde současnému umění letos výrazně dominují i čeští výtvarníci. Tak budeme moc rádi, když si na nás uděláte čas. Máme pondělí s datem 18. května.
2: A co budeme hrát mezi 7. a 8? Zaspívá třeba Madeleine Pieru, potom zahrajeme Francesca Gimignaniho anebo Zoltána Kodáje. Taky Edvarda Elgara v podání BBC Philharmonic Orchestra. Hezké ráno, 6:07.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: hudba Edvarda Elgara a BBC Philharmonic Orchestra necelých 11 minut po 7 hodině.
1: A my se přeneseme do Itálie. Benátky totiž žijí výtvarným uměním. Kromě mezinárodní přehlídky současného umění Bienále je tam otevřená celá řada paralelních výstav, na kterých se představují i čeští autoři.
0: Jednu z největších instalací mají Barbora Šlapetová a Lukáš Richtein, a to na ostrově San Giorgio Maggiore.
1: Je v prostoru bývalého bazénu Gardini. No a přímo na místě s nimi natáčela reportérka Zuzana Filipková.
2: My jsme vlastně vždycky toužili udělat katedrálu. Jak máme ty zkušenosti s tím přírodním národem a člověk vlastně jako cítí sám na sobě, že toho ducha nebo ten spirit, ten vyšší princip, který nás přesahuje, furt chceme nějak sledovat a chceme mu vyjádřit poctu. Je to takový epos o hledání víry na pozadí vědy.
3: S Barborou Šlapetovou stojíme na ochozu bývalého bazénu a díváme se zhora na jejich velkolepou výstavu nazvanou How to Reach the Sky, neboli Jak se dotknout nebe. Tu vytvořila spolu se svým manželem, sochařem Lukášem Richteinem. Právě tady na jednom z benátských ostrovů na dohled centra města se jim splnil jejich sen a zhmotnila se tu jejich téměř 30letá práce, kdy pravidelně jezdili za domorodci do Papuy Nové Gvineji.
4: Takže Lukáši, tady vlastně začínáme na tom ochozu, jakoby, kde to vidíme, tu instalaci celou z té výšky. A pak je to právě to, že je nutné jít dolů a vlastně účastnit se toho díla i jako aktivně. Že?
5: Jsou to vlastně jako tři patra světa, úplně přesně jako je to v těch papuánských historii, kde pod naším světem je další svět a nad náma, nad mrakama je další placatý kámen, na něm jsou hory a další svět s lidma. A jejich speciální osobnosti z těch vesnic dokážou cestovat dýmem do horního patra i do spodního a navštěvují ty lidi, kteří žijou nad náma i pod náma a nosí si dárky a banány a prasátka. A na tom je vlastně založený potom ten příběh. Jak jsi se ptala, proč si nás tady vybrali? Tak italská kurátorka jim dala tři knížky, Ultra Supernatural. A to byly tři knížky, které shrnovaly naše vlastně tři výstavy, které jsme měli v průběhu 15 let v DOXu, kde jsme vždycky mapovali jednotlivé části tohohle našeho životního příběhu, kdy do našeho abstrahovaného a metaforického umění se dostala ta zkušenost z té džungle, kdy v 90. nás tam vlastně vypálila pod křídlama havla nabitá svoboda.
3: Vysvětluje Lukáš Richtein. Italskou stranu zaujala jak vizuální stránka celého projektu, tak i fakt, že umělci vyrůstali v komunistickém Československu, v bývalé bazénové hale, kde se dochovaly původní prvky, včetně drobné mozaiky na podlaze, má tento multimediální projekt dostatek prostoru a skvěle tu funguje. Na stropě se promítají filmové záběry a animace, díváte se na filmová nebesa, kde se třeba až pohádkově neuvěřitelně setkávají lídři domorodého kmene s astronauty NASA. A není to fikce. Jsou na nich záběry dvou vesmírných telefonátů z let 2013 a 2022, kdy se astronaut NASA spojil z Mezinárodní vesmírné stanice s náčelníky papuánského kmene.
2: Ten nejdůležitější motiv, který vlastně je určující pro tuhle výstavu, je o tom, že ty papuánci dosud věří, nebo teď už umřeli ty právě, kteří tomu věřili, že se dá cestovat do nebe pomocí dýmu. A to byl ten spouštěcí moment, kdy já jsem začala psát do NASA a vtáhli jsme do toho ty astronauty. Takže to vlastně jakoby dialog kultur skrze to lítání.
3: Vysvětluje Barbora Šlapetová, se kterou ležíme na dřevěném pódiu v prostoru bývalého bazénu a díváme se na projekci. Celá výstava je dále složená z monumentálních sochařských instalací, které fungují jako oltáře a také obrazů a fotografií podél bazénové haly.
4: Můžeme se ještě teda podívat dolů společně.
3: Takže tady vlastně je takové pódium, kam se navštěvníci, diváci mohou lehnout a dívat se na ta nebesa.
2: Jo, jo, jo.
5: Oni to upravili pro nás.
3: Plus i na samozřejmě tady oltář.
5: No. Oni to vlastně upravili pro nás a v momentě, kdy viděli ty tři knihy, které byly k těm třem výstavám DOXu, kde byly ty různé fáze téhle životní cesty vždycky, každých 5 let představovaný, tak oni potom řekli, udělejte nám projekt. Tak jsme udělali normálně dřevěný model tohohle baráku, asi 1,5 metru dlouhej, vzali jsme to sem normálně dodávkou, kde jsme to měli v této koncepci třech pater, jako o nich vyprávěli ty papuánci. V tu chvíli řekli, že to je perfektní, že to je o tom přátelství a imaginaci a že se na to koukáme z jiného rámce než západní člověk, který měl vždycky ty hranice otevřený a je postižený postkoloniálníma traumatama. a že my díky tomu, že jsme vyrostli v té izolaci pod rusákama, tak na to koukáme úplně otevřeně. A je to ideální prostor. My jsme dlouho a dlouho mysleli na to, že uděláme katedrálu. A tady jsme na to dostali dům, který je vlastně úplně naproti San Marku, odkud Marco Polo propojoval ty kultury,
2: jo, a kde bylo centrum celého. To se mi líbilo, jakože vlastně tady vycházíme z toho, že odsaď se jezdilo na ty dobrodružné daleké cesty a že je to taková malá UFO stanice jako na tom ostrově.
3: Že vám to sneslo nebe.
5: A, jo, přesně tak, a rezonuje to právě tady s těma svatyněma kolem.
2: Pravda, no. To si řekla hezky. No.
5: Tohle je fáze A, kde máme
2: a
5: tenhle...
2: A to vlastně teď nechápe, jak se to mohlo stát.
5: A my tady vlastně z tohohle, co tu vidíte, tak z toho potom bude opravdu postavena exteriérová svatyně, taková jako turbo temple. Na podzim to dokončíme.
2: A
5: k tomu povede 150-metrový sousoší.
3: Dodávají Lukáš Richtein a Barbora Šlapetová, kteří plánují další velkou výstavu v Praze. Podrobnosti jsou ale zatím tajné.
1: Benátky tedy patří současnému umění a přímo do Itálie se vypravila naše reportérka Zuzana Filipková.
0: 13 sborů a 3 orchestry na jednom jevišti a hrají Mahlerovu symfonii tisíců. Tak to včera vypadalo v Ostravě a my vám nabídneme reportáž.

0: Patricia Kopačinská já s Českou filharmonií a Jakubem Hrůšou.
1: Houslový koncert Luboše Fischera zazní ve festivalové premiéře.
0: Přímý přenos koncertu Patricie Kopačinské z Pražského jara poslouchejte 19. května od 20 hodin.
1: Na Vltavě.

0: Čtvrtá část smyčcového kvartetu C-moll Antona Brucknera v 7 hodin a 25 minut.
1: Hudební skladatel Gustav Mahler kdysi o své osmé symfonii řekl: představte si, že začíná zvučet a znít celé univerzum a už to nejsou lidské hlasy, ale planety a slunce, které obíhají.
0: Jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby včera poprvé zaznělo v ostravském Trojhalí Karolina.
1: Dnes večer si ho muzikanti a zpěváci navíc ještě zopakují.
0: A za vším stojí dlouholetý jesen fagotisty Jana Soukupa.

0: kolikrát už jste brečel?
1: No dneska. Dneska v koupelně, no. Je to, já samozřejmě to poslouchám pořád, nějaké jako nahrávky ze zkoušky, takže dneska.
2: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
1: Já o tom na koncertě budu mluvit, že vlastně mi přijelo pomoct asi 500 lidí. Jsou to buď mý přátelé, nebo přátelé mých přátel, tak já věřím, že to je ta esence a to bude ten rozdíl od toho provádění, kdy prostě jste v práci a provádíte tu symfonii jako, že musíte.
2: 8 solistů, 13 sborů z Česka i Polska, 3 orchestry, z toho velká část neprofesionálních hudebníků. To vše drží pohromadě rakouský dirigent Christian Arming.
3: Je opravdu těžké slyšet všechny detaily, takže když zkoušíme, často musí sbory zpívat jen se třemi nástroji a až pak to dáme dohromady. Je to dobrodružství, trošku Mission Impossible.
2: Když na spolupráci kývnul ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
4: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert. Tak jsem řekl, v pořádku, udělejte si koncert, pronajmeme vám tento sál a není problém, udělejte si tady relativně, co chcete.
2: Nakonec z toho bylo 7 let příprav. Kreslení pódií, schánění ubytování pro stovky lidí nebo vyřizování dopravní uzavírky, aby projíždějící auta nerušila zážitek. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas,

0: Moments Notice a John Coltrane. Skladba, která doznívá v 7 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Lebka svaté Zdislavy by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Informovala o tom policie na síti X. Restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Teď je potřeba lebku odborně očistit a zakonzervovat. O jejím dalším případném vystavení rozhodne speciální komise. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinou lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek potom na stavby a rekonstrukce. Francie hostí zasedání ministrů financí zemí G7, sedm největších ekonomik světa. Bude řešit například situaci na Blízkém východě a její dopad na světovou ekonomiku. Do Paříže míří i šéf ministrů financí Evropské unie, Kyriakos Pierakakis. Řešit chce také zvyšující se zadlužení zemí eurozóny, zejména kvůli válce na Ukrajině a Blízkém východě. Do funkce generálního ředitele britské BBC nastupuje Matt Britton, bývalý šéf Google pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Nahrazuje Tima Davieho, který v listopadu skončil ve vedení BBC kvůli sporně sestříhanému projevu amerického prezidenta Trumpa v publicistickém pořadu Panorama. A ještě počasí, polojasno až oblačno, ráno a večer až jasno. Odpoledne a večer výjimečně přehánky, nejčastěji na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21, na východě místy kolem 13. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě připojujeme informace z kultury. Na večer se v pražském Rudolfinu odehraje koncert s názvem Debut pražského jara pod taktovkou dirigenta Ondřeje Soukupa. V podání Prague Philharmonia a sopranistky Simony Šaturové zazní hudba Coplanda, Barbara, Dvořáka a Chynastery.
2: Začíná festival Open House Praha. Doprovodný program nabídne po celý týden debaty, přednášky a projekce.
1: V Městském muzeu a v galerii v Poličce odstartuje výstava Orbis Pictus Play, inspirovaná dílem Jana Amose Komenského, která zve návštěvníky k tvoření, hraní a objevování.
2: V Brně pokračuje festival Anime Fest, který propojuje fanoušky japonské popkultury, komiksu a animovaného filmu.
1: A Brno ještě jednou, večer plný humoru, klaunérie a satiry, nabídne představení Re Kabaret, které má na programu divadlo Bolka Polívky.

0: Francesco Geminiani v podání The Gentleman's Bandu v 7 hodin a 37 minut ve vysílání Vltavy.
1: V pražském A studiu Rubín vznikla inscenace Korále okolo hrdla. Je inspirovaná poezií dnes už zesnulé brněnské herečky a básnířky Marcely Mikuláškové. Její střídmé, přesné a taky spirituálně laděné texty otevírají vztahy člověk a Bůh.
0: Nebo žena a muž, nebo rodiče a dítě. Brněnského uvedení se inscenace dočká dnes v rámci festivalu Divadelní svět Brno.
1: O tom, jak se poezie převádí na jeviště, mluvila redaktorka Veronika Jošková-Štefanová s režisérkou Eliškou Balok.
2: Marcela Mikulášková psala poezii jako osobní způsob sebevyjádření. Reflektuje její vztahové i spirituální momenty z jejího života. Jak přenést tady ten obsah do divadelní formy? Jak jste k tomu přistupovala vy jako člověk, který vezme ten text, zpracuje ho a ještě ho i zinscenuje?
3: Já jsem vlastně měla na začátku takový hodně silný pocit, že ten text se musí fragmentovat. Pak jsme měli takovou mezifázi, kdy jsme byli taky v Brně. Ty básně Marcely Mikuláškové se tam četly v rámci takové performance. A zase mi tam stal takový pohyb zpátky v tom, že najednou ty básně zaznívaly v těch celcích a já jsem měla pak pocit, že asi něco z nich by mělo zůstat, tak jak bylo napsáno od začátku do konce. Takže nakonec ten text je taková docela směs různých podob té poezie, ale některé ty nejdůležitější básně pro mě nakonec zůstaly v celku a je herečky říkají od začátku do konce.
2: V inscenaci účinkují Halka Jeřábek-Třešňáková, Gabriela Mikulková a Štěpánka Todorová. Marcela Mikulášková psala v ženském i mužském rodě. Jak pracujete tady s tím principem společně se třemi interpretkami?
3: V té poslední fázi se došlo i k tomu, že i skrze kostýmy se nějak snažíme víc tu Marcelu Mikuláškovou ještě napojovat na ten mužský svět, protože jak nám říkal i syn Honza Mikulášek, tak ona celoživotně hledala velkou lásku, takovou romantickou, i po rozvodu vlastně se svým mužem. A úplně se to nepodařilo, ale byla tím pádem pořád tak velmi jako intenzivně orientovaná na ty muže i ve smyslu jako třeba toho umění, že poslouchala kapely, ve kterých byli sami muži a i vlastně ten Bůh pro ní byl hlavně přes toho konkrétního muže, což byl ten Ježíš. Takže to, že tam ten mužský rod je úplně správně, protože ona sama i tím, že chtěla hodně režírovat, což bylo v té hry také takové povolání hlavně mužů, tak to bereme jako takovou stylizaci, takovou snahu přiblížit se tomu mužskému světu nebo ho do sebe absorbovat i přes ten mužský rod. Takže herečky mají takové jakoby víc mužské kostýmy a zároveň tam v tom mužském rodu mluví.
2: Zůstaňme ještě chvíli u témat, kterým se věnovala ve své poezii Marcela Mikulášková. Jaká témata kromě tedy mužského světa, nějakého vyrovnávání se s mužskou identitou, mužskými principy akcentujete v inscenaci?
3: Mě tam asi hodně zaujala taková její asi touha po nějaké té naplněnosti toho života. Prožívat věci hodně intenzivně. Tím, že ona i měla za sebou právě různá angažmá v těch různých divadlech, jako intenzivní právě prožitek toho Boha. Pro mě je to asi taková výpověď o nějaké intenzitě života, která občas dojde asi na nějakou hranu, kdy už není možný pokračovat. Většinou ty texty pak končí v nějaké té ztrátě, volání po někom, koho jako by ztratila a asi ho měla intenzivně ráda.
2: My se tady stále točíme kolem textu přirozeně, protože Marcela Mikuláš psala poezii a z té vy vycházíte. Na druhou stranu vy tu inscenaci koncipujete nejen jako nějakou interpretaci či adaptaci poezie, ale svébytnou scénickou formu s pohybem, s rytmem. Můžete možná vysvětlit, jakým způsobem pracujete třeba s tou pohybovou rovinou nebo s tou hereckou rovinou inscenace?
3: My to máme takovou docela výraznou scénografii, že tam je vlastně udělaná taková velká zeď, která je docela vysoká a jsou na ní schody. A nejde vůbec na tu zeď se jako dostat nějakým elegantním způsobem, což jsme teda dopředu věděli se scénografem Matějem Trefným, že do tohohle půjdeme, do tady ty docela veliký překážky, takže vlastně my tam jako jsme v takový docela stylizaci v tom pohybu, že myslím, že tam ty herečky často vlastně působí jako takový zombie, protože to je jediný způsob asi, jak se na té konstrukci pohybovat, aby to vypadalo dobře a zároveň to nebylo nějaký jako klišé. Myslím, že z hlediska pohybu tam dochází docela často k odkazům na to, že taky je to poezie už prostě někoho, kdo zemřel a kdo tady není a kdo se odvolává pořád k někomu, kdo tady není, takže ty zombie tam vlastně nějakým způsobem patří.
0: Inscenace Korále okolo hrdla je dnes na programu divadla Husa na provázku a festivalu Divadelní svět Brno.
1: A když už byla řeč o převedení básnického díla na jeviště, tak my samozřejmě nabídneme taky poetický text. Bude to za pár minut, tento týden pro nás básnění obstarává Karel Škrabal.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou. Za pár vteřin bude 7:45. Máme pondělí 18. května.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Na propagaci, která zajistí pozitivní vnímání projektu Vltavské filharmonie, chce Praha vydat víc než 100 milionů korun. Na samotnou stavbu budovy přitom zatím nemá ani zajištěné peníze a opozice to označuje za nehoráznost. I tohle píše Kristina Ciroková na serveru Seznam zprávy.
0: Nová budova filharmonie, která má za 6 let vyrůst v Praze u stanice metra Vltavská, má stát bezmála 12 miliard korun bez DPH. Na dalších zhruba 5 miliard přijdou úpravy okolí.
2: Jenomže plán má i kritiky. Nelíbí se jim třeba, že cena z původních odhadů kolem 5 miliard korun značně nabobtnala. Kritizují dopravní řešení i zásahy do okolí. A někdo se zamýšlí i nad tím, jestli Praha skutečně potřebuje nový koncertní sál.
0: Právě tyto hlasy by měla přehlušit komunikační kampaň za desítky milionů korun, kterou si město prostřednictvím příspěvkové organizace Pražská developerská společnost a nadačního fondu Vltavské filharmonie objednalo.
2: Celý článek najdete na zpravodajském serveru Seznam zprávy.

0: Andráš Ligeti, řídil symfonický orchestr Maďarského rozhlasu a televize ve vídeňské zvonkohře Zoltána Kodáje. 8:03.
1: Vizitka. Dnes bude mít opravdu exkluzivního hosta. Herečku Danielu Kolářovou, která se taky stala jednou z tváří Českého rozhlasu Vltava. V hlavní roli účinkuje v rozhlasové hře Angela britského dramatika Marka Ravenhilla.
0: Vypráví o ženě s Alzheimerovou chorobou. Na festivalu Svět knihy byla právě Daniela Kolářová hostem pořadu Vizitka Karolíny Koubové.
1: Mluvila o herectví, mluvila o knížkách i o rozhlase. A Vizitku Daniely Kolářové můžete naladit na Vltavě dnes v 10 dopoledne.

0: pianista Tomáš Výšek, v první části sonatýny pro klavír Pavla Trojana staršího v pondělní ranní mozaice 18. května.
1: Karel Škrabal je autorem 9 sbírek poezie od debutu Zapalte Prahu až po výběr Jedu. A tento týden pro nás bude vybírat své oblíbené poetické texty.
2: Básnění. Dalibor Maňas je můj celoživotní básnický parťák. Spolu jsme zakládali Vítrholc a prošli si vším, co dělal a dělá. Almanachy, desky, 30 let koncertů a hlavně spousta krásných chvil. Tento text je o tom, jak jsme jezdili na začátku 0. let do Moravských Bránic na chatu mé mámy, on ještě se psem Týnou a já se svým starším synem, když byl ještě úplně malej. Teď už píše trochu jinak, ale vlastně dost podobně. Dalibor Maňas, Vesnice. Vesnice má své neměnné zákony. Zvířata patří do kurníků, chlívů, kocu, pes před barák, krtek na záhon, srnka na pole, kočka na půdu, slon do cirkusu. Na vsi se žije pomaleji. Je odtud blíže do přírody. Na polích žijí myši, které loví poštolky a jestřáby. Někde po ruce malebné vesnice je les plný stromů, v dosahu bývá řeka nebo rákosem obestavěný rybník. V noci jsou na obloze nad obcí vidět hvězdy, v létě je slyšet i cvrlikání cikát a cvrčků. Téměř každá vesnice má kostel, hasičárnu, kulturák, fotbalové hřiště, místní omladinu. Každá druhá vesnice má metalovou kapelu, která každý víkend obráží zábavy v okolí. Na vsi žijí zruční lidé, kteří vyrábějí z motorek a strabantů traktory. Na ves občas dorazí podivíni, kteří vyšlapávají ve vzrostlém obilí nesmyslné kruhy. Vesnice bývá nezřídka klidná až k prasknutí. Napětí visí ve vzduchu. Čeká se, že se něco stane. Málo kdy však něco přichází. Vesnice vyčkává. V poledne na návsi jako o půlnoci. Čekání, než se otevře hospoda. Když se do takové obecní hospody našinec vydá, je hostinská rozmrzelá a řekne: no ale dovnitř se psem nemůžete. Pes mrazivě dýchá před dveřmi. Přichází první štamgast. Hostinská si mu stěžuje, že má malé tržby. Smějeme se trpce, balíme bramburky do kapes a dopijeme džus. Jdeme za psem. V opačném případě by to byly minimálně 4 rumy s čajem, piva, tyčinky, polívky a tak.
1: Z rukopisného textu Vesnice autora Dalibora Maňase nám četl básník, novinář Karel Škrabal. Zítra ho tu čekáme opět krátce před 8.
0: Máme 18. května, Český rozhlas se dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo v roce 1923 ve 8:45 večer. I o tom řekneme ještě podrobnosti.

0: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
1: Přejeme dobré ráno, teď je 8 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Dnes je to 103 let od začátku pravidelného vysílání Českého rozhlasu. A čekejte polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů Celsia. Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií dnes začínají ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení, jak vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
3: Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není zatím ale jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. O tom se podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude jednat v létě.
5: Já v tuto chvíli to považuji za jasnou věc, že to projde, že to bude účinné a bude to předmětem jednání o rozpočtu a ten rodičák bude účinný od 1. ledna 2027, takže bude to předmětem jednání o rozpočtu na rok 2027, což bude probíhat v létě.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení pochválil ukrajinské dronové síly za nedělní masivní útok na ruskou moskevskou oblast. Nepilotované letouny různých typů tam mimo jiné zasáhly polovojenský podnik a rafinérii. Ruské úřady oznámily 4 mrtvé a asi 12 zraněných.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu prohlásil, že nálet na moskevskou oblast byl důležitým signálem právě v den památky 100 tisíců obětí totalitních represí vzešlých z Moskvy. Podle Zelenského je to také významný signál, že Ukrajina dokáže úspěšně zasáhnout i ty ruské oblasti, které jsou nejlépe chráněny proti vzdušnou obranou. Válka se celkem předvídatelně vrací do rodného přístavu, řekl Zelenský v ironické narážce na heslo, se kterým Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 20:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Gbelích. První program trval hodinu a nabídl koncert vážné hudby. Zahájila ho Emílie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
7: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu ve Gbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
3: Po začátcích vysílání ze stanů se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas doteď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla

0: rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla jenom britská BBC.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, ráno a večer až jasno, odpoledne a večer výjimečně přehánky a nejčastěji na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Teploty od 16 do 21 stupňů, na východě místy kolem 13. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Hezké pondělní ráno, kultura dnes nabízí velké hudební návraty, taky mimořádné architektonické příběhy i filmové hvězdy světových formátů. Vrátíme se na festival Pražské jaro, kde vystoupil symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Simona Rettla. Koncert ale ovlivnila nečekaná změna programu kvůli nemoci Magdaleny Kožené. Otevřeme taky dveře funkcionalistického bankovního paláce na Václavském náměstí v Praze, který se výjimečně zpřístupní i v rámci festivalu Open House Praha. No ale nejdřív se podíváme do francouzského Cannes, kde se jeden z největších filmových festivalů světa už přehoupl do své druhé půlky. Silné příběhy, velká jména i aktuální dění přímo z místa. Všechno podstatné uslyšíte v našem vysílání v dnešní ranní mozaice s datem 18. května.
1: Uslyšíte taky řadu skladeb z klasiky a jazzu Julio de Caro, Antonio Vivaldi anebo Peter Lipa. Hned po 8:30 je Teborský symfonický orchestr Nemejervy a část symfonie C-moll Edvarda Grieg jsou tu právě teď.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Edvard Grieg a část symfonie C-moll 10 minut po 8 ráno.
1: Mezinárodní filmový festival ve francouzském Cannes je téměř v polovině. Hlavní soutěž přináší silná témata a i různé pohledy na současný svět a na červeném koberci se objevují velká jména.
0: Nechybí ani filmy a dokumenty, které budí pozornost. A co se v Cannes děje, na to už se zeptáme filmové kritičky Jany Podskalské, která je přímo na místě. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jano, jaká témata letos filmaři v hlavní soutěži preferují, jestli se to dá vysledovat a jak kvalitní soutěž je?
2: Tak jsme zatím teprve v polovině, takže bych nechtěla předjímat. Nicméně pravdou je, že se tady projevuje ten vliv, jak už jsem říkala v tom prvním vstupu, chybějící americké tvorby a spíše menších naopak studií a evropské nezávislé produkce, takže jsou to spíše komornější příběhy, kde dominují queer vztahy, různá poválečná traumata, vliv sociálních sítí a internetu na rodinné vztahy, to je tady docela zásadní téma, ale také hledání porozumění v neklidném světě, ve kterém žijeme a kde to pánská ani dámská část populace nemá snadné. Je mimochodem zajímavé sledovat, že většina hrdinek ve valné míře nese na svých bedrech tíhu odpovědnosti a stability vztahu v rodinách, zatímco muži se tu projevují jako hrdinové, jako taková rodina opora, která ale selhává, kteří rekonstruují nějakým způsobem své vztahy k už dospělým dětem a případně se snaží řešit těžké profesní krize. Mě tady zatím zaujal z posledních dvou filmů, tady kromě Fatherlandu, o kterém jsem už mluvila, rakouský snímek režisérky Marie Kreutzerové, který se jmenuje Gentle Monster, křehké monstrum, který je inspirován vlastně případem jejího vlastního kolegy pracovního. Je to o téma dětské pornografie na Darknetu a do této aktivity se zaplete manžel hrdinky filmu, ženy, která vlastně zjistí, že dosud netušila, s kým žila a snaží se odhalit rozsah jeho skrytých aktivit a zároveň tedy chránit jejich malého syna, o němž dlouho vlastně netuší, jestli náhodou nebyl také objektem manželových zájmů. Je to velice strhující příběh, který občas není jednoduché se na něj dívat, ale kdo tam je především tedy strhující, je Lea Seydoux, která hraje hlavní hrdinku a kterou si myslím vybrala režisérka velmi dobře. A pak tady z těch komorních témat, o kterých jsem mluvila, svým způsobem vybočuje japonský vizionář Hirokazu Koreda, na kterého jsme se těšili, který přivezl film Ovce v krabici. Je to vlastně takový jako název vypůjčený z motivu ilustrace z Malého prince, který bohužel tedy budí trošku rozpaky tím zpracováním, ale na stolu je zajímavou vizi blízké budoucnosti o tom, jestli je možné soužití lidí a humanoidů vlastně stvořených umělou inteligencí podle zemřelých blízkých, vlastně takový návrat našich zemřelých třeba dětí a o tom, jestli je vůbec takovéhle soužití možné a spíš tedy dospívá k tomu, že by šlo asi o nový život s použitím toho dobrého, co si humanoidi půjčí od lidí.
0: Na festival dorazila do Cannes i herečka Kate Blanchettová, která se zúčastnila mimo jiné veřejné debaty. Co na ní zaznělo, Jano, jak podle ní vypadá budoucnost herecké profese?
2: No, byla to úžasná debata, vlastně po Peter Jacksonovi další takový osvěžující host, je to dvojnásobná držitelka Oscara, jenom připomenu. Kate Blanchett se tu vyznala s lásky k klasickému filmu a zároveň si posteskla, že tedy stále trvá, navzdory tomu, že se částečně ta situace zlepšila, určitá nerovnováha mezi muži a ženami ve filmovém průmyslu. Vtipně podotkla, že vždycky, když přijde natáčení, tak se spočítá lidi a pokaždé dojde k podobným číslům, že to je zhruba 10% žen a 75% mužů a že velmi miluje muže, má ráda jejich vtipy a jejich humor, ale že ty vtipy se po určité době začínají opakovat, čím se z placu stává nudné homogenní pracoviště a ona má ráda pestrost a zábavu. Za největší svůj herecký přínos označila film Tár, který je jenom několik let starý, který natočil Todd Fields. Vzpomínala velmi intenzivně na to natáčení, který ten film vlastně vypráví. Je to takový intenzivní vhled do života a osobnostního rozkladu jedné dirigentky, jejíž vlastně ambice a profese vstupují dost razantně i do soukromých vztahů. A pokud jde o režiséry, tak vyzdvihla především Guillermo del Tora, s nímž natočila třeba Uličku přízraků, označila ho za takového toho inspirativního, okouzlujícího filmaře dneška, který vlastně žije filmem, žije celým tím placem, komunikuje velmi intenzivně se všemi na něm a že je to radost s ním pracovat. A samozřejmě jako mnozí další před ní varovala před umělou inteligencí a před tím, že je potřeba chránit vlastně herecké tváře a počiny, což ovšem tady se to vede o tom velká diskuze. Třeba Demi Moore prohlásila, že si myslí, že je to marný boj, takže to takové zajímavé téma letošního festivalu.
1: Když se tak rozhlédnu po dnešním ranním týmu Mozaiky, která chystá dnešní ranní vysílání, tak my to tady máme genderově 50 na 50. Jano, v Cannes měl premiéru dokument. Ano, no s vámi, Jano, to ještě převažuje ta ženská stránka věci, takže je to dobré. V Cannes měl premiéru dokument Stevena Soderberga, John Lennon, poslední rozhovor. Viděla jste ho? Jak byl přijat?
2: Viděla jsem, přestože byly než dvě projekce, byl o ně zájem, ale podařilo se mi to. Je to docela nápaditě obrazově natočený dokument, což je s podívem na to, že vlastně se to především týká audio nahrávky. Steven Soderbergh ho věnoval legendě britských Beatles a vychází vlastně z takového unikátního posledního interview, které John Lennon poskytl ve svém newyorském bytě společně s Yoko Ono třem rozhlasovým redaktorům. Jen vlastně několik hodin před svou smrtí, tedy 8. prosince 1980. Ten film je natočený velice invenčně, jsou tam jako různé obrazové pasáže, vzpomínky, takové ohlížení i za dobou. Vzbudil tady vzrušené debaty také kvůli tomu, že Soderbergh pracoval v 10% toho filmu, jak přiznal, s nástroji Meta AI, tedy takže s umělou inteligencí. Nicméně to je přesně, myslím, ta míra, kterou si filmaři mohou dopřát, aniž by byli nějak naštěni. Nicméně hodně se tady o tom diskutovalo, jestli takhle autorský film má tímhle způsobem pracovat. Pro mě byl tady tenhle zručně sestřihaný snímek, kde je samozřejmě spousta úžasné hudby a i postřehy zúčastněných tří redaktorů, kteří se na to ohlížejí dnes, jak ten rozhovor vznikal, tak jsou především cenné samozřejmě Lennonovy postřehy, úvahy o světě, o politice, umění i o rodině. Nechybí tady ani archivy s jeho synem Seanem, který tému bohužel v době otcově smrti bylo teprve 5 let.
0: Jano, už máme velmi, velmi málo času. Jak si vedou na festivalu v Cannes čeští tvůrci? V hlavních sekcích není žádný český film, je to tak?
2: Není. Po loňském Karavanu, který tady se představil soutěži Setna Rigard, je tu pouze tedy jeho producentka Dagmar Sedláčková v takovém projektu Producers on the Move. To je pravidelný projekt, který se tady koná spolupráce vlastně mladých nadějných producentů. Ale co je důležité zmínit, představilo se tady vedení Karlovarského festivalu, které jsem samozřejmě jezdí dlouhá léta. Krištof Mucha a Karel Och tady udělali takový slavnostní oběd ke svému letošnímu 80. jubileu Karlovarského festivalu a společně s prestižním americkým časopisem Variety oslavili tohle jubileum, vlastně předslavili před červencem a připomněli za účasti zahraničních médií letitou spolupráci s tímhle prestižním časopisem i to, že je tahle důležitá vlastně přes oceán, spolupráce přes oceán pro festival zásadní. A bez pochyby to tedy je dobrá česká stopa na tomto exponovaném festivalu. Myslím, že je fajn, že se jim to povedlo.
1: Čerstvé informace z Mezinárodního filmového festivalu v Cannes přinesla filmová kritička Jana Podskalská, která se nám přímo do ranního vysílání opět pozítří z Francie přihlásí. Jano, do té doby naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

0: Petra Vlková, Sonic Playground v nahrávce z loňského roku v 8 hodin téměř 22 minut.
1: Slovenský divadelní ústav v Bratislavě minulý týden uspořádal festival Nová dráma, už 22. ročník, jenomže z důvodu finanční situaci ve velmi okleštěné verzi pod názvem Fragmenty.
0: Událost po více než 2 desetiletí patřila mezi klíčové přehlídky současného dramatu na Slovensku. Původní program letošního festivalu zahrnoval inscenace, které propojovalo téma lidské důstojnosti.
1: Co tedy festival i navzdory zrušení hlavního programu nabídl? Reflexy už nám nabídne publicistka Hana Strejčková, která dorazila do studia. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaký festival měl být a jak ho poznamenala finanční nejistota?
2: Tak jak už bylo řečeno, tak festival Nová dráma je opravdu více jak 2 dekády opravdu inspirativním prostorem, ve kterém rezonují aktuální témata. Obvykle je tvoří zmiňovaný soutěžní program, takzvaná showcase slovenského progresivního a v současné době i velmi politického divadla, ovšem letos z důvodu pozdě přiznané dotace zrušený. Pak je to právě výzva, soutěž na podporu současné dramatiky, odborná setkání, masterclassy, konference. A svým zaměřením je opravdu jedním z mála, možná jako do rozsahu a obsahu formátu, dokonce ojedinělou událostí na Slovensku. A letošní program právě 9 vybraných bratislavských a mimo bratislavských inscenací z celkového počtu zhruba 90 titulů zůstal tak především na plakátu a řekněme, že jedním z hlavních témat všech debat.
1: Hmm. A které inscenace tedy na plakátu nezůstaly, které mohli diváci vidět?
2: Diváci mohli vidět opravdu okleštěný program, například hostování divadla Josefa Gregora Tajovského ze Zvolena v Bratislavě s inscenací Ota Michala Ditého. Mohlo se zajet do divadla Potoň, případně navštívit divadlo Bezdomova Hlava medúzy autorky Uršuly Kovalik.
1: Co je ale důležité, zůstalo na plakátu.
2: Ano, a to jsou ty, co zůstaly na jevišti, ty, co zůstaly na plakátu, tak jsou to například Duchovjasu Těšlin Ludia, činohry Slovenského národního divadla z Bratislavy. Já bych to vzhledem k času i shrnula do tematických kategorií, protože dramaturgická rada ve složení 3 osobností vybrala inscenace, které podporují lidskou důstojnost, které komunikují násilí na ženách, přehlížení marginalizovaných skupin mezi jednotlivými, řekněme, skupinami obyvatel. A domnívám se, že tak nádherný program, který zůstal jen na plakátu, je opravdu obrovská škoda.
0: Čili to téma lidské důstojnosti vy jste v divadle v těch uvedených inscenacích neměla možnost vidět?
2: Naštěstí ano, naštěstí jsem mohla navštívit některá z těchto zmiňovaných představení a vyzdvihla bych inscenaci Ota autora Michala Ditého v režii Julie Rázusové. Zmiňované divadlo Josefa Gregora Tajovského ze Zvolena přivezlo výpravný projekt, který reflektoval příběh o umlčování investigativní novinářky. A musím říct, že tvůrčímu týmu se povedlo pozvednout lokální téma na opravdu nadnárodní a nadčasový přesah. Jenom stručně se zmíním pro kontext. Ústřední postavou tohoto dramatu je rodačka z Banské Bystrice, Ota Plávková. V letošním roce se připomíná její sté výročí od narození. Pracovala v rozhlasu. Ona si už získávala popularitu během 60. let, kdy zveřejňovala kauzy, ve kterých se stavěla na stranu ukřivďovaných, přehlížených, porobených, znevýhodňovaných. A během období okupace, srpnové okupace roku 68, se stala klíčovým hlasem nesouhlasu se vpádem takzvaných spojeneckých vojsk. A děj inscenace se opravdu odvíjí od této dynamické doby. Celou atmosféru dotváří klapot psacích strojů a opravdu velice rozpohybované dění na scéně. Skrze ní se popisují jak historické události, ale nikoli pateticky, ale velmi lidsky. A ona během tohoto náročného období stála za svým lidem, nebo řekněme i sama za sebou, za pravdou, za potřebou sdělovat, sdílet. Ona se odmítla vzdát svobody slova, odmítla nerespektovat, že režim umlčuje, že nepodporuje pluralitu názorů. A nikdy nic nepodepsala. Tímto za normalizace dostala výpověď z rozhlasu, byla donucena vystěhovat se z rodného města, žít na ubytovně v Bratislavě, změnit zaměstnání. Celá inscenace, jak jsem zmínila, je opravdu obrovským panoramatem lidského osudu, za nímž cítíme mnohé další, mnohé jiné. A to, co je paradoxem, že ona, když v roce 1989 se zapojila do dění okolo sametové revoluce, tak zjistila, že personální obsazení redakcí se až tolik neproměnilo. Režisérka Rázusová právě ve spolupráci s dramaturgem Jánem Chalupkou vytvořila opravdu velmi působivý emoční tvar, v němž se do té reminiscenční trajektorie vlínaly i velice alarmující současné situace, kdy novináři a novinářky také čelí mnoha nenávistným útokům a výhruškám a podobně. Musím říct, že toto, když zarezonovalo z bratislavského jeviště, tak vytvořilo onen prostor k potřebné diskuzi o věcech veřejných.
3: Až mrazivě aktuální, mimochodem součástí nové drámy je každoročně i odborná konference. Reagovalo její zaměření třeba na současnou situaci?
2: Ano, rozhodně připomněla, že právě divadlo je prostorem, kde v rámci uměleckého zážitku můžeme otevírat témata, která mohou být i nepříjemná, palčivá, s nimiž nemusíme souhlasit. Otevřela téma, že umělci by neměli mlčet ani se nenechávat umlčet. Už od starověkého světa bylo divadlo vždycky platformou sdílení, a to na osobní i kolektivní úrovni. Vždycky reagovalo na společenské podněty a dokázalo se vzedmout k činu. A to myslím si, že bylo nejenom poselství konference, ale celého festivalu Nová dráma.
0: Dodává Hana Strejčková, divadelní a taneční publicistka. Děkujeme, že jste přišla, mějte se hezky.
2: Děkuji vám za pozvání a přeji krásný den.

0: Julio de Carontango ve stylu Horácia Salgána, Martin Klett a ensemble v ranní mozaice v pondělí 18. května.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A dnes je Mezinárodní den muzeí. Každoročně připadá právě na 18. Letos je hlavním tématem akce Muzea spojující rozdělený svět. Organizace International Council of Museums upozorňuje na význam muzeí jako míst, která propojují generace, kultury i různé společenské skupiny.
0: Do oslav se tradičně zapojí muzea po celém světě speciálními programy, výstavami nebo komunitními akcemi. Ve studiu už je s námi naše ranní editorka Denisa Hergeslová. Dobré ráno.
3: Hezké ráno.
2: Denise, proč je podle toho letošního tématu důležité vnímat muzea jako místa, která lidi propojují?
3: International Council of Museums neboli Mezinárodní rada muzeí letos zdůrazňuje, že muzea nejsou jen místem pro uchovávání historie, ale taky bezpečným veřejným prostorem pro setkávání a dialog. V době společenského napětí nebo polarizace můžou pomáhat překonávat rozdíly mezi lidmi a podporovat vzájemné porozumění.
0: Máš nějaký osobní tip na dnešek, kam vyrazit?
3: No, protože letos připadá Mezinárodní den muzeí na pondělí, které je většinou zavíracím dnem, množství institucí u nás připravilo speciální programy už na uplynulý víkend, ale dnes se můžeme vydat například do Národního zemědělského muzea v Praze, kde při té příležitosti mají návštěvníci vstup zdarma do všech expozic a výstav. Během dne tam navíc probíhají komentované prohlídky, které nabídnou zajímavý pohled na zemědělství, tradice i moderní technologie, a velkým lákadlem jsou určitě taky prohlídky bývalého protiatomového krytu civilní ochrany z 50. let minulého století, který se nachází přímo pod budovou muzea. A do autentických prostor se můžete podívat odpoledne v několika časech a nahlédnout tak do části historie, která je vlastně i dnes velmi aktuální a souvisí s tím hlavním tématem. Kapacita je omezená, takže je dobré si místo předem rezervovat.
2: A to se možná podívám, protože Národní zemědělské muzeum mám téměř na dohled a nikdy jsem netušila, že je tam kryt. Mimochodem, to už mluvíme spíš o architektuře. Kdyby někdo chtěl během dne vyrazit právě za architekturou, v Praze startuje Open House Praha.
3: Je to tak, festival Open House Praha začíná dnes a končí v neděli 24. května a umožňuje zdarma nebo za zvýhodněné vstupné nahlédnout do desítek běžně nepřístupných budov a zajímavých prostor po celé Praze. Kromě samotných prohlídek tak nabízí taky komentované vycházky, přednášky nebo debaty o městské architektuře. Festival se navíc snaží být opravdu otevřený všem, takže připravuje i program pro děti nebo návštěvníky se zrakovým či sluchovým postižením. A dnes v rámci Open House Praha můžete vyrazit například do kina Atlas a stejnojmenného funkcionalistického paláce. Součástí programu jsou i projekce filmů o architektuře. Dnes to budou třeba snímky Katedrála, Memory, Olympijský mezičas nebo Dům bez východu. A zajímavou pozvánkou je například taky přednáška Fanta a Hlávka v příběhu Hlávkovy koleje. Ve společenské místnosti Hlávkovy koleje přiblíží architekt Josef Holeček osudy a vzájemné souvislosti architektů Josefa Fanty a Josefa Hlávky, a to i taky dobu, ve které formovali moderní českou architekturu a kulturu. A začátek je v 18 hodin.
0: Bude to nabité, o víkendu se otevře v rámci Open House taky poštovní šekový úřad na Václavském náměstí. Tam se za pár minut ale vydáme s Alenou Rokosovou už v dnešní ranní mozaice. Teď jsme s naší ranní editorkou Denisou Hergeslovou mluvili zejména o Mezinárodním dni muzeí. Děkujeme, že jsi přišla, hezký den.
3: Dobrý den.

0: koncert na Sion a Antonio Vivaldi, 7:07.
1: Slibovali jsme prohlídku jednoho zajímavého místa. Na nároží Václavského náměstí a Štěpánské ulice v Praze stojí budova poštovního šekového úřadu. Jejím architektem byl František Rojt, od jehož narození letos uplynulo rovných 150 let.
0: Monumentální neoklasicistní stavba vznikla v letech 1925 až 30 a o víkendu se otevře v rámci festivalu Open House Praha.
1: Do někdejšího bankovního paláce, který nedávno koupilo od komerční banky hlavní město Praha, se vypravila i naše reportérka Alena Rokosová.
2: Když stojíme před hlavním vchodem do budovy, tedy na Václavském náměstí, kde jistě slyšíte i ruchy právě probíhající stavby, vidíme monumentální průčelí obložené kamenem a zdobené vysokými kamennými pilastry. V horní části fasády je stupňovitý štít, v jehož středu je český dvouocasí lev a napravo i nalevo od něj vidíme také logo komerční banky.
3: V jedné z kanceláří v prvním patře pak správce budovy Miloslav Vaňous upozorňuje ještě na jednu zajímavost hlavní fasády.
4: Cítíte v tom něco, že už to od někud znáte a nejste si jistý odkud. Nicméně, když se pak podíváte na Clementinum, tak zjistíte, že ty prvky, jak jsou použitý, jsou v podstatě nesmírně podobný a je vidět, že opravdu pan architekt Rojt dokázal dodržet to zadání. Byl zájem, aby budova odrážela historii, historický styl a zároveň byla moderní a dynamická. Třeba v té fasádě jsou použitá americká okna, to znamená s vysouvacími spodními křídly směrem nahoru. To je typický prvek pro jeho stavby. Podobné to nalezneme třeba i na městské knihovně.
3: Poštovní šekový úřad vznikl v roce 1919. O 11 let později se pak přeměnil na poštovní spořitelnu.
4: Peníze se tehdy přinesly do banky, uložily a formou šeku se přeposílaly na další poštovní provozovnu nebo poštovní banku, záleží, kde to bylo, kde ty peníze byly vyplaceny, to znamená, sloužilo to zejména pro státní správu, velké firmy.
3: Sídlo úřadu vyrostlo na místě původně 4 domů, včetně pivovaru u Primasů. Součástí budovy byl nejen velký trezor, ale také pneumatická potrubní pošta.
4: Tedy vlastně se šeky posílaly mocí patron. Patrony byly hnány pneumaticky potrubím. Samozřejmě následně, když přišly telegrafy, přišly telefony, tady byla i poměrně velká telefonní ústředna, dokonce i prostor pro telefonování s kabinkama.
2: Po revoluci budovu koupila komerční banka, pro jejíž účely bylo potřeba objekt zrekonstruovat. Na rekonstrukci se mimo jiné podílela i architektka Eva Jiřičná. Co se tu v té polovině 90. let změnilo?
4: V podstatě se navázalo připojením vedlejší budovy a dostavby velké dvorany. Došlo tady k vyhloubení obrovské jámy, do které se skovalo 4-patrové podzemní parkoviště a nad ním byla postavená moderní kancelářská budova. Díky tomu vznikla na tehdejší dobu největší kancelářská budova v republice.
2: My jsme přišli do úplně prázdné velkorysé haly.
4: Tento prostor je hlavní prostor klientský původní poštovní spořitelny. Jeho podoba teď je po úpravě, která proběhla v roce 1996. To otevřený vzdušný plyn světla. Doprostřed se vechnul takový velký kamenný objekt, kryt klimatizace moderní.
2: Tomu říkáte sarkofág.
4: Tomu říkáme sarkofág, ano. A zároveň je na něm umělecké dílo od Evy Jiřičné. Taková světelná linka z matného skla, na to navazuje křišťálový sloup. Kolem něho je zavěřená, my tomu říkáme pracovně svatozář. Do konce minulého roku tady fungovala komerční banka.
3: Budovu vlastní společnost VN42, kterou nedávno koupilo hlavní město Praha. To sem chce nejpozději do roku 2028 přesunout část magistrátních úředníků z pronajatého Škodova paláce.
2: Vyjedeme výtahem do 4. patra. My jedeme klasickým výtahem, ale vy tu máte i páternostery.
4: Máme tu 2 páternostery. Krásný výhled na dvoranu. Teď se rádi díváme z vrchu. Je vidět, že to zabírá celý prostor vlastně vnitřku toho objektu. Nádherné, čisté, moderní linie, na rozdíl od těch složitě tvarovaných linií směrem do Václavského náměstí nebo do ulice Štěpánské. Teď jsme v rohové kanceláři, která v době fungování banky byla ředitelská. V době poštovní spořitelny tyto rohové místnosti sloužily jako zasedací. Mírně zaoblený roh tohoto objektu umožňuje krásný výhled s dohledem až na spodek Václavského náměstí.
0: Bankovní hala i kanceláře někdejšího poštovního šekového úřadu v Praze se otevřou už v sobotu a v neděli mezi 10. a 18. hodinou.
1: Měla jsem to neuvěřitelné štěstí minulý čtvrtek sledovat přímo v Pražském obecním domě v rámci Pražského jaro symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Simona Rettla a odcházela jsem z koncertu nadšená. Měl to takhle stejně i náš kolega, hudební publicista Jindřich Bálek? Zeptáme se ho za pár minut.

0: Stabat Mater Jakuba Jana Ryby na Pražském jaru.
1: Světoví solisté, Perslův sbor a helsinský barokní orchestr pod vedením Aapo Häkkinena.
0: Špičkoví interpreti staré hudby ve festivalovém debutu s objevitelským programem z českých archivů.
1: Přímý přenos z Rudolfina poslouchejte 21. května od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Dechová harmonie Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Jiří Družecký, 8:45.
1: Pozorně v mozaice sledujeme dění na festivalu Pražské jaro. Minulý čtvrtek a pátek se představil Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Simona Rettla. První z koncertů ale provázela výrazná změna programu. Kvůli nemoci nemohla vystoupit Magdalena Kožená, která měla uvést českou premiéru skladby Where Are You od českého skladatele Ondřeje Adámka.
0: Nakonec zazněla hudba Richarda Wagnera. Na obou koncertech byl hudební publicista Jindřich Bálek, který už je ve studiu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Vezmeme to po pořadě. Jindro, začneme čtvrtečním koncertem, na kterém jsme se tam společně setkali. Jak změnila program ta proměna, jak to ovlivnilo atmosféru celého večera? Bylo cítit nějaké zklamání publika?
2: Tohle já z publika asi nejsem schopen posoudit, ale je pravda, že v části publika to zklamání asi bylo veliké, protože jsou posluchači, kteří skutečně šli jenom takzvaně na Magdalenu Koženou, a pak samozřejmě je velmi silná skupina posluchačů, která šla na výrazné soudobé dílo úspěšného skladatele mladší generace. Tak tam to zklamání samozřejmě muselo být veliké, především z organizačních důvodů, protože dát dohromady takhle dobrý orchestr s Magdalenou Koženou v díle, které je vlastně komponováno přímo pro ten bavorský orchestr nebo pro londýnský a jiné dva orchestry to nehrají, to je prostě velká smůla i pořadatelsky. Na druhou stranu z hlediska atmosféry nebo z hlediska hodnoty toho koncertu, to zase nebyla taková tragédie, protože ten orchestr je do té míry mimořádný, že jsem neměl pocit žádného osobního zklamání nebo že by mi to vlastně tak chybělo v tom smyslu, že by ten koncert vyzněl hůř, než by jinak vyzněl. Místo Ondřeje Adámka se navíc hrála velmi emotivní skladba Richarda Wagnera, Předehra a Izoldina Smrt z lásky, takže to bylo vlastně i tak byl tenhle bod programu, kde původně měla zpívat Magdalena Kožená, velmi exponovaný.
0: A potvrdilo se i v obecním domě, že má Simon Rettl k Richardu Wagnerovi blízko?
2: To je zajímavá otázka, protože Simon Rettl vlastně toho Wagnera, který je o tragické nenaplněné lásce v těch prvních dvou třetinách téhleté skladby, tak ho vlastně hraje mnohem vlídněji a líbezněji. Není v tom taková ta metafyzická německá tragika. A v tomto smyslu ten Simon Rettl přece jenom není tak vyhraněný wagnerovský dirigent. Přestože působil u berlínských filharmoniků dlouho, tak některé polohy toho německého repertoáru mu přeci jenom nejsou tak blízké. Nicméně z hlediska toho, jak to bylo zahrané, tak to bylo neobyčejně vlídné, neobyčejně láskyplné, neobyčejně půvabné, takže to bylo plnohodnotné číslo toho programu.
1: Kromě Wagnera zněla Haydnova Pařížská symfonie a Brahmsova čtvrtá symfonie, díla, která ale stojí na úplně jiné estetice než Wagner. Jak se orchestru a Simonu Rettlovi dařilo vystihnout tyhle rozdílné hudební světy? A mimochodem, byl právě Brahms tím úplným vrcholem večera?
2: Byl, ale tak je to samozřejmě komponováno, aby ta největší symfonie zazněla nakonec. To, že jsou ta díla rozdílná, já bych podtrhl a podtrhl bych to, jak ten orchestr dovede odlišit ty dva rozdílné stylové světy. Já bych řekl, že Simon Rettl má mimořádně blízký vztah k hudbě Josefa Haydna. To byla jedna z pařížských symfonií, to je u Haydna je to jinak než u Mozarta, Mozart má jednu pařížskou symfonii, zatímco Haydn má asi 6 pařížských symfonií, takže tam byla jedna z nich a to je neobyčejně vtipná hudba, která je takový jemný stylový klasicismus a jako kdyby se to trošku potkávalo s takovým typickým britským humorem, který v sobě má Simon Rettl, takovou tu noblesu, ten nadhled, jemný humor a orchestr mu to skvěle zahrál, toho Haydna. Takže už ten začátek byl pro mě jedním z vrcholů toho koncertu, protože přestože samozřejmě člověk nechodí na koncerty na Haydna, když přijede takovýto orchestr, ale tady bych potrhl, že ta stylovost a ta čistota toho provedení byla mimořádná. A Brahms to zase je úplně jiný autor, který je hodně hutný, hodně prokomponovaný, ale tady jsem měl dojem takové velké zralosti, obrovské promyšlenosti, protože tam je několik hudebních témat, ze kterých je ta symfonie velmi hutně a koncentrovaně zkomponovaná. A tohleto vnitřní promyšlení a ten řád a potom závěrečná věta, která je vlastně velmi kompozičně koncentrovaná, to je jeden z zajímavých takových hudebních hlavolamů, které Brahms Orchestrum připravil. Takže měl jsem pocit skutečně zralého a naprosto vrcholného provedení.
0: Jindro, ještě stručně zhodnoť druhý koncert Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který nabídl odlišný program. Ukázal právě orchestr tam ještě jiné kvality?
2: Jistě, že ukázal. Schumannova druhá symfonie je bytostně německý romantismus, který Simon Rattle velmi hezky vystihl, včetně určitých intimních jemností. Tam byla pianissima, která se málo kdy dají slyšet. A myslím si, že ale nejbližším dílem Simona Rattla z celého toho programu byl Pták ohnivák Stravinského balet, který Simon Rattle uvedl jako celek, čili nejenom svitu, jak se to obvykle hraje. A to byla hudba až vesmírná, protože to je takový neoimpresionismus, je to raný Stravinský, který navazuje na impresionismus, který je složen z takových velkých orchestrálních jemností a nic tam nikde neopakuje, ale Simon Rattle to hrál 40 minut z paměti. Vůbec nechápu, jak je možné takovou věc mít v paměti, v hlavě, protože tam člověk, když to slyší po dlouhé době, třeba poprvé, tak vůbec neví, jak tam ty témata vlastně navazujou. Tam je spousta takových jako tajuplných detailů a tohle bylo delikátní, elegantní, ze strany orchestru naprosto soustředěné, takže vlastně to byla taková nejkosmičtější záležitost celého toho programu nebo obou těch programů. Navíc je to dílo, které Rattle studoval jako jedno z prvních, takže ho má vlastně z mládí zažité a je to jeho svět.
1: Tak jenom ještě malá pozvánka k D-duru, k poslechu Českého rozhlasu D-dur, protože vy tenhle vesmírný kosmický prostor Stravinského Ptáka ohníváka nabídnete ještě pozítří, je to tak?
2: Je to pravda, protože díky rozhlasové výměně v Eurorádiu se podařilo získat záznam tohoto koncertu, ne toho pražskojarního, ale některého z předchozích provedení, kde právě zazní Schumann a Stravinský, takže ve středu od 20 hodin Simon Rattle a Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který hraje srovnatelně se všemi filharmoniemi světa.
0: Jindřich Bálek byl naším hostem v pondělní ranní mozaice. Děkujeme, že jsi přišel. Hezký den.
2: Hezký den.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek má vzrůst ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by potom měl být nově 800 tisíc. Změna se má vztahovat na děti narozené po 1. lednu 2027. V Česku se tento týden oteplí. Přes den bude většinou kolem 20 stupňů Celsia. Vyplývá to z aktuální předpovědi meteorologů. Čekáme většinou polojasno nebo oblačno a občas se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Třeba zítra může napršet až 15 litrů vody na metr čtvereční, v bouřkách i 25. V týdnu se potom bude postupně dál oteplovat. O víkendu může být až ke 23 stupňům. Dron neznámého původu zasáhl jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech. Podle vládních zdrojů dopadl do vnějšího perimetru zařízení. Abu Zabí prohlásilo, že se vyhrazuje právo na teroristický útok odpovědět. Akci označilo za nebezpečnou eskalaci. Irán se k útoku nepřihlásila. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyzvala k maximální vojenské zdrženlivosti v blízkosti jaderných elektráren. V pražském Rudolfínu dnes zazní 12. dirigentský debut Pražského jara. Hudební festival chce dát příležitost mladým talentovaným dirigentům z České republiky. Letos vybral Ondře Soukupa, který sbíral zkušenosti ve Velké Británii nebo Skandinávii. Pod jeho taktovkou zahraje orchestr Prague Philharmonia a zpívat bude Simona Šaturová. A čekejte polojasno až oblačno, ráno a večer až jasno. Odpoledne a večer výjimečně přehánky, a to nejčastěji na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zatažno a na východě s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21, na východě místy kolem 13. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Pražské divadlo v Dlouhé uvádí novou inscenaci. Nese název Jak vidět neviditelné a zve děti i dospělé na hravou cestu do světa fantazie. Hrdinka se ocitá na pár dnů v nemocnici, na první pohled strohém a bezbarvém místě, které se ale postupně promění v prostor plný obrazotvornosti a taky nečekaných dobrodružství. Je to inscenace v režii Anny Klimešové, která ukazuje, že právě uvnitř hlavy se může odehrávat to největší dobrodružství a že představivost není únik, ale je to síla, která pomůže proměnit svět. Součástí tohoto projektu je i dětská dramaturgická rada, která do tvorby přinesla pohled těch, kteří umí vidět svět úplně jinýma očima. A nejenom o tom si s Annou Klimešovou budeme přímo ve studiu povídat tady už za pár minut. No a v 9:30 nabídneme Bollywood. Míchá melodrama, romantiku, komedii i akci do velkolepých často tříhodinových filmů plných emocí a hudby. Jenomže i tahle tradiční podoba indické kinematografie se podle odborníků mění. Jak? To v 9:30 naznačíme.
1: A co budeme hrát mezi 9:00 a 10:00? Připomeneme si Jindřicha Felda, Bennyho Goodmana nebo Charlesa Gounoda. A teď taky Zuzanu Navarovou v podání Marie Putnerové a její album Zelená oblaka, růžové stromy zazní necelé 9:45.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Marie Putnerová dospívala na vlnách Českého rozhlasu Vltava 6 minut po 9.
1: A ve svižném tempu se dostáváme k divadlu, konkrétně do divadla v Dlouhé v Praze, kam můžete zajít na novou rodinnou inscenaci Jak vidět neviditelné. Vznikla podle stejnojmenné knížky autorky Izabely Miňos-Marčins a hrdinka příběhu se octne na pár dnů v nemocnici.
0: Ve světě, který je na první pohled sterilní, se začne otevírat prostor pro fantazii. Představení slibuje právě dobrodružnou pouť světem představivosti a kreativity.
1: A s námi už ve studiu režisérka Anna Klimešová, také autorka scénáře. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, dobré ráno.
0: V sobotu byla premiéra, jaký máte pocit z toho výsledku? Naplnila se ta vaše očekávání?
2: Tak pocity mám dobrý, myslím, že premiéra byla moc hezká a že všichni do toho dali hrozně moc energie a celé to zkoušení probíhalo hrozně hezky, i když samozřejmě náročně, protože tam byl velký tým a byly tam i dětská skupina do toho zapojená, dětští herci.
1: K tomu se ještě dostaneme, když říkáte velký tým, koho uvidíme v hlavních rolích?
2: Tak v hlavní roli uvidíte Antonii Rašilovovou, a potom dále Honzu Vondráčka, Evu Hacurovou, Magdalénu
1: Zimovou,
2: Martina Matějku a také sama.
1: To nevadí, k tomu se ještě dostaneme. Tou předlohou pro tuto novou inscenaci Jak vidět neviditelné byla stejnojmenná knížka. Jak jste se k ní dostala?
2: Tak tu knihu přinesla dramaturgině Tereza Marečková. Vlastně já jsem ji předtím neznala, ale hnedka jak už ten název pro mě byl hrozně lákavý, protože téma imaginace a vlastně to nějaké představivosti nebo hry s nějakou imaginací je pro mě hrozně důležitý a vlastně i takový prvek jako tvorby, se kterým často pracuju. A ta kniha je vlastně taková populárně naučná kniha, řekla bych pro děti i dospělé. Vlastně sbírá různé zkušenosti různých umělců, vědců, hudebníků, lékařů, biologů a nabízí takový různý návody i na to, jak třeba pracovat se svojí imaginací. Moc to všem doporučuji, je to hrozně hezká kniha doprovázená hezkýma ilustracema, vydalo ji nakladatelství Baobab. A my jsme vlastně tuhle knížku vzali jako takovou inspiraci a ona nemá příběh, je to spíš opravdu, jsou to takové různé jakoby kapitoly, které zpracovávají téma imaginace, odkud se imaginace bere, snaží se vysvětlit dětem, co to vlastně imaginace je, jak ji mohou rozvíjet. A jsou tam třeba i návody na to, když se naopak někdo třeba v rámci svýho přemýšlení nebo vymýšlení někde zasekne a už nemůže dál, tak i třeba jak pracovat s tou krizí imaginace, což se samozřejmě stane každému
1: dospělému.
2: I dospělému, no. A my jsme vlastně hledali nějakou jako situaci, ve které bychom tuhle knihu mohli nějak jako zpracovat. A já, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že hledali jsme jako situaci, kdy člověk nejvíc imaginuje, v jaký moment třeba potřebuje i tu imaginaci, nebo může být třeba i nějak jako prospěšná, léčivá a podobně. A vlastně jsme se i v tom týmu shodli, že je to takový moment toho, když je člověk sám třeba na pokoji, je nemocný, nemůže nic dělat, ať už je to doma nebo je to právě v nemocnici. A vlastně s celým tím týmem jsme se shodli a sdíleli vlastně i příběhy z našeho dětství, kdy jsme se třeba ocitli v takové situaci. Takže to vlastně začalo být takový osobní v téhle rovině a přišlo nám to jako taková dobrá situace pro otevření toho tématu. Takže hlavní postavu je hrdinka Emma, která si zlomí ruku pádem ze stromu a dostává se do nemocnice a protože spadla na hlavu, tak tam zůstává na pozorování 2 dny a během těch dnů se jí rozvíjí takový celý svět imaginace.
0: A Antonie Rašilovová jako Emma potkává tedy významné osobnosti z různých oborů, Einsteina, Jane Goodallovou, Laurie Anderson. Jaký je ten další příběh? I když jste řekla, že ta kniha příběh nemá, tak ta inscenace předpokládám nějaký má, musela jste ho vytvořit.
2: Ano, my vlastně strávíme s tou Emou v nemocnici 2 dny a jak jste už předestřela, tak vlastně v rámci ona jako to dobrodružství nebo ten příběh spočívá v tom, že ona se tam vlastně hrozně trápí. Je tam ve světě dospělých, ve světě lékařů, kteří mluví jako jazykem, kterýmu ona nerozumí. Nechápe vlastně tu situaci, jak dlouho tam bude, proč tam bude, jestli za ní někdo se přijde podívat a vlastně řeší jako tyhle ty situace, tyhle jakoby klasické emoce, které vlastně každý z dětství zná, jsou to jakoby různé emoce strachu, naštvání, stýskání. A my vlastně procházíme ty dva dny jako procesem s tou Emou a ona skrz tu imaginace se vlastně vyrovnává s těma dle těžkýma emocema, který jí doprovázejí a ona právě skrz ty jednotlivé postavy se jak ona, tak i ty dospělí učí například, jak pracovat třeba s trpělivostí nebo jak třeba proměnit nějakou situaci v něco pozitivního.
1: Úplně si představuju, jak tahle inscenace v Pražském divadle v Dlouhé asi vypadá, ale za okamžik budeme ještě s režisérkou Anou Klimešovou v povídání o Jak vidět neviditelné pokračovat.

0: Charles Gounod, část baletní hudby k opeře Faust a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.
1: Co když to největší dobrodružství nezažijeme nikde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Přesně s tímhle motivem pracuje nová rodinná inscenace Jak vidět neviditelné, a vidět ji můžete v Pražském divadle V dlouhé. My si povídáme s režisérkou Annou Klimešovou.
0: My jsme na to před pár minutami narazili, že na vzniku té inscenace se podílela i dětská dramaturgická rada, kde se vzal nápad přizvat ke spolupráci právě děti.
2: Tak ten nápad vzešel z počátečních debat. Já vlastně, když jsem byla kdysi dávno na stáži v Berlíně, kde jsem studovala na UDK, tak tam jsem se setkala vlastně s takovýmhle principem, že oni často přizývali i děti k dětským inscenacím jako spíš jako na náhledy, že oni chodili na zkoušky, komentovali to téma, které to divadlo vybralo, a mně to přišlo hrozně fajn. Takže jsme se vlastně domluvili s celým tím týmem, že by mohlo být zajímavé do toho přizvat ty děti od začátku, už tím, že to téma imaginace k tomu vybízí, protože vlastně každý z nás má jinou imaginaci a zároveň ty děti mají ještě něčím takovou jakoby nepoznamenanou, takovou spontánní, a nás to hrozně zajímalo tohle vlastně projít s nima.
1: Tak do jaké míry nakonec děti ovlivnily výsledné představení?
2: Já myslím, že do velké míry. My jsme se s nima potkávali rok a něco, vlastně pravidelně v průběhu několika měsíců, a měli jsme vždycky taková tříhodinová setkání, kde jsme spolu četli tu knihu, dělali jsme návrhy kostýmu, psali děti texty, které se potom částečně dostaly i do scénáře, nebo se tam nějakým způsobem promítly ty motivy, se kterými oni přišli. A musím říct, že to bylo hrozně inspirativní s nimi takhle tenhle čas trávit. A až vlastně tak, že jsme se potom rozhodli v průběhu, že je do toho zapojíme i jako herecky, takže vlastně diváci mohou potom vidět i skupinu 4 dětí na jevišti.
0: Když tedy někdo dnes říká, že současný svět není dětské imaginaci nakloněný, tak nemá úplně pravdu.
2: Já si myslím, že vlastně svět, nebo že imaginace si vždycky najde cestu. Takže myslím si, že to tak není, ale myslím si, že samozřejmě tenhle svět nabízí spoustu překážek, které tu imaginaci mohou nějakým způsobem třeba limitovat nebo jí nedávat tolik prostoru.
1: Co vás během zkoušení nejvíc třeba překvapilo na dětském způsobu uvažování? Bylo něco takového?
2: Já vlastně tím, že mám už zkušenosti z předchozích nějakých spoluprací s dětských inscenací a z práci s teenagery, tak asi mě tam vyloženě nepřekvapilo něco vyloženě fatálně, ale musím říct, byla to velká výzva vlastně v tom smyslu, že tady byly děti od 9 do 12 let, takže poměrně malí, a museli jsme všechno skoordinovat vlastně se dvěma skupinama, které se tam alternovaly, takže vlastně jsme zkoušeli jak s hercema, tak s dětma, někdy zvlášť s dětma jenom. A vlastně mě hodně pozitivně překvapilo, jak herci z Dlouhé k této spolupráci přistoupili, protože to samozřejmě bylo i do jisté míry takový experiment, a myslím si, že se toho ujali hrozně hezky a že do všeho šli, a vlastně i přesto, že to byla výzva vlastně pracovat takhle s dětskými neherci, protože nikdo z těch dětí nemá žádnou hereckou průpravu, i když jsou velmi šikovní. Tak mě překvapilo, jak vlastně se do toho všichni pustili.
0: Nemocniční pokoj, kde se ten příběh odehrává, bývá v realitě velmi sterilní, neútulný. Autorem scenografie k vaší inscenaci je Dragan Stojčevský. Jak vidí tohle on? Jak to pojal?
2: Tak Dragan společně teda s námi pojal tu scenografii jako nemocniční pokoj, do kterého se dostáváme společně teda s hlavní hrdinkou Emou a její rodinou, tátou, mámou a bráchou a lékaři. Je to klasická jako ordinace, vlastně dostávám se stěnou, která se vlastně může proměnit jak v čekárnu, tak v nemocniční pokoj. A vlastně postupně my jsme se bavili o tom, že by nás zajímalo, jako jak ten prostor vlastně můžeme proměňovat, takže postupně divák může vidět proměnu a vlastně takové rozpuštění toho nemocničního v prostoru v takový studio, herní pole, ve kterým si děti společně s těmi dospělými hrají.
1: Pardon, chtěla jste, Aničko, ještě něco doplnit?
2: Ne, jenom pro nás byl takový důležitý prvek, nějaký takový místo hry, takový přírodní jako domek, zahradní domek, kde se vlastně stal ten úraz, takže vlastně v závěrečném obrazu tam právě je takový objekt takového zahradního domku.
1: Když se ještě vrátím k těm osobnostem, se kterými se hlavní hrdinka Emma ve své představivosti setká, čili třeba s Albertem Einsteinem, Jane Goodallovou nebo muzikantkou Laurie Andersonovou nebo tanečnicí Pinou Bausch, jsou to náhodně vybrané historické postavy nebo to byla předloha knihy?
2: Nejsou náhodně vybrané, vycházejí povětšinou z té knihy, kde se těch postav objevuje opravdu hodně, takže jsme vybírali vlastně jednotlivé postavy, protože jsme tam nemohli dát úplně všechny. A Laurie Anderson tam teda zrovna není. Ta vzešla vlastně z nějaký osobní
1: náklonosti,
2: sympatie. Vlastně z té samotné jako inspirace, ale tou knihou, no, tak tam se objevuje spousta osobností, které tam nabízejí různé svoje přístupy k tomu, jak vlastně rozzářit imaginací svět kolem nás.
0: Nechte se i vy pozvat do světa imaginace na inscenaci Jak vidět neviditelné do divadla Dlouhé v Praze. Do divadla v Dlouhé v Praze. Režisérka Anna Klimešová byla naším hostem. Děkujeme, že jste si udělala cestu. Mějte se hezky.
2: Děkuji.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Benny Goodman nás vzal zpátky do roku 1955, kdy vznikla tahle nahrávka v 9 hodin a 30 minut v pondělí 18. května.
1: Mozaika. Klasický bollywoodský film propojuje rodinné drama, komedii, romantiku, akci i muzikál. A to do jedné velkolepé podívané, plné emocí a hudebních čísel. Bollywood, tedy hlavně komerční filmy v hindštině, vznikající v Mumbai, nebo dříve chcete-li v Bombaji, to je vůbec nejznámější tvář indické kinematografie.
0: Jenomže i ten se dnes mění. Jak ho ovlivňuje současná indická politika a příklon k nacionalismu? Saša Michailidis se na to ptal v pořadu Akcent.
1: Ptal se konkrétně režiséra Radima Špačka a také Miroslava Libichera z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
2: Nepochybně tam ta změna je, samozřejmě jsou tam i nějaké změny estetické, které úplně jako nesouvisí s tou politikou, zkrátka Indové chtějí jiné filmy a tak je producenti pro ně vyrábí. Nicméně jakési směřování k něčemu, co se dá nazvat až propagandou, je nepochybně pozorovatelné. Ono v té Indii jako film je v soukromých rukou, takže ono to není tak, že by si ta vláda vyloženě ty filmy objednávala, tak jako je to třeba v Číně, ale atmosféra je zkrátka taková, že i producenti, i herci, filmaři tak nějak jako cítí, že pro ně je výhodné na tady tuhletu vlnu naskočit i třeba z nějakých komerčních důvodů.
3: Radíme, když si představím váš vkus, tak znamená to, že v tom obrovském množství indických filmů přece jenom je jich méně, které vás baví a zajímají oproti tomu, co jste měl možnost vidět třeba před 20 lety?
4: No, mám to těžký teďka poslední dobou, to je pravda, to přiznávám. Je to
3: proč?
4: Tak, že, no, protože opravdu ty akčňáky, kde prostě v jednom kuse vybuchujou auta a někdy i popírají fyzikální zákony. Tam
3: no, nezmínili jsme sci-fi, těch je tam taky docela hodně.
4: Ano, navíc ještě sci-fi, tak to jsem tam ochotný ještě zkousnout, ale co mě opravdu teda hodně dráždí, nebo prostě nemám to rád úplně, tak jsou ty historické velkofilmy, které jsou většinou založeny spíš než na historických faktech, tak na nějakých legendách, kde opravdu ty velkolepé bitvy a tak prostě samozřejmě jsou obstarávány pomocí digitálních triků. Já to poznám a mě to prostě opravdu nevyhovuje, když vím, že celý ten film je vlastně jako hrozně umělej. Na druhou stranu musím říct, že vyhovuje je, že se to žánrově tak nějak jako zcivilňuje trochu, jo? Že to, co je vlastně bylo považováno za takovou jako normu, dal jsem příklad ten film s tím Šarukem Kánem Kučku Džhatahe, prostě romantické melodrama, tak i to bylo tak jako na hranici nějaké uvěřitelnosti nebo tak. Nicméně teďka, jak jsem byl na tom festivalu, tak jsem tam třeba viděl skvělý film, který se jmenoval Plný talíř, o muslimské ženě, která vzala takovou brigádu, že vaří dvěma takovým moderním jako manželskému páru, kteří jsou vegani, a ona se jako muslimka je specialistka na masovou kuchyni, a je to takovej opravdu velmi citlivý a pěkný film o tom nárazu takových dvou kultur do dvou světů, které si jakoby nemají šanci porozumět, ale nějakým způsobem se samozřejmě ovlivňujou. A nejsou tam žádný písničky, nejsou tam žádný jako efekty, žádný triky a je to velmi příjemná podívaná. Nebo samozřejmě ještě film s takovým zajímavým názvem, jmenuje se to Kaktusové hrušky, vyhrál v Sundance a je to taková indická zkrocená hora, jo, opravdu taková gay romance z marácké vesnice, tak to jsem tam konečně taky viděl v kině a musím říct, že ten je ten je naprosto, naprosto senzační.
3: Musím říct, že když Radim mluvil o citlivém filmu, tak hned jsem si vzpomněl, dával jsem si do poznámek Lunchbox, což je film z roku 2013. Vlastně nádherná romance, jeden z nejkrásnějších filmů o lásce, který jsem kdy viděl. A předpokládám, že neměl tak velký vliv jako některé jiné. Miroslave, dá se říct, že jsou určité přelomové filmy, které třeba právě boří ty stereotypy. Dám vám příklad, třeba mě vyvedete Somiru jako film z roku 2009 Tři idioti?
2: Tak zrovna třeba ten The Lunchbox, ten byl uvedený jako cizí oběd u nás, ten měl výrazný vliv, přestože to je vlastně menší festivalový film, právě protože fungoval na těch festivalech jako takový ten crowd pleaser, takový ten film, u něhož si diváci co jdou na festivaly a sledují tam všechny ty náročné filmy, svým způsobem odpočinou bez toho, že by to byla banalita. Tady já osobně považuji za chybu, že tenhle film nebyl vyslaný na Oscara. Co se týče třeba těch Tří idiotů, tak to je zase v zásadě klasický Bollywood, tak jak fungoval v těch víceméně 90. letech, minimálně co se týče struktury. A já bych řekl, že ty jako stereotypy jsou spíš vytvářené jakýmsi obecným povědomím, že lidé, kteří v ně věří, tak jako nemají tu skutečnou zkušenost s těmi indickými filmy, spíš viděli jen nějaké ukázky, mají prostě nějaké obecné povědomí a třeba možná viděli jeden film, který nějakým způsobem potvrdil ty představy. Já to ostatně vidím třeba i právě na studentech, protože mám nepovinný kurz, který se věnuje indickému filmu a tam jako často studenti sledují ty jako úplně mainstreamové filmy a pak říkají, jako bylo to něco jako jiného, než jsem si představoval. Moje prostě představy se změnily.
0: Dodává Miroslav Libicher z Univerzity Palackého v Olomouci, který byl společně s uměleckým šéfem festivalu bollywoodského filmu Radimem Špačkem hostem Akcentu.
1: Tenhle pořad si stále ještě můžete poslechnout na webu Vltavy, vltavarozhlas.cz a nebo taky v aplikaci Můj rozhlas. Akcent odpoledne v 16:30 pochopitelně na Vltavě nebude chybět ani dnes. Jaké bude mít téma?
0: Zaměří se na autorská práva překladatelů a na to, jak jsou respektována a vyplácena.

0: Tomáš Netopil diriguje Faustovo prokletí Hektora Berlioze.
1: Jedna z mnoha variací na faustovský příběh v podobě monumentálního oratoria pro sóla, dva sbory a velký orchestr.
0: Přímý přenos provedení Faustova prokletí poslouchejte 25. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Listen to Monk v podání Carmen McRae z alba Carmen Sings Monk z roku 1990, přesně ve 9:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Kde končí víra, poslušnost a odpovědnost a kde potom začíná lidská zrada? Nad tím se zamyslí už za malou chviličku spisovatelka Nina Rutová.
3: Dánský filozof Søren Kierkegaard zrušil své zasnoubení s Reginou Olsen, aniž kdy objasnil proč. Po všech traumatech se s ním snoubenka už nikdy nechtěla setkat. Hlavní část svého stěžejního díla Bázeň a chvění věnoval pak Kierkegaard biblickému příběhu Abraháma, muže, jenž byl Bohem doveden k tomu, aby obětoval, vlastně zradil svého syna. Bible praví, že Abraham naložil dříví pro zápalnou oběť na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. Kde je beránek k zápalné oběti, ptá se syn. Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. Vyhnul se přímé odpovědi Abraham. Tak šli oba spolu. Nahoře Moria, poslušen Božího rozkazu, Abraham vztáhl ruku a vzal nůž. Co asi prožíval Izák ve chvíli, kdy pochopil, že obětí má být on sám. Jsem přesvědčena, že se modlil. Vroucně se modlil. Nic jiného už nezbývalo. To kvůli Izákovu obrácení Bůh seslal anděla, který zastavil Abrahamovu ruku. V momentě nejvyšší zkoušky se Abraham nemodlil, byl poslušen. Zůstaneme-li u podobenství, mnozí otcové z pořádaných rodin podobní Abrahamovi znovu a znovu obětují své syny, když je opouštějí, zrazují, nebo od nich odcházejí za jinými s omluvným já to neplánoval, mně se to stalo. Věřím, že v jistém smyslu nejsou to přece rození padouši, také oni poslechnou hlas Boží, a to i přesto, že je nutí k nebývalé až k abrahamovské krutosti. Jak jinak si vysvětlit jejich větu, já to neplánoval, mně se to stalo. Rozumem je to nepochopitelné, postrádá to logiku. Zkusme ale výrok, kterému se v komediích smějeme, vzít vážně. Uvěřme, že muži odcházejí od rodin ne ze své, ale z Boží vůle. A pojďme v úvaze ještě dál. Je možné, že ke zradám otců dochází proto, aby se i synové obrátili, konvertovali a byli lidskou zradou přivedeni k Bohu? Mají synové, máme i my ostatní z příběhu pochopit, že na Boha se v posledku můžeme spolehnout, svěříme-li svůj osud do jeho rukou? Pojďme tradiční výklad o zkoušce Abrahamovy víry revidovat. Bůh si byl otcem Abrahamem jistý, byl mnohem zvědavější, zda si k němu najde cestu i jeho syn. Teprve vteřinu před smrtí Izák Boha oslovil. Mnozí z nás ho oslovují teprve pár okamžiků před skutečnou či symbolickou smrtí. Připustíme-li, že to Bůh ponouká Abrahama i další otce k absurdnímu činu a oni poslechnou, dává výrok, já to neplánoval, mně se to stalo, smysl. A tak mi dává smysl, že stejně jako Bůh zachránil Izáka, může zachránit i další zrazené a opuštěné syny. Nenajdou-li dřív náhradu v omamných látkách, mohou objevit nového a mnohem spolehlivějšího otce. Vyložit si ten příběh takto znamená pro mne pochopit nepochopitelné a chystanou vraždu, otcovu zradu, odpustit. Kéž bychom dospěli všichni, kterých se to týká, k odpuštění. Zbývá už jen otázka. A co Abraham? Raduje se z nedokonalé vraždy a dál spokojeně žije? Nebo se v něm ve chvílích, kdy naslouchá tichu nebo dětskému pláči, ozve svědomí? Nejtěžším úkolem je totiž odpustit sám sobě, a to i tehdy, kdy nás k něčemu absurdnímu ponoukne sám Bůh. Kierkegaard o tom ví v Bázni a chvění své.
2: A my částečně díky dnešnímu zamyšlení spisovatelky Niny Rutové o tom také něco víme. Takže kde končí víra, poslušnost a kde začíná lidská zrada? Přesně to bylo téma uplynulých minut.
0: teď už Wolfgang Amadeus Mozart, první část sonáty pro klavír na čtyři ruce.

0: Mozart na vlnách Vltavy necelých 5 minut před 10 dopoledne.
1: Za malý okamžik už začíná vizitka. Hned po zprávách bude hostem herečka Daniela Kolářová, která je taky nově jednou z tváří Českého rozhlasu Vltava.
0: Účinkuje v hlavní roli v rozhlasové hře Angela britského dramatika Marka Ravenhilla, která vypráví o ženě s Alzheimerovou chorobou.
1: Daniela Kolářová natáčela vizitku na festivalu Svět knihy, možná, že jste se na pražském výstavišti byli také podívat. S Karolínou Koubovou mluvila mimo jiné o herectví, o knížkách, no a pochopitelně i o rozhlase.
0: Záznam nabízíme za pár minut. Krásné pondělí i celý týden, který je před námi. Vám ze studia Vltavy přejí Neděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Při nočním ruském úderu na Ukrajinu zemřel jeden člověk, zraněných je nejméně 30. Moskva zaútočila více než 500 dronů a 22 raketami, jak uvedlo ukrajinské letectvo. V Oděse bezpilotní letouny zasáhly obytné budovy a mateřskou školu. Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila 50 ukrajinských dronů, například nad Rostovskou a Bělgorodskou oblastí. Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice nová místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Vicepremiér Karel Havlíček z ANO vysvětluje, že některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci a navíc místa zmocněnců můžou být časově omezená. Lebka svaté Zdislavy by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Uvedla to policie na síti X. Restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, kam ji zalil muž, který vzácnou relikvii ukradl. Teď je potřeba lebku odborně očistit a zakonzervovat. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově v Podradhoštěm dnes zdarma zpřístupňuje všechny své areály a výstavy. Připojuje se tak k Mezinárodnímu dní muzeí. Zároveň otevře výstavu fotografové Valašského muzea v přírodě. A ještě počasí, bude polojasno až oblačno, večer až jasno a odpoledne a večer výjimečně přehánky, nejčastěji na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě potom místy kolem 13. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Herec nebo herečka může být geniální na jevišti, ale když pak nefunguje v normálním životě jako dobré stvoření, jako dobrý člověk, tak je to vlastně zbytečné, říká Daniela Kolářová, jedna z nejvýraznějších a nejoblíbenějších českých hereček, která je vzácným hostem speciální vizitky z festivalu Svět knihy. Vítejte, paní Kolářová, dobrý den.
2: Děkuji.
1: Krátké kurikulum víte na úvod. Jako absolventka DAMU nastoupila do divadla SK Neumanna a později se stala dlouholetou členkou souboru divadla na Vinohradech, kde působila v angažmá od roku 1971 až do roku 2015. Často spolupracovala se Zdeňkem Svěrákem, hrála v legendárních filmech Na samotě u lesa nebo Kulový blesk. Spolupracovala s režiséry jako Jiří Mencl nebo Jan Svěrák a během své kariéry vytvořila nespočet nezapomenutelných filmových, divadelních, ale i rozhlasových rolí. Daniela Kolářová je spolu s Tomášem Hanákem navíc také novou tváří Českého rozhlasu Vltava, jak tady máte možnost vidět. A to my jsme samozřejmě moc rádi, paní Kolářová. Ale řekněte mi, jak probíhalo to vyjednávání? Přemlouvali vás dlouho?
2: Já myslím, že nemuseli přemlouvat, protože já mám rádio skutečně hrozně ráda. Já jsem na rádiu vyrostla. Televizi jsme měli doma až vlastně, když už jsem byla na střední škole. Ale rádio od malička je můj fenomén.
1: A rádio a posluchači mají velice rádi vás, protože vy jste byla i dvakrát, tuším, ne-li víckrát zvolena tou neviditelnou herečkou, to ocenění za vaše výkony právě na rozhlasových vlnách, které byly tady fenomenální. A když jsme tady u toho, tak v červnu uvede Český rozhlas Vltava premiéru hry současného britského dramatika Marka Ravenhilla. Bude to v rámci sobotního dramatu, to bude jubileum Marka Ravenhilla. A paní Kolářová stvárňuje hlavní roli Angelu, tedy matku Marka Ravenhilla, on to psal podle sebe, která trpí Alzheimerovou chorobou. Řekněte mi, paní Kolářová, čím vás tahle hra Angela oslovila?
2: No, já jsem to pročítala samozřejmě několikrát a jak jste to zmínila, uvědomila jsem si, že je to asi osobní příběh autora a vlastně mě strašně zajímalo, jak se domluvíme s paní režisérkou na interpretaci, protože samozřejmě ty stavy, když to člověk nezná, jako diagnózu, ano, to známe, Alzheimer, ale co to všechno obnáší?

0: a asi je to i hodně individuální, takže jsme se snad dokázali domluvit. Mm-hmm.
1: No ano, režisérka Bela Šenková právě mluvila o tom, že samozřejmě jde o velmi těžké téma, zároveň, že je tam i prostor pro to, aby to nebylo opravdu depresivní, aby tam byla nějaká naděje, tak jak jste k tomu přistupovali, aby tam byl nějaký odstup a jak jste si osvojovala právě ty myšlenkové nebo způsoby myšlení postavy Anžely?
0: No právě, že se to odehrávalo v několika rovinách, situacích a tak dále a byl tam prostor vlastně i pro obyčejné nedorozumění, vlastně až téměř jako tragikomické, jo. Takže právě ty polohy, které se pohybovaly od bláznovství v podstatě až k nějakému uvědomování si reality, tak to bylo strašně jako zajímavé.
1: A když to máte takhle v čerstvé paměti, tak jak složitá to pro vás byla role, nebo bylo na ní něco opravdu speciálně náročného, nebo?
0: Ne, tak jako není to lehká záležitost nebo komediální, ale je to prostě člověk a vlastně člověk, nebo my herci teda, se snažíme i v divadle interpretovat lidi, prostě naučit pochopit jejich myšlení a vlastně důvody, které je vedou jednat tak, jak jednají. Takže mě to bavilo, těšilo mě ta práce.
1: A právě když je vlastně to myšlení nebo ta postava ovlivněna právě ještě takto nemocí, která zasahuje právě myšlení, paměť, tak možná ještě o to komplikovanější do ní proniknout.
0: No určitě, ale...
1: Protože to nemá logiku, že?
0: No ano, to nemá logiku, ale tam strašně záleží na domluvě s režií, jako i ta míra, jo? Protože samozřejmě mikrofon je strašně citlivá záležitost, ale zase vám umožňuje až šeptat, anebo teda děsně řvát, ale všechny ty stupně třeba toho šílenství jsme tam teda vyzkoušeli.
1: Takže premiéra v rámci sobotního dramatu Anžely od Marka Ravenhilla, tak ta bude 6. června, ale my máme možnost si malý kousek do minuty tak asi poslechnout právě teď, abyste slyšeli Danielu Kolářovou v její nejnovější roli pro rozhlas.
2: Vzpomínám si na holčičku. Není tam?
3: Dcera?
2: Ano. Mohla bych, prosím, mluvit se svou dcerou?
3: Mami, ty jsi nikdy neměla dceru, jen syna.
2: Syna?
4: Angie!
2: Musím končit.
4: Angie!
2: Teď se vrací. Tak já mám synáčka.
1: Tak to je tedy Anžela v podání Daniely Kolářové v červnu na Vltavě. A vy máte tak výraznou stopu, paní Kolářová, právě jak na divadle, tak ve filmu, tak v tom rozhlase. Uvažujete o těch kategoriích nějak specificky? Určitě každá chce nějaké jiné hraní. Když se ještě přidržím toho rozhlasu, tak tam bez možnosti mimiky, gestiky, pohybu, v čem je to dobré, v čem je to špatné?
0: No tam je právě výhoda toho mikrofonu, protože můžete... To, co nejde na jevišti, třeba ve velkém divadle, ale na jevišti vůbec, musíte hrát, myslet na prostor, na to, abyste dobře artikulovala a bylo vám rozumět prostě i do velkých vzdáleností. Takže ta interpretace je trochu jiná, ale rádio poskytuje tu intimitu a to je úžasná záležitost. To je výjimka, protože nedostáváte vlastně žádný pomocný mikrofony, mluvíte přímo do mikrofonu nebo že jo, korespondujete s kolegy a je to intimní, no, daleko intimnější nebo i natáčení filmu, protože tam je to zase plac, že jo, točí se na přeskáčku a tak dále, ale máte vždycky, teď už je ta technika taková, že máte mikrofonek.
1: Zároveň ten mikrofon je strašně citlivý k tomu, že odhalí, když se třeba úplně v tom vyjádření netrefíte. To se třeba na jevišti dá trošičku, zvlášť pokud jde o publiku, o jeviště, které má 500 lidí nebo kolik schovat, ne?
0: No tak právě, že existují takzvané trestné poslechy v rádiu, když se něco natočí na poprvé a vy se jdete posadit do té režie a ke zvukovému mistru. No a tam to slyšíte, co děláte za blbosti.
1: Co prožíváte u takových trestných poslechů no, vnitřně?
0: Tak ne, je to báječný, protože si můžete okamžitě uvědomit a můžete to okamžitě napravit. To je ta výhoda, to v divadle nejde.
1: No, ale my jsme na světě knihy, tak mě zajímá i váš vztah ke knihám, který, to je známo, že vy jste velká, velká milovnice knih, tak máte nějakou rozečtenou aktuálně, respektive jakou asi spíš?
0: Mám rozečtenou knihu irského...
1: Vypadalo, že Daniela Kolářová vytáhne z kapsy.
0: Já to mám v kabelce, ten papírek, protože jsem si říkala, že se asi na to zeptáte, ale teďko si, je to irský autor, Donald Reynolds, a je to kniha povídek a já si teďko nemůžu uvědomit ten název, protože...
1: To nevadí.
0: Je, no, ale jsou to úžasné povídky prostě a on získal nějakou velikou cenu literární, takže... Ano.
1: A kdybyste si měla třeba vybavit nějaké opravdu formativní knihy, které vás provázely životem, vím, že to bylo Jitro kouzelníků, to máte, ale třeba nějaké, nebo tak tam máte ten citát úvodní?
0: Ano, ano. Z Jitra kouzelníků z předmluvy, otec jednoho z těch autorů téhle knihy byl velice jako silně katolicky zaměřený, ale hodně. A v posledních okamžicích svého života svému synovi řekl, nepotřebujeme tolik Boha, ale možná, že Bůh potřebuje nás. A mě to úplně tehdy prostě přimrazilo. Ta otáčka v tom myšlení a ta pravda. Protože my máme tu šanci vlastně se chovat dobře, slušně, starat se o přírodu a tak dále, být k sobě slušní a nepotřebujeme, aby nám to někdo nakazoval.
1: To mě vede právě k tomu vašemu úvodnímu citátu, který jsem dala záměrně, že říkáte, že herec může být geniální na jevišti, ale pokud není dobrým člověkem v běžném životě, že je to vlastně zbytečné. Co podle vás člověka právě mimo divadlo nejvíc v tomto ohledu prověřuje?
0: No tak jako ten obyčejný občanský život, který žijete, protože máte rodinu, máte děti, chodíte nakupovat do stejných obchodů jako ostatní, řešíte podobné problémy, já nevím, kolem bytu a instalacérů a prostě žijete normální život. Takže ta vztahová stránka toho obyčejného života je strašně důležitá, protože to i to vám potom pomáhá jako odlišit se k té profesi.
1: A chápu správně právě, když to takhle říkáte, že pakliže bychom byli dobře ne přímo nějak morálně pochybní, ale třeba neteční k něčemu, k lidskému utrpení nebo k bezmoci, že se to potom může takto přes to lidství propsat do té role? Nebo že to tam prostě je patrné?
0: Víte, to je strašně zvláštní, je to od případu k případu. Protože jsou kolegové, kteří mají rádi komunikaci, když prostě dialog, a pak jsou lidi, kteří mají potřebu se uplatňovat jaksi nad ten rámec toho tématu nebo problému té hry a chtějí exhibovat. No a to je právě špatně, protože kazí celou tu stavbu, no celé to naskoušení o smyslu a významu těch figur nebo toho sdělení. Takže vlastně to poškozuje pak i tu interpretaci.
1: Vlastně to jejich nastavení.
0: To nastavení a poškodí celé vyznění hry.
1: No a řekla byste s vaší obrovskou zkušeností divadelního světa, že je jako jaký poměr těch herců, hereček, kteří tam jdou, protože chtějí exhibovat, a těch, kteří chtějí prostě hrát?
0: To je těžko odhadnutelné. Prostě je to jako v normálním životě, v zaměstnání, akorát tady prostě nesedíte někde v kanceláři, nebo jo, prostě lezete na to jeviště a je to okamžitě vidět.
1: Ale narazili jsme na to, mně to přijde až jako pozoruhodné, jak jste zásadová. Za minulého režimu jste nemohla asi 3 roky hrát, měla jste ten takzvaný zákaz, protože tuším jste odmítla při nějaké formalitě tedy políbit Gustáva Husáka. Ale ještě vás i v těch dětských letech na Lidové škole umění tenkrát, když jste chodila do hudebního kroužku, tak jste někde mluvila o tom, že váš vedoucí nebo váš učitel byl vyhozen z politických důvodů a vy jako to dítě už jste si tenkrát řekla, tak já sem chodit nebudu.
0: No to bylo v Karlových Varech, Karlovarský dětský sbor a skutečně k tomuhle došlo. Takže se vlastně i pár holek se mnou odhodlalo k tomu už tam nechodit.
1: No ale kde se to ve vás bralo? Měla jste to takhle odjakživa, že jste si říkala, prostě tohle je nespravedlnost, já to pociťuju jako nespravedlivé a odmítám v tom dál být i za cenu toho, že mně to bude něco stát.
0: Ale tak prostě, nevím, takhle jsem uvažovala, protože ten člověk se k nám choval strašně hezky, udělal s námi strašně hodnotnou práci, jako s dětskými zpěváky a najednou prostě došlo ke změně a nikdo nám nevysvětlil, proč. Takže mě to naštvalo a tak jsem řekla a dost.
1: Zároveň, ale potom to vás provází celý život, takže jste se tím spíš musela v různých etapách vašeho divadelního života a v různých politických konstelacích s tím potýkat. A vy můžete srovnávat, byla jste v divadle na Vinohradech od roku 1971 do roku 2015. Jak se tohle proměňovalo za komunismu, socialismu a ve svobodné éře?
0: No, je to strašně zvláštní, protože ty Vinohrady byly specifické jako kvalitou souboru hereckého. Ale měli i dobrou dramaturgii, režii, akorát samozřejmě byl tehdy vyměněný šéf v roce 70. No, to už byla normalizace, že
1: ano.
0: No?
1: Takže prostě po Pražském jaru, ano.
0: Jaru. A tam ku podivu existovala ta zásada, že když se studuje představení, když se zkouší představení, hra, takže jde o to, aby byli všichni dobrý a právě měli tu vypovídací hodnotu k obecenstvu. A tehdy v té normalizaci lidi prostě začali chápat ty podtexty a to hlediště úžasně někdy reagovalo. Takže to takhle fungovalo v takových jinotajích v podstatě. Hmm. V takových podložených sděleních. No a samozřejmě, že mezi tím existovaly změny v repertoáru, protože bylo výročí Velké říjnové socialistické revoluce, tak se hledala hra, která se bude blížit, nebo prostě jo, z toho sovětského prostoru. A většinou to tedy jako byly hodně málo kvalitní hry.
1: No,
0: takže jste prostě od rána chodila.
1: To byla propaganda, to nebyla dramatika.
0: To byla propaganda, no to nebylo divadlo, že jo. To bylo ryze účelové. No ale musím říct, že až do toho roku 89, to divadlo mělo na zřeteli tu kvalitu. Kvalitu repertoáru a kvalitu hereckých výkonů. A potom vlastně se to začalo trošičku proměňovat, protože odcházeli že jo, lidé do penze, šéfové, umělečtí. A takže docházelo ke změnám, že jo, pak tam byla chvíli Jiřinka Jirásková, Martin
1: Stropnický.
0: No a pak zase jako se to různě vyměňovalo na té vrchnosti i v dramaturgii. No a teď je tam ta zdejší, tato konstelace, ta už je dlouho, Tomáš Tepfer a pan režisér Deák. No a proměnila se i konstelace toho souboru, protože spousta těch báječných lidí odešla a teď vlastně vzniká nový soubor. Velice ty mladí lidi nechtějí moc do angažmá, protože to nevím, jestli je všeobecně známé, ale prostě herecké platy v divadlech jsou mizerné. Jo? A takže spousta těch mladých lidí...
1: Něco se o tom už proslýchá.
0: Proslýchá, ale je to celou tu dobu. To je prostě bez rozdílu normalizace, nenormalizace. Takže ta spousta lidí se potřebuje živit, protože potřebuje platit vysoké nájmy a tak dále, takže nechce zůstat trvale v tom angažmá, občas jenom hostovat. Takže ty podmínky pro tu jako nějakou souborovou práci se strašně proměnily a je to úplně jinak.
1: Hostem ve vizitce dnes je Daniela Kolářová a teď přišel čas na to, abychom si uvedli první skladbu a vy jste vybrala Frédérika Chopina, koncert pro klavír a orchestr číslo 1, tak jenom jestli řeknete, proč?
0: No, já miluju klavírní koncerty a když jsem dostala otázku na výběr, tak jsem to rychle v hlavě procházela a vlastně mě napadl ten Frédérik Chopin, který sám skládal, že jo, a tak dále. Ale vždycky jako mě jeho koncerty zaujaly, protože je nesmírně citlivý.

0: Jak vnímáte třeba nějaké i zásadní trendy současného divadla? Teď myslím, jestli máte něco za pozoru hodné, co třeba současná mladá generace u divadla má úplně jinak, než jste začínala vy?
1: No tak zaprvé se je v Praze strašná spousta nových malých scén. To vůbec nejde stihnout, to prostě všechno obíhat. Ale je to strašně zvláštní. Změnil se, myslím, celý ten poměr i k té profesi.
0: Promiňte, cože? Já jsem tady špatně slyšela, že se změnil
1: trend, jako to směřování nebo uvažování o tom herectví. Mm-hmm. Takže zrovna včera jsem měla takový dialog s jednou paní dramaturgyní, kdy jsme se shodli na tom, že někdy dneska těm mladým lidem není rozumět, že mají špatnou dikci, která nás na tý damu hodně skrz to proháněli perfektně mluvit, artikulovat a vlastně, že byl zrušený předmět na damu umělecký přednes.
0: Byl zrušen?
1: Byl zrušen.
0: Za mě ještě byl, ale to už je taky dávno.
1: Ale to jsem se dozvěděla včera, že byl zrušen, ale že už je to asi 3 roky a to je chyba, protože existují přece různé druhy. Jo? Blankvers pro divadlo důležitý, protože to je Shakespeare. Respektovat tu rytmiku, zákony, logiku, myšlení a tak dále. A tak dále, a tak dále. Takže ty mladí lidé. A taky vznikla strašná spousta soukromých divadelních škol, kde se to prostě asi nevyučuje, jo? Tyhle ty záležitosti. Takže je to prostě
0: Já jsem absolvovala i soukrom a vyučovala, ale nevím, jak je to teď. Takže jasně, tak to vnímáte jako negativum, ale jinak třeba vy jste i sama chvíli učila na damu, je tam něco, co se týká mladé generace, nebo když vidíte nastupující generaci do divadel, co vnímáte jako pozitivní?
1: Ale no tak víte co, mají absolutní svobodu rozhodování sami o sobě a mají absolutní svobodu, neexistuje cenzura, což je strašně důležité, takže se dostanou k úžasně bohatému repertoáru, což za nás tedy nebylo, jo, protože to bylo ohraničované cenzurou. Takže mají úžasné možnosti a tak já jim přeju, ať se jim daří a ať jsou hodně dobří.
0: Já, co mohu pozorovat, když ve vizitce jsme měli třeba mladé divadelníky, ať už dramaturgy, dramaturgyně, režiséry, režisérky a herce, herečky, že se proměňuje trochu i vnímání toho, jakým způsobem se to divadlo má zkoušet, že je to vlastně víc kolektivní záležitost, že ta přísná hierarchie, která třeba dřív tak byla, že někde na vrcholu je tady velice autoritativní režisér se svojí vlastní představou, že se proměňuje k takovému, jak říkám, jako, že na tom více lidí víc participuje. Tak jak jste to měla vy, co se týká těch autoritativních režisérů a naopak, jestli jste zažila někdy to zkoušení, kde je to takové kolektivní?
1: Ne, tak já skutečně pamatuju to, co jste zmínila, tu autoritativní režijní osobnost. To byl právě na Vinohradech Jaroslav Dudek, a který byl vždycky perfektně připravený, nesmírně inteligentní člověk, taky režíroval spoustu věcí v televizi, třeba Nemocnici na kraji města, ale i předtím dávno, dávno strašnou spoustu věcí. A ten byl velice náročný. A vím, že v rekvizitárně vždycky, když byla pauza při zkoušení, tak jsme šli a on nám dával připomínky. A říkalo se tomu herecké vatrlo. A tam jsme prostě nemilosrdně dostávali všecko, co děláme špatně. A nebylo to tak jako žádná tajnost. Byl to, já nevím, pan Kopecký, pan Brodský, já nevím, jo, všichni vynikající herci.
0: Všichni dostali kartáč.
1: Všichni jsme dostali kartáč, včetně nás.
0: Zároveň ten přístup, když vy zkoušíte s nějakým režisérem, máte ráda, když je tu jako jasné režijní vedení, a to má rád asi každý herec, herečka, ale zároveň cítíte se spíš být jako interpretka, nebo třeba máte ráda, když můžete s tím režisérem vést dialog a on slyší třeba na nějaké vaše nápady, že můžete navrhovat?
1: No tak vy s těmi nápady můžete samozřejmě přijít.
0: A Jaroslav Dudek by je vzal?
1: Někdy ano, někdy ne, jo, ale to je dobře. to je dobře, protože se vlastně po cestě učíte, ale on sleduje, on vám vlastně nabízí myšlení té figury. A to je důležité. Prostě pochopit, proč ta osoba jedná tak, jak jedná. Takže jsem se od něj hodně naučila. Mm-hmm.
0: Vaše herectví, a vy to jste sama také říkala, že je pro vás zásadní, aby bylo jako co nejvíc přirozené. Řekla byste, že po těch letech už máte nějakou takovou svoji metodu, že vám to prostě nějak tak jako naskočí, jak se dostat k autenticitě na jevišti?
1: No, tak vlastně se to člověk učil celý život, takže teďko už, abych tak... Může se stát, že se setkáte třeba s nějakou figurou, která jedná extrémně, jo? Takže i to se dá použít, ale taky jako musí to mít důvod. Všecko to musí mít důvod, ale samozřejmě, že mě, jak jsem zvyklá vlastně interpretovat co nejcivilněji, tak jako od toho vycházím a od toho bych se musela odrazit k nějakému extrému.
0: No, a když jsme mluvili o i té mladé generaci, tak jak se vám s nimi třeba hraje? Máte-li nějakého hereckého partnera, partnerku, právě třeba opravdu o generaci mladší? Navazujete tam dobře, nebo vnímáte třeba i nějaké generační nedorozumění a spory?
1: No, tak můžete rozeznat, kdy ten člověk o té figuře nepřemýšlí a můžete mu během toho zkoušení prostě jako nabízet, jo. A tak záleží zase na osobnostech. Buď to někdo chce pochopit a pochopí a začne jaksi navazovat ten kontakt a vlastně v myšlení té jeho postavy, a nebo ne.
0: A je jedno, jestli mu je 20 nebo
1: to
0: 70.
1: To je úplně jedno, ano, to je jedno.
0: Říká Daniela Kolářová, která je hostem v dnešní vizitce, a uvedeme si další skladbu, kterou jste vybrala, a tentokrát je to Gershwin Summertime.

0: Narazili jsme na ten věk, paní Kolářová. Vy v září oslavíte významné jubileum. Tak za prvé moc blahopřejeme takhle dopředu i z vizitky.
1: Děkuju.
0: Ale zároveň mi řekněte, je něco jako na tom věku a stárnutí jiné v případě, že jde o herečku, než třeba když jde o herce? Je to nějaké třeba větší téma pro ženu na jevišti než pro muže? Nebo na kameře?
1: Já si myslím, že ne, že zásadně ne, že jsme na tom všichni stejně. Prostě fakt je, že vám ubývají síly. Jo, že musíte daleko víc, častěji odpočívat a tak, ale myslím si, že mezi tím rozdíl není.
0: Zároveň, co se týká herecké profese a hodně hereček, prostě jsou tu i určité estetické nároky, které se naštěstí asi proměňují. A také se o ženách obecně říká, že když jim je, řekněme, 50 plus, tak už se stávají tak trochu více či méně neviditelnými. Jak tohle téma vnímáte vy? Protože právě v té herecké profesi je ještě jako zaměření na ten exteriér, když to tak řeknu, enormní, ne?
1: No tak to určitě funguje to tak, je to tak, ale někdy jsou zapotřebí i staré osoby, takže jsou výjimky. Hmm.
0: A jaké, nebo co byste shledávala být výhodou, být jaksi doajenkou v souboru nebo ve filmovém štábu?
1: Ale no tak jako nechtěla bych, aby to bylo extrémně, aby mi dávali najevo, že jsem ta chudinka, bezmocná, stará.
0: Ne, nebo naopak zkušená.
1: No tak dobře, ale to vám může potom říct kolega nebo režisér, že to je perfektní na první dobrou, ale jako v podstatě chcete, aby s váma lidi jednali normálně. Hmm.
0: Řekněte mi právě, po tolika letech, když jdete hrát představení, a pro mě třeba jako pro diváka je skvělé, když se tam odehraje ta magie nějaká, která je právě umí jenom to divadelní představení, protože jsme tady a teď vy něco předáváte, tak po tolika letech děje se vám to ještě?
1: Jsou to takové náhody. Samozřejmě, že strašně záleží, jak funguje jeviště s hledištěm. Když cítíte tu odezvu a tak vás napadá, dostanete nějaký dobrý nápad prostě a okamžitě ho použijete. A pak taky jsou momenty, kdy to hlediště je mrtvé, jo? Mm-hmm. Kdy to nefunguje, no tak prostě jedete.
0: Dneska jsou zase mrtví, si řeknu, a prostě jedete. Ale máte ráda třeba improvizaci na jevišti?
1: No tak, když je to k tématu, tak ano. Mm-hmm. Jo, ale nesmí to od toho odbíhat k té exhibici. Mm-hmm. To je strašně křehká záležitost a musí se s tím umět dobře hospodařit. Protože to může být inspirativní od partnera a vy můžete na to taky nějakou improvizací odpovědět. Ale pořád by to mělo existovat v rámci toho tématu a těch vztahů. Mm-hmm. Jo, nevybočovat to a teďko já prostě tady si udělám srandičky a zatleskejte mi a na úkor prostě toho partnerství, tak to je špatně.
0: A mně je úplně jasné, že za tu nádhernou velkou a dlouhou kariéru se to těžko dá říct. Ale přece jenom se musím zeptat, jestli máte nějakou roli, ať už filmovou nebo divadelní, která vám speciálně přirostla k srdci, k duši.
1: Já jsem si nikdy nepsala žádný deník nebo tak, ale od jakživa už od střední školy, myslím, když jsem četla Dykova Krysaře a pak jsme to teda hráli na Vinohradech, tak mám nějakým způsobem ráda tu Agnes, tu postavu té Agnes a celého toho jejího zvláštního osudu a vztahu k tomu Krysařovi a pak vlastně také tím koncem, kdy to vyřeší sebevraždou, že se utopí. Ale nevím, prostě je to, těch postav bylo hodně, ale tahle mě vnitřně nějak nejvíc ovlivnila.
0: A dá se v tom divadelním provozu, narážím zase na tu otázku po tom zázraku, který tam jako zažít, vyhnout rutině? Nebo byl nějak váš klíč k tomu, aby prostě jak se dá něco zahrát nově, když to hrajete třeba po 250.
1: No tak jako pořád nejde o to hledat to nově, ale ten smysl, proč? Protože to byste vlastně porušila celý pak ten režijní postup toho zkoušení, kdybyste z toho vybočila a chtěla to nějak udělat jinak, anebo z toho odejít. To je prostě druhá možnost, ale tam jako žádná novinka doslova.
0: Já měla spíš na mysli udržet si jako to vzrušení, prostě aby to nebyla rutina, že to hraju po tolikáté, znám to, vím, co má přijít, vím, jak ten náboj.
1: No tak to si musíte hlídat prostě. Ale fakt je, že když člověk má to představení rád, tak už se od rána na to těšíte.
0: Mluvili jsme hodně, hodně o divadle. Co ten film? Vy jste stvárnila tolik jako opravdu fenomenálních filmových rolí, když to dáte vedle té divadelní kariéry. Co to pro vás jako je za disciplínu?
1: Je to zvláštní, to já jsem s tím nějak vůbec nepočítala, když jsem byla na Damu, že budu točit, ale měla jsem to štěstí, že mě tehdy Hynek Bočan nabídl vystupovat v soukromé Vichřici a tam jsem se vlastně seznámila, co to je vůbec stát před kamerou.
0: To jsme v roce 67, jestli
1: ano,
0: se nepletu.
1: Ano, 67. Takže to byla pro mě úplná novinka a samozřejmě jsem se tam potkala s Pepíčkem Somrem, s Pavlem Landovským a to byli báječní kolegové a nikdo...
0: A období uvolněné před Pražským jarem, ano. Na to musíte vzpomínat váš filmový debut.
1: Byla to úžasná atmosféra, to byla taky ta zázračná vlna československého filmu, že jo. Mm-hmm. Takže to, a ten Hynek Bočan k ním patřil. Takže to byla nádherná práce a byli na mě laskaví. Jo, nedávali mi najevo, že jsem trdlo, který stojí poprvé před kamerou. Ale takže jsem se mohla rychle učit. A to je úplně jiný způsob práce, protože ta kamera vás právě nutí k tomu civilnímu. Jo, to, co můžete na jevišti trošku nadsadit v divadle, tak tady naopak musíte ubrat. Mm-hmm. Takže to byla taková dobrá zkušenost.
0: A jak se pak právě odvíjela ta vaše filmová kariéra po tomto, jak se říká dnes, debutu? Tak jaké další role následovaly? A pak samozřejmě taky i ten zákaz později?
1: Já si myslím, že první ještě taky předtím, možná před tou Vichřicí, a to teďko to nemám spočítaný letopočtově.
0: To nevadí.
1: Byly Slasti otce vlasti, to bylo s panem Kopeckým a s Járou Hanzlíkem. A ano, no a pak teda, jako když jsem nastoupila do divadla, tak to nepřišlo hned až za pár let, nešlo to jedno po druhým, ale pak přišlo, myslím, Léto s kovbojem a
0: už to jelo.
1: A pak už to trošičku jelo. Ale byla jsem šťastná, že za té normalizace jsem se právě potkala se Zdeňkem Svěrákem.
0: A to byl zásadní partner filmový,
1: ano,
0: i tvůrce pro vás.
1: Ano, potom Jaromírovi v divadle a co jsme spolu třeba natočili i pro televizi, tak tohle byl zase úplně jiná kategorie partnerství, protože už v daleko zralejším věku.
0: Jak se pro vás právě proměnil ten, o tom divadle už jsme trochu mluvili, ale prostě ta kariéra herečky, filmové, rozhlasové, divadelní, právě tím listopadem 1989, jak se třeba proměnil právě svět té audiovize, když už tady byl tedy svobodný přístup, ale zároveň asi taky velká potom inflace toho všeho, těch témat, těch rolí, filmů.
1: No tak tohle je záležitost, kterou si musíte vlastně osobně hlídat. Jo, protože jako člověk, nebo já jsem si vždycky přála, aby to, co dělám, mělo nějakou kvalitu, jo, výpovědní. Takže jako v podstatě víceméně si člověk hlídá, když dostane nabídku nějaký scénář, ale i do rádia, jo, to je kamkoliv, tak prostě číst a zvážit, jestli to stojí za to.
0: Takže podle vlastního nějakého svého kompasu si vybíráte, abyste právě nebyla, řekněme, ve všem, od reklamy na psí granule.
1: Přesně tak.
0: Až po snímek, za který jste oceněná třeba Českým lvem. Daniela Kolářová je hostem dnešní vizitky. Máme tu další píseň Rozmarné stvoření od Vlasty Průchové, tak si ji taky rovnou pustíme.

0: Tak paní Kolářová, kdy se chystáte zase na svoji zahrádku a co vás tam teď čeká?
1: Sekání trávy.
0: Sama si sekáte trávu.
1: No, se synem se o to dělíme, ale teď jsem předevčírem právě přijela celá zmordovaná, protože sekám.
0: A kolikrát třeba vás ještě může teďka divák vidět na jevišti měsíčně a co vám, a máte něco třeba rozfilmovaného?
1: Ne, teď momentálně ne, žádné filmování, ale ve studiu 2 mám nějaká představení a potom v divadle, ve Vršovickém divadle Mana. Mm-hmm.
0: No, a tak to je s paní Termerovou.
1: Ano, to je s Lenkou Termerovou.
0: Takže to je krásný duet tam máte, tenhle. Tak jo, tak ať se vám moc daří, zlomte vás, hodně zdraví a hodně štěstí. Daniela Kolářová byla vzácným hostem ve vizitce Nová tvář Vltavy Českého rozhlasu. Moc vám za to děkujeme.
1: Taky děkuju. Díky.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

U dvojčat a vícerčat by měl být nově 800 tisíc. Změna se má vztahovat na děti narozené po 1. lednu 2027. Evropská unie připravuje opatření, která by snížila závislost evropských firem na Číně, píše to britský deník Financial Times s odvoláním na dva unijní úředníky. Společnosti by podle navrhovaných změn nově museli kritické komponenty nakupovat minimálně od 3 různých dodavatelů z několika zemí. Nový zákon by zároveň stanovil maximální množství součástek, které je možné od jednoho dodavatele nakoupit. Evropská komise se má návrhu věnovat koncem května. Dron neznámého původu zasáhl jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených státech, ve Spojených arabských emirátech. Podle vládních zdrojů dopadl do vnějšího perimetru zařízení. Abu Zabí prohlásilo, že si vyhrazuje právo na teroristický útok odpovědět. Akci označilo za nebezpečnou eskalaci. Irán se k útoku nepřihlásil. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyzvala k maximální vojenské zdrženlivosti v blízkosti jaderných elektráren. Česká televize a Český rozhlas by měli nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. Průzkumu se ve druhém týdnu v květnu zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. A počasí bude polojasno až oblačno, večer až jasno, odpoledne a večer výjimečně přehánky, nejčastěji na horách, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21, na východě kolem 13 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Tak vám přejeme krásné narozeninové dopoledne, milí posluchači. Slavíme dnes 103. rozhlasové výročí. Tak jsme rádi, že slavíte s námi poslechem, teď konkrétně poslechem stanice Český rozhlas Vltava. Dobrý den vám přeje Daniela Čermáková. A po 11. hodině ve všední den se vždy věnujeme na Vltavě jazzu a v pondělí je to s Davidem Bradou, který dnes, jak tak koukám, přichází v modrém tematicky, neboť dokonalá modrá či nejvyšší modrá Supreme Blue je deska, je název úplně nového hudebního projektu trumpetisty Nicolase Paytona. A to je naše téma. Davide, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, Danielo, i vám a všem posluchačům. Taky všechno nejlepší k narozeninám.
1: Tak k desce se nám vyjádřete.
2: Ta deska se taky týká narozenin. A sice narozenin Milese Davise, které by letos oslavil už sté. A to příští týden, v úterý 26. května. My k tomu připravujeme celý speciální program na Vltavě. Protože, ale k tomu se vlastně dostaneme. Vy jste se ptal teď na toho Paytona. Nicolas Payton je trumpetista, který původně vlastně měl být dalším zázračným hardbopovým trumpetistou nové generace. Je původně z New Orleans, takže kolebka jazzu. A na téhle desce, která se jmenuje, jak jste říkala, Supreme Blue, se spojil s partou, která se říká Butcher Brown. To jsou takový mladí muzikanti z Richmondu. Dali dohromady společnou desku, která odkazuje jednak na Milese Davise, ale jednak taky na Johna Coltrana, který bude mít z té narozeniny, nebo by měl, letos v září. Tomu se taky pak budeme věnovat. Takže celá ta věc, jak už ten název napovídá, vychází z toho období modrého jazzu, tedy konce 50. let. Ovšem, jak sami za chvilku uslyšíte, celé je to v hodně současném, groovovém, takovém jako moderním balení. Takže není to úplná náhoda, je to taková koncepční záležitost, která je rozprostřená na celý letošní rok.
1: No a ten návrat k hudbě Milese Davise a Johna Coltrana, ten důvod, to jsou právě ty narozeniny.
2: To jsou právě ty narozeniny, přesně jak říkáte. A protože jsou dvoje a jsou to dva velký velikáni, tak si myslím, že tahle věc, která mimochodem vyšla, první dva singly vyšly minulý týden, takže ta hudba, kterou hrajem, tak je zase úplně čerstvá, tak je právě první příspěvek k tomu stému výročí. Myslím, že se celý rok můžeme těšit na spoustu nahrávek, ale v téhle věci, na téhle desce Supreme Blue, jsou odkazy právě jak na Milese Davise, tak na Johna Coltrana. Ostatně oba uslyšíme. První si pustíme All Blues, což je slavná skladba z desky Kind of Blue. A pak si to pojďme pustit. Nicolas Payton, Butcher Brown.

0: My dnes posloucháme ukázky z desky Supreme Blue, což je nový hudební projekt trumpetisty Nicholase Paytona a je to podsta Milesi Davisovi. My jsme poslouchali skladbu All Blues, kterou najdeme i na té původní desce Kind of Blues z roku 59. Kam oni to posunuli?
1: Slyšeli jsme sami, je to vlastně od modálního jazzu, což je téměř spirituální záležitost a vlastně jedna z nejslavnějších desek Kind of Blue vůbec v historii jazzu, do takového houseového, groovového stylu, na který se opravdu doslova dá tančit v klubu. Je to jednak přístupem Nicholase Paytona, ale jednak samozřejmě velkou část toho výsledku mají za sebou a mají na svědomí Butcher Brown, což je kapela, která má k tomuhle stylu hudby hodně, hodně blízko. Takže to je vlastně jakoby ten posun, kam jsme se dostali. No a vlastně i to samé, nebo velmi podobný přístup uslyšíme i v té další skladbě, která zase od Milese Davise odkazuje spíš na Johna Coltrane'a, proto vlastně i ten název A Supreme Blue, takže Blue je ten Davis a Supreme je zase odkaz na Love Supreme, naprosto klíčové album Johna Coltrane'a, protože John Coltrane by se 100 let dožil letos 23. září. Já už se těším, až po prázdninách se tady potkáme s kolegy z jazzové redakce a budeme zase vymýšlet, jak bychom oslavili tyhle ty sté nedožité narozeniny Johna Coltrane'a.
0: Ale ještě vám skočím do řeči, budete slavit i sté výročí Milese Davise.
1: To bude už příští týden, děkuji za to, Daniel, protože to bych zamluvil a my budeme slavit celý příští týden. 26. tedy v úterý bude Český rozhlas Jazz dělat celodenní vysílání ke stému výročí narození Milese Davise. No a tady na Vltavě každý den už od pondělí, tedy od 25. od 18 hodin, vždycky na půl hodiny jazzový podvečer. No a každý jeden z nás z těch členů, co vysíláme vlastně od pondělí do pátku, budeme mít jeden díl speciálně věnovaný nějaké desce. Začínáme v pondělí, kdy se ptám v tom svém příspěvku, jestli je opravdu Kind of Blue ta nejslavnější jazzová deska všech dob, takže v 18 hodin poslouchejte. No a myslím, že aby jsme to stihli, protože i ta další věc je delší, tak si pojďme teď pustit další single z toho,
0: který právě souvisí s Coltrane'em.
1: Přesně tak, A Love Supreme, a to je Pursuants. No a tady zase uslyšíme takové breakbeatové bubnování, nad tím se budou postupně vrstvit takové klávesy, takže místo zase spirituální až takové extatické věci, tak jak ji napsal vlastně John Coltrane, je tohle taková streetová, hodně taková jako městská jazzová hymna současného New Yorku, si to představme, takhle to zní.
0: Takže patříte-li, milí posluchači, k fanouškům hudby Milese Davise a Johna Coltrane'a, určitě si pořiďte i novou desku Nicholase Paytona. Davide, díky moc za návštěvu.
1: Hezký večer, hezký den.

0: První dva singly z desky trumpetisty Nicholase Paytona nazvané Supreme Blue jsou venku. My jsme je slyšeli právě dnes na Vltavě a celé album vyjde 24. července.
1: Pražské jaro, divadelní svět Brno, Open House Praha.
2: Nebo divadelní Flora Olomouc a Zlín Film Festival.
1: Přinášíme setkání s umělci i živou atmosféru květnových festivalů.
2: Český rozhlas Vltava. A zůstaňte v centru kulturního dění.

0: Pět minut před 11:30 nám dospívala Kennedy Administration. Je to projekt, který má na kontě s ní rovněž Ondřej Pivec. Je to deska z roku 2017.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Šéfdirigent Severočeské filharmonie Teplice Petr Vronský bude vzpomínat ve vltavských osudech, které začínají přesně za 5 minut. Ač jsem to sám nevymyslel, vším, čím jsem byl jsem rád, uvádí své pětidílné rozhlasové memoáry. Čemukoliv se kdy věnoval a věnuje, vždy to činil a činí s naprostou oddaností a koncentrovaností. První část rozhlasových osudů dirigenta Petra Vronského si poslechněte od 11:30.

0: Bariton saxofonu vdechl klarinetovou obratnost štiky Big Bandu, zrzavý pihovatý dlouhán Gerry Mulligan. Prvním milníkem jeho hudební cesty byla spolupráce s dnes už zmiňovaným a letos stoletým Milesem Davisem na jeho stylotvorném albu Birth of the Cool. Ovšem hudbě klasické propadl už v mládí protagonista našich rozhlasových osudů, začínají právě teď.
1: Osudy.
0: Osmdesáté narozeniny oslavil letos na jaře houslista a všestranný dirigent Petr Vronský, který ve svých pětidílných rozhlasových osudech z roku 25 vzpomíná na život na operních scénách a symfonických pódiích.

Nevymyslel jsem to já, ale dalo by se říct, že vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Narodil jsem se do hudební rodiny, tatínek byl koncertní mistr houslí, hrál na housle a já už jako dítě, tak jako Václav Hudeček se to jednou zmínil ve svém hovoru, jsem naproti němu stával s vařečkami a hrál jsem podle něj na ty vařečky. My jsme vlastně byli dva, já jsem měl sestru o 2 roky starší, která potom bohužel zemřela v mladém věku, asi kolem 6 let, takže já jsem potom zůstal sám. O to víc se mě líbila právě ta tatínkova práce s houslemi. On totiž k nám chodil také klavírista a s tatínkem zkoušeli, protože on krásné, je to německé řečení, on dával koncerty, teda hrál koncerty. Tenkrát se hrály na koncertech i houslové koncerty s klavírem, nebo to byl večer přídavků a tak dále. A mimo koncerty s orchestrem, s filharmonií, tatínek hrával i právě s tím klavírem. A pro mě to byl obrovský zážitek, když ten pan klavírista přišel a ty začali spolu zkoušet a já jsem si mohl vlézt pod ten klavír a teď to tam dunělo a prostě já jsem byl v 7. nebi. No a takže nebylo divu a vlastně jsem začal hrát na housličky, už ve školce jsem vystupoval, hrál jsem písničky a byl jsem na ty housličky takový drak, že rodiče přede mnou ty housle museli schovávat. Zvlášť proto, že mě učil tatínek do pozdějšího věku, mého uměleckého by se dalo říct, a on měl obavu, abych si bez jeho dozoru neskazil ruku, abych neměl nějaké špatné návyky. A to bych také doporučoval všem rodičům, kteří mají nadané děti, aby se nebáli tyto děti nějakým způsobem vyučovat. Pozor, neznamená to, že když bude to dítě chodit nějakému pedagogu jinému, že mu takzvaně polezou do zelí a budou dítě učit podle své představy, to ne. Ale je dobře, když tomu nějakým způsobem rozumí, tomu nástroji a tomu dítěti mohou poradit. Ono totiž potom to jde všechno mílovými kroky dopředu. Takže ono nebylo také divu, že potom já v mladém věku, v 8, v 9 letech, já jsem hrál cikánské melodie, v 11 letech houslový koncert Mendelssohna, vyhrával jsem soutěže a víceméně jsem měl předurčenou kariéru houslisty. To ovšem se trošku zvrtlo, protože já jsem začal chodit na konzervatoř do Kroměříže, kde jsem absolvoval první rok a ještě pár měsíců, jenomže mezi ten tatínek odešel z Olomouce z postu koncertního mistra Moravské filharmonie do Plzně, do divadla Josefa Kajetána Tyla. A protože v Plzni ta konzervatoř teprve začínala, tak já jsem měl 2 možnosti. Buď to nastoupit do Plzně a znovu opakovat první ročník, což by nebylo příliš smysluplné, anebo být 1 rok doma, ale to zas nezhledával smysluplným můj tatínek, který stejně předpokládal, že budu houslista a nejlépe koncertní mistr, buď to v České filharmonii nebo v Národním divadle, a jeho heslo bylo, co by to bylo za koncertního mistra bez orchestrální praxe. Takže já tenkrát v tom volném roce jsem udělal konkurs jako LF 15 letý do Moravské filharmonie, kde jsem sezonu hrál ve skupině druhých houslí a potom jsem přešel po vykonaném konkurzu do operního orchestru divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. A zároveň jsem potom začal dělat konzervatoř a protože ta konzervatoř začínala, já jsem první absolvent plzeňské konzervatoře, tak nikdo přesně nevěděl, co se smí, co se nesmí, takže já jsem byl řádně zaměstnaný a řádně jsem chodil do školy. Ale to zaměstnání v tom orchestru mělo jeden negativní moment, právě negativní dopad na mě jako houslistu, protože mně se začala moc líbit práce dirigenta. Ta práce dirigenta byla ohromně inspirující, protože jako houslista máte pouze vlastní nástroj, víte, co se naučíte a víte, jak
to plus minus zahrajete, ale ten nástroj jsou jenom 4 struny a smyčec, kdežto ten dirigent má k dispozici nástroj, nejenom orchestr, zvlášť v opeře, tam je ještě potom sbor, solisté, kulisy, balet, prostě ta práce je ohromně zajímavá. A já měl tenkrát velmi, velmi inspirující dirigenty nad sebou, a to byl Bohumír Liška, Jiří Kout, doktor Karel Vašata, a potom ještě jsem hrál pod Daliborem Brázdou, třeba Mario Clemensem a dalšími. Není tedy divu, že jsem začal pošilhávat po té dirigentské taktovce a tatínek řekl, ne, takhle by to nešlo, ty v první řadě musíš udělat řemeslo, to znamená, že já jsem měl 6 let konzervatoře, absolvoval jsem Brahmsovým koncertem, mezi tím jsem bral Čajkovského koncert, Chačaturiana, houslový koncert a řadu dalších, a víceméně si mě vzal pod křídla Jiří Kout, který mě během 2 let na ty zkoušky na AMU připravil. A to byly nádherné hodiny, kdy mě trénoval jednak na intonaci, sluchové testy, harmonické testy, a potom takzvaně mě udělal ruce a nemuseli jsme se nijak zvlášť bavit, jako by se dalo říct, vzdáleně, protože jsme spolu, on jako dirigent, já jako jeho žák, jsme spolu pracovali. Potom s tímto bohužel jsem se nemohl nikdy chlubit, protože Jiří Kout emigroval, byl emigrant, a toto sdělení, že já jsem mu do dneška vděčný za svoje dirigentské základy, tak to vlastně se možná teď všichni dovídáte poprvé. Ale já jsem měl velké štěstí i na pedagogy na akademii, protože tam již zmíněný Bohumír Liška nás prováděl operním zpěvem, operní praxí, to byl potom Robert Brok, ale v prvních 2 ročnících jsem měl nezapomenutelného profesora Josefa Veselku, který mě nesmírně naučil tajemství sborového zpěvu, sborové interpretace, jak mužských sborů, tak těch sborů smíšených, a zejména tenkrát začínal být v oblibě renesanční polyfonie, ze kterou si nikdo přesně moc nevěděl rady, ale pan profesor Veselka to měl výborně vymyšlené, sděloval nám tajemství právě vedení hlasů, polyfoní vedení hlasů, jak musí každý hlas mít vrchol, musí uhnout ostatním hlasům, všechno musí probíhat ve zlatém řezu. To jsou sdělení, která se dají potom navléknout na jakoukoliv hudbu. To je obrovské bohatství, které jsem od pana profesora Veselky získal. No a samozřejmě symfonický repertoár nezapomenutelný, pan profesor Alois Klíma, dlouholetý šéf symfonického orchestru Československého rozhlasu, Jindřich Rohan, dlouholetý dirigent FOKu. Zkrátka musím říct, že celá ta naše generace byla opravdu v těch nejlepších rukou.

Jak jsem říkal, jako houslista má svůj nástroj, tak dirigent má svůj nástroj, ten ansámbl. A to je velký rozdíl, protože já vím, co se na ty housle naučím, kde mám slabinu, na co si musím dát pozor, ale totéž se nedá říct o tom ansámblu. Já teď říkám ansámbl, protože ono je jedno, jaký ansámbl to je, jakého druhu, protože je to prakticky všade stejné. Vy nevíte, jak se vám kdo vyspal, jestli někoho bolí zuby, jestli je někdo nemocný. A to se samozřejmě odráží na tom výkonu, nebo jestli nemá nemocné dítě a tomu podobně. To jsou nepředvídatelné věci, které potom ten dirigent musí řešit. Já jsem tady měl v tomto smyslu obrovskou výhodu v tom, že jsem v tom orchestru strávil opravdu léta a dobře jsem poznal, co se v tom orchestru děje, co je orchestru příjemné, co je orchestru nepříjemné, co by měl ten dirigent dělat a hlavně, co by měl ten dirigent nedělat. A to je právě ta velká výhoda toho, kdo nějakým způsobem už přes určitý nástroj ten ansámbl pozná. Nebo třeba zpěvák, který už zpívá nejdřív ve sboru v opeře, okouká si to, pak povýší na malá sola, má krásný hlas, takže se dostane k velkým solům, ale už má určitý ten vklad, nejde tam přímo ze školy takzvaně jako elév. Důležitá věc při práci s orchestrem nebo vůbec s tím ansámblem je, aby se člověk nějakým způsobem s tím ansámblem sžil, aby dovedl nejdřív odhalit problém, pojmenovat problém a hlavně vyřešit problém. Protože je spousta dirigentů, kteří jenom přehrávají a doufají, že ono se to nějakým způsobem samo spraví a že se to nějakým způsobem samo vyřeší. No, většinou se to nevyřeší, ale muzikanti jsou ohromně flexibilní lidé a nikdy nenechají koncert takzvaně padnout. Proto já taky vždycky říkám, že žádný muzikant neudělá chybu schválně. Každého to většinou mrzí a každý se potom nějakým způsobem za to stydí, jestliže udělá nějakou chybu. Pak se musí akorát rozlišit, jestliže tu chybu udělal náhodně, třeba z nepozornosti, ale nebo také z neschopnosti. A to už je potom ten horší případ, který by se nějakým způsobem měl řešit. Měl jsem velmi dobré vztahy s Beogradskou filharmonií, často jsem tam jezdil a měl jsem s nimi krásné koncerty a krásné zážitky. Jeden z nich je ovšem velmi pěkný. Hráli jsme tam Antonína Dvořáka 7. symfonii a tam je jedno kontrabasové místo, které není lehké. No a když na něj přišlo na zkouškách řada, tak to bylo tak v úterý, tak ono nešlo. Prostě ta skupina to nezahrála. A já jsem říkal, tak pánové, prosím vás pěkně, tak si na to podívejte a zítra si to vememe a zahrajeme si to. No a byla středa a ono to místo zase nešlo. A jsem říkal, tak podívejte, koncert je v pátek, zítra je čtvrtek, tak prosím vás pěkně, podívejte se na to. Opravdu není to zas tak obtížné, aby se to nedalo zahrát, ale nedá se to hrát v listu. No a ve čtvrtek to zase nešlo, to místo. A teď celý orchestr čekal, co se bude dít. Já jsem v tom orchestru hrával, tak vím, jak je to hrozně nepříjemné a vím, že to je opravdu poslední možnost, kterou ten dirigent má. Libor Pešek na to měl krásný bonmot. Říkal tak, pán sám. To znamená po jednom. A to je opravdu velmi nepříjemná situace. No a teď první to nezahrál. Já jsem to naštěstí vzal od posledního pultu. První to nezahrál, druhý to nezahrál, třetí to místo nezahrál, čtvrtý a tak dále. A teď já jsem věděl, že nemůžu dojít k prvnímu pultu, kteří by to možná zahráli. Ale co by se stalo, kdyby to nezahráli? Takže to bylo velmi netaktické. No takže jsem skončil, dal jsem přestávku a říkal jsem tak a teď pan vedoucí skupiny, teď je to tady naučte a potom bude celý orchestr pokračovat dál. Tak po přestávce jsme nastoupili
A oni opravdu to místo už zahráli, takže ono to šlo a už nebylo co řešit. A teď byla druhá přestávka, zaklepalo se u mě na dveře, já jsem otevřel dveře a za nimi stal vedoucí skupiny kontrabasu. Kontrabasisté jsou velcí chlapi, aby ten kontrabas uhráli, ale tenhle byl mimořádně velký, silný. A teď ve mně okamžitě byla malá dušička, já jsem říkal, tak a teď mě jednu vrazí a já se tady rozplácnu naproti o tu zeď a koncert nebude a povezou mě v olověné rakvi do Čech. Ono se to vyvinulo úplně jinak. Ten kontrabasista řekl, maestro, já se vám omlouvám za mě i za celou skupinu a naše skupina by si vás dovolila po dnešním koncertě pozvat na večeři. Já jsem zůstal úplně štajf, šel jsem na tu večeři s nimi, ten večírek byl velmi hezký, velmi, velmi družný a já potom jsem mezi nimi měl i, jako dalo by se říct, osobní přátelé, zkamarádil jsem se s nimi a chodil jsem potom i na návštěvy do rodin k ním a měli jsme velmi přátelské vztahy. Takže dalo by se říct, že i z nepříjemné situace se najednou dá udělat krásné přátelství.

Ještě během studia na škole jsem se setkal, nebo měl jsem to štěstí, že jsem se setkal s několika ansámbly. Můj první ansámbl byl mužský sbor, dneska velká vzácnost. Byl to mužský sbor spojených spořitelen a záložen pražských. Velmi si na tom titulu zakládali a spolu jsme absolvovali několik koncertů. Já mám na ně vzpomínku akorát pro mě tragickou, protože to mělo být moje první vystoupení s nimi, to znamená s tímto sborem, a měli jsme vystoupit v krematoriu, kde jsme měli doprovodit zemřelého bratra. Oni si také říkali bratři mezi sebou. A tenkrát se zaváděly v Praze nové tramvaje, takže občas vyply proud. No a stalo se, že já jsem vlastně moje první dirigentské vystoupení poslechl jako posluchač, protože tramvaj měla zpoždění, obřad bohužel začal včas a pomocný sbormistr tenkrát dal tu první dobu a ten sbor beze mě odspíval pečlivě nacvičený program. To byla taková moje tragédie. Druhá vlastně podobná historka byla při mém prvním operním představení v Disku, kdy jsme hráli Dvě vdovy a tam končí předehra a potom začíná první jednání s tím, že je kratoučká předehra orchestru, opana jde nahoru a sbor začíná zpívat Jitro krásné, nebe jasné, kine nám. A opona se nevytáhla. Takže zase jako s křížkem po funuse, samozřejmě, že ji vytáhli tu oponu, ale půl sboru už začalo, půl sboru nezačalo a ten začátek byl opravdu takový rozpačitý. Vlastně, když vemu ty moje začátky s různými ansámbly, tak moje první vystoupení se symfonickým orchestrem bylo na soutěži mladých dirigentů v Olomouci v roce 1970. Já jsem byl tenkrát ve druhém ročníku, tuším, a já jsem do té doby žádný orchestr nedirigoval. Já jsem vlastně si celou tu soutěž nacvičil, ten krásný dirigentský výraz, takzvaně na sucho. To znamená jenom s klavírem a jenom u partitury, s tím, že potom jsem vlastně na té soutěži předváděl výkon dirigentský už přímo se živým orchestrem. Já jsem říkal, to je něco podobného, jako když klavírista by si namaloval klaviaturu na stole, cvičil na tom koncerty a pak by šel soutěžit s někým na opravdový klavír, kde ty klavíry fungují. Takže vlastně takové to by byly moje začátky. A když jsme už u toho začátku, jako první moje profesionální angažmá, tak moje první profesionální angažmá bylo shodou okolností v divadle Josefa Kajetána Tyla, ze kterého jsem odešel jako houslista a vrátil jsem se tam jako dirigent, což by nebylo tak špatné, ale tam bylo zvláštní to, že můj otec tam byl koncertním mistrem. A vlastně do dneška vždycky říkám žákům svým a posluchačům, važte si každé připomínky, kterou vám pan profesor nebo kdokoliv řekne, protože jakmile odejdete ze školy, už vám nikdo nic neřekne. A tak jako mě ten tatínek pomohl jako houslistovi, kdy vlastně mě dával takové ty rady, ty grify a v tom dobrém slova smyslu, ty návody, jak vyřešit houslové problémy, tak toto my jsme potom řešili, já jsem tuto kontrolu měl právě v tom mojím prvním angažmá a mohu vám říct, že to někdy bylo pro mě dosti kruté, protože jako mladý absolvent dirigování jsem pochopitelně byl vychováván k tomu školou, že teď vlastně v uvozovkách jsem snědl veškerou moudrost, vím všechno nejlíp a chci dělat všechno jinak a všechno prostě teď bude tak, jak jsem se to naučil, ale ono v té praxi to vypadá úplně jinak a já díky tomu tatínkovi, který mě opravdu několikrát klepl přes prsty, Ne, nikdy ne přede všemi, ale doma. Doma mě opravdu několikrát přistřihl ty křidílka v tom rozletu, že jsem opravdu skřípěl zubama, ale v drtivé většině, ne-li ve 100%, jsem mu vždycky potom dal za pravdu. A znovu opakuju, každý važte si toho, když vám někdo řekne nějakou připomínku, byť nepříjemnou, protože tím jedně rostete.

Já jsem tu operu, mimo toho, že mě tam při absolventském představení nevytahli oponu a tenkrát dirigent Přemysl Charvát, který tam měl dozor, říkal teda, pane Vronský, tohle se stát, vám asi ta opera bude souzená, tak aniž bych s tím počítal, tak ono to tak nějak bylo. Protože já jsem tu operu jednak poznal jako houslista, pak jsem ji poznal jako dirigent v Plzni a není proto divu, že jsem se potom přihlásil ke konkurzu na místo šéfa opery v Ústí nad Labem, který jsem úspěšně vykonal a do Ústí nad Labem jsem nastoupil. Tenkrát totiž ta krajská divadla Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem, Ostrava, Brno samozřejmě, Bratislava tenkrát byla naše, Košice, překypovali ohromnými hlasy, velkými hlasy ve všech oborech a ti nejlepší z nich teprve se dostávali do divadla Národního, takže ta práce i na těchto krajských scénách byla opravdu velmi pěkná. My jsme si mohli troufnout mimo klasiku Prodaná nevěsta, Rusalka, Libuše, jsme šli i na Růžového kavalíra, Tannhäusera hráli v Ústí nad Labem a vlastně celý světový repertoár. Tak to tenkrát vypadalo. No a potom jako další mé místo mělo být Státní divadlo Brno, ale tam došlo už k posunu tomu, že já jsem mezi tím samozřejmě mimo svoji kariéru operní často dirigoval symfonické orchestry u nás i po celém světě. A tady v tomto momentu, když jsem měl nastoupit tenkrát do Státního divadla v Brně, tak František Jílek, národní umělec, tenkrát přecházel do Státní filharmonie Brno a rád, musím to říct, a rád by tam měl mě jako druhého dirigenta. A proto tenkrát do divadla nastoupil Jiří Pinkas s Jiřím Hlasem a já jsem nastoupil jako druhý dirigent Františku Jílkovi a ta karta se obrátila, že jsem potom měl hlavní dirigování symfonického orchestru a občas jsem jenom dirigoval operní ansámbly. Pro dirigenta je totiž naprosto ideální, když může dirigovat obojí. Jenomže ono dřív to bylo tak, že vlastně nastudování opery trvalo poměrně dlouho, 2 až 3 měsíce a potom se hrály reprízy, kde sice ten dirigent měl asistenta, ale v drtivé většině představení musel oddirigovat sám. Kdežto dnes je ten systém naprosto jiný. Dneska většinou se hraje stadionově, to znamená, že se opera naskouší, odehraje se velký špalek těch představení a potom se zkouší opera další. Já vlastně jsem si toto vyzkoušel v Kammeroper Wien, kde jsem nastoupil v roce 1991 a úspěšně jsem tam provedl premiéru Il signor Bruschino. Tenkrát na premiéře byl i kancléř Vranický. Měl tenkrát zlomenou nohu. Seděl v první řadě a měl tu nohu v sádře nataženou. A ta opera byla samozřejmě úžasná, protože tam bylo mezinárodní obsazení zpěváků a to je prostě pro každého dirigenta velký svátek, když máte na jevišti výškaře, sopranistky nebo tenoristy, že se nemusíte obávat, že jim výška selže, anebo basisty, kterým zní ty pedálové tóny a zase nemáte obavu, že se jim to neozve takzvaně. No a tam vlastně my jsme 2 měsíce zkoušeli a 3 měsíce jsme hráli 3x v týdnu, nebo možná 4x v týdnu, to už si teď nespomínám přesně. Ale na co si vzpomínám přesně bylo, že když tady tato stadiona skončila, takže mě tam ředitel Horvát nabídl další angažmá a říkal, že další angažmá by byla Prodaná nevěsta. A já jsem říkal, no to je úžasné. Prodanou nevěstu do té doby já jsem premiéroval 3x, to znamená 3 premiéry a těch představení jsem mohl mít za sebou možná takových 120, 150. Měl jsem velkou radost. A zřejmě jsem tu radost projevil velmi intenzivně, protože pan ředitel říkal, no počkejte, počkejte, ale to nebude obyčejná Prodaná nevěsta. Já jsem říkal, no ale jaká bude? Víte, my tady budeme inscenovat jako sociální drama. A já
zvedl oči a říkal jsem, no sociální drama, ale to v té opeře není, jak si to představujete? A on říkal, no byl rok 90-91 a on říkal, no to právě ten Vašek, to bude taková ta vaše skostná těla, byrokracie a to všechno špatné, to komunistické a potom tam přijde ten Jeník s tou komedií a to bude ta Vende, to bude ta změna, to bude ten svěží vítr a to bude to osvobození a ta svoboda. Já mu říkám, ježiš, ale pane řediteli, to v té opeře není, tam jde úplně o něco jiného, tam jde o ten trik té smlouvy a potom vlastně ani v té hudbě to není. Pane řediteli, podívejte, já jsem vlastenec, ale toto, to já bych nemohl dirigovat v této podobě. To kdybyste byl tak laskav. Další představení je Šostakovičův Nos. To je také Slován a já bych radši, kdybyste mě mohl přidělit tuto premiéru. Pan ředitel říkal, ne, já to chápu, vaše vlastenectví, to je velmi pozitivní a tak dále. Ale od té doby moje angažmá skončilo a už jsem si ve Wiener Kammeroper nikdy nezadirigoval.

0: Plzeňská konzervatoř se může chlubit tím, že Petr Vronský je jejím prvním absolventem. Setkávání s inspirujícími dirigenty Petra Vronského nasměrovalo ke studiu dirigování. Zkušenosti s orchestrálními hráči, operními pěvci, tanečníky a režiséry ostatně předává temperamentní muž na všech operních scénách i světových pódiích dodnes. V rozhlasových osudech vypráví o svém bohatě naplněném životě s dirigentskou taktovkou, s nadhledem, s jemným humorem, láskyplnou tolerancí ke všemu lidskému, ale s nesmlouvavostí ke snahám o moderní výklad hudby, která nic takového nepotřebuje. Sama prý promlouvá silným jazykem. Osudy Petra Vronského připravila Eva Ocisková. Jsou pětidílné, další část rozhlasových vzpomínek houslisty a všestranného dirigenta, vzpomínek na život na operních scénách a symfonických pódiích poslouchejte zase zítra.
1: Patricia Kopačinská s Českou filharmonií a Jakubem Hrůšou.
2: Houslový koncert Luboše Fischera zazní ve festivalové premiéře.
1: Přímý přenos koncertu Patricie Kopačinské z Pražského jara poslouchejte 19. května od 20 hodin.
2: Na Vltavě.
0: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Počet zmocněnců ve vládě minulý týden vzrostl na 17, opozice to kritizuje. Ukrajina považuje víkendový útok na moskevskou oblast za spravedlivou reakci na ruské údery. Začíná festival Open House Praha. I letos zpřístupní více než

0: pro to, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
1: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla na konci volebního období 13 zmocněnců, tedy jen opět méně. Podle Havlíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci. Napříč všemi rezorty využívá například zmocněnce pro AI. Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií dnes začínají ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitní vysvědčení, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
2: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení pochválil ukrajinské dronové síly za nedělní masivní útok na ruskou moskevskou oblast. Nepilotované letouny různých typů tam mimo jiné zasáhly polovojenský podnik a rafinérii. Ruské úřady oznámily 4 mrtvé a asi 12 zraněných.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu prohlásil, že nálet na moskevskou oblast byl důležitým signálem právě v den památky 100 000 obětí totalitních represí vzešlých z Moskvy. Podle Zelenského je to také významný signál, že Ukrajina dokáže úspěšně zasáhnout i ty ruské oblasti, které jsou nejlépe chráněny proti vzdušnou obranou. Válka se celkem předvídatelně vrací do rodného přístavu, řekl Zelenský v ironické narážce na heslo, se kterým Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Francouzské hlavní město hostí zasedání ministrů financí zemí G7. 7 největších ekonomik světa bude řešit například situaci na Blízkém východě a její dopad na světovou ekonomiku. Do Paříže míří i šéf ministrů financí Evropské unie Kyriakos Pierakis. Řešit chce také zvyšující se zadlužení zemí eurozóny, zejména kvůli válce na Ukrajině a na Blízkém východě. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve čtvrt na 9 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emilie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka účetní a pokladní.
4: Haló, haló, ve vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
1: Po počátcích vysílání ze stanu se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas doteď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několikaměsíční náskok měla jen britská BBC. Začíná 12. ročník festivalu Open House Praha. Jeho doprovodný program nabídne po celý tento týden debaty, přednášky a nebo projekce. Více než 100 běžně nepřístupných budov pak můžou lidé zdarma navštívit už tento víkend, a to v rámci komentovaných prohlídek.
5: Jedním z hlavních témat letošního ročníku jsou proměny města. Program nabídne taky řadu novinek.
6: Například letos otevíráme poprvé stodůlky a dvě zajímavé budovy, které mají velmi silný historický příběh, Hajčí dvůr a Soukupovský statek.
5: Popisuje za festival Michaela Pánková.
6: Taky určitě palác poštovního šekového úřadu na Václavském náměstí, který vlastně postavil architekt slavící letos výročí František Rojt. Je tam nádherná hala, jsou tam nádherné zachované části interiéru.
5: Součástí festivalu budou i prohlídky rozhlasových studií budovy Národního domu v Praze Karlíně. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
7: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno na východě a severovýchodě, zpočátku až zataženo a večer na východě a severovýchodě na některých místech i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, častěji na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupeň na východě a severovýchodě kolem 13. V 1000 metrech na horách pak teploměr bude ukazovat okolo 10 stupňů Celsia. A podrobnější zpravodajství nabízí web i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A její vysílání posloucháte 18. května 2026. Krásný den vám přeje Daniela Čermáková.

Hudební playlist druhé půle dnešního dne otevřel Felix Mendelssohn Bartholdy. My jsme poslouchali část jeho symfonie pro smyčcový orchestr v tónině B-dur a hrál nám ensemble Europa Galante s uměleckým vedoucím Fabiem Biondym. Nejen narozeninovým dnem Českého rozhlasu je dnešek 18. květen, také Národní muzeum bylo otevřeno tento den. A máme Mezinárodní den muzeí, který Mezinárodní rada muzeí stanovila v roce 1977 právě na 18. květen. Muzejní instituce pořádají komentované prohlídky expozic, prohlídky běžně nepřístupných míst, nabízejí vstupy zdarma nebo za symbolické vstupné akce a zajímavé programy. Tak oslavte tento den návštěvou zajímavých muzejních expozicí. Například vás zve do svých útrop Muzeum českého granátu v Praze. Pravý český granát v centru Prahy můžete vidět. Je to expozice kamenů vyzařujících sílu a energii, kterou využíval třeba už Rudolf II. Při svém bádání po kameni mudrců. Tak chcete-li se pokochat, navštivte Muzeum českého granátu v Praze.

0: Ukázkou komorní hudby byla sonáta pro flétnu a basso continuo G-dur, druhá část Allegro non troppo, tedy toto dílo Jiřího Čarta, zněla v podání Martina Hrocha, Michaely Ambrózy a Dalibora Pimka. Teď se ale budeme věnovat opeře. V historickém sále pražského Hlaholu měla v pátek premiéru nová komorní inscenace Janáčkových příhod Lišky Bystroušky, a to v nastudování souboru, který má název Opera lidem. Režie se ujal Vladimír Chmelo, hudebního nastudování pak Ahmad Hedar a Filip Martinka, a inscenace propojuje operní zpěv s loutkohereckými prvky a vznikla s cílem přiblížit, jak už název napovídá, tedy přiblížit Janáčkovo dílo také rodinám s dětmi a publiku, které se s operou setkávají vůbec poprvé. Na premiéře byla hudební operní publicistka Helena Havlíková, kterou zdravím ve studiu. Dobrý den, Heleno.
1: Dobré poledne.
0: Soubor Opera lidem tedy zvolil velmi komorní podobu inscenace s klavírem, s houslemi, a prostor pražského Hlaholu umožňuje bezprostřední kontakt s publikem. Tak jak to fungovalo?
1: Tak ta komorní podoba inscenace ve smyslu uvádění opery s doprovodem klavíru a jednoho pro danou operu charakteristického nástroje, tak vyplývá z toho prostoru. Ten ani svou velikostí, ani kvůli akustice neumožňuje použít celý orchestr. V případě Rusalky, další inscenace, kterou má soubor Opera lidem na repertoáru, to je harfa, a v případě Prodané nevěsty klarinet. No a pro Janáčkovy příhody Lišky Bystroušky to tedy byly ty housle. Přiznávám, že jsem měla v případě Janáčka vlastně tak jako obavu, nakolik klavír a housle můžou nahradit celý orchestr, hlavně kvůli těm zvukovým barvám Janáčkovy partitury. Ty samozřejmě chyběly, ale klavírista Ahmad Hedar a houslistka Marie Kocián Mátlová ty moje pochybnosti v zápěti rozptýlily, hlavně tím, s jakou citlivostí a opravdu empatií se zhostili toho převedení partitury do takhle redukovaného obsazení. Tenhle hudební koncept má i svou vlastně výhodu. V tom nádherném secesním sále pražského Hlaholu mají diváci solisty doslova na pár metrů, dokonce chvílemi úplně odpadá ta hranice mezi jevištěm a hledištěm, protože solisté pobíhají mezi publikem. Nicméně určitou nevýhodou tohodle prostoru je, že nemá vyvýšené jeviště nebo elevaci hlediště, takže záleží na tom, za jak velkým divákem sedíte.
0: No, my jsme říkali, že to představení má loutkoherecké prvky, je tam také výrazná stylizace zvířecích postav. Jak tohle zafungovalo?
1: Tak já jsem Bystroušku samozřejmě viděla mnohokrát i v zahraničí, vždyť je to v poslední době velmi často uváděná opera. Ale s loutkami vlastně nikdy. Použití loutek pro liščata, kohouta, slepice, cvrčka, komára, skokánka a další lesní havěť považuji vlastně za velmi originální a vynikající nápad. Výtvarnice Milena Dubšíková zvolila ty hadrové loutky, maňásky, s hlavičkami nasazenými na ruku svých zpívajících vodičů. Takže ten pohyb loutek a jejich úst se propojoval s tanečními pohyby těchto solistů. No a k tomu výtvarné pojetí se podařilo skloubit to výtvarné pojetí kostýmů v rolích Bystroušky, Zlatohřbítka, Psa Lapáka nebo Jezevce. No a ty kostýmy vycházely normálně z lidského oblečení a byly doplněné o zvířecí atributy, jakými čepičkami na hlavách a líčením. No ostatně solisté v téhle inscenaci nějak nenapodobovali zvířata, ale chovali se jako lidé s velmi věrohodným chováním a emocemi. No a to výtvarné sjednocení pak završila i scéna z takových našitých různobarevných kousků látek na pojízdných paravanech, takže v tom různém nasvícení evokovali krásně atmosféru lesa nebo té hospody. No a k tomu se skvěle uplatnila hlavní rekvizita, to bylo takové mohutné křeslo s různými přehozy, takže to bylo místo pro spočinutí tedy znaveného revírníka, byla to taky schovávačka pro Bystroušku nebo třeba Jezevců v parádní pokoji s krajkou.
0: Režisér a interpret Vladimír Chmelo se nechal slyšet, že by byl rád, kdyby se podařilo vytvořit inscenaci, která by byla jednak pro děti srozumitelná dětskému publiku, ale zároveň, aby zasáhla i posluchače dospělého. Podařilo se mu to?
1: Tak já můžu mluvit za dospěláky, podařilo. A podle reakcí dětí nejrůznějšího věku soudím, že si premiéru užili také. Z té režie Vladimíra Chmela čišela jeho obrovská divadelní zkušenost. Nevymýšlel nějaké schválnosti, ale srozumitelně a velmi nápaditě odvyprávěl ten příběh a vtipně charakterizoval postavy a situace. Tak třeba tu situaci, kdy Bystrouška vystrnaďuje jezevce z jeho doupěte a uštědřuje mu takzvaně něco ženskýho, tak prostě sprejem z deodorantu stříkala na jezevce.
0: Takže to mělo úspěch určitě. Ještě mi řekněte jednu větičku k výkonům Terezy Mátlové či Vladimíra Chmela.
1: Tak pro ty solisty je nezvyklé být takhle blízko publiku. Tereza Mátlová byla rozkošnou Bystrouškou ve dvojici s Petrou Vondrovou jako zamilovaným lišákem. Hned do několika rolí se převtěloval Michal Marholt nebo Jaroslav Parma. No a premiéru neohrozila ani hlasová indispozice Vladimíra Chmela. Revírníka uhrál a uspíval s tím, že při té závěrečné, tak té dojemné revírníkově bilanční árii ho vedle klavíru pěvecky zastoupil Petr Matuš.
0: Tak to byla spokojená operní publicistka Helena Havlíková, spokojená z výsledku komorní inscenace Janáčkových příhod Lišky Bystroušky v podání souboru Opera lidem. Premiéra byla v pátek 15. května v pražském Hleholu. Díky moc za recenzi.
1: Naschledanou a spoustu báječných zážitků s operou.

0: Stabat Mater Jakuba Jana Ryby na Pražském jaru.
1: Světoví solisté, Perslův sbor a helsinský barokní orchestr pod vedením Aapo Häkkinena.
0: Špičkoví interpreti staré hudby ve festivalovém debutu s objevitelským programem z českých archivů.
1: Přímý přenos z Rudolfina poslouchejte 21. května od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

Ivan Ilič nám hrál část ze sonáty na Mozartovo téma F-dur, autorem je Antonín Reicha. A u klasické hudby zůstáváme i v teoretické rovině.

0: Polední Vltava.
1: Posloucháte ji ve 12 hodin a 30 minut v poobědovém čase, tak což takhle probudit mysl rychlou vědomostní otázkou. Věděli byste, jaký je rozdíl mezi symfonickým orchestrem a filharmonií? Jaký je mezi těmito tělesy rozdíl? No, z hudebního hlediska mezi symfonickým orchestrem a filharmonií neexistuje rozdíl vlastně žádný. Oba pojmy totiž označují velké hudební těleso se čtyřmi základními sekcemi, tedy smyčci, dřevěnými dechy, žesťovými dechy a bicími. A proč se tedy používají dva různé názvy? V minulosti na konci 19. a začátku 20. století totiž filharmonický orchestr téměř vždy, na rozdíl od orchestrů založených univerzitami, kostely a obcemi, znamenal orchestr organizovaný komunitními spolky milovníků hudby a hudebníků. A slovo filharmonie znamená láska k harmonii. Pochází z řeckého filos, přítel, a harmonia, soulad. A dnes se tyto dva názvy používají primárně k tomu, aby se odlišily různé orchestry působící ve stejném městě. Typickým příkladem v Praze je Česká filharmonie a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, přičemž obě tělesa mají stejné nástrojové obsazení.
0: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.

0: Tak co myslíte, byl tohle symfonický anebo filharmonický orchestr? Nebudu vás napínat, byl to filharmonický orchestr Královský z Liež a dirigoval John Nesling, a to část ze starých tanců a árií pro orchestr Antonio a Ottorina Respighiho. Pražská filharmonie vystoupí dnes na koncertě v rámci Pražského jara, tedy Prague Filharmonia. Hlavní hvězdou ale festivalu bude sopranistka Simona Šaturová, která se dnes vrací na Pražské jaro od svého debutu v roce 2001. Zde letos vystupuje už po 12. Tentokrát se představí v mimořádně osobním díle Samuela Barbera Knoxville léto roku 1915, které zazní v rámci koncertu debut Pražského jara právě s orchestrem Prague Filharmonia a dirigentem Ondřejem Soukupem. Daniela Jägra v následujícím rozhovoru právě se Simonou Šaturovou nejprve zajímalo, jaký má pěvkyně vztah k americké hudbě.
1: Přiznám se, že vlastně moc dobře americkou hudbu neznám. Asi tím, jak můj fokus je někde úplně jinde. Samozřejmě takové ty klasické díla, West Side Story a Porgy a Bess, to samozřejmě ano. Ale vlastně i tím, že jsem objevila dílo, které budu letos zpívat na Pražském jaru, jsem si uvědomila, že zůstává vlastně spousta pokladů, které člověk možná ani nepotká a že vlastně by stálo za to tu hudbu se s ní nějak seznamovat.
2: Tím dílem bude Barbrova skladba Knoxville léto roku 1915. Je to hudba silně osobní, vzpomínková, téměř intimní. Co vás na tomto díle nejvíc oslovuje? Je to text, hudební jazyk nebo právě určitý křehký svět dětské paměti, o které toto dílo svým způsobem pojednává?
1: No já myslím, že to je doopravdy mimořádné dílo a to propojení textu Jamese Aggieho a úžasné hudby Samuela Barbera je prostě geniální a je to škoda, že tohle dílo nezní častěji, protože si myslím, že je zcela mimořádná, že by si to zasloužilo.
2: Ten text Knoxville vychází z prózy zmíněného Jamese Aggieho a nepřímo se dotýká tématu ztráty a dětství. Jak se vám takový text zpívá? Hledáte spíš odstup nebo naopak i třeba nějakou osobní identifikaci?
1: Je to strašně zvláštní skladba. Já vlastně, když začínám studovat nové dílo, tak na začátku člověk je zaměstnán tou technickou stránkou, své linky pěvecké v partituře a vlastně trvá nějakou chvíli, než se s tím dílem seznámíte, než tak jako nějak hlouběji pochopíte všechno. A tady to je úplně obrácený. Tady vlastně už hned na první zkoušce, co jsem měla s Markem Pincovem, je to můj korepetitor, který pochází ze Spojených států a který to dílo velice dobře zná a vlastně svým způsobem mě i naved k němu, tak vlastně jsme od ty první zkoušky byli oba velice dojatí a když sledujete ten text, tak zůstává to prostě ještě hodiny ve mně, taková nějaká melancholie a ten text vlastně mi připomínáme dětství a situace, které i já jsem měla, momenty, kdy jsem ležela na dece s rodiči a měla jsem to štěstí, že mé dětství bylo doopravdy krásné a ráda vzpomínám na to, tak to pořád tak nějak oživuje ve mně a ta nostalgie je vždy přítomná, když na tom pracuju.
2: Jaká je to ryze pěvecká výzva?
1: Střídají se tam místa, které jsou velice náročné, co se rytmiky týče, propojení s textem, jsou tam lyrické místa, velké skoky intonační do výšky, je tam všechno. Takže jako pěvkyni mě to velice uspokojuje, že můžu zpívat dílo, které není jednotvárné. Je tam prostě všechno a do toho ten krásný text, tak to tak umocňuje.
2: Tento koncert je součástí projektu Debut Pražského jara, který je určen především mladým dirigentům. Jak vy osobně vnímáte svou roli zkušené solistky v projektu, který je pro dirigenta tak zásadním kariérním krokem, třeba i zlomem v kariéře?
1: No, já jsem z toho nadšená. Já mám strašně ráda toto propojení a já mám strašně ráda tu novou energii, ten nový pohled na věc, protože člověk může po těch letech tak jako ustrnout a má nějaký klíč, kterým chce interpretovat nějaké dílo a přijde někdo mladý a vám to úplně rozbije. A tak doufám, že to s Ondřejem nebude takhle dramatické, ale že já mám určitou představu, jak bych chtěla interpretovat tuhle skladbu a jsem otevřená jeho přístupu, jeho představě a těším se na to.
2: Pražské jaro propojuje americké téma s českým orchestrem Prague Filharmonia. Jaký máte vztah k tomuto orchestru a k jeho zvuku a co podle vás do amerického repertoáru přináší středoevropská hudební tradice?
1: No tak s PKF, jak to máme zažito, já spolupracuji od začátku mé kariéry a já mám vždycky radost s ním zpívat, protože mám pocit, že to je jako kdybych se setkala se spolužáky. Já si velice intenzivně pamatuju. Myslím, že to byla první zkušenost s tímhle orchestrem a to byla úžasná příprava s Jiřím Bělohlávkem, Beethovenova Misa Solemnis. A měli zkušebnu ještě v centru a zkoušeli jsme dny a dny a já mám strašně ráda zkoušky, když se objevuje. To byl prostě malý zázrak tenkrát pro mě, pořád na začátku kariéry. A to ve mně zůstává a vždycky, když jdu k tomu orchestru, mám tyhle emoce, ty převládají. A co se druhé části týče, to já bych asi nechala na muzikologii. To já prostě nezamýšlím se nad tím, co my přinášíme do americké tvorby a nechávám se unášet muzikou, nechávám se inspirovat dirigentem a tyhle starosti nechávám jiným.
0: Říká v rozhovoru s Danielem Jägerem sopranistka Simona Šaturová, ta dnes večer vystoupí na Pražském jaru. Ve Dvořákově síni Rudolfína zazní hudba Aarona Copelanda, Samuela Barbera a nebo také Antonína Dvořáka. Koncert začíná ve 20 hodin. Má název Debit Pražského jara a představí mladého dirigenta Ondřeje Soukupa v čele orchestru Prague Philharmonia.

Virtuózní práci s hlasem ukázali také teď legendární Take Six, dospívali ve 12 hodin a 47 minut. To je čas, kdy se budeme věnovat literatuře. Ivan Palacký, hudebník a spisovatel, nás celý týden bude brát do své osobní knihovny.

0: Pol.
1: První knihovna, kterou si vybavuju, byla vrcholnou ukázkou průměrnosti, reprezentovanou sektorovým nábytkovým systémem Universal U101, jež se vyráběl v Dehoru Most, respektive v jeho odštěpném závodě v Litvínově. Věru ošklivé dřevotřískové skříňky potažené laminátovou dýhou LDSP nesla elegantní jeklová konstrukce odvozená z parapetních štelářů, které na míru navrhl rodinný přítel, dnes v jistých kruzích kultovní nábytkový designér Miroslav Navrátil. Vyvinul pro ten účel jakési subtilní žebříky z profilu 150x150 mm, na kterých spočívaly tenké asi 12 mm police, zvrstvené překližky, na kratších stranách opatřené háčky z lyžařského vázání masak. Můj otec v té době provozoval v kuchyni pro přátelé malý servis, a tedy o tyto drobné náhradní díly z polámaných lyží nebyla nouze. Jako chlapec jsem se tedy pohyboval mezi odpudivým univerzálem a oním elegantním konstruktivistickým systémem, jehož virtuálním kmotrem byl zjevně Alvar Aalto. Proč zrovna mému pokoji vévodil, proč jej zalehl univerzál? Bylo mi jeho prostřednictvím cosi nenápadně naznačováno? Bylo v plánu, že pod jeho tichým patronátem bude můj život v budoucnosti všeobecnější a tím pádem i jednodušší? Slýchával jsem, že různí členové naší rodiny často jaksi přirozeně vyčnívali z řady a mě tedy mělo každodenním stykem s univerzálem cosi docvaknout? Měl jsem se i já stát univerzálem? Pokud ano, nebyly mé vyhlídky zase tak zlé. Kovové uchytky a panty univerzálu byly většinou poměrně trvanlivé. Spojování jednotlivých sektorů univerzálu probíhalo pomocí šroubů, kolíků a excentrů, vaček s osou otáčení mimo geometrický střed. Univerzál byl lehce rozebíratelný a přizpůsobil se jakékoliv místnosti. Měl jsem se i já stát podobně tvárným? Zmínil jsem se už, že mé jinožství bylo vyplněno z dnešního pohledu nesmyslným soupeřením na lyžařských svazích? Měl jsem být nakonec po příkladu oné ubohé knihovny univerzálem? Měl jsem jezdit slalom klasický, poté obří a nakonec i sjezd? Měl mi univerzál do pomoci k tomu, abych vynikl v takzvané alpské kombinaci? Pokud tomu tak bylo, lze konstatovat, že univerzál na celé čáře selhal. Police tloušťky 16 mm, opatřená na hranách odpudivou hnědou plastovou ABS páskou, nesla zhruba 50-centimetrovou řadu čtyřlístků, mnohem útlejší štůsek rychlých šípů, medvídka Pů a několik dalších běžných dětských knih. Pro mou první univerzální knihovnu však bylo typické, že jsem za literaturu považoval i sešitky, které jsem si vyráběl sám a zastrkával je do přímého sousedství vrcholných děl světové literatury. Ručně lepený tréninkový deník lyžaře závodního oddílu T je Slovácká Slavia. Jehož titulní stránce dominovala fotografie švédského šampiona Ingemara Stenmarka, obsahoval náčrtky slalomů s poznámkami o počtu bran a informacemi o problémových místech, takzvaných vlásenkách, které bylo možné najet z té či oné strany a nepatrně si tak zkrátit nebo naopak prodloužit trať. Sestavoval jsem v něm úmorně stejné soupisy jízd, kombinace vosků a poznámky o počasí. Mé knihovny obsahují svazky, které označme za kmenové, a v jejich těsném sousedství pozorujeme podpůrné osobní výrobky, zastrkávané do mezer mezi zásadními knihami, podobně jako do modlitební zdi. Vkládal jsem ony ručně vyráběné spisky mezi takzvaně krásnou literaturu jako votivní lístky, jako výstelkovou tkáň. Napodoboval jsem tím intuitivně přání, umístěvaná kdysi do hrobky, a přál si, aby ty písemnosti někdo v budoucnosti nečekaně objevil a aby si téměř neslyšně zašeptal, co to tu u všech všudy? Nálezce by spatřil bílou nití zmučený notýsek, ne úplně pravouhlý, dětskou rukou velkým tiskacím písmem nadepsaný F1. Otevřel by jej a mrkal na barevnými fixy rýsované a papírky ze žvíkaček Pedro vykládané tabulky výsledků závodů formulí. Na jiném místě by se natrefil na deníčky z rodinných dovolených, obsahující pouze 2 až 3 věty. Sedmiletý spisovatel totiž zaznamenává z výletů vždy jen to podstatné.
0: Hudebník a spisovatel. Omlouvám se, hudebník a spisovatel Ivan Palacký mluvil o svých oblíbených knižních titulech v knižním pólu, které připravuje Petr Šrámek.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Ruské drony zasáhly na cestě k přístavům v Oděské oblasti tři plavidla, včetně čínské nákladní lodi. Ta podle ukrajinských úřadů plula pod vlajkou Maršalových ostrovů. Zdroje agentury Reuters informovaly, že plavidlo bylo v době útoku bez nákladu a mířilo do přístavu v Oděse pro železnou rudu. Požár způsobený nárazem se posádce podařilo uhasit a loď je bez větších škod.

2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. 2159 lidí popravil iránský teokratický režim, 356 lidí popravili úřady v Saudské Arábii, většinu za drogové delikty. Do celkové statistiky nejsou zahrnuty tisíce poprav v Číně. Peking je největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Tamní úřady ale přesné údaje nezveřejňují. V Evropské unii jsou popravy zakázané. Počasí bude většinou polojasno až oblačno, večer na východě a severovýchodě na některých místech i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, častěji na horách. Nejvyšší teploty pak 16 až 21 stupňů na východě a severovýchodě kolem 13, na horách pak okolo 10 stupňů Celsia. A víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Otvírá další hodinu svého vysílání, ve které se budeme věnovat hlavně literatuře, tak poslouchejte dál. Daniela Čermáková vám přeje hezký den.

Inspirován světem za velkou louží zkomponoval Antonín Dvořák svůj slavný americký smyčcový kvartet. V tonině F-dur hrál nám Haasovo kvarteto. Po stopách vlastní rodiny se vydává badatelka v oblasti sociálních věd žijící ve Francii Alexandra Sémer. Její minulost zůstávala po desetiletí zahalená studem, mlčením a zapomněním a poznamenaná nevyřčenými rozpory. Pochází z rodiny, která žila v Auschwitzu na Moravě, tedy v dnešních Hustopečích, odkud byla po druhé světové válce vysídlena. Autorka se pokouší rekonstruovat osud svých prarodičů v době před odsunem i během války. Pátrá potom, zda její dědeček skutečně sdílel nacistickou ideologii, zkoumá okolnosti jeho skonu na východní frontě, snaží se objasnit tajemství původu své matky či rozkrýt záhadu zmizení svého strýce. Vedle archivního výzkumu a rodinných rozhovorů autorka využívá i nečekaný zdroj, facebookové skupiny a internetová fóra potomků sudetských Němců, kde se kolektivní paměť znovu utváří, často v napětí, emocích a protichůdných výkladech. Kniha Sudetské přízraky, pátrání v šedých zónách paměti Alexandre Sémer vychází v těchto dnech. Můžete ji pořídit v knihkupectvích. Poezii a nebo písňové texty. Písňovým textům se budeme věnovat v zápětí. Nejen na tuto otázku, zdali tedy jde o poezii nebo o písňové texty v díle Boba Dylana, nám odpoví náš nový seriál, který uvádíme k 85. narozeninám tohoto zpěváka. No a povídka pro dnešní odpolední čas pochází z pera Petra Altenberga, minutové romány. Jsou to básně v próze rakouského prozaika, který chtěl do těchto malých forem ukládat trest života. Tak poslouchejte i po půl druhé.

0: Také Wilhelm Friedrich Ernst patří do slavného rodu Bachů. Tohle byla jeho symfonia C-dur, část Allegro. A hrál nám ensemble Das Kleine Konzert s Maxem Hermanem. 24. května oslaví 85. narozeniny Robert Allen Zimmerman. Zdali nevíte, kdo to je, pak vězte, že to je Bob Dylan. Redaktorka Šárka Jančíková se ve svém seriálu zaměřila na to, jak se na písně zpěváka lze dívat, co by na poezii. Z jaké literární tradice čerpá a jestli se dají jeho texty vůbec překládat. I na to se ptala odpovědného redaktora souborného vydání Dylanových textů, anglisty a hudebníka Petra Onufera.
1: Nad Dylanovými texty se často lidé ptají, jestli jde o poezii nebo vyloženě o písňové texty, které by bez té samotné hudby nemohly obstát. Ta otázka je samozřejmě legitimní, a kdybychom mi měli zodpovědět, tak asi musíme říct, že bez té hudby samozřejmě Dylanovo dílo přichází o značný účinek, ale ty texty jsou samozřejmě primárně písňové texty. Zároveň, když se na ně díváme jako na poezii, tak si je dokážeme užít taky a když je čteme poněkud poučenějším okem, vidíme, že Dylan rozhodně není nikterak primitivní nebo jednoduchý básník, že má sám velice načteno, že staví na bohaté anglofonní literární tradici, nebo vlastně i na světové literatuře jako takové. Najdeme u něj odkazy k latinským autorům, najdeme u něj písně postavené na Rimbaudovi, najdeme u něj ohlasy leccos, co četl, nebo tomu byl vystaven, ať už v jakémkoliv věku. A dá se říct, že jeho písně jsou v mnoha ohledech takovou literární koláží, že ty intertextuální ozvuky, aluze, narážky na velikány světové literatury nebo úplně obskurní autory i třeba menšího rozměru básnického než je on sám, tvoří značnou část jeho tvorby. Že prostě Dylan stejně jako ve své hudební tvorbě bere odevšud, sahá kam se mu zlíbí, do Bible, do Shakespearea, do francouzských prokletých básníků, do Danta. A zcela přirozeně tyhle věci inkorporuje do své tvorby, do svého vnímání světa, do některých svých příznačných vtípků, do svých oblíbených obratů a vytváří z toho dílo, které je svými ambicemi zcela univerzální, kdy já tohle přirovnání rád používám a lidé si vždycky myslí, že je příliš troufalé, ale mně to tak nepřijde. Od všeho něco skládá jakýsi totalizující obraz světa, který před několika staletími pro svou dobu skládla Shakespeare, že prostě Dylan je Shakespeare pro naši dobu. Právě v té univerzálnosti, v té všeobjímajícnosti, v tom, jak krade odevšud a všechno používá pro své cíle a dokáže to poskládat do originální vize, do originálního vnímání a originální výpovědi o svém životě i o své době. V tomhle je, myslím, jeho nepopiratelná velikost. Opravdu v tom širokém záběru, v tom univerzálním záběru, v tom, že mu vlastně neuteče z hola nic, že to osobní, velmi intimní a někdy mluví opravdu o nesmírně intimních věcech, o svém rozvodu, o svých dětech, o těch nejosobnějších, nejnitemnějších pochodech, spojuje s něčím velmi nadosobním, časové spojuje s nadčasovým a opravdu výsledkem je zcela mimořádné dílo, které zasahuje na všechny strany. Jinými slovy, kde kdo píše jako Dylan v určitém ohledu. Tom Waits umí vystavět takový osobní příběh jako Dylan. Někdo jiný dokáže napsat podobnou milostnou baladu, někdo jiný napíše protest song jako Dylan, ale tohle všechno zároveň udělat dokáže vlastně jenom on. V té šíři záběru a v té univerzálnosti výpovědi, myslím, nemá obdoby. A chceme-li tomu říkat poezie, chceme-li tohle vnímat jako poezii, myslím si, že můžeme. Ale ta otázka je do jisté míry taky irelevantní, protože prostě Dylan je songwriter, je to písničkář a to, jakým způsobem to sám prodává, jak své texty a svou hudbu sám předvádí, ať už na pódiu nebo na svých deskách, je stejně nedílnou součástí jeho díla jako ta poezie sama. Ale je pravda, že nebýt jeho texty tak dobře vystavěné a dobře napsané, ať už jsou poezii nebo ne, tak by to dílo takový účinek nemělo. O tom, myslím, není pochyb.
2: Když ale vezmeme ty texty vlastně samostatně, jako bez té hudby, navíc přeložené do jiného jazyka, tak jak se vlastně vůbec tohleto dělá, aby to fungovalo? A je máš dojem z těch textů jiný, než když posloucháte tu hudbu a když jako odpovědný redaktor překladů Dylanových textů je čtete a jak to vlastně vnímáte?
1: Za prvé je třeba konstatovat, že Dylan se vlastně nedá překládat. To je banální tvrzení, které lze říct o každém básníkovi. Vždycky se říká, že poezie se nedá překládat a trochu to platí, trochu ne. Což u Dylana tohle platí dvojnásob, protože krom toho básnického účinku se k tomu přidává ještě ten hudební rozměr. To znamená, že potřebujeme mít stejný počet slabik, ideálně podobně rozložené přízvuky, tak, aby se to dalo zpívat společně s původním nápěvem. Jistě se Dylan překládat i takhle dá. Dobrým dokladem je toho třeba dílo Roberta Křesťana, který na svém albu Dylanovky nahraném s druhou trávou převedl mistrovským způsobem 10 Dylanových písní. Na druhou stranu Robert Křesťan tohle dílo poskládával dohromady dlouhá léta a při představě, že takhle máte přeložit několik stovek Dylanových textů, člověka jí má hrůza, to by se dělalo desetiletí, ne-li staletí. Z tohohle úhlu pohledu je Dylanovo dílo nepřeložitelné. Není možné všechny ty písně předělat tak, abyste je zároveň mohli zpívat. Gita Zbavitelová zvolila, myslím, jedinou možnou nebo jedinou rozumnou cestu, totiž že se omezila na to, aby jaksi postihla tu významovou stránku věci a rezignovala přitom na tu formální stránku.
0: Říká anglista Petr Onufer, ale také hudebník a hlavně velký fanoušek tvorby Boba Dylana. S ním se k tvorbě hudebního jubilanta vrátíme zase zítra. To se zaměříme nejen na překlad Dylanových písní, ale i na jeho vývoj jako textaře. A jaké stopy zanechal Bob Dylan v jazzu, tak na to si počkejte dnes v 18 hodin. Zaobírá se těmito nečekanými spojeními David Brada ve svém jazzovém podvečeru.

0: is Bunny Bell.
1: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
2: Beatrice Landovská, Když máma spala.
1: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
2: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou Četbu s hvězdičkou.
1: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Tohle byla hudba Tomáša Albinoniho, první část jeho koncertu pro trubku, smyčcový orchestr a basso continuo B-dur. Hudba dozněla ve 13 hodin a 26 minut.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: A součástí hodiny mezi 13. a 14. vltavskou je také odpolední povídka dnes z pera rakouského prozaika Petra Altenberga vlastním jménem Richarda Englendera. Jako syn zámožného obchodníka mohl se oddávat bohémskému životu a tak psal drobné básně v proze na prosté náměty z každodenního života, krátké texty o efemérních zážitcích a náhodných setkáních. Jaké jsou jeho texty, o tom se můžete přesvědčit dnes po půl druhé.

0: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
1: Povídka.
2: Rakouský spisovatel Peter Altenberg zůstal autorem jediného stylu, jeho jméno je pevně spjato s drobnými prózami. Do malých forem chtěl ukládat trest života. První český výbor z jeho próz vyšel už v roce 1906, zásadní výbor vyšel pod názvem Minutové romány v roce 1958 v překladu sportovce a spisovatele Jana Hanče. Tak my vám nabízíme výběr tento týden, připravil ho Vratislav Ferber a účinkuje Jaromír Meduna v režii Vlada Ruska.

Vlastní životopis. Narodil jsem se roku 1862 ve Vídni. Můj otec je obchodník. Má jednu zvláštnost. Čte pouze francouzské knihy, již celých 40 let. Nad jeho postelí visí pozoruhodný obraz jeho boha, Viktora Iga. Večer sedá v tmavočervené lenožce, čte revue des deux mondes a má na sobě modrý kabát s širokým sametovým límcem à la Victor Hugo. Ne, na tomto světě už není druhý takový idealista. Zeptali se ho jednou, nejste hrdý na svého syna? Odpověděl, příliš se mne nedotklo, když celých 30 let byl budiš k ničemu. Není tedy pro mne žádná zvláštní podsta, když z něho teď je básník. Dal jsem mu svobodu. Věděl jsem, že je to hazardní hra. Spoléhal jsem na jeho duši. Ano, nejvznešenější a nejpozoruhodnější ze všech otců, dlouho jsem zneužíval tvého božského daru svobody. Miloval jsem vroucně vznešené i pramálo vznešené dámy, toulal jsem se po lesích, byl jsem právníkem, aniž jsem studoval práva, medikem, aniž jsem studoval medicínu, knihkupcem, aniž jsem prodával knihy, milencem, aniž jsem se oženil a nakonec básníkem, aniž jsem skládal básně. Neboť jsou mé drobnosti básně? Naprosto ne. Jsou to extrakty. Extrakty života. Život duše a nahodilého dne, vtěsnaný na 2 až 3 stránky a zbavený všeho zbytečného jako hovězí v Libigově přípravku. Je na čtenáři, aby tyto extrakty rozpustil vlastní silou, proměnil je v poživatelný bujon, nechal je povařit ve vlastním duchu, aby z nich udělal něco tekutého a stravitelného. Existují však duševní žaludky, které extrakty nesnášejí. Všechno v nich zůstává těžce a leptavě vězet. Potřebují 90% omáčky, tekutin. Čím se mají tyto extrakty rozpustit? Snad vlastní silou? Mám tedy mnoho nepřátel. Prostě duševních dyspeptiků, těžko trávících. Býti hotov je pro umělce vše. Dokonce býti hotov se sebou samým. A potom držím se toho. Co se moudře zamlčí, je umělečtější než to, co se hloupě vyžvaní. Či ne? Ano, miluji zkrácený postup. Telegrafický styl duše. Přál bych si vylíčit člověka jedinou větou. Duševní prožitek jedinou stránkou, krajinu jediným slovem. Umělče, zamyř, zacil a trev do černého, basta. A především, naslouchej sobě samému. Přej sluchu hlasům v sobě, nestyď se sám před sebou, nezalekni se nezvyklých zvuků, jen když jsou tvoje vlastní. Měj odvahu k vlastnímu obnažení. Nebyl jsem nic, nejsem nic a ničím se nestanu. Vyžívám se však svobodně a nechávám vznešené a schovývavé lidi podílet se na prožitcích tohoto svobodného nitra tím, že je přenáším nejsevřenější formou na papír. Jsem chudý, ale svůj. Zcela a úplně svůj. Člověk bez koncesí. Kam to člověk takhle přivede? K jednomu stu zlatých měsíčně a k několika vřelým ctitelům. Nuže, ty mám. Můj život byl zasvěcen neslýchanému nadšení pro umělecké dílo boží, ženské tělo. Můj chudobný pokojík je takřka vytapetován studiemi aktů nejdokonalejších forem. Všechny jsou v dubových rámech a všechny mají text. Nad jednou 15letou je napsáno krása je ctnost. Pod jinou existuje pouze jedna neslušnost nahoty. Vidět v nahotě neslušnost. Pod jinou další je napsáno tak si tě vysnil Bůh a básníci.
Ubozí lidé však vynalezli pocit studu a zahalili tě. Pohřbili tě. Když se P.A. probouzí, padne jeho pohled na posvátnou nádheru a on přijímá odevzdaně bídu a stísněnost života, protože má dvě oči, pijící nejposvátnější krásu světa. Oči. Oči. Rothschildovo bohatství lidstva. Ostatní zírají však strnule a vytřeštěně na život, jako ropucha na leknín. Přál bych si mít na náhrobku slova miloval a viděl. Ano, žít ve vnitřních extázích, sám sebe rozpalovat, přivádět se do varu a rozohňovat se nad životními krásami, to bylo pro otce i syna vše, naprosto vše. Ale zatímco starší měl ještě vztahy ke každodennímu životu nebo upadal do sporů, mladý se ihned a bez váhání z tohoto žaláře povinností vyprostil. Ano, jsem chudý. Chudý, ale šlechetný otec mi dal bohatství, jaké jen málo kteří otcové věnují v dobrotivé moudrosti synům. Čas k vývinu a svobodu. Moje duše, neokradená o neslýchané poklady, které nám každý den a každá hodina života vyplavují jako perly na osamělý břeh, mohla se tak láskyplně oddat tragickým i něžným událostem a růst. Růst. Moje matka byla kdysi něžná a překrásná dáma s ušlechtilýma rukama a nohama a s útlými kotníky. Jako gazela. Jednou přivezl otec z Anglie překrásnou dívku. Řekl mamince, drahá, tato dívka se jmenuje Maud Victoria. Je to nejkrásnější děvče z Anglie. Maminka viděla, že je to vskutku nejkrásnější děvče z Anglie a pravila zcela smutně, musí u nás nyní zůstat? Otec tím byl tak dojat, že poslal nejkrásnější děvče z Anglie naspět do její vlasti. Když otec často navštěvoval ašanské dívky, moje milované přítelkyně, a darovával jim hedvábné šátky, řekl kdosi, starý je dědičně zatížen po synovi. Jako chlapec jsem měl nepopsatelnou lásku k horským lukám. Horská louka pařící se a vydechující v slunečním žáru horkou vůni, posetá brouky a motýly, mě doslova opájela. Právě tak lesní paseky. Na prosluněných močálovitých místech sedí motýly, malí, hedvábně modří a velcí, tmavě červení admirálové, a je vidět otisky jeleních kopyt. Horské louky jsem však miloval prostě fanaticky, ba přímo jsem po nich toužil. Pod bílými rozpálenými kameny jsem všude tušil zmije. A toto zvíře vůbec bylo pohádkovým tajemstvím mých chlapeckých let. Nahrazovalo mi lidojedy, obry i čarodějnice. Všechna kousnutí a jejich následky, pomalé hrozné trápení, tajemně plazivý účinek, věrolomně tajemný způsob jsem znal z paměti právě tak, jako ošetřování ran. Nádherné, něžné, šedočerné zmíjí tělo mi připadalo ze všeho nejkrásnější a nejvznešenější. A když jsem se zamiloval do mladé dívky, myslel jsem stále jen na jedno. Kéž by ji při výletu do hor kousla do nohy zmije a já jí mohl vysát ránu, abych ji zachránil. Znal jsem dokonale terén, kde se s naprostou jistotou zmije zdržovaly. Tam jsem se procházel a číhal. Ale v celém svém životě jsem nespatřil ani jedinou živou zmii, ačkoliv v okolí Schnébergu se jimi doslova hemží. Zůstala pro mne jen zlým, ale sladce zneklidňujícím snem. Neustále jsem si vymýšlel. Milovanou kousne zmije nad kotníkem. Všichni jsou bezradní a zoufalí. Tu přinesu z nejbližší salaše hořkou kořalku. Opijí ji. Jediný lék. Ona se potom zeptá, jak jste to věděl? A já odpovím prostě,
Četl jsem to v Brémovi. Vždy. Všude jsem čekal na zmije. Nikdy nepřišli. V 23 letech jsem zbožňoval nádhernou 13letou dívku. Proplakal celé noci, zasnoubil se s ní, stal se knihkupcem ve Stuttgartu, abych rychle vydělal peníze a mohl se o ní starat. Ale nic z toho nebylo. Nikdy nic nebylo z mých snů. Nic pro mne v životě nikdy nebylo cennější než ženská krása, sladká dětská grácie dam, a přikládá-li někdo důležitost něčemu jinému, podle mého soudu se hanebně klame. Obětuj se nelítostnému dni i těžké hodině, ale věz a pociťuj, že tvé posvátné a opravdové okamžiky nastávají jen tenkrát, když tvůj dojatý a překvapený zrak spatří krásnou, oduševnělou ženu. Oběti života, uvědom si, že jsi jen nádeník, vězeň, zajatec, rekrut, člověk podvádějící sebe sama a oklamanec života. A že jen posvátná, krásná žena ti může dát vznešenost. Drobnostem, které píši, přikládám cenu pouze v tom, že muži, vyčerpanému a vysátému tisíci povinnostmi, mají trochu osvětlit toto něžné, líbezné a tajemné stvoření po jeho boku. Zažrán do povinností nelítostného dne, nesmí si dovolit vidět v ženě podivnou, neprobadatelnou bytost, nýbrž jen prostou družku svých těžkostí. Její vnitřní svět je mu drahý a pochopitelný pouze potud, pokud mu přináší požehnání. Ostatní ať je přenecháno básníkům. Tak ti to básníci, životu trochu odcizení, chápou se znovu a znovu své liry a opěvají s pláčem ony nejurozenější, z nichž druzí mají brutální prospěch. Já sám jsem měl vždy jenom utrpení z těch, kterým jsem obětoval své ztracené a nepotřebné bytí. Přesto věřím, že jsem trochu dopomohl k tomu, aby alespoň paprsek řeckého kultu krásy padl na mládí ohrožené životem. I to je však možná pouhá utopie. Chudý a opuštěný žijí tedy dál, s pohledem stále ještě upřeným na ušlechtilou ženskou ruku, na vznešenou chůzi a něžnou, od světa odvrácenou tvář. Amen. Dětství. Nevíš, kde se najdou nejkrásnější střevlíci? Sedají u potoku vyprahlých sluncem na žlutavých keřích bezu. Nevíš, kde se najdou nejkrásnější admirálové a kde tiše sedají apoloni? Admirálové na vlhkých a tmavých místech v lese, apoloni na sluných pasekách. Nevíš, co je nejhroznější? Když matka odchází večer do divadla nebo kamkoliv jinam. Nemiloval jsi nikdy horoucně sestřenici stejného stáří? Moje se jmenovala Alžběta a nikdy se nenechala políbit. Nebyl jsi nikdy na sluných pasekách, kde rostou jahody, a neděsil se ze zmíjí, které byly pouhými užovkami? Nebyl jsi nikdy mlád? Nikdy? Ženo, způsob tvé chůze, když pomalu vystupuješ nebo sestupuješ po hotelovém schodišti, je již tvým životopisným esejem, zveřejněním tvé skutečné, neklamné ceny. Opsaní. Teprve nad dopisem svého opravdového, svého nejlepšího přítele FV,
píše neslýchaně hbitě na výtečném psacím stroji, jsem dospěl k poznání, jež mi náhle svitlo. K nejjednoduššímu poznání. Že dopisy lze psát dobře jenom tak, aby příjemce dopisu měl dojem, že slyší pisatele nahlas a výmluvně hovořit, jako kdyby seděl vedle něho. Umění psát dopisy tkví pouze ve schopnosti umět v jediném dopise úplně vyrovnat rozdíl mezi tiše píšícím a nahlas mluvícím. Všechno ostatní je literární podvod. Vavřínový věnec na prasečí hlavě. Temperament, nectnosti, zvláštnosti, drzost i hloupost vše musí pronikavě zaznít. Znít a znít. Jinak je to vyumělkovaná, prolhaná a proto i zbytečná věc. Dopisovou momentku. Jednou za mnou přišel jeden z mých přátel, hodinář Josef T. Pochoval svou překrásnou 23letou snoubenku. Petře, znáte mne, pomozte mi. Nápis od vás na mramorový povník. Kdy mohu doufat, že vás něco vhodného napadne? I hned, odvětil jsem uprostřed ulice, anebo nikdy. Vytáhl poznámkový sešit. Psal jsem. Byl jsem hodinář Josef T. A potom jsem se octl tvou zásluhou v ráji. A nyní jsem opět hodinář Josef T. Tak rychle, obratem nutno vyjádřit své lidství. Později se z něho stane fádní omáčka. Proto je tolik fádních omáček.

trest životního pocitu i životního způsobu Vídně v době před rozpadem mocnářství se podařilo zachytit ve svých drobných prozách rakouskému spisovateli Péteru Altenbergovi. My jsme poslouchali ukázku z jeho minutových románů, které vyšly v roce 1906, v českém překladu pak v roce 1958. Poslouchat budeme i zítra v podání Jaromíra Meduny v režii Vlada Ruska. A povídky připravil Vratislav Ferber.

0: A prompty pro klavír Miloslava Ištvána ve 13 hodin a 54 minut. V březnu roku 1978 zažilo divadlo na Vinohradech něco, co bylo od jeho otevření v roce 1907 prakticky nepředstavitelné. Iva Janžurová ovládla celovečerním představením sama jediná obrovský prostor Vinohradského divadla, když stvárnila paní Charlotu von Steinovou, dvorní dámu vévodkyně Anny, manželku vrchního vévodského Štolby a milenku Johana Wolfganga Goethe. Její pohled na nelehký desetiletý vztah ke knížeti básníků podává ve svém monodramatu Peter Hux. A to je právě ona inscenace ve Vinohradském divadle v roce 78, kterou o rok později převedl režisér Zdeněk Míka také do rozhlasové podoby.
1: Ve skutečnosti Goethe ztroskotal ve všem, o co se snažil. Neuplatnil se v žádném povolání. Každý ví, že jeho ctižádostí bylo stát se malířem a že toho nedosáhl, nakonec se zase vrátil ke spisovatelství. Nestal se tedy ničím. Spisovatel? Jaké pak je to povolání? U žen mu vlastně také žádné zvláštní štěstí nekvetlo? O tom, jak ubohá byla jeho vítězství, dokazuje tím, že se s nimi neustále holedbá. Vzpomínám na jeden jeho dopis ze Švýcar, v němž mi píše o všech svých triumfech. Jedno až dosud neskažené ovčácké děvčátko Bedřiška, jedna skotačivá rozvernice Lily a, jestli se mu dá věřit, Brankoniová kokota. Já bohužel neoplývám ani jednou z těchto ctností.
0: Rozhovor v domě Steinových o nepřítomném panu Goethovi je rozhlasová hra Petera Haxe. My o ní mluvíme proto, že jsme ji včera uvedli v rámci hry pro pamětníky a pokud jste nestihli tento skvost z rozhlasového archivu, pak máte možnost využít nabídky na našem webu vltava.rozhlas.cz. Určitě si nenechte ujít excelentní výkon Ivy Janžurové.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení. Prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti. Bývalý poslanec Dominik Feri by mohl zůstat ve vězení o rok déle. Souhrný čtyřletý trest navrhuje státní zástupkyně Petra Křivnová v případu dalšího údajného znásilnění. Dnes to řekla u obvodního soudu pro Prahu 3 při své závěrečné řeči. Feri si aktuálně odpikává tříletý trest za další dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Čtvrtý případ, který je dnes před soudem, se podle obžaloby stal na podzim 2015 s tehdy 17-letou dívkou. Feri po celou dobu obvinění odmítá. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky onemocnění. Test si můžou lidé vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd. Výsledky je pak možné konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, který bude 28. května. Do Grónska dorazil americký zvláštní vyslanec Jeff Landy. Neoficiálně

0: Díky umělé inteligence varoval už dřív. Podle hlavy katolické církve lidé nejsou předurčení k životu ve světě, kde už nelze rozeznat pravdu od fikce. A počasí bude většinou polojasno až oblačno, večer na východě a severovýchodě na některých místech i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, častěji na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 13 a na horách pak okolo 10 stupňů Celsia. Víc informací najdete na webu irozhlas.cz. Zprávy na stanici Český rozhlas Vltava četla Daniela Čermáková, která vás dosud provázela vltavským vysíláním, a slovo přebírá za pár minut Markéta Kaňková. Mějte se krásně.
1: Divadlo Letí slaví 20 let a poslední květnový víkend si pro vás návštěvníky ostrova Štvanice připravilo bohatý program, který bude z velké části zdarma. Čeká vás divadlo spojené s vynikajícím jídlem, diskuze s autory, zábavný kvíz, módní přehlídka kožichů Marka Ravenhilla, poslech rozhlasových her, táborák i tombola. Podrobný program najdete na webových stránkách Divadla Letí. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Kdyby odteď už nikdo nenapsal ani jednu píseň, svět tím rozhodně trpět nebude. Lidé mají co poslouchat až do konce svých dnů, říkal na konto hudební produkce Bob Dylan. A faktem je, že hudby je na světě určitě dost. Myslím ale, že by byla škoda, kdyby Dan Barta společně s kapelou Illustratosfér nenatočili desku Entropicture, z níž jsme právě ochutnávali v úvodu středečního odpoledne na Vltavě. Příjemný a inspirativní poslech vám za editora Jana Zítku a také za Jana Mikuška z techniky přeje Markéta Kaňková. S kytarou, klávesami a harmonikou, myslím, že právě tak si většina z nás vybaví zmiňovaného Boba Dylana, kterého si mnozí z nás cení i jako originálního psavce. Určitě není náhodou, že Dylan svými texty utvářel a silně ovlivňoval atmosféru Ameriky 60. let a svým sociálním a politickým smýšlením inspiroval rodící se kontrakulturu. Přesně před 10 lety ho za literární rozměr jeho tvorby ocenila Švédská akademie věd Nobelovou cenou za literaturu. Americký písničkář oslaví tuto neděli 85. narozeniny, což je nejlepší důvod k tomu připomenout si ho i na Vltavě. Boba Dylana vám tentokrát přiblížíme při jeho setkáváních s jazzem. A nám o jazzovém miniseriálu krátce před půl třetí řekne víc hudební redaktor Vltavy Václav Vrany. Už za malou chvíli ale bude naším tématem festival Open House Praha, který se už po 12. zaměří na kvalitu architektury i veřejného prostoru kolem nás. A taky nám stejně jako každý rok otevře běžně nepřístupné budovy. Letos k něm bude patřit i bankovní palác architekta Františka Rojta, který vznikl na Václavském náměstí v Praze jako sídlo poštovního šekového úřadu. Kancelářská budova je dnes téměř prázdná, ovšem v příštích letech ji už zaplní úředníci pražského magistrátu. Na prohlídku vás vezmeme už za malou chvíli v reportáži Aleny Rokosové. Teď už Evžen Isej a jeho dětský sen.

0: Také v pondělí 18. května pro vás na Vltavě připravujeme a vysíláme odpolední kulturní servis, ve kterém přirozeně nechybí ani nabídky toho, kam můžete v následujících dnech vyrazit za kulturou. O tomto víkendu bude určitě za vaši pozornost stát třeba také festival Open House, který nám už po 12. zpřístupní řadu jinak nepřístupných budov. Letos jim bude třeba také budova poštovního šekového úřadu, která stojí na nároží Václavského náměstí a Štěpánské ulice v Praze. Jejím architektem byl František Rojt, od jehož narození letos uplynulo 150 let. Monumentální neoklasicistní stavba vznikla v letech 1925 až 1930 a o víkendu se otevře veřejnosti právě v rámci zmiňovaného festivalu. Do někdejšího bankovního paláce, který nedávno koupilo od Komerční banky hlavní město Praha, se vypravila Alena Rokosová.
1: Když stojíme před hlavním vchodem do budovy, tedy na Václavském náměstí, kde jistě slyšíte i ruchy právě probíhající stavby, vidíme monumentální průčelí obložené kamenem a zdobené vysokými kamennými pilastry. V horní části fasády je stupňovitý štít, v jehož středu je český dvouocasí lev a napravo i nalevo od něj vidíme také logo Komerční banky.
2: V jedné z kanceláří v prvním patře pak správce budovy Miloslav Vaňous upozorňuje ještě na jednu zajímavost hlavní fasády.
3: Cítíte v tom něco, že už to od někud znáte a nejste si jistý odkud. Nicméně, když se pak podíváte na Klementinum, tak zjistíte, že ty prvky, jak jsou použitý, jsou v podstatě nesmírně podobný a je vidět, že opravdu pan architekt Rojt dokázal dodržet to zadání. Byl zájem, aby budova odrážela historii, historický styl a zároveň byla moderní a dynamická. Třeba v té fasádě jsou použitá americká okna, to znamená s vysouvacími spodními křídly směrem nahoru. To je typický prvek pro jeho stavby. Podobné to nalezneme třeba i na městské knihovně.
2: Poštovní šekový úřad vznikl v roce 1919. O 11 let později se pak přeměnil na poštovní spořitelnu.
3: Peníze se tehdy přinesly do banky, uložily a formou šeku se přeposílaly na další poštovní provozovnu nebo poštovní banku, záleží, kde to bylo, kde ty peníze byly vyplaceny, to znamená, sloužilo to zejména pro státní správu, velké firmy.
2: Sídlo úřadu vyrostlo na místě původně 4 domů, včetně pivovaru u Primasů. Součástí budovy byl nejen velký trezor, ale také pneumatická potrubní pošta.
3: Tedy vlastně se šeky posílaly mocí patron. Patrony byly hnány pneumaticky potrubím. Samozřejmě následně, když přišly telegrafy, přišly telefony, tady byla i poměrně velká telefonní ústředna, dokonce i prostor pro telefonování s kabinkama.
1: Po revoluci budovu koupila Komerční banka, pro jejíž účely bylo potřeba objekt zrekonstruovat. Na rekonstrukci se mimo jiné podílela i architektka Eva Jiřičná. Co se tu v té polovině 90. let změnilo?
3: V podstatě se navázalo připojením vedlejší budovy a dostavby velké dvorany. Došlo tady k vyhloubení obrovské jámy, do které se skovalo 4-patrové podzemní parkoviště a nad ním byla postavená moderní kancelářská budova. Díky tomu vznikla na tehdejší dobu největší kancelářská budova v republice.
1: My jsme přišli do úplně prázdné velkorysé haly.
3: Tento prostor je hlavní prostor klientský původní poštovní spořitelny. Jeho podoba teď je po úpravě, která proběhla v roce 1996. To otevřený vzdušný plný světla. Doprostřed se vehnul takový velký kamenný objekt, kryt klimatizace moderní.
1: Tomu říkáte sarkofág.
3: Tomu říkáme sarkofág, ano. A zároveň je na něm umělecké dílo od Evy Jiřičné, taková světelná linka z matného skla, na to navazuje křišťálový sloup, kolem něho je zavěřená, my tomu říkáme pracovně svatozář. Do konce minulého roku tady fungovala Komerční banka.
2: Budovu vlastní společnost VN42, kterou nedávno koupilo hlavní město Praha. To sem chce nejpozději do roku 2028 přesunout část magistrátních úředníků z pronajatého Škodova paláce.
1: Vyjedeme výtahem do 4. patra. My jedeme klasickým výtahem, ale vy tu máte i páternostery.
3: Máme tu dva páternostery. Tady krásný výhled na Boranu. Teď se rádi díváme z vrchu, je vidět, že to zabírá celý prostor vlastně vnitřku toho objektu. Nádherné, čisté, moderní linie, na rozdíl od těch složitě tvarovaných linií směrem do Václavského náměstí nebo do ulice Štěpánské. Teď jsme v rohové kanceláři, která v době fungování banky byla ředitelská. V době poštovní spořitelny tyto rohové místnosti sloužily jako zasedací. Mírně zaoblený roh tohoto objektu umožňuje krásný výhled s dohledem až na spodek Václavského náměstí.
0: Hlavní město naší země chceme otevírat všem a chceme taky, aby lidé jeho architekturu a veřejný prostor poznávali v širších urbanistických, historických a kulturních souvislostech, říkají organizátoři festivalu Open House Praha, kteří letos svým návštěvníkům zpřístupní třeba i bankovní halu a kanceláře někdejšího poštovního šekového úřadu na Václavském náměstí. Vyrazit na prohlídku můžete tuto sobotu i neděli vždy mezi 10. a 18. hodinou. Další informace o festivalovém programu najdete na webu openhouse.cz.

0: úspěšný člověk je ten, který ráno vstane z postele, večer si do ní lehne a mezi tím si dělá to, co chce. Této myšlence Boba Dylana dávám za pravdu a jsem přesvědčená o tom, že on sám podle ní i žil. Legenda amerického folku i rock'n'rollu oslaví tuto neděli 24. května své 85. narozeniny, ke kterým jsme na Vltavě připravili jazzový miniseriál. Jeho první část si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes, tedy takřka týden před 85. tohoto amerického písničkáře. Uvedeme ho v 18 hodin v rámci jazzového podvečera a ve studiu nám teď podrobnosti nejen k tomuto dílu prozradí hudební redaktor Václav Vraný. Vítám tě, dobré odpoledne.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Václave, není to předčasné vysílat pořad věnovaný Bobu Dylanovi už dnes, tedy týden necelý před tím, než oslaví své půlkulatiny?
1: Ano, je to trochu předčasné. Jak už jsi řekla, tak to výročí připadá až na neděli. Ale já jsem taky slyšel, že Dylanova hudba se dá poslouchat celý rok, tak proč ne třeba dnes? Ale to není určitě to vysvětlení, které ode mě chcete slyšet. Je tady důležitý fakt, že svět jazzu se aktuálně velmi připravuje na další výročí Davisovské, kdy si příští týden připomínáme 100 let od jeho narození. A tak příští týden bude vlastně týden s Milesem Davisem, kdy všechny jazzové podvečery budou věnovány jeho osobnosti, různým jeho tvůrčím obdobím a dalším souvislostem. A proto dnes už začínáme tím miniseriálem věnovaným Bobu Dylanovi, který jsme natáčeli s Davidem Bradou před 5 lety a už teď si ho můžete celý, oba díly vlastně poslechnout na našem webu, anebo i v neděli a prozkoumat uměleckou duši Boba Dylana z jazzového úhlu pohledu. Mm-hmm.
0: Dnes v 18 hodin uslyšíme díl autora Davida Brady. Jak on ten vztah Boba Dylana k jazzu nasvítí? Tady předpokládám, že oba dva ty díly budou věnovány těm průmětům Bob Dylan
1: ano,
0: a jazz.
1: David Brada se na tu jeho osobnost podívá z úhlu pohledu jediné nahrávky. Nechte se překvapit, poslechněte si ten pořad.
0: Dobře, tvůj díl, ten představíme možná teď v trošku větším detailu. Myslím, že pro tyto účely si ho přepracovával, takže nepůjde o původní verzi z období před 5 lety.
1: Fakticky a technicky se vlastně nic nemění, jenom nálada bude jiná, protože, jak už jsem naznačil, my jsme ten seriál natáčeli v květnu roku 2021, což byla hluboká covidová totalita. A já jsem ho natáčel v improvizovaném domácím studiu večer, kdy už naše předškolní děti doma spaly. Auta přestala jezdit kolem oken a tak člověk měl tendenci do toho mikrofonu šeptat. Takže ta nová verze bude, řekl bych, svěžejší. A jako ospravedlnění toho celého té změny můžu například říct, že i George Lucas přepracoval svoji původní trilogii Hvězdných válek. Tak proč ne my s naším jazzovým pořadem o Bobu Dylanovi?
0: Dobrá, nechme tady posluchače, ať si najdou oba dva díly na našem vltavském webu vltavarozhlas.cz a tebe poprosím, abys okomentoval jednu jazzovou cover verzi Boba Dylana, kterou teď přinášíš. O co se jedná?
1: Něco tedy málo prozradím z toho, co vás čeká. My si pustíme píseň Just Like a Woman Boba Dylana, která je o tom, že i ta silná, samostatná, nezávislá žena může mít někdy slabší chvilky. V té původní verzi slyšíme drsný a konejšivý hlas Boba Dylana, který dává klid a tu přepracovanou podobu. Tak té se ujal skvělý americký kytarista Bill Frisell, odborník na jemnost, na emocionální niance v hudbě. A otáčí ten úhel pohledu z pohledu muže na pohled té konejšené ženy. Tak si to pojďme poslechnout, jestli se vám ten dojem dostaví také. Ta píseň se jmenuje, a to zopakuju, Just Like a Woman.
0: A nás k poslechu jazzových podvečerů na Vltavě pop dylanovských zval hudební redaktor Vltavy Václav Vraný. Díky moc.
1: Díky moc.
0: A teď už Just Like a Woman.

0: Čtyři přístupy, čtyři podoby současné festivalové kultury.
1: Slunovrat v Opavě, Kamenice v České Kamenici, Kůl v Plotě v Písku a Hýl v Lišově ukazují, jak různorodě může vypadat městský a regionální hudební festival.
0: O plánech, dramaturgii a zákulisí v Art Café s Davidem Pomahačem 25. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Forget your troubles and just get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to

0: Doufám, že v pondělí 18. května máte více než jeden důvod k radosti i k tomu, abyste byli šťastní. Ostatně právě teď nás ke štěstí a radosti 7 minut po půl třetí vybídl v písni Get Happy Frank Sinatra. A před námi už jsou standardní pondělní vltavské momenty, které dnes budou patřit archeologovi Martinu Olivovi. Tento muž se celý život věnuje starší době kamenné, která byla a také stále je jeho hlavní pracovní náplní. V jeho momentech ale bude určitě řeč i o jeho vztahu k Moravském zemskému muzeu, ve kterém působí celý svůj profesní život. A řeč bude určitě i o pedagogické činnosti nebo také o učitelích, kteří ho významně ovlivnili na jeho životní i profesní cestě. Momenty Martina Olivy vám v premiéře nabízíme právě teď.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví archeolog Martin Oliva.
2: Dobrý archeolog, já si myslím, že by měl stělesňovat v jedné osobě jakousi houževnatost, takovou terénní a schopnost současně jezdit a vystupovat na světovém fóru, čili určitou výřečnost a schopnost formulovat. A ne vždycky jsou tyhle dvě vlastnosti v jednom člověku zastoupeny. Průměrný typ by to měl mít oboji. Já jsem se k tomu dostal tak, že otec, který kdysi byl členem Moravského archeologického klubu, ale moc to pro něho neznamenalo. Ale měl takové vlastivědné spády, vlastivědné vědomosti, tak mě tahal po různých lokalitách, měl doma nějaké knížky. Tady jsem v Moravském muzeu začal chodit na pravěké oddělení, tady na tohle oddělení Antropos taky, že na to takzvané diluviální, kdysi se to tak zvalo. No a je to spíš záležitost toho, že tady mě tak nejlíp přijali. Tady se mnou ten tehdejší preparátor, pan Gebauer, začal bavit, říkal mě takové neoficiální historky, velmi zajímavé. Dneska si o nich můžu myslet teda, co chci, vím tak asi odkud pocházeli. Ale to mě hrozně bavilo a měl jsem pocit, že vím víc prostě než ostatní. Pak jsem ukázal, že vím mnohem míň, že jsem se všechno musel doučit. Naše rodina příliš nevěřila tomu, že by archeologie byla nějakým oborem, kterým se dá uživit. Takže mě říkali oba rodiče, že nemají ty správné známé, abych se k tomu dostal, že to chce protekci, že to není pro každého a tak dále a tak dále. Já jsem byl zatvrzelý, dostal jsem se k tomu přes různé maléry. Bylo zajímavé, já když jsem byl žák jako na základní škole nebo i na střední škole, tak jsem byl nevalný žák, velmi nevalný. Čím byš jsem potom byl, na vysoké jsem byl hvězda potom, jo? To je zajímavá věc, prostě většinou je to naopak, a u mě to bylo takhle. Já jsem byl špatný žák asi proto, že jsem byl zcela demotivován a zmaten. Já jsem věděl, že to, co mě baví, co bych rád dělal, že k tomu se nikdy nedostanu, tak jsem to dělal tak disidentně, tajně, neoficiálně. Zatímco to, čím bych se měl živit, nějaká ta úředničina technická nebo ekonomická nebo cokoliv, to mě absolutně nic neříkalo, nebavilo, takže jsem tu školu víceroméně flinkal teda. To je pravda. Dneska si říkám, kéž bych prostě se na to líp podíval, kupuju si knihy, které jsou v duchu toho, co jsme se tehdy měli učit, a jsem se to neučil, kašlal jsem na to prostě, chodil jsem za školu. Já jsem nemohl nikam jít na střední školu potom, takže nezbývalo, než se jít učit. No. A že jsem se učil kotlářem, to bylo vlivem bratrance, který se vyučil v té Královopolské taky kotlářem. Mým učitelem, ke kterému se hlásím nejraději, je docent Valoch, tady z Moravského muzea, můj předchůdce, který mě vlastně naučil to řemeslo a léta mě vedl takřka za ruku. Já ten si velmi přál, na rozdíl od mých rodičů, abych teda vytrval, abych se k tomu dostal a že budu jednou jeho následovník a tak dále. Potom jsem se teda dostal po různých peripetích na vysokou školu. Já nemůžu zapomenout na profesora Podborského, on měl prostě ty široké znalosti té literatury, takže to byl takový člověk, který na mě hodně zapůsobil a taky svým řečnickým uměním a tak dále. Já jsem celý život zaměstnán v Moravském zemském muzeu, což byl můj sen, k tomu jsem tak nějak směřoval. K tomu mám poměr takový, že to je alma mater moje prostě. Ne, ta univerzita, ta taky trochu, jistě, nemůžu na to zapomenout, ale to muzeum ještě víc prostě. Snažím se shromažďovat, já jsem takový hromadící, schrančlivý typ. snažím se shromažďovat veškeré publikace, které i z jiných oddělení, z jiných oborů o tom vznikají a tak dále, vědět něco o té historii a tak dále. No, cítím se zodpovědný trošku tady za to, co se tady děje. No. Letos jsme absolvovali 100. výročí objevu věstonické Venuše, což je snad nejslavnější předmět schraňovaný Moravským zemským muzeem, určitě teda na poli archeologie. Já jsem z toho byl trošku otrávený, že jsem k tomu musel pořád mluvit a tak, protože mě trošku štve, že novináři a televize a tak dále má zájem o to, co objevil někdo jiný, s čím já nemám nic společného a tím jsem mezi lidma známý, já to vím. Když někam přijdu, říkají, jo, to je ten z toho Venuši, jsme tě viděli někde v televizi zase a tak, a říkám, ano, z Venuši, že? No a jsou z toho takový trošku rozladěný, takže můj vztah k Venuši není nějak vřelý, teda to řeknu prostě upřímně. Jsou tady jiné předměty, ne tak propláklé v uvozovkách, které by mě byly bližší, i když jsem je sám nenašel, jo? Ale dá se o nich, řekl bych, zajímavěji vyprávět. No, to je ten brněnský šaman, ta figurka třeba, nebo ta žena z Předmostí a tak dále. Ta archeologie má takové dimenze, které k ní přitahují spoustu takových regionálních pracovníků, kterým nelze upřít určitý romantismus a takové nadšenectví, bych řekl. To tam hraje vždycky velkou roli. Já jsem sám taky vyšel z amatérů, takže velice dobře tady tohleto znám, takovou jakousi touhu tomu regionu nějak prospět a vidět to nějak romanticky a tak, ale čím víc se člověk profesionalizuje, tím víc se toho zbavuje, tím víc je takový suší potom, a vědečtější. Zlatá doba archeologie, kterou můžeme klást do nějakých 60. let hlavně, na mě měla velký vliv, i když se to netýkalo zrovna toho, co nějak dělám, nebo co je mému srdci nejbližší. Že hlavně se to týkalo Velké Moravy, tehdy byla velmi propagovaná, jakožto nejstarší stát Čechů a Slováků, což je víceméně nesmysl, protože žádní Češi a Slováci tehdy neexistovali, ale říkalo se to. Bylo to takové přísloví, kterým se dobře vytloukaly peníze tehdy. Samozřejmě strana a vláda na to velmi přispívali. A opravdu dá se říct, že ty objevy, které se tehdy docílily třeba na Moravě, na těch třech hlavních hradiscích, to znamená Mikulčice, Staré Město, Pohansko, jsou do dneška profilující a jsou velmi důležité. Mě to tehdy fascinovalo, já jsem to všechno musel vidět, chodil jsem na vernisáže všech výstav a tak dále, ale já musím říct, že tam bylo taky hodně tak nějak chtěného, vylhaného a na můj vkus to byla moc politika. Jo. Dneska to vidím, tehdy jsem tím byl víceméně nadšen, to nemůžu zase popřít. Já při té své práci taky přednáším na spoustě univerzit, teda teď mě zbyla jenom ta Masarykova univerzita už na stará kolena, ale dřív jsem přednášel třeba i v cizině a podobně. Pokud je tam nějaký posun, já to můžu srovnat spíš s posunem s dobou, kdy my jsme studovali. A bylo to sice za totality, museli jsme skládat zkoušky z oboru, které jsme nepovažovali zrovna za ty nejpotřebnější. To je pravda, a vyznávat určitou, nebo se tvářit, že vyznáváme určitou ideologii, to je pravda, ale všechno to byla taková maska, takovej nátěr prostě. Ono do té podstaty to příliš nešlo. Dneska já vím ze své praxe, že nechávám projít lidi, kteří za doby mého studia by neměli šanci prostě. Jo. A je to taky tím, že jich je hodně, ten numerus clausus se podstatně teda rozšířil a než abych je zkoušel znovu a znovu, tak jim to radši dám, no až na výjimky, které teda vyhodím bez milosti, protože je to třeba hrozný, ale většině to dám i za výkon, který by u nás neprošel prostě. Pro nás archeologi psaní publikací je nutnost, ale pro mě to i zábava. Jo? Já jsem napsal asi 520 statí, které lze označit za vědecké, ale často jsou to článečky, že? Ne, jsou to knihy, knih asi 12, kde jsem hlavní nebo jediný autor. Já to prožívám docela teda tohleto. Přemýšlím na to, jak to říct líp. Často tam doplňuju věci, až teda technické redaktory z toho zoufali, že tam pořád něco nosím a pořád to není hotový a tak dále. Až do poslední chvíle, kdy už něco zakáže, prostě, že už to takhle nejde. Dneska se úspěšnost vědce, včetně archeologů, měří takzvanými scientometrickými metodami, které se často mění, neví se jak na to. A řekl bych, že často to vede k dost velkým teda šílenostem, protože dřív stačilo psát, že, nebo vystupovat na nějakých konferencích a tak dále. Dneska je to všechno obodováno, dneska jsou časopisy, kde, aby se člověk dostal, musí si tučně zaplatit, k tomu musí mít zase nějaký tučný grant, protože tomu nepokryje žádná domácí instituce. A řekl bych, že v těchto časopisech se často konzervují názory, které jsou dosti staré, ba přímo zastaralé. Jo? Ty novější někomu třeba nevyhovují z těch posuzovatelů, tak se tam nedostanou. Člověku nezbude, než je publikovat někde pokoutně prostě. Takže často ty pokoutnější prameny jsou takové důležitější, nebo odstnou se tam i zajímavější věci než v těch čelných, těch hodnocených. Mě ta archeologie naučila, že v té minulosti hrála mnohem větší roli nějaká představivost, nějaká fantazie, něco, co bychom dneska považovali za nicotné. A tehdy to hrálo velkou roli. Já třeba jsem velice proti přenášení pojmu zdravý selský rozum do minulosti. Jo, to nesnáším přímo tady tohleto. Si říkám, oni když chtěli vylepšit nějakou svou hospodářskou třeba i situaci, tak na to šli metodami spíš magickými jak technickými. To by nás ani nenapadlo tady tohleto. A o takový ten technický zdár, o tu dokonalost technickou jim ani tak moc nešlo, bych řekl. Jo? Hlavně, když to bylo v souladu s nějakou vůli předků nebo nějakých autorit jiných, jo, a tak dále, ale ne proto, aby se obohatili. Mě velmi přitahuje na lidech, když jsou takový nějací autentičtí. A nevím, kdo to byl nějaký popový činitel, takový spíš známý z showbiznisu. Ten řekl, že lidi dělíme na bytostné a instrumentální. A pak jsem o tom přemýšlel a vidím, že to je to hlavní opravdu. Jo? Prostě instrumentální člověk dělá něco proto, aby vynikl, aby se obohatil a tak dále. Zatímco ten člověk bytostný, ten hledá spíš tu pravdu, prostě jak to opravdu bylo, žije tím a nestará se tady o tyhle jiné věci. To je to hlavní, co mě asi na těch lidech přitahuje. Taková ta bytostnost, prostě ta neinstrumentálnost. No potom by se dali najít jiné věci, ale tady tohle je tak asi to hlavně.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autor a mistr zvuku Karel Špalek.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, Když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledne, je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč, který je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovou nominaci schválila vláda, definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, který na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil, je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Příslušný rozkaz podepsal velitel ústředního velitelství izraelské armády. Jednotlivé případy budou řešit vojenské soudy. Trest smrti můžou dostat jen palestinští teroristé, kteří zabijí izraelské občany. Nad židovskými teroristy ho za zabití Palestinců soud vynést nemůže. Evropská unie trest smrti v Izraeli kritizuje. Mnohé lidskoprávní organizace, včetně izraelských, zákon odsuzují za jeho diskriminační charakter. Na programu středočeského kulturního léta bude letos od června do září 65 kulturních akcí. Připraví je 20 krajských muzeí a galerií. Kromě koncertů a divadelních představení tvoří program i promítání, národopisné pořady, ale také nový cirkus a další akce. Podrobnosti najdou zájemci na webu středočeské kulturní léto.cz. Dnes je polojasno až oblačno, večer na východě a severovýchodě na některých místech i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností i na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě naměříme kolem 13, na horách potom okolo 10 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší web iRozhlas.cz.

nebude ani klasika vedle Handlovy vodní hudby. Pro vás budeme mít třeba i trio C-dur Antonína Vranického. Tuto hodinu ale přicházejí otevřít bratři Ebenové s písní Nic není tak horký. A my vám přejeme dobrý poslech.

Tak to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, rána jsou nelichotivá, znáš to, jak to bývá.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova.

Dobré odpoledne, vážení a milí. Tento pozdrav vám 7 minut po 15. hodině za celou posádku odpoledního vysílání zasílá Markéta Kaňková. A je to také pozdrav, který by ve svahilštině zněl poněkud úsporněji. Stačí k němu totiž pouze jediné slovo – Jumbo. Kolem 15:30 se jim pozdravíme s dramaturgyní Lucí Němečkovou, která se minulý týden vrátila z keňské metropole Nairobi. Do vltavského studia přijde pohovořit o tom, že Keňa zdaleka není jen safari, že je to naopak země s bohatou a rozmanitou kulturou, hrdou na své tradice, zároveň otevřenou světu a pulzující současností. A pokud s námi zůstanete do 15:30, pak se společně s námi stihnete zastavit i ve Frankfurtu nad Mohanem, kam se vydáme už za chvíli. Začátkem října bude Frankfurt hostit Českou republiku v roli čestné země na tamním knižním veletrhu, který je největší akcí svého druhu na světě. Jaká je současná česká literatura, se návštěvníci dozvědí na vzorku 75 českých autorek a autorů, kteří se představí s více než stovkou nových německých překladů. Finální sestavu vybrala 23 člená dramaturgická rada, ve které zasedá třeba i literární kritik Jan Hel nebo teoretik komiksu Pavel Kořínek. Koho tedy vybrali a proč, nad čím vedli nejbouřlivější diskuze a jakou podobu vtisknou české prezentaci, o tom budeme mluvit za chvíli. Teď už si vychutnejte hru francouzsko-belgické violončelistky Camille Thomas v Sensánově světě pro violončelo a orchestr.

0: 75 českých autorů a více než stovka titulů přeložená v uplynulých 2 letech do němčiny. To je číselná bilance čestného hostování České republiky na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Finální spisovatelskou sestavu i podobu české prezentace odtajnili organizátoři minulý čtvrtek na knižním veletrhu a festivalu Svět knihy. A my je teď okomentujeme s našimi hosty, členy Dramaturgické rady, literárním kritikem a šéfredaktorem časopisu Tvar Janem M. Hellerem a také literárním vědcem a teoretikem komiksu Pavlem Kořínkem. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Finální sestava 75 českých autorů, kteří jedou svou tvorbu do Frankfurtu představit, je oficiálně venku. Jakou zprávu podle vás podává ten finální výběr o současné české literatuře a jakou zprávu jste jako Dramaturgická rada chtěli vyslat světu?
2: Tak já doufám a doufám, že se nám to podařilo, že vysílá zprávu o diverzitě české literatury, o tom, že ta literární krajina česká v těch 5 nebo 6 žánrových kategoriích, ve kterých se rozhodovalo, je skutečně diferencovaná a myslím si, že v mnoha kategoriích je to i tak, že má co nabídnout k, řekněme, nějakým aktuálním problémům, které se řeší v mezinárodním měřítku.
0: Říká Jan Heller a Pavel Kořínek.
1: Já mohu jenom souhlasit. Myslím, že ta zpráva je o pestrosti, živosti. Doufám, že bude třeba i trochu o nečekanosti a neokoukanosti, ale to také samozřejmě až uvidíme časem.
0: Česká literatura se ve Frankfurtu představí ve velmi pestrém vějíři žánrů, od dětské literatury přes komiks a non-fiction až přes drama a samozřejmě po poezii a prózu. Jak jste přemýšleli o žánrových proporcích? Bude ve výsledku některá z žánrových kategorií hrát prim?
2: Bude to určitě próza a to je, protože už vlastně z těch číselných proporcí je to znát, že prozaiků je v tom finálním výběru nejvíc a to je od začátku jaksi součást politiky toho organizačního týmu českého hostování, že ta próza je nejsilnější.
1: Já zároveň za sebe, který plnil v Dramaturgické radě roli zástupce pro komiks, můžu říct, že jsem jenom rád, že se zároveň podařilo nalézt, myslím, pěkný počet míst, když to tak řeknu, i pro některé ty menší nebo ne tak se nabízející žánry, pro komiks, pro dětskou literaturu, pro poezii. Je moc dobře, že to není jenom monoliticky zastoupená próza, ale že tam vyjíždí, myslím, i zajímavá sestava v těch ostatních žánrech.
0: Byť ani jeden z vás tady v tuto chvíli nereprezentuje člena komise přímo pro prózu. Už tady zaznělo, že je to přeci jen nejpočetnější kategorie. Z jakých kritérií nebo měřítek vycházela komise, nebo nad čím se potom debatovalo, když jste vy se pak následně všichni sešli nad tím výběrem těch jednotlivých odborných komis? Čeho jste třeba vy byli svědky jako možná, nevím, nejvášnivějšího momentu, o kterém se diskutovalo?
2: Nevím, jestli můžu posloužit úplně nejvášnivějším momentem, ale je potřeba určitě hned na začátek říct, že tam je jedno kritérium, které celou situaci poněkud zkomplikovalo, a to je kritérium, že ten nominovaný autor či autorka by měli mít nebo musí mít překlad svojí knihy nebo svého díla do němčiny, a to nikoli starší než 2 let. Tím pádem samozřejmě došlo k tomu, že ten finální výběr není tak úplně reprezentativní, tak jak my bychom si třeba přáli sami, aby reprezentativní byl. Nicméně byl to požadavek zvoucí strany, to je naprosto normální, že zvoucí festival si ukládá pro svoji dramaturgii takové podmínky a taková kritéria, protože samozřejmě v tom programu čestného hostování jsou desítky milionů eur, takže oni taky z toho chtějí něco mít, aby to zarezonovalo v jejich jazyce. Jsem trochu odbočil. Kdybych to měl popsat, ten mechanismus rozhodování, tak pokud tohle to vezmeme jako základní filtr těch autorů a děl, která se tam dostanou, tak potom si myslím, že můžu mluvit za všechny členy rady, tak jsme jsme se tam potom snažili dostat kritériu té vyváženosti, o kterém, já teda nemám rád ten pojem vyváženost, ten je takový trochu zprofanovaný, ale dejme tomu reprezentativnosti, jo, aby tam skutečně byly zastoupeny základní jednotky z hlediska generačního, genderového a i z hlediska poetik. Já jsem měl za úkol se zabývat poezií, takže já třeba jsem, abych uvedl příklad, se snažil, aby tam byla i ta poezie společensko-kritická, i ta intimní, i ta domácká, i ta milostná, té máme mimochodem velmi málo, ale třeba i ta, která reflektuje ty úplně nejsoučasnější problémy.
0: Čili Zofia Baldiga, Petr Borkovec, Klára Goldstein, Petr Hruška, Marie Iljašenko a další.
2: Přesně tak.
0: Jsou ve finálním výběru, myslím, 8 nebo kolika?
2: 10.
0: 10. Také 10, stejně jako u komiksu. Jak to, pane Kořínku, bylo s komiksem? Jakými kritérii a měřítky jste se řídili vy?
1: Tak to základní kritérium toho překladu bylo společné pro všechny. Komiks má specifickou vlastnost v tom, že kdybychom se řídili jenom překlady do němčiny, tak mnoho jmen nesebereme, také proto, že překlad do němčiny nebo německý komiksový trh není žádným způsobem dominantním a žádným způsobem určujícím pro ten světový komiksový provoz, pro nějaký úspěch komiksu v zahraničí je asi mnohem zásadnější sledovat, zda vyšel ve francouzštině, zda je k dispozici samozřejmě v tom vysněném cíli angličtině, ale němčina je v tomhle velikosti trhu jazyk něčím podobný jako čeština, byť je německý trh mnohem větší než trh český. Takže v případě komiksové výpravy jsou tam autoři a autorky, kteří mají překlady nejen do němčiny, ale třeba i jenom do francouzštiny, nebo do francouzštiny, do angličtiny, nebo do některých dalších evropských jazyků. Moje snaha byla taková zastoupit také český komiks, pokud možno v jeho pestrosti, šíři. Jsou tam jména lety oskoušená a i v tom zahraničním kontextu dobře známá, Jaromír 99, Lucie Lomová, stejně jako jsou tam autorky a autoři, kteří se prosadili v posledních letech a kterým se, myslím, podařilo opravdu ten světový komiksový provoz nějakým způsobem zasáhnout. Štěpánka Jislová je autorka, která má překlad své knihy, tuším, už asi do 11 nebo 12 jazyků a jsem moc rád, že ona souhlasila s tím, že na Frankfurtu bude český komik zastupovat.
0: Je ve vašich kategoriích někdo, jsou tam nějaká jména, která vám v té finální sestavě chybí? Už nebylo možné je tam dostat, ať už z jakýchkoliv důvodů?
1: Samozřejmě bych si v ideálním světě představil 30-hlavou delegaci českého komiksu, která by opravdu náležitě představila vše zajímavé a důkladně ukázala, co se v českém komiksu děje, ale musím říct, že s tou 10-hlavovou dotací pro komiks jsem sám za sebe vlastně docela spokojený.
0: Říká Pavel Kořínek a Jan Heller k poezi.
2: Já úplně spokojen nejsem, musím se přiznat, protože 10-hlavá dotace, jak si to Pavle nazval, to je
0: hezky až řečeno, úřední pojem.
2: Až úřední pojem, to je hezky řečeno, tak pro českou poezii absolutně nestačí. Tady vzniká mnohem, mnohem víc velmi dobré poezie. Pokud se ptáte přímo na jména, tak mě by tam třeba chyběl Adam Borzič nebo Kamil Bouška nebo Tereza Bínová z posledních let, ale narazili jsme právě na to kritérium toho překladu do němčiny. Já jestli můžu, tak tomu vlastně řeknu ještě jednu žánrově specifickou poznámku. Nám jako za poezii vlastně zachránili kůži antologie. Jo, protože zatímco u prózy tam je to jasné, že se bavíme o překladu románu nebo povídkové sbírky do němčiny, ale u poezie málo kdo má skutečně překlad ucelené básnické sbírky. Ono to takhle úplně nefunguje. Ta poezie funguje trochu jinak, funguje na principu výběru antologií různých komunikačních platform jiného typu. Takže tady vznikal v posledním roce vznikají minimálně 3 reprezentativní antologie té úplně nejsoučasnější české poezie a právě autoři, kteří jsou zastoupeni v nich, tak jsou nakonec zastoupeni i v tom našem výběru.
0: Od 7. do 11. října bude knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem obracet pohled světa na českou literaturu. Česká republika se ocitne v roli čestného hosta a my v pondělní odpolední Vltavě mluvíme s našimi hosty nejen o finální sestavě hostů, ale budeme také mluvit o podobě české prezentace. A to už za chvíli.

0: čestné hostování České republiky ve Frankfurtu nad Mohanem v říjnu letošního roku a také finální sestava autorů i podoba českého programu zůstávají tématem podělní odpolední Vltavy. Mluvím o nich s našimi hosty, členy dramaturgické rady, literárním kritikem a šéfredaktorem Tvaru Janem Hellerem a také teoretikem komiksu Pavlem Kořínkem. A hlavním motivem české prezentace ve Frankfurtu je Česko, země na pobřeží, což je, řekněme, citát vydělený z Shakespeareovy zimní pohádky. A mě zajímá, jak a čím podle vás rezonuje se současnou českou literaturou, proč se vlastně vyskytl tento claim jako... takový ukazatel první vlastně citace české reprezentace.
1: No tak já myslím, že to má hlavně metaforický význam jednak a jednak má už určitou tradici, protože české zastoupení na mezinárodních veletrzích už několik let s nějakým způsobem pracuje s tím motivem Česka jako země, která nemá přístup k moři, ale přesto nějakým způsobem existuje na pobřeží ve smyslu na nějaké hranici světů, hranici poetik a podobně a i s tím pozdravem ahoj titulním, který je původně námořnický pozdrav, tak taky se z toho stalo časem takové motto.
0: Mluvili jsme o tom, koho budete ve Frankfurtu představovat. Pojďme teď říci, jak. Jak důležité při vašich jednáních bylo tohle téma vlastně a z jakých perspektiv jste ho vlastně během těch jednání promýšleli. Je vůbec možné přijít dnes s něčím jiným než s obvyklými způsoby, kterými jsou třeba autorská čtení nebo diskuze s autory? Snažili jste se třeba přijít s nějakým inovativním způsobem, jak třeba prezentovat českou poezii, popřípadě český komiks?
2: Tak třeba pokud mohu mluvit za komiks, tím, co není nějak inovativní, je to samozřejmě něco, co se na komiksových festivalech děje, ale nevím, jestli se to tak často děje na frankfurtském knižním veletrhu, je, že jsme chtěli nějakým způsobem vsunout do hry nějaký živý aspekt, nějaké živé kreslení, nějaký moment, kdy se návštěvníci budou moci konfrontovat s komiksem ve stádiu zrodu nebo s nějakým výtvarným projevem, takže součástí třeba té komiksové expozice nebo té komiksové výpravy bude i nějaké živé reaktivní kreslení, které nebude jenom takovým tím jednoduchým modelem, kreslí se na zeď a někdo z publika vykřikne, co se má kreslit, ale je nějakým způsobem provázané a bude vznikat v nějaké té časové souslednosti těch asi 4 dnů. Jinak samozřejmě ten způsob, jakými budou autoři a jejich díla prezentováni, se odvíjí od těch klasických modelů diskuzí, prezentací knih, nějakých panelových rozhovorů, ale mám pocit, že při přemýšlení o programu jsme hodně se zamýšleli právě nad tím, jak to udělat trochu jinak, jak to udělat smysluplně, jak nenabídnout pořady, které budou jenom proto, abychom odškrtli další jména a další pořad, ale které budou nabízet i nějakou přidanou hodnotu třeba pro někoho, kdo nepřichází nutně na diskuzi s tímto daným konkrétním českým básníkem nebo s touto danou komiksovou kreslířkou, ale ke kterého zajímá nějaké obecnější, aktuálnější téma.
0: Prezentace české literatury v celé žánrové škále, pokud vím, bude probíhat na mnoha místech. Budou to dvě vlastně programové scény, jednak ten hlavní veletržní pavilon, potom nový designový národní stánek a také celá řada dalších míst, ať už jde o knihovny, knihkupectví, muzea nebo galerie. Jak moc jste mluvili do toho, na jakém místě bude třeba jaký žánr nebo jací autoři? Bylo i tohle v rámci vlastně vaší práce členů dramaturgické rady nebo je to něco, co určují hlavní organizátoři?
1: Já bych možná nabídl ještě takový krok zpět, abychom dostali takovou širší perspektivu, protože si myslím, že je to i trochu důležité zmínit i v souvislosti s těmi překlady do němčiny. Ten Frankfurt vlastně má takové, jak říkáte, dvě dramaturgické linie. My se teďka bavíme o literárním programu, ale tam je ještě profesní program. Profesní program je něco, co není tolik vidět. Odehrává se to v jiných dnech a tam je jednacím jazykem angličtina. Jo, takže to vlastně, tím se vlastně vracím trochu na začátek, proč jazykem toho literárního programu musí být němčina, protože to je součást programu, která je určená pro veřejnost. A ten německojazyčný trh se chová tak, že funguje výrazně jazykově. To je jedna věc. Druhá věc je, že jak se ptáte na ta místa a na ty formáty, tak to je tím dost podstatně ovlivněno, co se bude odehrávat přesně na jakém místě, tak to my v tuhle chvíli nevíme, protože obě části toho programu teprve vznikají. Tam dochází k nějakým tetrisovým, až bych řekl, skládáním a směřováním všech možných podmínek, které tam můžou hrát roli. Ale stejně jako se o tom zmiňoval Pavel, tak jak v tom profesním programu, jak v tom literárním programu, prostě ty základní způsoby prezentace knih jsou autorské čtení a veřejná debata úplně jednoznačně. A s přihlédnutím k tomu jsme sestavovali ten program a dávali ty svoje nápady a komentovali nápady ostatních a podobně.
0: Co vy osobně budete nejvíce sledovat, ať už třeba v průběhu veletrhu nebo třeba v nějakých dozvucích a v dopadech, které frankfurtský knižní veletrh může na českou literaturu, popřípadě na oblasti, kterým se věnujete vy, mít? A co by byl z vašeho pohledu ideální výsledek té prezentace pro vaše obory?
2: Tak tou první věcí, která si okamžitě každého napadne, je, že dává smysl sledovat v následujících letech počet vycházejících překladů českých děl do světových jazyků. Pokud se mluvil o tom, že komiks je už poměrně v posledních třeba 10 letech četně překládán do francouzštiny, italštiny, španělštiny, němčiny, tak ta angličtina zůstává stále tím obtížně zasáhnutelným prostorem a samozřejmě osobně bych vnímal jako úspěch, kdyby se podařilo českému komiksu prosadit i na anglofonní komiksové scéně, ale kromě tohohle kvantifikovatelného aspektu je myslím cené i to, o co se také pokoušíme, totiž propojit české komiksové tvůrce a tvůrkyně s děním v Německu a v jiných zemích. Některé programy by měly zahrnout i tvůrce z jiných jazykových oblastí tak, aby ten český komiks nebyl v nějakém přivezeném skanzenu, aby nebyl v ohrádce, abychom se na něj nechodili jenom dívat, ale aby vstupoval do nějakého dialogu, ať už toho diskuzního, nebo třeba i toho kreslířského s výtvarníky a výtvarnicemi ze světa.
1: Já budu nejradši, nebo takhle, já budu rád za každou jednotlivou příležitost, kdy proběhne něco jako nějaký kontakt ze zahraničí, se naváže na základě toho, že někdo slyšel debatu nebo autorské čtení a řekl si, jo, tak Česko, ty mají zajímavou poezii, tam se mluví zajímavě o tom tématu, pojďme s tím něco vymyslet, pojďme s tím něco udělat, protože proto tam v konečném důsledku asi jsme.
0: Jan Heller a Pavel Kořínek, hosté pondělní odpolední Vltavy. Naším tématem byl Frankfurt nad Mohanem, knižní veletrh, na který v říjnu vyjede česká reprezentace v počtu 75 českých autorů a autorek. Díky moc.
2: Díky za pozvání.
1: Taky děkuji za pozvání.

0: Dílo, které si u Georga Friedricha Händla objednal britský král Jiří I. a to pro královskou slavnost na řece Temži. Řeč je samozřejmě o vodní hudbě, již desátá část Andante dozněla na Vltavě v 15 hodin a 42 minut.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Je pondělí 18. května, jsme rádi, že v postupujícím odpoledni zůstáváte s naším odpoledním kulturním servisem, ve kterém se teď už vydáme do srdce Keni. A dozvíme se, že Kenia není jen safari, ale že je i zemí s bohatou a rozmanitou kulturou, hrdou na své tradice. Zemí, která je otevřená světu a která pulzuje současností. Nairobi, tedy keňskou metropoli, totiž koncem minulého týdne navštívila a také se z ní vrátila naše kolegyně Lucie Němečková. Vítám vás, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. A když už jsme v té Keni, dovolím si pozdravit svahilsky Jumbo.
0: Ano, Jumbo. Lucie, do Keni vás přivedl pátý ročník festivalu Nairobi Litfest, o jehož propojení s českou literaturou a divadlem jsme si ostatně už v odpolední Vltavě spolu povídali minulý týden. Pojďme se teď podívat blíž na česko-keňské kulturní vztahy vůbec. Jaký ohlas má v této východoafrické zemi naše východoevropská země?
2: Tak já jsem navštívila jenom Nairobi, takže opravdu malinký kousek z té obrovské a krásné země, kterou je Keňa. A už samotné Nairobi, hlavní město, myslím, dokáže překvapit, protože to si takhle vyjdete do Národního muzea a hned v jedné části expozice na vás koukne panel, který se jmenuje Z Opavy do Keni. A tento panel a celá vlastně ta chodba je věnovaná Joy Adamsové, spisovatelce, malířce, jejíž dílo, portréty Keňanů, ale i přírodní motivy jsou zde vystaveny. A Joy Adamsová se narodila v Opavě a Keňané to moc dobře vědí a Českou republiku si takto vybavují. V tom samém muzeu, když jdete o kousek dál, tak spotkáte bílého nosorožce, vycpaninu tohoto zácného druhu. Ten nosorožec se jmenuje Súdán a na jeho chovu se podílelo a dokonce i na jeho preparaci zoo ve dvoře Králové. Takže Česká republika je zde celkem zapsaná, i pokud jde o nedávnou dobu. V Národním muzeu zase hostovalo před 2 lety divadelní soubor Spitfire Company, který zde koprodukoval dokonce svoji inscenaci Vivat Messi.
0: Jakým způsobem je Keňa zastoupena u nás?
2: Tak to už je obrázek, řekla bych, poněkud složitější, když některé stopy bychom jistě našli. Já pokud jde o literaturu, tak bych tady zmínila jednoho autora, což je klasik keňské literatury a také dramaturg Ngugi wa Thiong'o. Od něho můžeme číst román Zrnko pšenice a nebo najít jeho stati v sborníku postkoloniálního myšlení, který vyšel v nakladatelství Transit. Ale věřím, že ty dveře té keňské literatury se ještě otevřou, tak jako třeba u nás máme hodně překladů z nigerijské literatury například.
0: U knih se ještě na chvíli zastavme, respektive u knihoven, které jsou jejich domovem. Česká republika má jednu z vůbec nejhustších sítí knihoven na světě. Jak je to v Keni?
2: Tak Keňa na tom taky není úplně špatně, byť ta číslovka je o několik řádů menší, ale počítáme v to jenom ty kamenné knihovny, což zase je potřeba zdůraznit, že to není v každé africké zemi úplně zvykem. Ta číslovka je 60 a jen v Nairobi se nachází nejstarší knihovna v Nairobi a zároveň druhá nejstarší vůbec v Keni. Jmenuje se Macmillan Memorial Library a je to opravdu impozantní budova v neoklasicistním stylu postavená v roce 1931. Ale až do roku 1963 do ní vlivem segregačních zákonů neměli povoleno vstupovat černoští obyvatelé, Keňané. což dnes už neplatí a tato budova, která čítá na 400 knih, 400 tisíc knih a vzácných tisků a novin, je opravdu plná mladých lidí, kteří zde čtou nejen knihy, ale mohou se zde také i připojit zdarma k Wi-Fi, což je pro ně velice důležité. A na této knihovně se bohužel podepsal zub času, takže vznikl i projekt Bookbank Trust, který vede Wanjiru Koinange a Angela Vašuka. To jsou dvě energické ženy, které se zasazují o revitalizaci téhleté knihovny a dokonce o jejich snaze vznikl úžasný australsko-keňský film Jak postavit knihovnu.
0: Najdeme v Nairobi kromě knihoven i další ikonická kulturní místa.
2: Tak když zůstaneme jenom u těch národních institucí, tak všechny, kteří se ocitnou v Nairobi, bych určitě pozvala do Národní galerie na Ground Zero, což je místo nula, odkud se tedy v Nairobi do celého Keni měřily vzdálenosti postupně na celý kontinent a do celého světa. A zde se nachází takové malé vlastně muzeum Národní galerie, kde jsou k vidění nejen obrazy, sochy a textilie současných tvůrců, ale také průkopníků malířství. Z dalších památek, protože jsem divadelnice, tak bych určitě pozvala do centra, kulturního centra, které je velice živým místem. Stojí zde Národní divadlo, které není tedy divadlem, které by mělo svůj soubor, ale je to stadiona. A každoročně na podzim se zde koná mezinárodní keňský festival divadelní. Naproti je konzervatoř hudební a není to vůbec opuštěné místo, protože na letní scéně se zde denně konají určité pořady. A zajímavostí takovou je i to, že naproti právě tady toho centra se nachází slavný hotel Fairmont, který byl prvním hotelem v Keni, v Nairobi, a zde se také natáčel například film Vzpomínky na Afriku, který si jistě s Keňou vybavíme.
0: Kulturní Keňu nám přiblížila kolegyně Lucie Němečková, která se nedávno vrátila z Nairobi. A my za to moc děkujeme a já se budu těšit na příště.
2: Také děkuji, na viděnou.
3: Hey! Listen, what? Play like this. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Okay. One more time. Bam, bam, bam, bam. Yay! And you, man, give me a beat. Yeah, that's right, baby.

0: Vojtěch Dych, Ondřej Pivec a píseň Dyk na Vltavě v 15 hodin a 53 minut. A teď už úvaha dramaturgyně a scenáristky Niny Rutové má název Abraham.
1: Dánský filozof Søren Kierkegaard zrušil své zasnoubení s Reginou Olsen, aniž kdy objasnil proč. Po všech traumatech se s ním snoubenka už nikdy nechtěla setkat. Hlavní část svého stěžejního díla Bázeň a chvění věnoval pak Kierkegaard biblickému příběhu Abraháma, muže, jenž byl Bohem doveden k tomu, aby obětoval, vlastně zradil svého syna. Bible praví, že Abraham naložil dříví pro zápalnou oběť na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. Kde je beránek k zápalné oběti, ptá se syn. Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. Vyhnul se přímé odpovědi Abraham. Tak šli oba spolu. Nahoře Moria, poslušen Božího rozkazu, Abraham vztáhl ruku a vzal nůž. Co asi prožíval Izák ve chvíli, kdy pochopil, že obětí má být on sám? Jsem přesvědčena, že se modlil. Vroucně se modlil, nic jiného už nezbývalo. To kvůli Izákovu obrácení Bůh seslal anděla, který zastavil Abrahamovu ruku. V momentě nejvyšší zkoušky se Abraham nemodlil, byl poslušen. Zůstaneme-li u podobenství, mnozí otcové z pořádaných rodin podobní Abrahamovi znovu a znovu obětují své syny, když je opouštějí, zrazují, nebo od nich odcházejí za jinými s omluvným já to neplánoval, mně se to stalo. Věřím, že v jistém smyslu nejsou to přece rození padouši, také oni poslechnou hlas Boží, a to i přesto, že je nutí k nebývalé až k abrahamovské krutosti. Jak jinak si vysvětlit jejich větu, já to neplánoval, mně se to stalo. Rozumem je to nepochopitelné, postrádá to logiku. Zkusme ale výrok, kterému se v komediích smějeme, vzít vážně. Uvěřme, že muži odcházejí od rodin ne ze své, ale z Boží vůle. A pojďme v úvaze ještě dál. Je možné, že ke zradám otců dochází proto, aby se i synové obrátili, konvertovali a byli lidskou zradou přivedeni k Bohu? Mají synové, máme i my ostatní z příběhu pochopit, že na Boha se v posledku můžeme spolehnout, svěříme-li svůj osud do jeho rukou? Pojďme tradiční výklad o zkoušce Abrahamovy víry revidovat. Bůh si byl otcem Abrahamem jistý, byl mnohem zvědavější, zda si k němu najde cestu i jeho syn. Teprve vteřinu před smrtí Izák Boha oslovil. Mnozí z nás ho oslovují teprve pár okamžiků před skutečnou či symbolickou smrtí. Připustíme-li, že to Bůh ponouká Abrahama i další otce k absurdnímu činu a oni poslechnou, dává výrok, já to neplánoval, mně se to stalo, smysl. A tak mi dává smysl, že stejně jako Bůh zachránil Izáka, může zachránit i další zrazené a opuštěné syny. Nenajdou-li dřív náhradu v omamných látkách, mohou objevit nového a mnohem spolehlivějšího otce. Vyložit si ten příběh takto znamená pro mne pochopit nepochopitelné a chystanou vraždu otcovu zradu odpustit. Kéž bychom dospěli všichni, kterých se to týká, k odpuštění. Zbývá už jen otázka. A co Abraham? Raduje se z nedokonalé vraždy a dál spokojeně žije? Nebo se v něm ve chvílích, kdy naslouchá tichu nebo dětskému pláči, ozve svědomí? Nejtěžším úkolem je totiž odpustit sám sobě, a to i tehdy, kdy nás k něčemu absurdnímu ponoukne sám Bůh. Kierkegaard o tom ví v Bázni a chvění své.

0: Je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Soud zprostil exposlance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Feri v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ. S tím dívka už nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit, její prožitek. Situace ale podle soudce nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, jak zněla před 11 lety. Dominik Feri si aktuálně odpikává 3letý trest za jiná dvě znásilnění a také za jeden pokus o něj. Iránské úřady propustily do domácího léčení vězněnou disidentku a nositelku Nobelovy ceny míru Narges Mohammadiovou. Ozbrojené složky je zatkly na konci minulého roku. Za kritiku iránského režimu měla strávit přes 10 let za mřížemi. Ve věznici držela hladovku na protest proti tamním podmínkám. V posledních týdnech se výrazně zhoršil její zdravotní stav, prodělala infarkt a dvakrát upadla do bezvědomí. Výsledky lékařských testů podle její rodiny dokazují, že se to stalo kvůli psychickému tlaku a stresu, kterému ve vězení čelí. Muzejním počinem roku 2025 je projekt nového krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku. Muzeum dnes získalo cenu Gloria Musealis. Porota ocenila rekonstrukci bývalé zemědělské školy, kterou pro jeho potřeby zadal Pardubický kraj. Dalšími oceněnými muzejními počiny jsou projekt Venuše 100 Brněnského moravského zemského muzea a záchrana části sbírky automobilů Praga v režii Pražského národního technického muzea. Za nejlepší muzejní výstavu Porota vybrala projekt Severočeského muzea v Liberci nazvaný Lidé ve válce, osudy obyvatel Liberce za druhé světové války. Organizátoři dnes ceny předali na Ministerstvu kultury. Dnes se v noci bude polojasno až oblačno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty 9 až 4, na horách kolem 3 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 17 až 22, na horách naměří.

Víte, má ve vltavských odpoledních také hudba další facetu. Teď do bohatého multižánrového mixu přidá Nick Drake s písní Hazy Jane. Užijte si ji, příjemný poslech.

0: světovou i českou literaturou, nejrůznějšími literárními žánry, knihami i myšlenkami žilo tento víkend pražské výstaviště, kde se konal letošní knižní veletrh a festival Svět knihy Praha. Ostatně o literárních festivalech a veletrzích byla řeč i v dnešní odpolední Vltavě mezi 15. hodinou a 15.30 minutou, kdy jsme se věnovali české prezentaci na knižním veletrhu právě ve Frankfurtu nad Mohanem. A literatuře bude patřit také dnešní premiérový vltavský akcent. S podrobnostmi už teď přichází moderátor Saša Michalidis. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak je to tak? Bude to ano. Česká literatura?
1: Překladová. Budeme se bavit o překladatelství, budeme se bavit o anticenách skřipec, které byly rozdány. Ono je takový zvláštní. Ve své podstatě se snaží opravdu obec překladatelská poukazovat především na to důležité a dobré. Ale stejně hrozně velkou pozornost vždycky zbudí ta anticena skřipec, to znamená za nejhorší překlad. Což letos tedy dostal překlad mimo jiné Marka Aurelia, původně z antické řečtiny, ovšem od muže, který neumí řecky, tedy neumí antickou řečtinu. No, to se všechno dozvíme, je to myslím taková smutná historka. Potom se ale budeme také bavit o apelu, který obec překladatelská vydala na konci dubna, kde se snaží vlastně zdůraznit tu roli překladatelek a překladatelů tak, aby nebyli neviditelní. A to je vlastně vedle toho podfinancování tohoto oboru jedna z nejdůležitějších částí.
0: No třeba o tom, aby byl autor překladu uveden i na titulní stránce, se hovoří už nevím, asi 15 let od té doby, co se věnuje novinařině a stále se nic nemění.
1: Zatím se toho moc nezměnilo, ale právě i na to směřoval ten apel.
0: Kdo budou dneska tví hosté, mluvčí k tématu?
1: Bude to předsedkyně obce překladatelů a překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny, ne, prostě neuvěřitelný, Anežka Charvátová, a společně s ním přijde ředitel divadelní, literární a audiovizuální agentury Dilia Jan Barták.
0: Říká a zve k poslechu dnešního akcentu moderátor Saša Michalidis, a vy si ho naleďte na Vltavě v 16.30. Zlom vás.
1: Díky.

0: Legendární rozhlasová inscenace Válka smloky, to bude poslední téma dnešní pondělní odpolední Vltavy. Tato inscenace teď dostala nový zvuk díky expertům z Technické univerzity v Liberci. Ve spolupráci s Českým rozhlasem ji upravili do 3D podoby. Posluchači tak díky tomu mají pocit, jako by byli přímo uprostřed děje příběhu z pera Karla Čapka. Úprava původní nahrávky z roku 1958 trvala skoro 2 roky.
1: Za chvíli vylezl z moře jeden takový ještěrka, postavil se na zadní nožičky a kroutil celým tělem.
2: Jsme v aule Technické univerzity Liberec, kolem mě stojany s reproduktory a když si zavřu oči, tak jsem najednou přímo uprostřed války smloky. A to díky Karlu Zeidlerovi z Liberecké univerzity.
3: Původní nahrávka byla zaznamenána do monosignálu, to znamená opravdu jedna stopa, což není mnoho, ale i tak se tam dalo najít hodně zvuků, které se daly rozprostřít do prostoru. Používám k tomu spektrogram, to zkrátka vizobu, a pak poskládám do prostorového uspořádání. Slyšíte opravdu rozdělené jednotlivé hlasy, jednotlivé zvuky a jednotlivé složky hudební okolo vás.
2: Takže kolik je tam těch stop ve výsledku?
3: Postupnou prací a úpravami jsem se dostal asi na nějakých 350 stop.
2: No tak teď zůstávám tady s pusou do kořánu. Jestli to lidské ucho posluchače může vlastně všechno pojmout?
3: To se bavíme o celkové stopáži celé hry, takže určitý okamžik tam může být až maximálně 7 zvuků víc. Ne? Kdybych zpracovával některou rozhlasovou hru z této doby, tak bych asi mohl čerpat z daleko více stop. Už jenom to, že to je stereo, tak je možnost tím víc pracovat. Ale já jsem chtěl právě zpracovat tu původní hru a trošku ji tak oživit a zase zpřístupnit divákům v této době.
2: Při té produkci je slyšet, jak se hlasy různě přibližují, vzdalují. Z jedné strany mě míjí kroky, z druhé šumí moře. No a před chvílí mi jeden z mloků promluvil těsně za zády.
3: Může to být dokonce v některých okamžicích až lekavé, že se najednou objeví někde za vámi a tak, ale i to je právě záměr, aby posluchač víc vnímal ten prostor a tyhle ty zvuky, které v té monopodobě trošku zapadnou.
2: Ta rozhlasová hra Válka smloky v režii Jiřího Horčičky je z roku 1958, ale ona už tehdy byla zvukově velmi zajímavá.
3: Na tu dobu to bylo opravdu pokrokový. Pan Horčička opravdu v té době udělal neskutečnou práci. Je opravdu pestrá na tyhle ty zvuky, okolní neruchy, takže já jsem na tohleto chtěl navázat.
2: Jak dlouho trvalo všecko to vyseparovat, poskládat dohromady?
3: No, hromadu času, takže zhruba 2 roky, protože opravdu někdy to byla separace jednotlivých hlásek, souhlásek. Ale kdybych začínal teď opravdu od začátku, tak jedna rozhlasová hra by mi mohla trvat zhruba 1 až 2 měsíce.
4: To bylo ale dobrodružství.
5: Já myslím, že to byl ohromný úspěch.
2: Nebylo pokušení, že byste k tomu originálu ještě třeba něco přidal, třeba nějaký sem tam cinknutí nebo bouchnutí dveří?
3: Při mě svádělo, ale ta hra musí zůstat prostě v nezměněném stavu. I z hlediska autorských práv, tak opravdu my tam nemůžeme upravovat nic.
2: Kdybychom teď tu vámi upravenou hru pustili v rozhlase, tak posluchač z toho bude mít co?
3: No, pro posluchače bohužel u rádia bude stejná. To opravdu slyšíte z jednoho bodu, ale pokud budou mít šanci ocitnout se v nějakém multikanálovém systému, kde si to můžou přehrát, tak tam samozřejmě ten efekt pak bude dostačující.
6: Tak počkej, nevesmí se, máš to úpřu. No tak uhni.
7: Mami, pojď pryč.
6: Hele, mami. Až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
2: Takže k čemu je tohle dobré, ptám se šéfa marketingu a digitálních služeb Českého rozhlasu Jiřího Maliny.
8: Pro nás je strašně zajímavý spolupracovat s někým, kdo nám pomůže některé nahrávky dostat do více rozměrného zvuku. Provozujeme audioportál Můj rozhlas. By bylo zajímavé, že bychom na Můj rozhlase mohli nabízet právě takhle fouzoká remastrovaný a zkvalitněný třeba audio nahrávky Českého rozhlasu. A samozřejmě dneska přes internet dokážeme odistribuovat speciální jako audio třeba vícekanálový a tak dále, a musíte mít doma to vybavení. Ale já si tady od toho slibuju i to, že vůbec můžou projít třeba ty audionahrávky nějakým vyčištěním, nějakým tím remasteringem. A je to něco, jako když máte třeba starou věc z České televize z vysílání a potom to vidíte remasterovaný v lepší kvalitě, v HD kvalitě, tak já si i od toho slibuju třeba, že najdeme takovouhle nějakou cestu, ale jak říkám, uvidíme.
9: Když ti řeknu, že je online, tak je online. No, jestli nebude.
10: No. vždyť já jenom říkám, co jsem viděl.
11: Je pravda, že Český rozhlas má obrovskou zásobárnu rozhlasových hrel. Myslím, že snad v Evropě jsme jako v tomhle až výjimeční, takže vlastně i by bylo kde brát.
8: Jo, samozřejmě Český rozhlas má jeden z největších archivů v Evropě. Samozřejmě taky budou debaty ohledně licencí, autorských práv a tak dále. Takže ona to není úplně jako jednoduchá i cesta. Dneska to beru jako takový pilotní projekt a uvidíme, jak to dopadne.
2: Podle Maliny se nabízí i možnost veřejných poslechů takto upravených rozhlasových her. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.

0: Velmi lehký a dívčí hlas byl jedním z poznávacích znamení americké jazzové zpěvačky Margaret Blossom Dearey. Zněl i v závěru pondělní odpolední Vltavy a dozněl v 16 hodin a téměř 23 minut. A jestliže odpoledne na Vltavě patřilo rychlému sledu kulturních aktualit a témat, večer bude naopak patřit sklidnění a buddhistické meditaci. Hlavním protagonistou dnešního souzvuku totiž bude tulák a svého času i buddhistický mnich Kim Si-sup. Patřil mezi své rázné postavy korejské literatury a vůbec celých dějin asijského písemnictví 15. století. Právě jeho připomene dnešní vltavský souzvuk Pásmo z poezie má název Směj se svému životu. Z čínských originálů přeložila a komentářem doprovodila Evana M. Gruberová. V pořadu z roku 2010 uslyšíte Valerii Zavadskou a Alfreda Strejčka, kterého vám teď nabízíme i v krátké ukázce.
1: Směj se svému nuznému živobytí. Nemám tedy žádnou stařeckou důstojnost. Přijdou-li hosté, zachovávám mlčení a přijde-li bída, nic si z ní nedělám. Píšu básně, abych si ulevil ve svojí samotě. Pak odhazuji štětec a zkouším se dotknout prázdnoty.
0: Nezařaditelný, ale přesto vážený pro své nevšední nadání. Mnohé ze svých průzračných básní Hansi v klasické čínštině napsal během putování po Koreji. Jejich hlavním tématem je hledání ticha a smyslu, kontrast mezi ústraním krásných hor a spovykaným zmatkem světa. Souzvuk z poezie Kim Si-supa s názvem Směji se svému životu uvádíme na Vltavě ve 22 hodin. Pro pondělní odpoledne na Vltavě je to vše. Markéta Kaňková vás zdraví za celou posádku, za editora Jana Zítku a také za Jana Mikuška z Techniky. Přejeme vám příjemný podvečer, opatrujte se.

0: Jaroslav Hašek, Karel Poláček, Ivan Olbracht.
1: Velcí autoři v malých příbězích.
0: Od nového roku vždy v pátek ve 22 hodin.
1: A pak neomezeně na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Tuzemští literární překladatelé a překladatelky apelují na nakladatele, média a organizátory literárních akcí, aby důsledným dodržováním autorských práv pomohli ke zvýšení prestiže této profese. Opravdu se literárnímu překladu věnuje v Česku málo péče. Jak pozvednout jeho význam? Jak do této snahy zapadá Anticena Skřipec, která upozorňuje na špatné překlady? A jak je to u překladů s autorskými právy? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi předsedkyně obce překladatelů a překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A ředitel divadelní, literární a audiovizuální agentury Delia Jan Barták. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Anežko, já vám musím pogratulovat. Já vždycky, když přečtu, z kolika jazyků překládáte, tak se opravdu nestačím divit. Nepřidáte si tam ještě nějaký další?
1: Ne, a já překládám hlavně ze španělštiny, tam to jsou takové menší záležitosti.
0: Ale kdybyste chtěla?
1: Nechci už ničeho dalšího, stačí mi to.
0: My se teď na úvod budeme věnovat Skřipci, tedy Anticeně, kterou každý rok udělujete na Světě knihy. Musím říct, že je možná trošku zvláštní, že obec překladatelů se skutečně snaží pozitivním způsobem ukazovat na význam tohoto povolání, ale možná úplně největší pozornost vždy na sebe se sbírá právě Anticena.
1: To je takový každoroční paradox a souvisí s tím také, že v řadách obce překladatelů i ve výboru obce překladatelů se o tom neustále vedou polemiky, zda tu Anticenu nezrušit, jestli je to k něčemu dobré. Já osobně jsem zastánce této Anticeny, samozřejmě mnohem raději udílím cenu Josefa Jungmana anebo na veletrhu v poslední době na Světě knihy také ocenění mladým překladatelům v rámci soutěže Jiřího Levého, to jsou takové ty pozitivní chvíle, ale já si myslím, že naším úkolem je také upozorňovat na to, co se dělá špatně, aby příště už se to špatně nedělalo. A to jsou nejenom nekvalitní překlady, kterých bylo velmi hojně, zejména v 90. letech, kdy byla taková džungle, každý překládal po té, co 2 roky dělal oper v Británii, usoudil, že může překládat anglickou a americkou literaturu, tak tyhle nejhorší excesy už jsou vlastně pryč, ale teď v poslední době ten Skřipec je zaměřen i trošku na to, aby se upozorňovalo nejenom na to, že někdo nekvalitně překládá, ale že se třeba někdo neeticky chová, překládá z druhé, z třetí ruky, nedodržuje autorská práva a podobně. Takže se to snažíme trošku jaksi modernizovat. Také velká otázka v poslední době umělá inteligence, což byl vítěz v vozovkách loňského ročníku, opravdu otřesné překlady pořízené umělou inteligencí filozofických děl, které nebyly nijak korigovány.
0: Mimochodem, když už jsme tady u slova otřesné, tak to se stalo i letos, protože překladatel, který v uvozovkách překládal Marka Aurelia z řečtiny, tak neumí řecky.
1: Ano, a vlastně sám na sebe upozornil tím, že zveřejnil na YouTube video, kde se chválí, že přeložil Marka Aurelia, aniž mluví řecky, natož tedy starořecky samozřejmě. Takže tam právě to bylo, nejenom, že ten překlad je nekvalitní, protože zaměňuje základní filozofické pojmy, na které potřeba dávat pozor, ale také proto, že on přistoupil k tomu překladu velmi neeticky, to znamená, že překládal ze starého anglického vydání, opravdu 200 let starého vydání a kromě toho měl jakýsi podstročník kohosi, koho nikdo nezná, kterým údajně to přeložil přímo z té řečtiny. Kolega Jan Barták tady, když jsme spolu o tom mluvili, vznesl teorii, že možná ten neznámý podstročník ve skutečnosti udělala umělá inteligence. My jsme o tom neuvažovali s porotou, protože si myslím, že umělá inteligence je ještě hodně hloupá na to, aby ze staré řečtiny dokázala něco přeložit.
0: Jan Barták by možná mohl vysvětlit, co to je podstročník pro jistotu.
2: Tak podstročník je pracovní překlad, je to spíš tedy téma Anežky, ale je pracovní překlad, podle kterého pak ten autor, dělá se to zejména v poezii, pokud vím, tak potom dělá vlastně úpravu toho textu do té literární nebo poetické podoby.
0: No a pokud bychom jiné se měli podívat právě na tuhle situaci, kterou popisovala Anežka, to znamená, že překladatel Rudolf Červenka si vzal starý, několik set let starý překlad Hovorů k sobě Marka Aurelia a na základě toho vlastně udělal překlad, tak vlastně z autorského hlediska asi pravděpodobně nic neporušil. Je to tak?
2: Tak pravděpodobně ne, z hlediska běhu autorských práv, tam autorské právo nedosáhne, ale mohl by to být problém buď u současné literatury, pokud by se takováhle věc stala, anebo pokud by si ten překladatel nebo překladatel v uvozovkách pomohl překladem někoho jiného, třeba i překladem z jiného jazyka, tak by se mohl dopustit porušení autorských práv někoho jiného.
0: Mimochodem, stalo se vám někdy, že by se ozvala nějaká autorka nebo autor vám jako díly a řekli by, my jsme slyšeli, že ten překlad v Česku, který vyšel od tam a tam, od toho a toho, je natolik špatný, že to vlastně porušuje naše autorská práva?
2: Neuvědomuji si takový případ, ale není vůbec neobvyklé, že zejména třeba pokud se licencují dramatické texty, tak si ta zahraniční agentura velice hlídá, kdo bude dělat překlad, potažmo úpravu. A i v případě akvizice těch zahraničních práv se ten autor, případně jeho agentura, může zajímat, kdo ten překlad dělá. Není to neobvyklé.
0: Anaško?
1: Já pokud vím, tak se o kvalitu překladu zajímají cizí ne agentury, ale spíše orgány, které dávají podporu překladu. A třeba to dělají Francouzi, když Francouzi v rámci programu FX Schalda udělí podporu českému překladateli, tak musí poslat ukázku prvních, řekněme, 50 stran, které ve Francii opravdu někdo posuzuje, zda je ten překlad dostatečně kvalitní.
0: A to mi, Anaško, řekněte, jak se to dělá?
1: Většinou tam mají rodilého mluvčího, protože sami jazykem nevládnou, takže tam je někdo, kdo je jak literát, tak rodilý mluvčí a ten řekne, jestli ten překlad je kvalitní.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
0: V dnešním akcentu se věnujeme překladu, jeho pozici a významu v Česku společně s předsedkyní obce překladatelů Anežkou Charvátovou a s ředitelem agentury Delia Janem Bartákem. My se teď budeme věnovat apelu, protože vy jste, Anežko, vydali těsně na konci dubna apel, kterým jste, a teď se budu snažit to asi vlastně velmi rychle nějak, nebo vlastně řekněte to sama, co byly ty tři body, které jste chtěli a proč jste je vlastně najednou takhle před začátkem světa knihy chtěli upozornit?
1: To bylo nejenom před začátkem světa knihy, ale vlastně ten apel jsme vydali
0: v den Světový den překladu.
1: Světový den autorských práv.
0: Autorských práv, ano.
1: A takže to byl apel na naše partnery, nakladatele, nejenom knih, ale i audioknih, ale i média, aby důsledně uváděli jména autorů, když se o jejich překladu mluví. Takže ty tři body se dají shrnout do tohohle jednoho. Uvádějte prosím naše jména. Nejenom na obálkách knih, to už mnozí nakladatelé dělají, tam jsme, myslím, hodně pokročili, ale zejména třeba v upoutávkách, když se píše, vyšly nové tituly, to já dodnes vidím velmi často, zejména v internetových médiích, že se píše, kolik vyšlo, já nevím, překladu z angličtiny, ani jednou tam není napsáno, kdo to přeložil. A ten třetí bod bylo, aby se uváděla jména překladatelů na audioknihách. Tam svádíme velmi marný boj, protože zpravidla nám řeknou, to vůbec posluchače nezajímá, ty zajímá, kdo to interpretuje. Ale ten interpret by neměl co číst, kdyby to předtím někdo nepřeložil. Takže já myslím, že ta informace je opravdu nezbytně nutná a je to také povinnost z hlediska autorského práva.
0: Tak a to je možná jen dost důležité. Porušují vlastně ať už výrobci audioknih, anebo i vlastně média zákon, když neuvádí jméno překladatele nebo překladatelky?
2: Tak s uváděním jména se dostáváme na půdu osobnostních práv, což je taková užší a trošku výkladově složitější problematika. Obecně platí, že při užívání autorských děl má být uváděno jméno. Samozřejmě tohle pravidlo není úplně bezvýjimečné a záleží na způsobu užití toho díla. Vezmu příklad, když bude podružně užito nějaké dílo třeba v televizním publicistickém pořadu, tak není vždy třeba uvést všechny autory, kteří tam byli uvedeni, třeba autory hudby, žinglu a podobně. Mm-hmm. Ale domnívám se, že u překladatelů je ten požadavek skutečně oprávněný a, a troufám si říct, že i většinou etablovaných nakladatelů i vydavatelů akceptovaný, není o něm diskuze, ale jsou prostě nakladatelé a vydavatelé audioknih, jak již Aneška uvedla, kteří, s kterými se o tom pořád diskutuje. A je potom dobré na to myslet třeba i v těch smlouvách.
0: Dám příklad. Každý rok v prosinci, tedy v Akcentu, děláme takový souhrn toho, co nejzajímavějšího se za rok stalo, když se věnujeme překladové literatuře, a opomenuli bychom, což neděláme, uvést vlastně vedle jméno autora nebo autorky knihy i jméno vlastně toho, kdo tu knihu přeložil, tak porušujeme autorský zákon nebo osobnostní práva?
2: Mohlo by to tak být, ano.
0: Safra. Na to si budeme muset dát teda velký pozor.
2: Je samozřejmě správnější ta jména uvést. To porušování osobnostních práv se posuzuje vždycky v konkrétním případě a v konkrétním kontextu, proto z toho trošku uhýbám z té otázky.
0: Dobře, když se na to ale, Janečko, podíváme spíš z toho lidského hlediska, jedná se o, řekněme, takový skutečně o apel k dodržování dobrých mravů. Chápu to správně, to znamená, že se nejedná o to, že budete tady vytahovat paragrafy, ale že se snažíte vlastně jako jenom docílit slušného chování.
1: My jsme sice v tom apelu přímo citovali ten dotyčný zákon, ale zároveň jsme tam napsali, že nám nejde o literu zákona a rozhodně my nebudeme nikoho žalovat, ale nám jde opravdu spíš o to, aby ta práce, která je nesmírně náročná a zároveň velmi vlastně špatně finančně ohodnocená, tak aby měla aspoň tu prestiž, kterou by si zasloužila v té společnosti. Tak především proto jsme ten apel takhle dali. My nechceme mluvit neustále jenom o penězích, jak nám někdy bývá podsouváno, že se pořád jenom handrkujeme o honorářích. Ta společenská prestiž je pro nás důležitá a pak je taky pro nás důležité, abychom měli férové podmínky práce i co se týče licencí.
0: Ano, i ne.
2: Já jsem k tomu chtěl jenom doplnit, aby to nevypadalo, že je to až tak složité, pokud se týká o klasická užití děl překladatelů, jako je vydání knihy nebo jako je vydání audioknihy, tak tam by to jméno toho překladatele samozřejmě uvedeno být mělo. My jsme šli trošku jako do detailnějších věcí, do publicistiky a tam prostě záleží na tom místě a poměřuje se minutáž třeba toho pořadu. Ale v těch jako jasných případech by to jméno mělo být uvedené, protože překladatel je autorem jako každý jiný.
0: Ano, Aneško.
1: To je právě nejčastější námitka, kterou nám dávají představitelé médií, že se to tam nevejde do toho vymezeného prostoru, to jméno překladatele, což je obzvlášť pikantní, když jde o internetová média, kde je ten prostor poměrně neomezený. Ale já si pamatuju, že když se začalo poprvé mluvit o tom, aby se dávala jména překladatelů na obálky, cizině už to dělali dávno, my jsme tady s tím začali, já nevím, tak kolem roku 2003-2004 se o tom začalo tady víc mluvit. A řada nakladatelů to odmítala s tím, že se to nevejde na obálku kvůli grafické podobě, že to tam ty grafici nechtějí, že jim to rozbije pojetí obálky. A dnes už vlastně tahle námitka také padla.
0: A jak je na tom vůbec situace právě na knižním trhu z hlediska těchto dobrých mravů z vašeho pohledu, Jene? To znamená, jména překladatelek a překladatelů se skutečně u valné většiny těch důstojných nakladatelství objevují?
2: No je to velice různé.
0: Aha, takže opatrně.
2: Takže opatrně, ale zpravidla není problém s uvedením jména překladatele, může být boj o tom, jak o tom mluvila Aneška, jestli to má být na obálce, anebo je to až na předsádce. A bývá to předmětem smluv, aby bylo jasno, jak ohledně toho bude naloženo, protože zákon v tomhle úplně 100% jasný není.
0: A když už tady jako Delia musíte řešit, řekněme, některé sporné věci, které se týkají překladů, tak čeho se to většinou týká?
2: No, když pominu odměnu, která je vždy na začátku a na konci a možná tomu pak budeme věnovat zvláštní část, tak to, co my vlastně spolupracujeme s obcí překladatelů i s překladateli Severu, což jsou ty dvě asociace, které se překladu tady dlouhodobě a situaci překladatelů věnují nejusilovněji, tak jde o ty smluvní podmínky jako o celek. A Já říkám vždycky svatá triáda, což je velikost nákladů, délka licence, teritorium a přidávám k tomu rozsah práv. Protože co sledujeme v poslední době, tak vlastně, když půjdu do období před 10 lety, tak nakladatelská smlouva se prostě týkala knižního vydání a e-booku. A teď, když půjdete po smlouvách větších nakladatelství nebo etablovaných nakladatelství, zejména nakladatelství, které dělají překladatelskou literaturu, překladovou literaturu, tak tam přibývá rozsah těch práv, zvětšuje se náklad, prodlužuje se doba licence a zpravidla při zachování stejné výše odměny. To znamená vlastně za stejnou odměnu si ten nakladatel zkouší nabrat více práv. A to je vlastně náš tak trochu denní chleba v momentě, kdy zastupujeme překladatele, ale i původní autory, abychom i pohlídali kompletně obsah těch smluv. Dnes není zvykem, že ve smlouvě najdete náklad 50 000 kusů, že tam najdete dobu trvání 10 let, že tam najdete rozhlasová práva audioknihu, to tam dřív nebývalo.
0: Anečko, pokud pomineme právě tu finanční stránku, ke které se ještě za malou chvíli vrátíme, tak a tu, řekněme, neviditelnost profese, na kterou jste chtěli důrazně upozornit i v rámci toho apelu, tak co jsou právě ty další problémy, se kterými se překladatelky a překladatele potýkají?
1: Já bych tady se úplně přimkla k tomu, co řekl kolega smluvní Jan Barták.
0: Podmínky.
1: Smluvní podmínky, nejenom ta svatá triáda, ale třeba mě osobně také velmi vadí, že často si nakladatelé dávají do smluv řadu povinností, které má překladatel, ale aniž má pak nějaká zvláštní práva.
0: Jaké tak povinnosti?
1: Například, že je povinen přeložit i texty na obálku, na záložky a tak dále, což když já jsem měla v nakladatelství, tak se o to staral redaktor. Dále, že pokud přijede autor, tak je povinen mu tlumočit a doprovázet do takovéhle vlastně úplně věci, co do smlouvy nepatří. A velmi často tam je paragraf, který přišel sem asi z nějakého průmyslového práva, paragraf mlčenlivosti, který mě osobně rozpaluje do běla. A vlastně jediné, co tím ti nakladatelé sledují, je, že si mezi sebou neřekneme, jak vysoký máme honorář, aby oni s tím mohli si manipulovat tak trošku po svém.
0: Takže ta mlčenlivost se netýká toho konkrétního díla a třeba toho, že nesmíte o vydání toho díla třeba mluvit s velkým předstihem, aby se nenarušil třeba ediční plán a podobně, ale jedná se to o cokoliv, co se týká smluvních podmínek?
1: To je formulováno tak, že musíte mlčet úplně o všem. A na konkrétní dotaz vám ti nakladatelé z pravidla řeknou, ano, to je, abyste jako neříkali ostatním, jak máte vysoký honorář.
0: Jako díly a můžete proti tomu něco udělat? To jako přece jenom je už poměrně velký zásah, neřekněme do osobnostních práv, ale vůbec do práv autorky nebo autora.
2: Tak samozřejmě my v rámci těch smluv, které projednáváme, se snažíme nejen tohoto ustanovení, ale spoustu dalších moderovat a tu smlouvu celkově vylepšit.
0: A jak se vám to daří?
2: Střídavě oblačno, kdybych měl použít přirovnání z oblasti počasí. Záleží na partnerovi. Já logicky se budu snažit být korektní, já nebudu jmenovat, ale jsou partneři, s kterými je to jednání složitější. V momentě, kdy máme dlouhodobější spolupráce, tak se většinou snažíme, abychom si usnadnili život, dosáhnout nějaké shody na nějakém kompromisním znění, protože logicky dohoda o smlouvě je často kompromisem v momentě, kdy se o té smlouvě jedná, ale je to, jak říkala Aneška Charvátová, co se týká tady té podmínky mlčenlivosti, tak se vztahuje na celou smlouvu a pak je to o tom, že najdete lepší formulaci.
0: Akcent. Na Vltavě posloucháte Akcent, mluvíme o významu a pozici literárního překladu u nás a ochraně autorských práv. Ve studiu jsou s námi předsedkyně obce překladatelů a také překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Aneška Charvátová a ředitel agentury Delia Jan Barták. Aneško, my jsme slíbili, že se trošku podíváme na finance. Už jsme to tady v Akcentu vlastně několikrát také řešili. Jaká je aktuální situace s potenciální řekněme, minimální hodnotou odměny pro překlady. Připomeneme, že vlastně dlouhodobě se mluví o tom, že to nelze tak nastavit, protože pak by kdokoliv, kdo by se na tom shodl, byl obviněn z kartelové dohody.
1: Bohužel tahle situace stále existuje neměně, nesmíme zveřejňovat žádné doporučené tarify, minimální, nic takového, protože by na nás skočil ústav...
0: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
1: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a platili bychom pokutu, jak už se to kdysi stalo jednotě tlumočníků a překladatelů. Ale doufám, že trošku svítá na lepší časy, protože vznikla pracovní skupina, kde kromě obce překladatelů a překladatelů Severu a jednoty tlumočníků a překladatelů pracuje také asociace spisovatelů a řada dalších. A ti pracují právě na novém znění něčeho, čemu se tím pracovně říká honorářové řády, a to by byly právě doporučené tarify nebo možná spíš doporučené způsoby výpočtů, které by měly být zveřejněny na stránkách Ministerstva kultury, to znamená, nebudeme za to pokutováni my, a to zveřejnění by mělo být někdy na podzim.
0: Takže chcete tu pokutu přenést na Ministerstvo kultury, pokud možno.
1: Ano, to by bylo skvělé.
0: Dobře. Jen když vy se podíváte na zkušenost Dílie s obdobnými organizacemi v zahraničí, co byste nejraději aplikoval, ať už do českého práva, anebo do českých zvyklostí, právě z toho, co se děje na zahraničním literárním trhu v oblasti překladu?
2: To je záludná otázka.
0: Něco, co vás vždycky natchne, když se potkáte se svými zahraničními kolegyněmi a kolegy?
2: Tak co mě natchne, zvlášť když se podíváme od našich hranic směrem na západ, že existují věci, o kterých se nediskutuje.
0: Jako?
2: Jako jednak existují tam, a to neplatí jenom pro překladatele, a nějaké profesní standardy a takové asociační dohody, tam, kde fungují asociační principy na obou stranách, což se zatím v českém prostředí úplně nedaří. Ale jedna z věcí, na kterou my třeba v praxi Dílie často narážíme, je, že je překladatelům, ty to zažívají momentálně hojně, ale týká se to i jiných profesí, třeba v audiovizi, že ta protistrana, nakladatel, producent, se je snaží třeba zahnat od zastupující agentury nebo od právníka, který má snahu třeba o těch smlouvách vyjednávat. To si myslím, že je věc, která by se asi v civilizovaném světě úplně neměla dít, protože autor, překladatel, jako každý jiný člověk, má právo si pro sjednání podmínek sjednat zastoupení.
0: A s jakým zdůvodněním se snaží vlastně znepříjemnit tu pozici autorky nebo autora?
2: Tak tam nejde úplně o zdůvodnění, tam jde spíš o praxi, která je taková, že ti nakladatelé nebo producenti nejsou úplně rádi, když ten autor je zastupován, protože logicky se o té smlouvě více vyjednává. To nemá vyznít neprospěch autorů nebo překladatelů, ale když zůstaneme u překladatelů, překladatel je kovaný v tom, aby překládal, a to je jeho činnost, a nemá vždy úplně chuť se zabývat podrobnostní smlouvy. Druhá věc je, že překladatelé mají často i osobní vztahy s těmi nakladateli, pro které pracují, a nemají chuť vyjednávat o těch podmínkách třeba razantněji z lidských důvodů. A myslím si, že to je dobrý důvod pro to, že všude ve světě fungují agentury, agenti, a které si ta profese volí a má je právě, ne proto, aby za každou cenu měli nějaké výrazně výhodnější podmínky, ale aby se těmi věcmi, jako jsou smluvní a finanční podmínky, nemuseli zabývat.
0: Aneško?
1: On je to velký časožrout, neustále ty smlouvy znova a znova pročítat a znova tam hledat to, co už jsme milionkrát opravili, a v další smlouvě je to zase stejně nevýhodné. A já jsem jenom chtěla doplnit to, co říkal kolega Jan Barták, že opravdu se nám stalo, mě tedy ne, ale my si sdílíme zkušenosti s dalšími překladateli.
0: Ale ne ceny.
1: Ano, že ceny si samozřejmě sdílíme taky, ale potichu, aby se to nedostalo na veřejnost. Tak se nám stalo, že nakladatel řekl, tak vy se chcete nechat zastupovat Dílí, tak já si najdu jiného překladatele a s vámi spolupracovat nebudu.
0: Je z toho cesta nějaká kultivovaná rychle ven, Aneško?
1: Kultivovaná cesta rychle ven je taková, že my překladatelé budeme k sobě navzájem solidární a nebudeme brát kšefty ve chvíli, kdy se dozvíme, že někdo jiný ten překlad nedostal, protože má své zastoupení.
0: Ale tu kultivovanost jste tím přenesla teď do své vlastní obce překladatelek a překladatelů, ale budeme očekávat, že se objeví také na té druhé straně toho jednacího stolu. V dnešním Akcentu jsme se bavili o významu a pozici literárního překladu u nás a také o ochraně autorských práv. Ve studiu s námi byly předsedkyně obce překladatelů Anežka Charvátová, moc děkujeme.
1: Děkuju, nashledanou.
0: A ředitel divadelní, literární a audiovizuální agentury Dilia Jan Barták, díky moc.
2: Děkuju za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Dobrý podvečer, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení. Prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti. Evropská unie prodloužila sankce uvalené na členy režimu někdejšího syrského diktátora Bašára Asada. Osoby a subjekty napojené na tehdejší systém si podle evropské 27 nadále udržují vliv a ohrožují transformaci a národní smíření v Sýrii. Režim rodiny Asadových padl v roce 2024 po bleskové ofenzivě islamistického hnutí Hayat Tahrir al-Sham, vedené nynějším prezidentem Ahmadem Sharou. Tím skončila také občanská válka, která v zemi trvala 14 let. Asad s rodinou uprchl do Ruska. Historické podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a také textilních pláten Zlaty Lamrové. Expozice nazvaná Esence propojí současné umění s historickou sakrální architekturou. Vernisáž je plánována na 5. června, jak informovala ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí. Katedrála podle ní pokračuje v oživování svých historických prostor. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 17 až 22, na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. A jak víte, více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Zprávy na Vltavě dočetla v 17 hodin a 2 minuty Markéta Kaňková, teď už předává slovo Tomáši Klementovi a jeho Art Café.

0: Art Café.
1: S mým dnešním hostem bych mohl natočit klidně 6-7 pořadů a každý by byl jiný. Jeden by mohl být o její taneční kariéře, která ji dovedla až do New Yorku a Francie, kde se podílela na choreografiích světových celebrit v rámci filmového festivalu v Cannes. Další by mohl být o její herecké dráze, úspěšném seriálu Iveta, tvůrčího tandemu Hřebejk-Kolečko i účinkování v Národním divadle. Třetí pořad bychom mohli zaměřit na Romy, k jejichž národnosti se hrdě hlásí a často neopomene zmínit svou prababičku Elenu Lackovou, která jako první Romka vystudovala Karlovu univerzitu a psala poezii, pohádky, povídky a divadelní hry v romštině. Mohli bychom se bavit o módě, účinkování v soutěžích, kraní v soutěžích,

0: Ještě chvíli v Art Café zůstává hostem Zea. Já jsem v úvodu říkal, že hrajete v Národním divadle ve hře Mephisto, ale musím se opravit, protože vy jste měli včera derniéru.
1: Ano. Ano, a proto jsem tu a je dobré, že mě nevidíte, lebo jsem spala iba 3 hodiny.
0: No, já jsem se na to chtěl zeptat, jak ta derniéra proběhla.
1: Bylo to krásné, pro mě to bylo fakt velmi silné, pro mě opera a Mephisto je jeden z nejsilnějších momentů uměleckého života, protože jsem nikdy nehrala divadlo a hneď moje prvé bylo na největších doskách, akých mohlo být.
0: A poměrně velká role Juliety.
1: Ano. Takže
0: exotické bol... tanečnice. Takže i ten tanec jste tam využila.
1: Áno, aj spev, potom tam spievam po nemecky, keby ste chceli vedieť. Takže áno, bola to derniera a bola to krásna skúsenosť. A snáď možno ešte niekedy príde v budúcnosti nejaká.
0: Objavila sa už nejaká zmínka?
1: Tak divadlo, akože ja som si ho tak vymanifestovala. že som strašne chcela hrať a ďalej sa posúvať v tom divadle a vlastne medzi tým prišiel Viktor Tauš a Human Zoo a to je úplne diametrálne odlišná vec od vlastne činohry Mephista a to ma posúva úplne zase inými smermi. Objavujem niečo, čo by som v živote tiež nevedela, že v sebe mám a odporúčam. Human Zoo je niečo veľmi nekonvenčné, emočne, hudobné, je to vlastne gospelová anarchia, tak sa to volá a
0: spieva sa tam Nová spirála.
1: Áno. A spieva sa tam, tancuje sa tam, robil to Roman Holý, Viktor Tauš a takže to je divadlo, ktoré teraz mám.
0: A tam je vaše role jaká?
1: Moje role je role nadpozemskej bytosti, aniela a robota a toreadora v jednom. Takže čo vám k tomu mám povedať? Musíte to vidieť. Niekoho, kto drží ochrannú ruku nad všetkými ľuďmi, ktorí v tej Novej spirále sú.
0: A co ještě nějaké další herecké plány? Vy máte za sebou, samozřejmě jsme to zmiňovali, i nějaké filmy, seriály a tak dále.
1: Tento rok mám právě 3 filmové výzvy, takže se velmi těším. Jedna je právě slovenská, čo ma velmi těší, lebo já jsem na Slovensku dlouho netočila, skôr v Čechách. A dvě jsou vlastně české ponuky. Jedna je taká menšia postava, ale na ňu sa veľmi teším. A potom je to celý večerný film a celovečerný slovenský film. Takže to príde všetko asi v lete.
0: Podľa čeho si vybíráte role?
1: Úplne pravdivo. Mm-hmm. Ono je to asi tak, ako som vám na začiatku aj povedala. Každá nejaká artovejšia vec asi musí vyvážiť hod, či chcem, či nechcem niekedy možno nejakou komerčnejšou vecou, ktorá... Možno nie je úplne to, čo by som akože, že nejaká vysnívaná šialene rola, ale je to úplne vlastne v pohode a to sa dosť odráža na tom, prečo si to tak vyberám. A ten princíp a dôvod je veľmi jednoduchý a to sú naozaj v niektorých prípadoch vlastne financie, že musíte vedieť financovať práve tú hudbu alebo tie projekty, tance, klipy. Takže to je dosť také rozhodujúce a snažím sa to veľmi vyvažovať. A potom veľmi dôležitý herecký moment, čo vyvažujem, je, aby sa vyvážila tá romská etnicita, aby sa niekde vlastne vôbec nezmieňovala, pretože to nie je dôležité, aby to bola čisto postava, na ktorú ma chcú.
0: Takže, aby Rómku hrála proste Rómka.
1: Áno, alebo aby hrála postavu žena a nemusí sa definovať, či je Rómka, alebo nie.
0: Musím ocenit, že se mi hodně líbí, jak otevřeně mluvíte o penězích. Že vlastně neváháte přiznat i konkrétní částky, třeba kolik stojí videoklip. Mm. Že to je vlastně docela drahá legrace. No. 250 000 třeba stojí taková.
1: Tak ano, to jsou také vizuální, to jsou podívaná. Také ty základnější. Akože ano, můžete si natočit v dnešní době i za 50 000, za 100, ale ak naozaj to chcete trošku něco kvalitnější a zaplatit lidi, čo je moje pravidlo, že já se snažím, aby pro mě fakt nikdy v životě nikdo úplně nepracoval zadarmo. A snažím se vždy aspoň něco. A nájsť nejakú cestu, takže áno, teraz sa napríklad pripravuje klip, kde si myslím, že ten budget je okolo 300 000 a to už nie je potom jednoduchá vec, ale ja to robím práve preto, aby som tým ľuďom mohla dať niečo, čo zase ja milujem, takže je to vyvážené.
0: Ten nový klip bude na jakou píseň?
1: Bude to na píseň Fire.
0: Uh-huh. To se hodí, protože tu si zahrajeme nakonec. K tomu novému albu vznikly 2 videoklipy.
1: Ano.
0: Já jsem se na ně podíval, viděl jsem i ty z toho minulého alba. Co mě zaujalo, že ač jste herečka, tak ty klipy jsou vlastně pocitové, že tam není žádný herecký příběh.
1: No a to právě máte super mostíky k tomu, že právě v tom Fire bychom se velmi chceli už odrazit... týmto smerom, chcela by som si tam fakt zahrať v tom klipe. Takže, ale áno, ono niekedy bolo, strašne sa chcelo to vymýšľať, ale prišlo to prirodzene. Či to Tenerife Sea, čo by som tam vlastne hrala? Bolo to veľmi ťažké nejak rozklúčovať a zároveň sa vraceme k tomu, tie financie boli obmedzené a na to, čo zvládla táto slečna, ktorá je veľmi šikovná, tak je to podľa mňa veľmi krásny klip. A vlastne ho mám strašne rada, iba vám musím povedať, že si ten klip musíte pozrieť, pretože sme 3 dni hľadali jeden strom na Tenerife. 3 dni. Až sme ho našli na sopke a...
0: Skutečne perfekcionizmus.
1: Takže áno, ten herecký klip dúfam, že sa podarí a malo by to byť práve na tento song Fire.
0: Možná to jméno, které jste nezmínila, bylo Viktoria,
1: ano.
0: Já to asi neřeknu.
1: Je to ťažké, že?
0: Valcuniak, zhruba, tak nějak, ano. Snad ano. Jsem úplně slečnu neskomolil. Vím, že dělala i 2 videoklipy, vlastně na ty první 2...
1: Ano.
0: Ty první 2 videoklipy. Ano. A ona je i spoluautorkou celého vizuálu
1: ano.
0: toho alba.
1: Ano. Já jsem se vlastně takto, já ju milujem, to je mladá slečna, která pracuje pro tuto české magazíny Fashion a je velmi šikovná a má strašně krásné oko a je to velmi dobrý člověk a přesně jsem si povedala, že chcem s ňou robiť celou vizualitu, takže ona mala pod palcom aj to, ako bude vyzerať cover albumu a všetko.
0: Závěrečná píseň Fire je o autentické ženskosti, vnitřní síle a sebepoznání. Trefal jsem to.
1: Ano. Je to vlastně velmi... Ten text v Fire nie je možno až tak hlbavý jako v jiných veciach, ale zas hovorí jednu důležitou věc a to je v refréně I don't have to compromise. Že teda nemusím robiť tie kompromisy, keď nechcem v niečom niekedy a postaviť sa ako žena sama za seba.
0: Tak to bylo Art Café se zpěvačkou Alžbetou Ferencovou alias Zeou. Příště, až se potkáme, tak probereme filmy, seriály a možná potom v budoucnu i třeba jídlo, módu, influencing a další vaše bezbřehé aktivity. Moc děkuju, že jste byla hostem a ať se vám daří.
1: Já děkuji velmi pěkně a pozdravujem všetkých poslucháčů.
0: A příjemný zbytek večera vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava přeje Tomáš Klement a tady je poslední ukázka z desky Where Do We Go When The Silence Comes, píseň Fire.

0: O novém albu zpěvačky a herečky Zeji mluvil dnes s umělkyní v Art Café Tomáš Klement. 17 hodin a 50, teď už 18 hodin, zdravíme vás z vltavského vysílání, před námi je jazzový podvečer a dále pak četba na pokračování, četba z knihy Jakoba Wassermanna Krištof Kolumbus Don Quixote oceánu.
1: Jazzový podvečer.
0: Osmdesáté páté narozeniny slaví Bob Dylan a my se budeme dnes zaobírat tím, jaké stopy zanechal v jazzu. Nečekaná spojení, to je podtitul jazzového podvečera, který v roce 2021 připravil David Brada.

Příjemný jazzový podvečer, dámy a pánové. Jsou čísla, která jednoho doslova šokují. Třeba číslo 80. A zvlášť ve spojení s někým, koho po většinu života považujete za nestárnoucího rebela, ironického komentátora dění kolem a vůbec nonkonformního a věčně mladého hudebníka. Ale je to tak. Písničkář, hudebník, básník, umělec, filmař a tak dále a tak dále. První hudebník, který získal Pulitzerovu cenu. Držitel 11 cen Grammy, filmového Oscara, Zlatého globu, ale také první textař a interpret, který se stal držitelem Nobelovy ceny za literaturu. Bob Dylan, vlastním jménem Robert Allen Zimmerman, je bezesporu jedním z nejvýznamnějších židovských umělců žijících v Americe. A právě jeho židovský původ a jeho přesah do jazzu velice povedeným způsobem zachycuje album Trouble, které nahrál Jamie Seft a jeho trio.

God knows, Bůh ví. Každý člověk má svého rabína. Dovolte mi, abych vám představil toho mého. Píše v poznámkách k albu Trouble s podtitulem The Music of Bob Dylan, Jamie Seft. Pianista, skladatel, aranžér a producent, který za své další velké židovské hudební vzory považuje Serge Gainsbourga nebo Marka Bolena. A právě ten se v roce 2006 pustil do interpretace Dylanovy hudby v jazzovém triu společně s basistou Gregem Cohenem a bubeníkem Benem Prowskym. Úvodní skladbu Dignity Saft pojal ve stylu R&B a piano vyměnil za hamondky. Předchozí, God Knows, pochází z Dylanova alba Under the Red Sky z roku 1990. A následující skladba What Is It You Wanted je z o rok starší Dylanovy desky Oh Mercy. A v podání tria Jamieho Sefta zní jako příjemně přímočarný.

Album Trouble je sice poctou osobnosti, o které bývalý americký prezident Barack Obama v roce 2012 prohlásil, že v dějinách americké hudby není většího giganta, ale Jamie Seft se rozhodně nesnažil postavit Bobu Dylanovi patetický hudební pomník. Jak k tomu ostatně sám poznamenal, slepá víra je něco, co Dylan v celém svém díle odmítal, hudebně, duchovně i politicky. Všechno nejlepší k 80. nám, Mr. Dylan.

0: K 80. narozeninám Boba Dylana v roce 2021 připravil David Brada dvojdílný jazzový podvečer na téma Bob Dylan a jazz. Nečekaná spojení. Druhou část tedy na Vltavě vysíláme zase za týden v 18 hodin v pondělí. A Bobu Dylanovi, momentálně 85-letému, se věnujeme také v našem odpoledním vysílání, respektive čerstvě popoledním. Zítra se budeme zaobírat vývojem Boba Dylana, co by text staře v seriálu Šárky Jančíkové, která jej natáčela s Petrem Onuferem, anglistou a hudebníkem a znalcem Dylanových textů. Tak poslouchejte další díl tohoto seriálu zítra v popoledním čase. Teď je 18 hodin a 31 minut.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Četba na pokračování.
0: A jejího autora Jakuba Wassermana, jakožto bytostného psychologa a etika, zajímalo niterné dění v člověku. Wasserman zkoumal, jaké vnitřní síly a popudy lidi vedou k určitému jednání, a tak není divu, že ho zaujala i rozporuplná osobnost Krištofa Kolumba, jehož příběh je plný paradoxů. Kolumbus toužil objevit Indii a objevil Ameriku. Bažil po bohatství a slávě, zemřel chudý a téměř v zapomnění. Chtěl přinést pohanským domorodcům křesťanství a stál na počátku masového vraždění. Vpravdě jako Cervantesův pošetilý rytíř smutné postavy. Cokoliv dobré víře učinil, zvrátilo se v pravý opak. To všechno zlákalo romanopisce Wassermana k rozvinutí velkolepé paralely, tedy Krištof Kolumbus jako Don Quixote oceánu.

Čtení z románu Jakoba Wassermana Kryštof Kolumbus, Don Quixote oceánu, část 6.

0: Moto. Podle skutků třeba soudit člověka. Člověk předčí člověka jen tím, když vykoná víc než ten druhý. Cervantes, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
1: Kolumbovo chování k domorodcům na objevených ostrovech je od počátku zbabělé, proradné a nejisté. Oplývá sice chválami jejich přirozenosti a neskaženosti, ale zároveň si ustavičně láme hlavu, jak by z nich co nejvíce vytěžil, neboť je považuje za svůj majetek. Především svůj a teprve potom majetek španělské koruny. Nejraději by z nich mučením vyzvěděl všechno to, co vědět dychtivě chce, nebo lépe, chce od nich slyšet to, co se domnívá, že ví. Tak například tvrdí, že mu vypravovali o lidech s psími hlavami a o jiných s okem uprostřed čela nebo o ostrovech obydlených jenom Amazonkami. Zamýšlí tím uvést v soulad se skutečností všechny ty bajky starověkých autorů, které v jeho duchu mají scholasticko-vědecký ráz. Přitom však je dost chytrý, aby je nezastrašil, dokud mu neprozradí svá ložiska zlata, která existují jenom v jeho obraznosti, a cestu do hlavního města velikého chána, která je také jen jeho bludným dohadem. Dá-li Bůh, vezmu jich při odjezdu půl tuctu sebou pro vaše veličenstva, aby se naučili mluvit naší řečí. Píše, jako kdyby byl nějaký entomolog, který slibuje, že pošle domů sbírku vzácných brouků. Stále znovu se opakuje. Byl jsem velmi pozorný a dal jsem si velikou práci, abych zvěděl, mají-li zlato nebo... A za pomoci posuňků jsem se dověděl, že na jihu je nějaký král, který má veliké nádoby ze zlata. Na Haiti mu nějaký kasik, náčelník, přináší kus zlata veliký jako dlaň. Je nesmírně šťasten a modlí se k Bohu, kéž by mi všemohoucí v svém milosrdenství pomohl najít ložiska, z nichž bylo vytěženo toto zlato. Nemyslí na nic jiného, nesní o ničem jiném než o zlatě. Jeho trýzní, jeho popichujícím ostnem, jeho utkvělou myšlenkou, jeho nadějí je zlato. Mluvil jsem o stvrzení, po němž Don Quixote touží a po němž podle svého skutečnosti odcizeného ducha bolestně toužit musí. Prostředkem takového stvrzení je také zlato. Ale rozvírá se zde ještě jedna propast. Člověk, který s takovou posedlostí mluví o zlatě a dychtí po zlatě, a to člověk ve zralém věku, prozrazuje tím, že svůj dosavadní život strávil v nouzi a v bídě. Ale ani to nestačí k vysvětlení. Je nutné jít ještě hlouběji. Nejhlouběji se vždy skrývá strach. Ano, potřebuje hmatatelný důkaz, že nebyl tím neplodným blouznivcem, jak se mu posmívali jeho odpůrci. Jedním rázem může umlčet všechny ty pochybovače, kteří mu způsobili tolik soužení a ústrků a jejichž hlasy tváře, rozčilující odpor a zlomyslné pomluvy plnili jeho spánek neklidem. Jakmile před nimi vysype tucet pytlů zlata, musí mu věřit. Budou nuceni uznat, že je duchem rozvážným, že je mužem, jemuž trpce křivdili. Touží po okamžiku, kdy bude moci oznámit své štěstí a zjednat si víru, neboť i jemu, třeba že to prožívá, je to vše ještě tak podivně neuvěřitelné. Všichni velicí lidé činu jsou dobří znalci člověka, narození s neomylným smyslem pro upotřebitelnost, pro vnitřní i politickou hodnotu lidí, které k sobě připoutávají a podrobují svým cílům. Jedním z nejnápadnějších Kolumbových rysů je jeho nepatrná znalost lidí. U každého, komu věnuje svou důvěru, komu svěří nějaké správcovské místo, velení nebo zastupování svých zájmů ve Španělsku, u každého se dožívá nejtrpčího zklamání. Má nešťastnou ruku ve vybírání svých sluhů a pomocníků. Nedovede si zjednat ani autoritu, ani úctu. K tomu, aby stůj co stůj uplatnil svou vůli, mu chybí důslednost a chladný rozum. Hlavně však mravní nebojácnost, která v jiných lidech budí bázeň. Je stále obelháván a podváděn. Dává vždy za pravdu tomu, kdo se umí rozhodněji uhájit, a jeho síla poroučet je asi jako u podřízeného úředníka, který se nějakou směšnou náhodou stane najednou ministrem. Když se jeho lidé naučí od domorodců kouřit tabák a upadají vlivem nezvyklého požívání tohoto narkotika do ochabujícího opojení, takže nejsou schopni služby, nemá ani tolik odvahy, aby jim tento jed zakázal. Nýbrž snaží se je pouze odstrašit poukazem na to, že je to barbarský mrav. A když mu odpovídají, že už není v jejich moci toho nechat, poznamenává jenom rezignovaně, co na té doutnající trubičce mají, to nevím. Jedné noci najela Santa Maria admirálská loď pro jakousi nedbalost na Mělčinu. Kolumbus vypravuje. Bylo 11 hodin večer, kdy se admirál rozhodl, že si odpočine, protože už 2 dny a 1 noc nespal. Poněvadž moře bylo klidné, kormidelník si také lehl a předal kormidlo plavčíkovi, ačkoliv to admirál přísně zakázal. A tu se zlíbilo našemu pánu, že kolem půlnoci, když nastalo úplné bezvětří a moře bylo klidné jako voda v hrnku, proud zahnal loď na Mělčinu. Plavčík stropil poplach, admirál první vyběhl na palubu a rozkázal spustit člun a vyhodit kotvu. Kormidelník a několik jiných námořníků skočili do člunu a admirál myslil, že chtějí plnit jeho rozkazy. Oni však myslili jenom na to, jak by se zachránili na Niňu, která plula ve vzdálenosti půl mořské míle. Zase ta úplná bezmocnost. Nikde také není řeči o nějakém potrestání. Něčeho takového se vůbec nesmí odvážit. Vždyť nemá vyškolené a vychované mužstvo, nýbrž tlup povalečů a trestaneckého dorostu. Ztráta Santy Marie měla dalekosáhlé následky. Niňa byla příliš malá, aby mohla dopravit všechno mužstvo naspět přes oceán, takže admirál byl nucen nechat část svých lidí na ostrově pod ochranou náčelníka Guacamariho, jemuž důvěřoval. Tito námořníci, ponechaní na ostrově, byli vlastně prvními evropskými osadníky Nového světa a zároveň prvními, kdo tento pokus zaplatili životem. Nikdy nebylo možno zjistit, zda admirál domorodcům důvěřoval právem nebo neprávem, jen to je jisté, že byl zcela neschopen chápat domorodce a ani se o nějaké hlubší pochopení nesnažil. Uzavřel se do jednou hotového mínění jako do pancíře. Jeho ustavičná ujišťování, že divoši se k němu a k jeho lidem chovají laskavě, šlechetně a upřímně, se postupně zvrhávají ve žvanivost. Kdykoliv vychvaluje lidi nebo věci, míní vlastně sám sebe. V domorodcích vzniknou časem mnohé pochybnosti o božskosti těch cizinců. To, co se Španělům zdálo důvěřivostí, byla většinou jenom zvědavost, ona nepřekonatelná, ještěrčí zvědavost přírodních tvorů, která mnohdy nedbá ani nebezpečí smrti. Vždyť máme zprávy, že muži a ženy, kterého si kmene, odnesli admirálovi posly do svých stanů a ohmatávali je od hlavy k patám, aby se přesvědčili, jsou-li to opravdu lidé z masa a z kostí. Tvrdí-li Kolumbus, že domorodci se nemohli dočkat, aby se stali křesťany, a že je viděl, jak dělali kříže, jak se modlili salve a ave maria, vymýšlí si prostě pobožnou pohádku, aby se zalíbil své zbožné panovnici a aby španělským náboženským horlivcům připravil lákavé vnadidlo. Žádný Evropan z konce 15. století by nebyl schopen vytušit nebo vystopovat dějinné a náboženské pozadí, tajemství rasy, bázeň, očekávání, otřes celého světa představ, citové zážitky domorodců. Dobrovolných osadníků bylo dost a dost, neboť všichni, kteří se hlásili, doufali, že do admirálova návratu nazbírají a výměnou získají tolik zlata, že budou do konce svého života zbaveni jakýchkoliv starostí. Kolumbus sám počítal, že po návratu z Kastílie tu najde sud zlata pro španělské vladaře, kteří by pak ihned mohli začít dobývat boží hrob. Ale což nevěděl, jaké zákeřníky tam zanechal. A vzbudili v něm slzy, jež domorodci prolévali nad ztrátou Santy Marie mylný dojem, že má před sebou lidi, kteří budou každou surovost a každé násilí snášet s andělskou trpělivostí. Hluboce se zmýlil. Rozumí se samo sebou, že dal vystřelit z děl, aby domorodcům ukázal převahu svých zbraní. Pochopitelný a později stále znovu užívaný trik. A domorodci se opravdu na smrt polekali a hrůzou padali na zem. Ale byla to jen demonstrace, o níž byl přesvědčen, že jí je povinen svému postavení. Vítězoslavně ujišťuje, že 5 Španělů by stačilo hnát před sebou 20 tisíc těch divochů s holubičí povahou. A byl tak proniknut evropskou domýšlivostí a vědomím své místo královské hodnosti, že ve vnějškové obřadnosti, pohostinnosti a tradičního společenského zákoníku, o jejichž nebezpečném pozadí neměl ani tušení, viděl záruku bezpodmínečné podrobenosti.

4. ledna 1493 se rozloučil s druhy, kteří zůstali na pevnině, kladl jim na srdce, aby pečovali o jeho město Navidad. Už nyní nazýval městem to, co bylo zatím jen primitivním srubem, a nastoupil na Níně cestu k vlasti. Protože byla Níňa příliš málo zatížená, byla zmítána vlnami jako kus korku. Navíc měla v kýlu puklinu, takže mužstvo muselo ve dne v noci stát u čerpadel. Kolumbus prý za této plavby velmi zmalomyslněl. Unaven stálým nočním děním a velkou námahou, byl sužován strachem ze smrti a mnohdy pochyboval, že dopluje do vlasti. Bouře, kterou jsme prožili, byla tak prudká, že jsme se pokládali za ztracené, píše. A jistě nepřehání. Místo ke Kanárským ostrovům loď připlula koncem února k Azorám. Portugalské úřady dělaly potíže při přistávání. Guvernér vzal část mužstva do vazby a admirál mohl pokračovat v cestě teprve, když se proti tomu slavnostně ohradil a ukázal listiny potvrzující jeho hodnost. V pátek 3. srpna 1492 ze Španělska vyplul a v pátek 15. března 1493 zase do Španělska dorazil.

Niňa vplula s přílivem do ústí řeky Tinta a zakotvila před přístavem Palos. Hned po příjezdu Kolumbus vyslal posla ke správci státního pokladu Santangelovi, zároveň s obšírnou zprávou o své plavbě, určenou pro královnu a pro krále. Dvůr sídlil v Barceloně. Kolumbus čekal na rozkazy veličenstev v Seville. Kdekoliv se objevil, všude byl vítán s velikými poctami. Jeho vjezd do Sevilly vzbudil nepopsatelné nadšení. Jeho vypravování poslouchali bohatí i chudí, šlechtici i měšťané s bezmezným úžasem. Král a královna poslali naproti svému admirálovi oceánského moře jednoho z nejváženějších dvorských hodnostářů, aby ho jejich jménem přivítal, odevzdal mu rozkazy týkající se vystrojení druhé výpravy a aby ho pozval k nejrychlejší cestě do Barcelony. Je to podivná pompa, kterou Kolumbus organizuje cestou ke královským manželům. Díváme-li se na to očima pozdějšího století, byl to jarmareční průvod, kejklířská kavalkáda, cestující cirkusová společnost. Protože v té době nebylo ve Španělsku možno cestovat kočáry kvůli špatným cestám, opatřil si admirál koně a mesky. V čele průvodu šli ozbrojení námořníci, kteří museli razit cestu davem zvědavců. Za nimi šli v promyšlené inscenaci exotické skupiny domorodců, indiáni s čelenkami z ptačích per, pestrými opasky a zástěrami z barevných látek. Nosy a uši měli ozdobeny zlatými přívěsky a byli přinuceni navléci si i náramky a náhrdelníky. Někteří nesli oštěpy a vesla, ozdobně vyřezávaná, jiným na ramenou seděli žlutí, zelení a červení papoušci, jejichž pronikavý křik přehlušoval jásot a křik davu. Všechny vzácné byliny, vycpaná zvířata, škeble, koření a třpitivé kamení, zkrátka vše, co bylo přivezeno přes moře, bylo v obrovských koších okázale neseno před admirálem, který stejně jako jeho synové Diego a Hernando jel na koni. 14 mesků obtížených uzavřenými truhlicemi, v nichž byly údajně schovány drahocenosti z objevené Indie, uzavíralo pod ozbrojenou stráží průvod. Jakmile vyslaní spěšní poslové oznámili, že se kolon blíží k městu, vyjeli mu naproti četní šlechtici a nejváženější členové kupeckého cechu s královským komořím v čele a doprovázeli ho cestou k vladařům. Ze všech věží zněly zvony, ze všech balkonů visely koberce, ze všech oken vlály prapory a šátky, hudba a jásot plnily ulice. Sen, který se stal skutečností, ale ještě to nebyl jeho vrchol. Neboť to nejúžasnější se stalo teprve potom. Když se kolon blížil k trůnu, královští manželé vstali a nechtěli dovolit, aby jim v kleče políbil ruce. To znamenalo, že už nebyl pouhým vazalem. Byl pozdraven jako uznávaný místokrál indických zemí. Bylo mu nabídnuto křeslo a byl vyzván, aby se posadil. Vyznamenání a milost, před nímiž mu duše trnula štěstím. Usadil se tedy do křesla a oslněnýma očima se rozhlížel kolem sebe po trůním sále. Vidí knížata, vévody, arcibiskupy, rytíře a barony, vyšňořené dámy. Všechny zraky ulpívají s palčivou zvědavostí na něm. Všichni tuší, že uslyší něco, co otřese základy jejich vnitřního světa. A Kolumbus cítí to očekávání, ten hlad po báječnosti. Jak před nimi obstojí? Bude stačit prostá pravda o zážitku? Nebo jí má vystupňovat, přetavit svými vzrušenými smysly v div a zázrak? Dává se do vypravování.
Zvučný hlas zaznívá sticha jako tajemný zpěv z exotické noci. Hlavy se k němu naklánějí, vznešená společnost se ocitá ve stavu okouzlení, slyší slova o novém světě. Právě v té chvíli je tento pojem poprvé ražen. Ten úžasný člověk sám nalézá tuto formuli, která má v oné hodině lesk a závažnost nebeského zjevení. Nový svět. Vědět o něm. Vědět, že existuje, že leží ve změřitelné vzdálenosti, že je dosažitelný, přístupný, poznatelný. Vypravěč se ovšem dává s krášlenými vzpomínkami a vlastními slovy a obrazy strhnout k romantickému přehánění, ba i k odvážným nepravděpodobnostem. A nemůže jinak. Kdo by odolal líčení té osudové chvíle? Vždyť ještě stále zbývá dost skutečnosti, a to takové, kterou může ukázat. Jediný pokyn a indiáni přicházejí jako na jeviště. Jsou přineseny koše a Kolumbus z nich vytahuje různé ostrovní plodiny. Španělský kronikář Muñoz neváhal sestavit jejich seznam. Batáty, jamové hlízy, jamajský pepř, jukové kořeny, indické obilí, vlčí bob, banány, bavlník, tabák, mastix, aloe, plody mangrového stromu, kokosové ořechy, lahvovitou tykev, palmový olej. A pak zvířata. Amerického psa, jakýsi druh králíka jménem Utia, velikou myš pokládanou domorodci za pochoutku, hřebenatou ještěrku a rozličné ryby a ptáky. Ale důležitější než všechno ostatní je zlato. Kolumbus klade před úžaslé oči královského dvora zlatá zrnka, zlatou rudu, zlatý prach a zpracované zlato, mince, kroužky, desky, masky, šperky. Král a královna prý vlastnoručně ráčili potěžkat ten kov a neúnavně poslouchali admirálova slova.

Král nyní Kolumbovi potvrdil všechna smluvně zajištěná práva a kromě toho jej ještě zvlášť vyznamenal. Jemu, jeho synům i jeho bratrům byl propůjčen titul Don, jehož tehdy směli užívat jen šlechtici. Měl právo jezdit na koni po králově boku. U královského stolu měl být obsluhován stejně jako ostatní grandi a při všech slavnostech měl být stejně pozdravován. Dostal erb rozdělený ve čtyři pole. Na obou hořejších byly znaky kastilské a leonské, to jest vpravo zlatý zámek na rudém podkladě, vlevo purpurový lev na podkladě bílém, na dolním poli vpravo bylo několik pozlacených ostrovů v mořských vlnách a na dolním poli vlevo měl být znak jeho rodu. Protože však Kolumbus znak neměl, bylo tam umístěno 5 zlatých kotev na modrém podkladě a k tomu heslo Por Castillo e por León, Nuevo Mundo, Dio Colón. Nemáme žádný dopis, žádné sdělení či hlas, ani nejmenší zmínku o tom, jak se Kolumbus v těch dnech nezměrného naplnění všech tužeb choval vnitřně nebo navenek. Patřil k těm lidem, kteří se ohlašují jen v neštěstí a v utrpení a o nichž také ostatní mlčí, dokud stojí v plném světle slávy nebo jen přízně. Stěží se však můžeme domnívat, že teď se jeho duch stal veselejším a lehčím. Takové povahy bývají pak tím více zatemňovány mračnem, které bez jakékoliv pochopitelné příčiny vytváří jejich hypochondrická mysl. Ale není v každém člověku skryto vědomí o vlastním osudu nebo aspoň o základním tónu a základním směru vlastního života. Přestože byl teď tak vášnivě zabrán do sebe, musel si Kolumbus povšimnout, jaké záludné síly svým triumfem rozpoutal. Zatím ovšem byl lesk vycházející z tohoto objevu tak velký, že umlčoval i závist a zášť. Celá Evropa se ocitla v nepopsatelném opojení, vše osvědčené zakolísalo, tisícileté hranice byly zrušeny, zdálo se, že chudoba už není nepřekonatelným údělem, byl zde nový prostor, byla tu cesta, bylo tu nové splnění nadějí. Jméno Kolumbus bylo žebrákovi v Dánsku známo stejně dobře jako nevolníkovi v Rusku nebo nevěstce v Římě. Ale onen muž měl pocit, jako by ho jeho čin drtil, jako by ho zbavoval bytí. A když za jeho zády povstaly pomluvy a žárlivost, zprvu ho vůbec nezasáhli, protože jeho čin byl tak mohutný, že z člověka, který jej vykonal, stěží mohlo zůstat víc než stínový obraz.

Německý spisovatel Jakob Wassermann se ve svém románu z roku 1929 zabývá životem rozporuplné legendární osobnosti a odhaluje její mořeplavecké objevitelské úsilí jako historii paradoxů, v níž zásadní úlohu hraje zlato. Kniha Josefa Jakoba Wassermanna Kryštof Kolumbus, Don Quixote oceánu, je celkem desetidílná, tedy přesněji řečeno četba z ní, kterou z překladu Jaroslava Zaorálka připravil a režii má Petr Adler, který natočil tuto desetidílnou četbu v roce 2007 s Otakarem Brouskem a Hanou Kofránkovou. Další sedmou část na Vltavě nabídneme zase zítra v 18 hodin a 30 minut a samozřejmě k dispozici je na webu vltava.rozhlas.cz. A do 15. století se vrátíme také dnes po 22. hodině. Mezi svérázné postavy korejské literatury a vůbec dějin asijského písemnictví patří básník a prozaik tohoto času, také buddhistický mnich a tulák Kim Sisup. Mnohé ze svých průzračných básní v klasické čínštině napsal během putování po Koreji a jejich hlavním tématem je hledání ticha a smyslu, kontrast mezi ústraním krásných hor a spovykaným z matkem světa. Tak nahlédněte do těchto veršů, do myšlenek korejského básníka a prozaika 15. století Kim Sisupa dnes po 22. hodině. Teď je minuta po 19.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, zdraví vás Sara Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. V dnešním sedmém nebi si poslechneme skladby Molly Nielsen, Koudlama a Esta Stone. Začneme se skladbami, krásnými skladbami kytaristy, skladatele a performera ukrajinského původu, známého především svými intenzivními solovými vystoupeními, která propojí virtuózní hru na akustickou kytaru s meditativní atmosférou a improvizací, a jde právě o Estase Tone. Ten se narodil v bývalém Sovětském svazu a po delším období cestování po Evropě si vybudoval mezinárodní publikum mimo tradiční hudební průmysl. Jeho tvorba vychází z flamenka, klasické kytary, world music, gypsy tradic i spirituálně laděné improvizace. Charakteristická je velmi rychlá technická hra, výrazná dynamika a dlouhé kompozice, které se jeví spíše jako nějaký rituál než nějaká klasická píseň. Poslechneme si první skladbu Angels and Demons.

Esta Stone a skladba Old Style. Širší pozornost Esta Stone získal díky virálním videím živý vystoupení, zejména skladbě The Song of the Golden Dragon, která se stala symbolem jeho stylu. Jeho koncerty bývají vnímány jako velmi silný osobní zážitek, často s důrazem na ticho, soustředění a propojení publika s hudbou. A vedle koncertní činnosti se věnuje také multimediálním komunitním projektům, kde propojuje hudbu s tématy vědomí, svobody a lidského propojení. Poslechneme si další skladbu, která nese název Revival.

Estastone a skladba The Song of the Golden Dragon. A přesuneme se ke Kudlamovi, což je francouzský hudebník, producent a vizuální umělec, který si během let vybudoval výrazně osobitou pozici na pomezí experimentální elektroniky, avantpopu a temně romantické klubové scéně. Jeho hudba propojuje syntetické orchestrální plochy, melancholické melodie, velmi emotivní vokál, který bývá zároveň křehký i exaltovaný. A Kudlam často pracuje s tématy moci, touhy, úpadku civilizace, luxusu i osamění. Jeho hudební svět bývá plný kontrastů. Glamour versus rozklad, euforie, melancholie, klubová energie i existenciální napětí. Právě tato ambivalence je jedním z hlavních důvodů, proč si získal kultovní publikum. Další skladba nese název Negative Creep.

Precipe Fantasy a Kudlam. Mezi jeho důležité nahrávky patří album Goodbye, Theophrastus Bombastus von Hohenheim a Benidorm Dream, kde se jeho styl posouvá k přístupnější, ale stále osobité podobě elektronického popu. Poslechneme si od Kudlama další skladbu, nesoucí název See You All.

Kudlam a skladba Transperu. Přesuneme se ke švédské zpěvačce, skladatelce a producentce Molly Nilsson. Jejíž hudba stojí na pomezí synthpopu, minimal waveu, lo-fi elektroniky a opět takového melancholického písničkářství. Molly Nilsson často pracuje s estetikou 80. let, ale nepoužívá ji nostalgicky. Retrozvukové prvky proměňuje v současný jazyk pro témata samoty, lásky, politického napětí, městského života i osobní svobody. Její písně bývají chytlavé, ale zároveň nesou právě tu velkou dávku melancholie a ironie. Poslechneme si první skladbu od Molly Nilsson s názvem Classified.

Molly Nielsen a skladba Classified. Já bych se s vámi pro dnešek ráda rozloučila. Děkuji, že jste poslouchali Sedmé nebe se Sárou Vondráškovou. Budu se na vás těšit opět za týden ve stejný čas. A poslední skladba nese název Whiskey Sour. Molly Nielsen, hezký večer.

0: Sedmé nebe Sáry Vondráškové v tuto chvíli opouštíme, ale vracet se do něj můžete kdykoliv na našem webu vltava.rozhlas.cz. Zítra na jejím místě bude Milan Zais. Po 20. hodině ale z jiného hudebního soudku o květnu můžeme v českém hudebním světě říct, že je měsícem Bedřicha Smetany a právě dílům z pera tohoto skladatele budou patřit nadcházející 2 hodiny vysílacího času, ale krom toho společně s rozhlasovými symfoniky otevřeme také partituru Berliozovy fantastické symfonie. Hudbě Johanna Sebastiana Bacha bude též věnován určitý čas po skončení koncertu rozhlasových symfoniků a literárně hudební pásmo z poezie korejského literáta a buddhistického mnicha 15. století Kim Si-supa nabídneme dnes jako souzvuk po 22. hodině. Minutu po 20. vám dobrý večer s Vltavou přeje Daniela Čermáková.
1: Koncert Sočr.
2: Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Dnešní setkání s nahrávkami rozhlasových symfoniků, u kterého vás vítá a klidný poslech přeje Ondřej Šolc, bude patřit hudbě dvou skladatelů 19. století. Bedřicha Smetanu a Hektora Berlioce, jejichž díla dnes večer ve vltavském koncertu Sočru zazní, však nespojuje pouze stejné časové období jejich životní pouti. Oba skladatele spojuje především to, že měli silný vztah k národní kultuře své rodné země. Náš pořad zahájíme ve světě opery. V pořadí třetí Smetanovou operou byla Prodaná nevěsta a její premiéra se uskutečnila v květnu roku 1866, tedy necelého půl roku po uvedení opery první, kterou byli Braniboři v Čechách. Uvedení Braniborů zaznamenalo veliký posluchačský úspěch a ohlas, proto si tehdejší ředitel prozatímního divadla Franz Tomé vyžádal od Smetany další dílo a také usiloval o jeho rychlé uvedení. Míru zájmu France Tomého o uvedení nové české zpěvohry dokládá i skutečnost, že Smetanovi nabídnul honorář v podobě 100 zlatých za prvních 6 představení a za každé další 50 zlatých. Původní nabídka byla poloviční. Když se 30. května 1866 v budově prozatímního divadla rozezněly tóny předehry k Prodané nevěstě, řada míst v divadle zela prázdnotou, což můžeme přikládat tehdejšímu celospolečenskému strachu z prusko-rakouské války. Opera Prodaná nevěsta se v průběhu let dočkala několika zásadních revizí a výsledná v pořadí čtvrtá verze pochází z roku 1870. My si z Prodané nevěsty dnes večer poslechneme orchestrální části, a to předehru, polku ze závěru prvního dějství, dále tanec Furiant ze druhého dějství a samozřejmě také skočnou z dějství třetího. Nahrávka, kterou uslyšíme, byla pořízena na koncertě rozhlasových symfoniků v počátku ledna roku 2024 a Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí dirigent Petr Popelka.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, hrající pod taktovkou dirigenta Petra Bobelky, nám přednesl orchestrální části z opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Slyšeli jsme předehru, polku ze závěru prvního dějství, dále tanec Furiant ze druhého dějství a skočnou z dějství třetího. Vážení a milí, k hudbě Bedřicha Smetany se v dnešním pořadu ještě vrátíme. Nyní nás ale čeká hudba francouzského romantika Hectora Berlioce. Na časové ose se přesuneme do roku 1830. Právě toho roku zkomponoval Hector Berlioz svou fantastickou symfonii s podtitulem Epizoda ze života Umělcova. Tehdy 27-letý skladatel do ní vtělil psychické stavy, do kterých ho uvedla zprvu neopětovaná láska k irské herečce Harriet Smithson, a dílo samotné vypráví příběh umělce, který se v hlubinách zoufalství kvůli beznadějné lásce otráví opiem. Fantastická symfonie, která byla poprvé uvedena 5. prosince 1830 v sále Pařížské konzervatoře, je označována za operu beze slov a sám autor opatřil každou větu poznámkami, aby posluchači ději rozuměli. Leonard Bernstein skladbu popsal jako první hudební expedici do psychedelie, protože líčené halucinace asi naznačují, že Berlioz minimálně část tohoto díla složil pod vlivem opia, jež užíval na bolesti zubů. Fantastická symfonie s podtitulem Epizoda ze života Umělcova opus 14 francouzského skladatele Hectora Berlioze se nyní rozezní v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který bude řídit dirigent Ondřej Kukal. Jednotlivé věty symfonie nesou označení sny, vášně, ples, scéna na venkově, pochod k popravišti a sabat čarodějnic. Nahrávka byla pořízena v roce 1999 na abonentním koncertě ve Dvořákově síni pražského Rudolfína.

pořadu Koncert Sočru na stanici Českého rozhlasu Vltava dozněly tóny fantastické symfonie opus 14 francouzského skladatele Hectora Berlioce. Na snímku z roku 1999 nám ji přednesl Symfonický orchestr Českého rozhlasu společně s dirigentem Ondřejem Kukalem. Milí posluchači, ve zbývajícím vysílacím čase dnešního pořadu se vrátíme k hudbě Bedřicha Smetany. Uslyšíme triumfální symfonii, která je v seznamu Smetanových děl opatřena opusovým číslem 6. Tuto svou jedinou symfonii zkomponoval Smetana v letech 1853 až 1854, a to u příležitosti sňatku císaře Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou. Tomuto manželskému páru byla rovněž symfonie dedikována. Vázanou a krásně obsanou partituru symfonie Smetana zaslal císařské kanceláři do Vídně. Poděkování se však nedočkal a co víc, opis skladby se ztratil. O skutečnosti, že triumfální symfonie je psána k oslavě sňatku rakouského císaře, vypovídá i centrální hudební motto symfonie. Tím je totiž Haydnův motiv rakousko-uherské hymny Zachovej nám, hospodine. Možná právě to bylo za Smetanova života a také dlouhá desetiletí po pádu monarchie důvodem, proč stála symfonie spíše stranou provozování a byla z ní uváděna pouze třetí věta, která jako jediná motiv císařské hymny neobsahuje. Smetanova triumfální symfonie byla, jak už jsem zmínil, zkomponována v první polovině 50. let 19. století, ale stejně jako u řady dalších děl se Smetana rozhodl pro pozdější revizi, k níž došlo v roce 1881. Jednotlivé věty jsou nadepsány Allegro vivace, Largo maestoso, Scherzo Allegro vivo a finale Allegro non troppo ma energico. My si triumfální symfonii E-dur poslechneme prostřednictvím záznamu z června roku 2024, kdy ji rozhlasoví symfonikové provedli pod taktovkou dirigenta Roberta Jindry na festivalu Smetanova Litomyšl. Vážení a milí, hudba Bedřicha Smetany uzavře dnešní vydání pořadu Koncert Sočru. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás vysíláním provázel, za společný poslech děkuje a i nadále dobrý večer přeje Ondřej Šolc.

Tak tohle byla triumfální symfonie E-dur Bedřicha Smetany. Symfonický orchestr Českého rozhlasu hrál pod taktovkou Roberta Jindry a z archivu rozhlasových symfoniků vybíral Ondřej Scholz. Socher s velkou slávou letos zahájil Pražské jaro v roce svých stých narozenin. Vy si toto zahájení Pražského jara 2026 můžete zopakovat anebo absolvovat poprvé díky záznamu na našem webu. A na Pražské jaro se vrátíme hned zítra v přímém přenosu. Vrací se na něj také Patricia Kopačinskaja, hvězdná houslistka, která byla v roce 2025 rezidenční umělkyní Mezinárodního hudebního festivalu. A letos se s ní na festivalu setkáme opět. A stejně jako před rokem sáhne Patricia Kopačinskaja, tato moldavsko-rakousko-švýcarská interpretka, po hudbě Luboše Fischera, po jeho dílech Krux a ruce, které prezentovala loni, uvede na festivalu v premiéře Fischerův koncert pro housle a orchestr. A mimo to pro Pražské jaro Kopačinskaja nastudovala také rapsodii pro housle a orchestr Bély Bartóka. Virtuózku doprovází Česká filharmonie pod taktovkou dirigenta Jakuba Hruši. A tento koncert vám nabídneme v přímém přenosu zítra od 20 hodin. A Bartókovo dílo také teď bude přídavkem k dnešnímu klasicko-hudebnímu koncertu.

0: To byly dvě části staneční svity Bély Bartóka. A bylo 22 hodin a hudba současného skladatele Jiřího Mazánka a také korejská meditační hudba bude doprovázet dnešní literárně hudební pásmo.
1: Souzvuk.
0: Hledání ticha a smyslu, kontrast mezi ústraním krásných hor a spovykaným zmatkem světa. To jsou hlavní témata poezie, která naplní následující pravidelnou pondělní hodinku. Jejím autorem této poezie, tedy autorem, je básník a prozaik 15. století Kim Si-sup. Svého času i buddhistický mnich a tulák posmrtným jménem nazvaný Jasná skromnost.

0: Směji se svému nuznému živobytí. Nemám tedy žádnou stařeckou důstojnost. Přijdou-li hosté, zachovávám mlčení a přijde-li bída, nic si z ní nedělám. Píšu básně, abych si ulevil ve svojí samotě. Pak odhazuji štětec a zkouším se dotknout prázdnoty.
1: Kim Si-sup, korejský literát 15. století a svého času i buddhistický mnich, básník a prozaik, muž nevšedního ducha, který odmítal autoritu neokonfucianismu jako jedinou státní ideologii království Čoson. Nezařaditelný, ale přesto vážený pro své nevšední nadání, se Kim Si-sup dobře vyznal v buddhismu a taoismu, v neokonfuciánské filozofii, ba i v tradiční čínské medicíně, věštectví a magii. Mnohé ze svých básní Hansi v klasické čínštině napsal během putování po Koreji. Jejich hlavním tématem je kontrast mezi ústraním krásných hor a zmatkem světa červeného prachu. Jedná se vlastně o kontrast mezi postojem poutníka a postojem literáta úředníka, který se zabývá činěním v lidské společnosti. Poutník hledá odpovědi na věčné otázky života

0: se narodil roku 1435 v hlavním městě Hansongu, což je dnešní Soul, a byl mimořádně nadaným dítětem. Proslulý konfuciánský filozof Yulgok II. Ve svém životopisném vyprávění o Kimsi Supovi dokonce uvádí, že chlapeček rozuměl některým čínským znakům, už když mu bylo pouhých 8 měsíců. Mluvit a číst sice ještě neuměl, ale význam některých znaků prý rozpoznával. A když mu byly 3 roky, psal prý své první verše. Prosluli zejména tyto.
1: Kvítky broskve jsou rudé, vrby se zelenají, třetí lunární měsíc končí. Na zelené niti navlečené perly, rosa na borovém jehličí.
0: V 5 letech prý Kimsi Sup už studoval konfuciánské filozofické spisy Cesta středu a Velké učení. Zpráva o zázračném dítěti se rozletěla po Koreji a donesla se i k uším samotného panovníka. A tak byl Kimsi Sup v 5 letech pozván na královský dvůr osvíceným králem Sejongem. Vypravuje se, že panovník byl unešen Kimsi Supovým literárním talentem a mladičkého básníka obdaroval hedvábím. Kimsi Sup se však postavil zády ke světu politiky a ve svých 21 letech se stal buddhistickým mnichem. Koncem 50. a počátkem 60. let 15. století trávil čas toulkami po buddhistických klášterech a poustevnách v horách. Není snad místa v Koreji, které by Kimsi Sup nenavštívil. Důvod svého potulného života vysvětlil následovně.
1: Od mládí mám neklidnou povahu. Sláva a bohatství mne neuspokojují a nestarám se o světské zaměstnání. Mou jedinou touhou je zůstávat ve vznešené chudobě věrný smyslu života. Odjakživa jsem se chtěl toulat po horách a řekách a opěvovat básněmi krásu přírody, když se setkám s půvabnou scenérií a tak se chlubit svým přátelům. Ale ani by mne nenapadlo domáhat se sepisování textů vládního úřadu. A i když se na tomto světě snažím o kultivování cesty, udržování charakteru v čistotě, je otřásáno chaosem v morálních principech společnosti, že se člověk musí stydět a nemůže cestu řádně kultivovat. V tomto případě si myslím, že bude správné, když se uchýlím do samoty, zůstává je věrný svým principům.
0: Kimsi Sup pobýval zejména u kláštera Yongjangsa na jihovýchodě korejského poloostrova. Vybudoval si tam malý domek, nazývaný Síň slivoňového měsíce, kde kromě četných básní napsal svůj proslulý cyklus příběhů. Mezitím Kimsi Sup někdy navštěvoval hlavní město. Roku 1481 vykonal obětní obřad na počest svých předků a ve svých 46 letech založil rodinu. Paní Ann mu porodila syna, avšak zanedlouho ona i dítě zemřeli a Kimsi Sup se znovu vrátil do hor k životu tuláka. Když mu náčelník okresu Yang Yang radil, aby se usadil, odmítl a svoje stanovisko mu vysvětlil v dopise takto.
1: Než bych neprobuzený pobýval ve světě lidí, raději se budu až do konce svého života toulat z místa na místo. Přeji si, aby se i za 1000 let našli lidé, kteří mi porozumějí.
0: Kimsi Sup zemřel po nemoci ve svých 58 letech na jaře roku 1493 v klášteře Muriangsa v západní Koreji nedaleko pobřeží Žlutého moře. Na Kimsi Supovo poslední přání, aby jeho tělo nespalovali, ho dočasně uložili vedle kláštera. Filozof Yulgok II. Uvádí, že i po 3 letech, když bylo rozhodnuto o definitivním pohřbu, vypadala tváře zesnulého jako živá. Věřící se podivili, usoudili, že Kim Si-sup dosáhl budhovství a se vší úctou mu vystrojili buddhistický pohřeb. Popel po kremaci uložili do zvláštní kamenné stůpy. Posmrtné jméno Kim Si-supa je Chong Gang. Jasná skromnost.
1: Směji se svému iluzornímu životu a oslavuji svoji vrcholnou samotu. Směji se svému nuznému živobytí. Nemám tedy žádnou stařeckou důstojnost. Přijdou-li hosté, zachovávám mlčení a přijde-li bída, nic si z ní nedělám. Píšu básně, abych si ulevil ve svojí samotě. Pak odhazuji štětec a zkouším se dotknout prázdnoty. Stárnu, ale srdce mám stále plné mladistvé síly. S rozkoší naslouchám větru v borovicích na zahradě. Ranní putování. Svítá, kokrhá kohout, balím si ranec. Kam dnes zamířím? Tma se trhá, do hor vniká úsvit. Smutný, osamělý píšu báseň. Poslední hvězda následuje měsíc a mizí. Pták, jenž tu nocoval, se vyplašil mým pohybem. Cestu poutníka provázejí mnohá trápení. Cože tak najednou recituji Ch'ijuanovu báseň? V hrnčířském obchodě. Chlapec chytá vášky, stařec opravuje plot. V jarních vodách potoka se koupe kormorán. Odříznuti v modravých horách. Cesta zpět je daleko. Hůl z větve vystárie jsem si hodil přes rameno. V Čamsilu. 10 let se toulám mezi západem a východem. Takový je úděl peliňku, jenž roste na mezi. Má stezka i cesta světa jsou tak příkré, tak strmé. Lepší bude beze slova vdechovat vůni květin. Až jednou zestárnu. Až jednou zestárnu, pro co budu žít? Má mysl bude svobodná, jak otevřený prázdný dům. Nenechám se znovu zotročit hmotou. Jedinou prací bude být sám sebou. Nad stráně rozkvetlou zlatými dešti stoupá měsíc. V bambusovém lese naříká vítr. Vleču se oholi a do nekonečna si recituji básně. Na východní stranu malého pavilonu dopadá stín květů. Mé tělo. Mé tělo se toulalo 40 let krajinou. Uvědomuji si, že sám stárnu a tak přijímám plynutí času. Nemám nikoho kromě vlastního stínu. Jak ubohý se zdá tento poutník v dáli na obzoru. A nyní mi šedivějí vlasy a bojím se, že ani stvořitel s tím nic nenadělá.

Nenucená slova. Před tichým domkem roste několik bambusů a v malé zahrádce kvetou tisíce květů. Dívám se na bambusy, dívám se na květy. I oni jsou laskavostí našeho světa. Za vesnicí se sami od sebe kupí mraky, ze skály sami od sebe tryskají prameny. Procházím se tu a dívám se kolem sebe a s úctou opěvuji nic nedělání. Co si jako telecí růžek mi vyrašilo pod východním okapem. Pak jsem seznal, že to je bambusový výhonek. Plný očekávání, že bude stále delší a stále větší, jsem si říkal, že zhotovím rybářský prut a ulovím bajného draka. Ale jednou v noci přišel zloděj a výhonek je ten tam. Jak směšný byl můj grandiózní plán. Přesadil jsem si do zahrádky malou borovici a dohlížel na to, aby ji neprořezávali. Krásná zdravá vyrostla postupně do výšky 100 stop a její kůru pěkně obkroužil lišejník. Má dlouhé větve, husté jehličí, ve dne v noci je slyšet jeřába. Kdykoliv na jejím kořeni vyrostou léčivé houby, přinesu je darem našemu vzácnému panovníkovi. Ty houby totiž zpomalují stárnutí lidských bytostí a tak jeho dlouhověkost bude bez konce jak nebesa. A i kdyby na borovici žádné houby nevyrostly, přece na ní bude stále milo pohledět i v krušných dnech.

Když zestárneme. V mládí jsem mýval zdravé tělo, teď však stárnu a nemoci sužují útroby. Už si rád zkracuji cestu a čaj a rýži si dopřávám podle libosti. Když spadá listí ze stromů, hory vypadají hubené, a když se vyprázdní zahrada, měsíc prapodivně svítí. Přines mi bylinný odvar, volám na chlapce a znavený pokládám obličej do dlaní. Povzdech pod děravou střechou. Mám děravou střechu, prší na mne a je mi zima. Jsem z toho celý nesvůj. Odhodil jsem knihy a lehl si na břicho, abych zdolal mocný val smutku. Svahy tisíců hor potemněly vleklým mrholením. Koruny 10 000 stromů se rozšuměly chladnými závany větru. Srdce vznešeného muže je věrné morálním principům. Duch odvážného muže je odhodlaný ke slavným skutkům. Ať už slavné skutky nebo morální principy, oboje jsou mým vlastním rozhodnutím. Zisky a ztráty je však staví proti sobě. Je mi líto, že nemohou být pospolu. Popěvek pro Soko Jonga, s nímž jsem se již dlouho neviděl. Sbírám léčivé byliny v horách, jaro za jarem a podzim za podzimem. Tady nemám žádné radosti ani žádné starosti. I v dálce moc dobře vím, že vy, jenž pobíháte mezi vládními úřady, si zabředlí do červeného prachu ani nevšimnete, jak vám šedivějí vlasy. Vyprávění ve světle olejové lampy. Noc se prohloubila. V horském klášteře rovnám knot olejové lampy. S mnichem sdílím smích a vyprávění. Neužíváme našich myslí, abychom mluvili sami o sobě, protože nechceme znovu vířit zmatené světské záležitosti. Užívám si drýmoty. Po celý den odpočívám. Užívám si drýmoty. Jsem tak líný, že jsem dneska ani nešel ven. Rozečtené knihy se válejí na stolku. Svitky tu mám rozházené už od včerejška. Z hliněné kadidelnice stoupá voný dým a v kamenném kotlíku mi bublá vroucí čaj. Ani jsem si nevšiml, že květy šípkové růže všechny spadaly v přívalech horského deště. Svět v opilosti. Opilost je velmi krásná, ať už je den nebo noc. Jako vždy má mysl blázní, stává se hrdinou a vůdcem. Úděl tuláka je nicotný jak drobná travička. Celý vesmír si nalévám do misky na rýžové víno.
Chtělo se po mně, abych sloužil dvěma velkým mužům. Do mého srdce však teď přímo vtéká inspirace hluboká tisíc sáhů. S jednou lahví rýžového vína je sepisování sta svazků básní pouhou hračkou. Chápe někdo, jak širý může být svět v opilosti?

Znovu zahálím. Již od mládí jsem si zvykl nepřikládat význam světskému životu. A teď, když jdu do let, mne zahálení těší stále více a více. Na kraji bambusového lesíka sázím květiny. Ze stínu k doulovníku přesazuji na světlo sazenice bylin. Roste tady mech, lidé sem přicházejí jenom zřídka. Hluboko pod stromy brnkám na komungo, čtu si knihy. Odedávna jsem budiš k ničemu, zbytečný kus dřeva. A teď mne tahle choroba zmáhá s ještě větší silou.

bez názvu. Po celý den se svěřuji nohám v slaměných sandálech. Přejdu jednu modravou horu a objeví se další. Mysl mi netíží žádné myšlenky. Tělu je lehce. Cesta nemá jméno. Kdyby měla, nebyla by cestou. Hvězdná rosa ještě nevyschla, ptáci v horách zpívají. Jarní vítr dosud vane, květiny na louce září. Poutnická hůl se vrací do ticha tisíce vrcholků, mlhu ve skalách porostlých mechem prozařují večerní červánky. Bambusová trubka. Rozštípl jsem bambus a svedl ledovou vodu z pramene. Bubla zurčí, celou noc mi zbývá. Stočil jsem vodu z hlubokého horského údolí k sobě a naplnil malý kbelík až po okraj. Jemná píseň vody spolu s tlumenými výkřiky ze sna proměněné v čistý rytmus vstupují do mé misky čaje. Je snad třeba spouštět džber do studny na dlouhém studeném provaze a vytahovat vodu z pod stříbrné hladiny 100 stop hluboko?

Kde je podzim hluboký a krásný? V rybářské vesnici o několika málo chalupách. Jasné jíní září na listech tomelovníků, zelené vlny šplouchají mezi rozkvetlým rákosím. Podél pokřiveného plotu z bambusu se vine omechovaná stezka, vede do dálav. Jedna rybářská loďka v západním větru následuje večerní červánky a odplouvá. Kde je podzim hluboký a krásný? Když ho trávím v hostinci pro obchodníky a tuláky. Na kamenném mostě přebývá měsíční světlo, rudé javorové listy tonou v květech z jinovatky. Osamělý tady s ním už po 3 léta. Pavilon, kde jsme se rozloučili, je míle daleko. A kde jsou hory mého domova, kam se mohu vrátit? Do dála vhledím, vidím však jen déšť a večerní mlhu.

Literárně hudební pásmo z poezie korejského literáta a buddhistického mnicha 15. století Kim Si-supa připravil v roce 2010 Miloš Doležal. Z čínských originálů přeložila a komentářem doprovodila Ivana M. Gruberová a účinkovali Valerie Zavadská s Alfredem Strejčkem. Hudbu Jiřího Mazánka a korejskou buddhistickou meditační hudbu vybral a režii měl Ivan Chrs. Příští týden se sice titulek Souzvuk ve vltavském pondělním programu nevyskytuje, leč ke spojení hudby a literatury dojde i přesto, protože pondělní večer za týden skýtá další návštěvu Pražského jara a v rámci tohoto koncertu zazní opus, který spojuje dílo pokládané za jeden z nejvýznamnějších textů německé literatury a hudbu možná nejodvážnějšího skladatele své doby, kterému mnozí rádi říkají revolucionář. Tedy na základě slavného Goethova Fausta vytvořil Hector Berlioz dramatickou legendu o osudech učence, který zaprodal svou duši peklu. Na rozdíl od Goethe však Faustovi Berlioz nachystal smrt. Faustovo prokletí osciluje mezi operou, symfonickým dílem a oratoriem a je to opus, kterým debituje na Pražském jaru Tomáš Netopil, tedy debituje v roli šéfdirigenta symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Zborové party pak zpívají Pražský filharmonický sbor a Kýnův dětský sbor, sola pak Paul Appleby, Štěpánka Pučálková, Alexandr Vinogradov a Pavel Schwinger. A je to tedy dílo, které můžete poslouchat z obecního domu v Praze v přímém přenosu na Vltavě za týden od 20 hodin. A teď dílo tvůrce, který rovněž změnil hudební svět, a to dlouho před Berliozem, Johann Sebastian Bach.

0: Roland Pentingen nám hrál čakonu pro klavír Johanna Sebastiana Bacha, tedy původní verze je pro solové housle. My jsme samozřejmě slyšeli transkripci a byla to pátá část z partity pro solové housle číslo 2.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: A autorkou této strhující autobiografické četby deníku 15-leté Beatrice Landovské je dcera herce Pavla Landovského, která nás vrací do doby, kdy se utahovaly normalizační šrouby.

Tak, co pak jste si pro nás připravila, slečno Landovská? Řekla chlácholivým hlasem jakási starší paní. Chtěla jsem jí odpovědět, ale bohužel mi z hlavy vypadla úplně všechna nacvičená čísla. Načež jsem byla schopná odpovědět jenom na dotaz, jak se jmenuji, tedy že Landovská, a pak už jsem se jenom třásla a mlčela. Tak ukažte. Pokračovala mateřsky a natáhla ruku po papírech, které jsem držela v ruce. Viděla jsem, jak se po sobě někteří dívají, zvedají obočí a snaží se skrýt rozpaky. Jen 3 členové komise se vrhli na moje papíry a jeden pak řekl ležérně, jako by přehlédl mou totální neschopnost vyloudit ze sebe jakýkoliv zvuk. Tak nám předveďte tu violu, slečno Landovská. Povzbudivě se usmál a pohodlně se opřel. Teprve když pochopil, že nespolupracuju, ztratil trpělivost a trochu zvýšil hlas. No šup, ne viště. Otočila jsem se a k mému zděšení za mnou opravdu bylo malé jevišťátko. Ale zase tak malé ne. Prostě jeviště. Nohy se mi podlamovaly a v dřevácích vrklaly, ale přece jen jsem vylezla na vyvýšený prostor a stoupla si do světel. A konec. Z kusmo jsem si chtěla odkašlat, ale neozvalo se vůbec nic. Spíš než viděla, jsem cítila, jak se jednotlivci z poroty přestali opírat a někteří se trochu nervózně naklonili dopředu, jako by mi chtěli nějak vypomoct. Možná, že i na ně přišlo trochu mého napětí, když tu mi nečekaně naskočilo. Že dala jsem jí prsten? Co tím myslí? Snad probůh? A začala jsem v rychlosti mlít verše, jak se mi vybavovaly, a drčela jsem až do okamžiku, kdy jsem si vzpomněla, že jsem se zapomněla válet na podlaze. A to mě tak vyděsilo, že mi ten krásně vydolovaný text zase vypadl z paměti a nastalo ticho. Ti, co se už úlevně opřeli, se opět s napětím jako hadi odrazili od opěradel. Pokoušela jsem se vrátit k přetržené niti, koulela očima a hledala inspiraci kdesi na stropě. Režijní záměr s válením se po zemi jsem pak, rozumí se, vynechala. A text mi zase naskočil. Ale po několika vychrlených slovech jsem si vzpomněla na zapomenutý prsten na ruce a znovu jsem vypadla z formy. Letmo jsem se podívala na pravou ruku s obrovským jantarem, ale v tu chvíli už asi bylo pozdě, protože nějaký pán z poroty řekl: tohle nám stačí, že? A obrátil se na souseda. Ano, ano, stačí. Volalo najednou několik porotců. Pocit z celé situace jsem neměla nejlepší, na violu jsme totiž s mámou sázeli. Pak se laskavá dáma, co mě na začátku uvítala, zeptala: a jakou jste si připravila písničku? Když jsem jášel tou putimskou branou. Odpověděla jsem rychle, protože písnička byla určitá jistota, že si trochu srovnám peří. Jakýsi pán za křídlem, kterého jsem dosud nezaregistrovala, se opřel do kláves, čímž mě zaskočil. Ale hned na potřetí jsme se trochu shodli a já jsem se rozespívala. A v tu chvíli, když se mi trochu ulevilo od trémy, jsem si vzpomněla, že v porotě by měli být 2 známí herci, a to Jiří Vala a Gabriela Vránová, které jsem dosud nezaregistrovala. A tak jsem je při zpěvu začala očima zvědavě hledat. A zrovna, když jsem byla u strofy, dívali se všechny pany za mnou, zahlédla jsem tu Gabrielu Vránovou a zaspívala jsem, já blbec, dívali se všechny vrány za mnou. A bylo po zpěvu. Sama Gabriela se trochu lekla, ale pak se na mne snažila povzbudivě usmát, aby mě vrátila zpátky, jenže neempatický klavírista mi v ten moment mého úleku beznadějně utekl a já už jsem se nechytla. Jestliže má milý čtenář už dost, tak porota tehdy dost neměla a přišla s báječným nápadem, že bych mohla předvést kočku. Kočku? Zalapala jsem po dechu. Kočku, prostě kočičku. Jak byste ji zahrála, slečno Landovská? Začala jsem usilovně přemýšlet, ale vůbec nic mě nenapadlo. Pak jsem si řekla, že začnu jednoduše tím, že se prostě spustím na všechny 4 a možná mě pak něco napadne. Tak jsem se vyzula ze svých dřeváků a rychle, aby porota nezahlídla, jak mám krátké nohy, jsem klesla na všechny 4, ale z hlediště se hned ozvalo. Ne, to není třeba, to můžete klidně zůstat stát, slečno. Nám jde spíš o charakter kočky, chápete? O její povahu. Charakter kočky? No, to mě trochu překvapilo. O povaze kočky jsem až dosud důkladněji nepřemýšlela, ani mě to vlastně nikdy nenapadlo. Ve Vokovicích se kočky neuznávaly. Pardubická kočka neměla ani svoje jméno a byla to podivínka, která celé hodiny prospala vedle dráťáku. Problematiku toho, jak se cítí kočka, jsem ještě nestihla zařadit do okruhu svých zájmů. Ale rozhodně to budu muset v budoucnu napravit.
přemýšlela jsem v duchu. Prostě si představte, že jste pěkná kočka. Jak se asi cítí? Zaševelil mazlivý ženský hlas ze tmy. Litovala jsem, že jsem se tolik věnovala matematice a českému jazyku a vůbec jsem se nezamyslela nad něčím tak elementárním, jako jsou pocity kočky. Konec konců, kočka je na světě déle než český jazyk nebo matematika a já byla překvapená, že jsem to mohla takhle zanedbat. Toto mi rychle probíhalo hlavou, až jsem si všimla, že na mě všichni překvapeně hledí. A tak jsem se ve snaze celou situaci zachránit zase postavila a nenapadlo mě nic případnějšího, než začít mňoukat. Mňau. Vydala jsem ze sebe statečně. Moc dobře to nezaznělo, tak jsem se to pokusila trochu napravit. Mňau, mňau. Řekla jsem rychle a pak jsem ještě

Až teprve na chodbě jsem si uvědomila, že jsem na jevišti nechala svoje dřeváky s vysokým květovaným klínkem. Capala jsem jenom v ponožkách za jakýmsi mohutným starcem, který rychle rázoval chodbou do jiné učebny, kde mě čekala sice krátká, ale neméně útrpná zkouška z hudební teorie, ve které jsem se orientovala opravdu jen těžko. Stařec seděl za klavírním křídlem, jednou rukou do něj mlátil, díval se na mne a křičel. Kvarta, kvinta, kvinta, co pak nemáš uši? Zjevně chtěl, abych zpívala, co zahrál, ale mě to hned nedošlo, tak jsem jen kývala hlavou a přemýšlela, kde jsem tato cizí slova slyšela, až mi došlo, že kdysi dávno v Libotské lidové škole umění u pana učitele Kadiče na každotýdenní tortuře, která se jmenovala hudební nauka. Ale ani tehdy, ani teď jsem vlastně nestihla pochopit, co se ode mě očekává. Talentové zkoušky na konzervatoř jsem, jak lze vytušit, neudělala a ke studiu na této umělecké škole jsem tedy po právu nebyla přijata. Později se nám přes různé známosti doneslo, že z herectví mě ohodnotili známkou 4 a teorie byla rovnou za 5. V takových případech tehdy, podle řádného scénáře, výběrová škola postoupila výsledky znalostních testů školskému odboru Národního výboru a tady se rozhodovalo o dalším postupu. Odbor školství tehdy sídlil na Staroměstském náměstí v domě U minuty, kde se máma cestou z práce pár dní poté, co mi přišlo zamítavé vyrozumění, zastavila, aby oficiální cestou zjistila, jaké mám vyhlídky na středoškolská studia. Paní, která vedla referát, mámu srdečně uvítala a vyplynulo, že zrovna večer předtím byla v činoherním klubu, kde zhlédla máminu hru Parádní pokoj. Představení se jí líbilo a tak s mámou jednala velmi přátelsky a snažila se jí všemožně vyjít vstříc. Moje zkoušky z matematiky a z češtiny jí nejen ukázala, ale dokonce řekla, ať si je klidně vezme k sobě, že jim to tam pak stejně leží a takhle se mámě s mými zkouškami v ruce bude pro mě lépe hledat náhradní umístění. Máma přišla z domu U minuty v povznesené náladě a pár dnů to vypadalo, že možná všechno dobře dopadne. Ale během několika dnů nastal obrat.

Když máma znovu volala spřízněnou paní, aby se s ní promluvila o dalších možnostech, bylo jí řečeno, že dotyčná tam již nepracuje a moje výsledky nejsou tak dobré, abych se hlásila na střední školu, že mám 5 trojek na vysvědčení a zkoušky z matematiky a z češtiny mám oboje za 3. Na to máma odpověděla, že se jedná o omyl, že na vysvědčení nemám ani 1 trojku a zkoušky mám za 1 z matematiky a 2 z češtiny. A oni na to, že má špatné informace, že oni pracují s tím, co právě slyšela a odkudže ví, jaké mám známky ze zkoušek. Tak jim prozradila, že je má u sebe. A oni ji požádali, ať se druhý den i s písemnými zkouškami dostaví k ním na odbor. Máma pro jistotu hned volala tátovi. Ten jí řekl, ať nikam nechodí a doklady o zkouškách k někomu schová. A už ten večer hlásil Hlas Ameriky, že dceři Pavla Landovského na příkaz ministerstva školství sfalšovali známky na vysvědčení i ze zkoušek, aby se nemohla ucházet o studium na žádné střední škole, protože její otec je signatářem Charty 77. A že se tedy jedná o exemplární případ toho, jak jsou děti signatářů charty diskriminované a nesmějí v Československu studovat. Takže jsem se na jednu stranu stala exemplárním případem, ale na tu druhou se moje naděje na studium zcvrkly na nulu. Protože ještě ten večer jsme se dočkali několika telefonátů, které na vysílání reagovaly a bylo jasné, že tohle se jen tak neutiší. Jak se na druhý den tvářil můj třídní, další učitelé na základce a ředitel školy, to bych nikomu nepřála vidět. Byli doslova hrůzou bez sebe. Připadala jsem si jako prašivá. O mém studiu na střední škole už nikdo ani necekl. Nikdo se mě na nic neptal. Všichni dělali jako by nic. A přestože se do té doby s námi deváťáky mluvilo o dalších studiích a učňácích skoro denně, teď bylo ticho po pěšině. Když se po několika týdnech téma ve třídě znovu otevřelo, protože se kvapem blížil konec školního roku a muselo být jasno, kdo kam po prázdninách nastoupí, se mnou se nikdo nebavil, jako bych ve třídě vůbec nebyla. Mezitím se k mému případu vyjádřili ještě na jiných štvavých vysílačkách a přidali pár dalších informací, například i o tom, že paní, která mámě dala zkoušky do ruky, dostala vyhazov z práce. Bylo zvláštní slyšet své jméno, jak se vyslovované s cizím přízvukem probíjí vlnami rušiček a překonává oceán. Jak se prodírá do mnoha domácností a stane se příkladnou informací určitého typu. A právě v tomto nejhorším čase, kdy to vypadalo, že není záchrany, vstoupila do hry dobrá duše paní Boženka P. z divadelního ústavu, sekretářka tehdejší ředitelky. Boženka byla přesvědčená komunistka a nemohla uvěřit tomu, co se doslechla o mých komplikacích kolem přijetí na střední školu. Šla za mámou a povídá: Helenko, to se mi nelíbí, taková nespravedlnost. To bychom se na to podívali. Náš Jarouš je na ministerstvu školství a to já se ho voptám. Jak si to tam na tom ministerstvu představujou? Já mu řeknu, že znám Betinku od mala a že nikomu nic zlýho neudělala. To by nešlo. A jak řekla, tak konala. Vynadala synovci Jaroušovi, který byl nějakým náměstkem či jiným zvířetem na ministerstvu školství, a ten ji nejdříve ujistil, že tady nejde nic dělat, protože byl vydán centrální příkaz, aby celá Praha jednotně nepřijímala děti chartistů na střední školy. A v mém případě, že se prý jedná o hodně profláknutou situaci. Ne, s tím nikdo nehne. Jak se do toho namotali cizí vysílačky, je to beznadějný případ. Ale Boženka jako pravověrná přesvědčená komunistka s dobrým postavením v rodinném systému Jarouše pořádně spucovala, že takhle si ten socialismus ona nepředstavuje. Až nakonec její synovec přišel s tím, že za 2000 korun by se to asi dalo nějak zařídit. Korupce Božence zřejmě tolik ideově nevadila a tak mámě od svého synovce vyřídila, že prý jsou ve středních Čechách 2 gymnázia, kde si ředitelé z nějakých zvláštních důvodů mohou dovolit jistá svévolná rozhodnutí a že to jedno gymnázium je Český Brod a druhé Dobříš. A jelikož nejsou tato licea přímo v Praze ani v bezprostředním okolí, může někdo mocný na ministerstvu za malou odměnu přimhouřit očko. Ať si jedno gymnázium vybereme. Načež jsme po zralé úvaze vybrali Dobříš.

Zaprvé se na Dobříši nacházel zámek spisovatelů, a tedy to bylo místo kulturní a duchem protchnuté. Za druhé jsme tam jezdívali s maminkou v létě 1971 a 1972 natáčet seriál Zahrádky a zahrádkáři, když pracovala mimo mnoha dalších profesí i v krátkém filmu jako asistentka režie. Jednalo se o naučný pořad pro zahrádkáře. Všechny scény, u kterých se trochu víc zničí zahrada, se filmovaly u autora scénáře pana Tykače, jehož dům stál právě na Dobříši. Užili jsme si krásné léto a byla tam legrace, zejména s Helenkou Růžičkovou, která hrála nezvladatelného zahradního hosta, a my s Andreou a ještě jedním chlapcem její děti. Když byla Helenka na place, tak se celý štáb pořád tak chechtal, že se nedalo točit. Některé situace se filmovaly i v zámeckém francouzském parku, který byl veřejnosti nepřístupný, přestože nádherný. Zkrátka jsme od tohoto idylického léta měli všechny tři Dobříš v srdci. No a nakonec zanedbatelné nebylo ani to, že Dobříš leží na přímém výjezdu z Prahy 5.

A když jsem se těsně před koncem školního roku dozvěděla, že mě na střední školu jako zázrakem opravdu přijali, začal mi na krátkou dobu ráj na zemi. A ten poslední týden na základce byl prostě jedním slovem báječný. Učitelé se ke mně zase začali chovat jako k ostatním. Dá se říct, že viditelně netajili svou radost nad tím, že se věci sami tak pěkně poskládali a oni už se nemusí tolik bát toho, jak se ke mně mají chovat. Ale největší štěstí a pro mne to nejdůležitější ze všeho bylo, že Karel Ž. Zřejmě pocítil můj nárůst sebevědomé energie ve chvíli, kdy mě všichni přestali všeobecně odmítat a konečně po mnoha letech mého marného toužení a snažení jsme se zblížili. Tak říkajíc, jsme spolu začali chodit. Málem jsem Karla samou vášní a radostí sežrala, i když on se sežrat nedal a měl celou situaci pod kontrolou. Byl přece jen mnohem silnější a fyzicky zdatnější než já. Vydržel mé intimní obléhání necelou půlku léta, i když nakonec dal bohužel přednost kamarádce z tréninku, která asi nebyla tak intenzivní jako já. Ale to až později. Poslední týden školní docházky pro mě představoval procházku růžovým sadem. Pár dnů před koncem školního roku jsme s Karlem zorganizovali celotřídní útěk do nově otevřeného bazénu při továrně ZPA, který trůnil na kopci asi kilometr nad školou. Nádherný krytý bazén s vyhlídkou na půl Prahy už dnes bohužel nestojí. Rozkládal se kousek od továrny na jemnou elektroniku, která na rozdíl od bazénu existuje dosud a je od 50. let umně vklíněna do cibuleckého háje. Podobně jako se ve Vokovicích zakusuje Arytma do šárky, což není náhoda, jak by se mohlo zdát, ale záměr. Jímž se v oněch časech minulého století tehdejší mocipáni pokoušeli proletarizovat buržoazní čtvrti jako Vokovice nebo Cibulka. Když naše fyzikářka Suchá tehdy na konci školního roku vstoupila do třídy na jednu z posledních hodin fyziky a našla tady jen osamělého Mirka Š., jak si ze čtyřlístku obkresluje prasátko, postavili se jí na hlavě její černé husté vlasy vsteky a měla co dělat, aby chudáka Mirka neroztrhla jako hada. Nakonec z něj vydolovala, kam se celá devátá třída poděla. Paní učitelka Suchá se jistě nepokrytě těšila, až ukončíme povinnou školní docházku a asi i doufala, že už jí žádné peklo takhle koncem června nestihneme připravit. Dodnes se stydím za to, jak jsme jí celá třída stírali, když rázně vstoupila do učebny a ukázalo se, že má na ruby blůzu. Teprve dnes vidím, jaké hrdinky a jací hrdinové byli někteří vyučující, když nás nakonec nijak nevytrestali. Z mojí strany šlo o opravdu kaskadérský čin, když zvážím, kolik lidí se mohlo přetrhnout, abych se nakonec přece jen dostala na studia a já si klidně odvedu za školu rovnou celou třídu. Milostný úspěch mě přivedl do mánie, všechny úzkosti a strachy ze mě spadly a život mi začal dávat smysl. Na začátku prázdnin jsme s vytouženým Karlem Ž. podnikli výlet na Dobříš, abych se podívala, jak vypadá mé nové působiště. Pro jistotu Karel pozval ještě jednoho spolužáka ze třídy, shodou okolností také Karla Ž., který nám dělal celý den společnost. Báječný výlet, i když jsme byli ve třech. Dobříšské gymnázium se nachází v několika podlouhlých pavilonech rozhozených na pozemku mezi základní školou a zámeckou zahradou. Budovy byly tehdy propojené dlouhými zastřešenými chodníky a uprostřed se rozprostírala velká betonová piaceta se žerděmi na vlajky a širokým schodištěm k hlavnímu pavilonu. Gymnázium prý bylo na Dobříši založeno v 50. letech díky tomu, že zdejší zámek, zkonfiskovaný Colorado Mansfeldům, byl posléze věnován spisovatelům, respektive svazu spisovatelů, takže existence gymnázia v městečku měla stvrdit kulturní význam Dobříše. Barokní zámek stojící v zatáčce naproti kostelu nad jedním z dobříšských rybníků a jeho rozlehlý park se přehlédnout nedali, a to i přesto, že byly uzavřeny. Zámek sloužil jako domov důchodců pro kulturní veličiny a dožívalo tady tehdy několik režimních spisovatelů. Časy jeho literární slávy z 60. let, kdy se tu scházela spisovatelská elita národa a vyhlašovala nové programy pro socialismus s lidskou tváří, už byly v nenávratnu. Ale zdivočelý anglický park byl i tehdy přístupný a je pořád nádherný. Možná hezčí než dřív.
Sahal až k dalšímu rozlehlému rybníku, jehož vzdálený protější břeh omýval hráz ve Staré Huti, kousek od vily, kam jezdíval před válkou Karel Čapek se svou Olgou. Tady jsme se tehdy na obhlídkovém výletě všichni tři vykoupali, já dokonce nahá, neboť jsem po dědečku Albertovi rozená nudistka. Tímto svým geneticky podloženým návykem jsem své okolí obtěžovala celý život, ale tady jsem si svým konáním ještě nebyla tak moc jistá. Večer jsem přijela domů nadšená, dobříž se mi líbila a výlet samozřejmě také.

Jako dokument o pohnuté době i jako zpověď rozstřelené duše funguje vzpomínková próza Beatrice Landowské. Její deníkové zápisky podávají obraz složitého vztahu s excentrickým a živelným otcem. Právě díky němu však autorka získává přístup do svébytného společenství českého disentu, se kterým se jako outsiderka postupně zbližuje. My tuto četbu z knihy Když máma spala posloucháme v premiéře, je celkem 15 díl. Pro rozhlas ji připravila Petra Hinčíková a čte nám Anita Krauzová v režii Jakuba Doubravy. Sedmou část z oněch 15 zase zítra po 23. hodině.

osudy. Poslední půlhodinka dnešního dne 18. května bude věnovaná rozhlasovému vzpomínání Petra Vronského, houslisty a všestranného dirigenta, který vzpomíná v rozhlasových osudech na život na operních scénách a symfonických pódiích. Osudy posloucháme v premiéře, připravila je Eva Ocisková za technické spolupráce Jana Braunera. Tak tedy zveme k poslechu a klidnou noc vám přeje také Daniela Čermáková od mikrofonu stanice Vltava. Mějte se pěkně.

Nevymyslel jsem to já, ale dalo by se říct, že vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Narodil jsem se do hudební rodiny, tatínek byl koncertní mistr houslí, hrál na housle a já už jako dítě, tak jako Václav Hudeček se to jednou zmínil ve svém hovoru, jsem naproti němu stával s vařečkami a hrál jsem podle něj na ty vařečky. My jsme vlastně byli dva, já jsem měl sestru o 2 roky starší, která potom bohužel zemřela v mladém věku, asi kolem 6 let, takže já jsem potom zůstal sám. O to víc se mě líbila právě ta tatínkova práce s houslemi. On totiž k nám chodil také klavírista a s tatínkem zkoušeli, protože on krásné, je to německé řečení, on dával koncerty, ten hrál koncerty. Tenkrát se hrály na koncertech i houslové koncerty s klavírem, nebo to byl večer přídavků a tak dále. A mimo koncerty s orchestrem, s filharmonií, tatínek hrával i právě s tím klavírem. A pro mě to byl obrovský zážitek, když ten pan klavírista přišel a ty začali spolu zkoušet a já jsem si mohl vlézt pod ten klavír a teď to tam dunělo a prostě já jsem byl v 7. nebi. No a takže nebylo divu a vlastně jsem začal hrát na housličky, už ve školce jsem vystupoval, hrál jsem písničky a byl jsem na ty housličky takový drak, že rodiče přede mnou ty housle museli schovávat. Zvlášť proto, že mě učil tatínek do pozdějšího věku, mého uměleckého by se dalo říct, a on měl obavu, abych si bez jeho dozoru neskazil ruku, abych neměl nějaké špatné návyky. A to bych také doporučoval všem rodičům, kteří mají nadané děti, aby se nebáli tyto děti nějakým způsobem vyučovat. Pozor, neznamená to, že když bude to dítě chodit nějakému pedagogu jinému, že mu takzvaně polezou do zelí a budou dítě učit podle své představy, to ne. Ale je dobře, když tomu nějakým způsobem rozumí, tomu nástroji a tomu dítěti mohou poradit. Ono totiž potom to jde všechno mílovými kroky dopředu. Takže ono nebylo také divu, že potom já v mladém věku, v 8, v 9 letech, já jsem hrál cikánské melodie, v 11 letech houslový koncert Mendelssohna, vyhrával jsem soutěže a víceméně jsem měl předurčenou kariéru houslisty. To ovšem se trošku zvrtlo, protože já jsem začal chodit na konzervatoř do Kroměříže, kde jsem absolvoval první rok a ještě pár měsíců, jenomže mezi ten tatínek odešel z Olomouce z postu koncertního mistra Moravské filharmonie do Plzně, do divadla Josefa Kajetána Tyla. A protože v Plzni ta konzervatoř teprve začínala, tak já jsem měl 2 možnosti. Buď to nastoupit do Plzně a znovu opakovat první ročník, což by nebylo příliš smysluplné, anebo být 1 rok doma, ale to zas nezhledával smysluplným můj tatínek, který stejně předpokládal, že budu houslista a nejlépe koncertní mistr, buď to v České filharmonii nebo v Národním divadle, a jeho heslo bylo, co by to bylo za koncertního mistra bez orchestrální praxe. Takže já tenkrát v tom volném roce jsem udělal konkurs jako LF 15 letý do Moravské filharmonie, kde jsem sezonu hrál ve skupině druhých houslí a potom jsem přešel po vykonaném konkurzu do operního orchestru divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. A zároveň jsem potom začal dělat konzervatoř a protože ta konzervatoř začínala, já jsem první absolvent plzeňské konzervatoře, tak nikdo přesně nevěděl, co se smí, co se nesmí, takže já jsem byl řádně zaměstnaný a řádně jsem chodil do školy. Ale to zaměstnání v tom orchestru mělo jeden negativní moment, právě negativní dopad na mě jako houslistu, protože mně se začala moc líbit práce dirigenta. Ta práce dirigenta byla ohromně inspirující, protože jako houslista máte pouze vlastní nástroj, víte, co se naučíte a víte, jak to plus minus zahrajete, ale ten nástroj jsou jenom 4 struny a smyčec, kdežto ten dirigent má k dispozici nástroj, nejenom orchestr, zvlášť v opeře, tam je ještě potom sbor, solisté, kulisy, balet, prostě ta práce je
ohromně zajímavá. A já měl tenkrát velmi, velmi inspirující dirigenty nad sebou, a to byl Bohumír Liška, Jiří Kout, doktor Karel Vašata, a potom ještě jsem hrál pod Daliborem Brázdou, třeba Mario Clemencem a dalšími. Není tedy divu, že jsem začal pošilhávat po té dirigentské taktovce a tatínek řekl, ne, takhle by to nešlo, ty v první řadě musíš udělat řemeslo, to znamená, že já jsem měl 6 let konzervatoře, absolvoval jsem Brahmsovým koncertem, mezi tím jsem bral Čajkovského koncert, Chačaturiana, houslový koncert a řadu dalších, a víceméně si mě vzal pod křídla Jiří Kout, který mě během 2 let na ty zkoušky na AMU připravil. A to byly nádherné hodiny, kdy mě trénoval jednak na intonaci, sluchové testy, harmonické testy, a potom takzvaně mě udělal ruce a nemuseli jsme se nijak zvlášť bavit, jako by se dalo říct, vzdáleně, protože jsme spolu, on jako dirigent, já jako jeho žák, jsme spolu pracovali. Potom s tímto bohužel jsem se nemohl nikdy chlubit, protože Jiří Kout emigroval, byl emigrant, a toto sdělení, že já jsem mu do dneška vděčný za svoje dirigentské základy, tak to vlastně se možná teď všichni dovídáte poprvé. Ale já jsem měl velké štěstí i na pedagogy na akademii, protože tam již zmíněný Bohumír Liška nás prováděl operním zpěvem, operní praxí to byl potom Robert Brok, ale v prvních 2 ročnících jsem měl nezapomenutelného profesora Josefa Veselku, který mě nesmírně naučil tajemství sborového zpěvu, sborové interpretace, jak mužských sborů, tak těch sborů smíšených, a zejména tenkrát začínal být v oblibě renesanční polyfonie, ze kterou si nikdo přesně moc nevěděl rady, ale pan profesor Veselka to měl výborně vymyšlené, sděloval nám tajemství právě vedení hlasů, polyfoní vedení hlasů, jak musí každý hlas mít vrchol, musí uhnout ostatním hlasům, všechno musí probíhat ve zlatém řezu. To jsou sdělení, která se dají potom navléknout na jakoukoliv hudbu. To je obrovské bohatství, které jsem od pana profesora Veselky získal. No a samozřejmě symfonický repertoár nezapomenutelný, pan profesor Alois Klíma, dlouholetý šéf symfonického orchestru Československého rozhlasu, Jindřich Rohan, dlouholetý dirigent FOKu. Zkrátka musím říct, že celá ta naše generace byla opravdu v těch nejlepších rukou.

Jak jsem říkal, jako houslista má svůj nástroj, tak dirigent má svůj nástroj, ten ansámbl. A to je velký rozdíl, protože já vím, co se na ty housle naučím, kde mám slabinu, na co si musím dát pozor, ale totéž se nedá říct o tom ansámblu. Já teď říkám ansámbl, protože ono je jedno, jaký ansámbl to je, jakého druhu, protože je to prakticky všade stejné. Vy nevíte, jak se vám kdo vyspal, jestli někoho bolí zuby, jestli je někdo nemocný. A to se samozřejmě odráží na tom výkonu, nebo jestli nemá nemocné dítě a tomu podobně. To jsou nepředvídatelné věci, které potom ten dirigent musí řešit. Já jsem tady měl v tomto smyslu obrovskou výhodu v tom, že jsem v tom orchestru strávil opravdu léta a dobře jsem poznal, co se v tom orchestru děje, co je orchestru příjemné, co je orchestru nepříjemné, co by měl ten dirigent dělat a hlavně, co by měl ten dirigent nedělat. A to je právě ta velká výhoda toho, kdo nějakým způsobem už přes určitý nástroj ten ansámbl pozná. Nebo třeba zpěvák, který už zpívá nejdřív ve sboru v opeře, okouká si to, pak povýší na malá sola, má krásný hlas, takže se dostane k velkým solům, ale už má určitý ten vklad, nejde tam přímo ze školy takzvaně jako elév. Důležitá věc při práci s orchestrem nebo vůbec s tím ansámblem je, aby se člověk nějakým způsobem s tím ansámblem sžil, aby dovedl nejdřív odhalit problém, pojmenovat problém a hlavně vyřešit problém. Protože je spousta dirigentů, kteří jenom přehrávají a doufají, že ono se to nějakým způsobem samo spraví a že se to nějakým způsobem samo vyřeší. No, většinou se to nevyřeší, ale muzikanti jsou ohromně flexibilní lidé a nikdy nenechají koncert takzvaně padnout. Proto já taky vždycky říkám, že žádný muzikant neudělá chybu schválně. Každého to většinou mrzí a každý se potom nějakým způsobem za to stydí, jestliže udělá nějakou chybu. Pak se musí akorát rozlišit, jestliže tu chybu udělal náhodně, třeba z nepozornosti, ale nebo také z neschopnosti. A to už je potom ten horší případ, který by se nějakým způsobem měl řešit. Měl jsem velmi dobré vztahy s Beogradskou filharmonií, často jsem tam jezdil a měl jsem s nimi krásné koncerty a krásné zážitky. Jeden z nich je ovšem velmi pěkný. Hráli jsme tam Antonína Dvořáka 7. symfonii a tam je jedno kontrabasové místo, které není lehké. No a když na něj přišlo na zkouškách řada, tak to bylo tak v úterý, tak ono nešlo. Prostě ta skupina to nezahrála. A já jsem říkal, tak pánové, prosím vás pěkně, tak si na to podívejte a zítra si to vememe a zahrajeme si to. No a byla středa a ono to místo zase nešlo. A jsem říkal, tak podívejte, koncert je v pátek, zítra je čtvrtek, tak prosím vás pěkně, podívejte se na to. Opravdu není to zas tak obtížné, aby se to nedalo zahrát, ale nedá se to hrát v listu. No a ve čtvrtek to zase nešlo, to místo. Teď celý orchestr čekal, co se bude dít. Já jsem v tom orchestru hrával, tak vím, jak je to hrozně nepříjemné a vím, že to je opravdu poslední možnost, kterou ten dirigent má. Libor Pešek na to měl krásný bonmot. Říkal tak, pán sám. To znamená po jednom. A to je opravdu velmi nepříjemná situace. No a teď první to nezahrál. Já jsem to naštěstí vzal od posledního pultu. První to nezahrál, druhý to nezahrál, třetí to místo nezahrál, čtvrtý a tak dále. A teď já jsem věděl, že nemůžu dojít k prvnímu pultu, kteří by to možná zahráli. Ale co by se stalo, kdyby to nezahráli? Takže to bylo velmi netaktické. No takže jsem skončil, dal jsem přestávku a říkal jsem tak a teď pan vedoucí skupiny, teď je to tady naučte a potom bude celý orchestr pokračovat dál. Tak po přestávce jsme nastoupili
A oni opravdu to místo už zahráli, takže ono to šlo a už nebylo co řešit. A teď byla druhá přestávka, zaklepalo se u mě na dveře, já jsem otevřel dveře a za nimi stál vedoucí skupiny kontrabasu. Kontrabasisté jsou velcí chlapi, aby ten kontrabas uhráli, ale tenhle byl mimořádně velký, silný. A teď ve mně okamžitě byla malá dušička, já jsem říkal, tak a teď mě jednu vrazí a já se tady rozplácnu naproti o tu zeď a koncert nebude a povezou mě v olověné rakvi do Čech. Ono se to vyvinulo úplně jinak, ten kontrabasista řekl, maestro, já se vám omlouvám za mě i za celou skupinu a naše skupina by si vás dovolila po dnešním koncertě pozvat na večeři. Já jsem zůstal úplně štajf, šel jsem na tu večeři s nimi, ten večírek byl velmi hezký, velmi, velmi družný a já potom jsem mezi nimi měl i, jako dal by si říct, osobní přátelé, zkamarádil jsem se s nimi a chodil jsem potom i na návštěvy do rodin k ním a měli jsme velmi přátelské vztahy, takže dalo by se říct, že i z nepříjemné situace se najednou dá udělat krásné přátelství.

Ještě během studia na škole jsem se setkal, nebo měl jsem to štěstí, že jsem se setkal s několika ansámbly. Můj první ansámbl byl mužský sbor, dneska velká vzácnost. Byl to mužský sbor spojených spořitelen a záložen pražských. Velmi si na tom titulu zakládali a spolu jsme absolvovali několik koncertů. Já mám na ně vzpomínku akorát pro mě tragickou, protože to mělo být moje první vystoupení s nimi, to znamená s tímto sborem, a měli jsme vystoupit v krematoriu, kde jsme měli doprovodit zemřelého bratra. Oni si také říkali bratři mezi sebou. A tenkrát se zaváděly v Praze nové tramvaje, takže občas vypli proud. No a stalo se, že já jsem vlastně moje první dirigentské vystoupení poslechl jako posluchač, protože tramvaj měla zpoždění, obřad bohužel začal včas a pomocný sbormistr tenkrát dal tu první dobu a ten sbor beze mě odspíval pečlivě nacvičený program. To byla taková moje tragédie. Druhá vlastně podobná historka byla při mém prvním operním představení v Disku, kdy jsme hráli Dvě vdovy a tam končí předhra a potom začíná první jednání s tím, že je kratoučka předhra orchestru, opana jde nahoru a sbor začíná zpívat Jitro krásné, nebe jasné, kine nám. A opona se nevytáhla. Takže zase jako s křížkem po funuse, samozřejmě, že jí vytáhli tu oponu, ale půl sboru už začalo, půl sboru nezačalo a ten začátek byl opravdu takový rozpačitý. Vlastně, když vemu ty moje začátky s různými ansámbly, tak moje první vystoupení se symfonickým orchestrem bylo na soutěži mladých dirigentů v Olomouci v roce 1970. Já jsem byl tenkrát ve druhém ročníku, tuším, a já jsem do té doby žádný orchestr nedirigoval. Já jsem vlastně si celou tu soutěž nacvičil, to je krásný dirigentský výraz, takzvaně na sucho, to znamená jenom s klavírem a jenom u partitury, s tím, že potom jsem vlastně na té soutěži předváděl výkon dirigentský už přímo se živým orchestrem. Já jsem říkal, to je něco podobného, jako když klavírista by si namaloval klaviaturu na stole, cvičil na tom koncerty a pak by šel soutěžit s někým na opravdový klavír, kde ty klapky fungují. Takže vlastně takové to by byly moje začátky. A když jsme už u toho začátku, jako první moje profesionální angažmá, tak moje první profesionální angažmá bylo shodou okolností v divadle Josefa Kajetána Tyla, ze kterého jsem odešel jako houslista a vrátil jsem se tam jako dirigent, což by nebylo tak špatné, ale tam bylo zvláštní to, že můj otec tam byl koncertním mistrem. A vlastně do dneška vždycky říkám žákům svým a posluchačům, važte si každé připomínky, kterou vám pan profesor nebo kdokoliv řekne, protože jakmile odejdete ze školy, už vám nikdo nic neřekne. A tak jako mě ten tatínek pomohl jako houslistovi, kdy vlastně mě dával takové ty rady, ty grify a v tom dobrém slova smyslu, ty návody, jak vyřešit houslové problémy, tak toto my jsme potom řešili, já jsem tuto kontrolu měl právě v tom mojím prvním angažmá a mohu vám říct, že to někdy bylo pro mě dosti kruté, protože jako mladý absolvent dirigování jsem pochopitelně byl vychováván k tomu školou, že teď vlastně v uvozovkách jsem snědl veškerou moudrost, vím všechno nejlíp a chci dělat všechno jinak a všechno prostě teď bude tak, jak jsem se to naučil, ale ono v té praxi to vypadá úplně jinak a já díky tomu tatínkovi, který mě opravdu několikrát klepl přes prsty, ne, nikdy ne přede všemi, ale doma. Doma mě opravdu několikrát přistřihl ty křidílka v tom rozletu, že jsem opravdu skřípěl zubama, ale v drtivé většině, ne-li ve 100%, jsem mu vždycky potom dal za pravdu. A znovu opakuju, každý važte si toho, když vám někdo řekne nějakou připomínku, byť nepříjemnou, protože tím jedně rostete.

Já jsem tu operu, mimo toho, že mě tam při absolventském představení nevytahli oponu a tenkrát dirigent Přemysl Charvát, který tam měl dozor, říkal teda, pane Vronský, tohle se stát, vám asi ta opera bude souzená, tak aniž bych s tím počítal, tak ono to tak nějak bylo. Protože já jsem tu operu jednak poznal jako houslista, pak jsem ji poznal jako dirigent v Plzni a není proto divu, že jsem se potom přihlásil ke konkurzu na místo šéfa opery v Ústí nad Labem, který jsem úspěšně vykonal a do Ústí nad Labem jsem nastoupil. Tenkrát totiž ta krajská divadla Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem, Ostrava, Brno samozřejmě, Bratislava tenkrát byla naše, Košice, překypovali ohromnými hlasy, velkými hlasy ve všech oborech a ti nejlepší z nich teprve se dostávali do divadla Národního, takže ta práce i na těchto krajských scénách byla opravdu velmi pěkná. My jsme si mohli troufnout mimo klasiku Prodaná nevěsta, Rusalka, Libuše, jsme šli i na Růžového kavalíra, Tannhäusera hráli v Ústí nad Labem a vlastně celý světový repertoár. Tak to tenkrát vypadalo. No a potom jako další mé místo mělo být Státní divadlo Brno, ale tam došlo už k posunu tomu, že já jsem mezi tím samozřejmě mimo svoji kariéru operní často dirigoval symfonické orchestry u nás i po celém světě. A tady v tomto momentu, když jsem měl nastoupit tenkrát do Státního divadla v Brně, tak František Jílek, národní umělec, tenkrát přecházel do Státní filharmonie Brno a rád, musím to říct, a rád by tam měl mě jako druhého dirigenta. A proto tenkrát do divadla nastoupil Jiří Pinkas s Jiřím Hlasem a já jsem nastoupil jako druhý dirigent Františku Jílkovi a ta karta se obrátila, že jsem potom měl hlavní dirigování symfonického orchestru a občas jsem jenom dirigoval operní ansámbly. Pro dirigenta je totiž naprosto ideální, když může dirigovat obojí. Jenomže ono dřív to bylo tak, že vlastně nastudování opery trvalo poměrně dlouho, 2 až 3 měsíce a potom se hrály reprízy, kde sice ten dirigent měl asistenta, ale v drtivé většině představení musel oddirigovat sám, kdežto dnes je ten systém naprosto jiný. Dneska většinou se hraje stadionově, to znamená, že se opera naskouší, odehraje se velký špalek těch představení a potom se zkouší opera další. Já vlastně jsem si toto vyzkoušel v Kammeroper Wien, kde jsem nastoupil v roce 1991 a úspěšně jsem tam provedl premiéru Il Signor Bruschino. Tenkrát na premiéře byl i kancléř Vranický. Měl tenkrát zlomenou nohu. Seděl v první řadě a měl tu nohu v sádře nataženou. A ta opera byla samozřejmě úžasná, protože tam bylo mezinárodní obsazení zpěváků a to je prostě pro každého dirigenta velký svátek, když máte na jevišti výškaře, sopranistky nebo tenoristy, že se nemusíte obávat, že jim výška selže, anebo basisty, kterým zní ty pedálové tóny a zase nemáte obavu, že se jim to neozve takzvaně. No a tam vlastně my jsme 2 měsíce zkoušeli a 3 měsíce jsme hráli 3x v týdnu, nebo možná 4x v týdnu, to už si teď nespomínám přesně. Ale na co si vzpomínám přesně bylo, že když tady tato stadiona skončila, takže mě tam ředitel Horvát nabídl další angažmá a říkal, že další angažmá by byla Prodaná nevěsta. A já jsem říkal, no to je úžasné. Prodanou nevěstu do té doby já jsem premiéroval 3x, to znamená 3 premiéry a těch představení jsem mohl mít za sebou možná takových 120, 150. Měl jsem velkou radost. A zřejmě jsem tu radost projevil velmi intenzivně, protože pan ředitel říkal, no počkejte, počkejte, ale to nebude obyčejná Prodaná nevěsta. Já jsem říkal, no ale jaká bude? Víte, my tady budeme inscenovat jako sociální drama. A já zvedl oči a říkal jsem, no sociální drama, ale
to v té opeře není. Jak si to představujete? On říkal, no, byl rok 90-91. A on říkal, no, to právě ten Vašek, to bude taková ta vaše zkostná těla, byrokracie a to všechno špatné, to komunistické. A potom tam přijde ten Jeník s tou komedií a to bude ta Wende, to bude ta změna, to bude ten svěží vítr a to bude to osvobození a ta svoboda. Já mu říkám, ježiš, ale pane řediteli, to v té opeře není, tam jde úplně o něco jiného, tam jde o ten trik té smlouvy a potom vlastně ani v té hudbě to není. Pane řediteli, podívejte, já jsem vlastenec, ale toto, to já bych nemohl dirigovat v této podobě. To kdybyste byl tak laskav. Další představení je Šostakovičův Nos. To je také Slován a já bych radši, kdybyste mě mohl přidělit tuto premiéru. Pan ředitel říkal, ne, já to chápu, vaše vlastenectví, to je velmi pozitivní a tak dále. Ale od té doby moje angažmá skončilo a už jsem si ve Wiener Kammeroper nikdy nezadirigoval.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá to nejlepší z klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrhůnová. Dnešní odpolední blok nabídne hudbu výrazných osobností evropské hudby. France Schuberta, Ludvíka van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmse a Jeana Sibelia. Začneme jedním z nejzásadnějších písňových cyklů hudební historie. Franz Schubert patří k nejvýznamnějším představitelům raného romantismu a jeho písňová tvorba představuje samostatnou kapitolu hudebních dějin. Cyklus Zimní cesta vznikl v posledním roce skladatelova života a patří k jeho nejhlubším a nejintimnějším dílům. Na text Wilhelma Millera sledujeme osamělého poutníka, který prochází zimní krajinou i vlastním nitrem. Jednotlivé písně vytvářejí souvislý oblouk od tiché rezignace až po existenciální prázdnotu závěrečného flašinetáře. Zpívá Wolfgang Holzmair, na klavír doprovází Imogen Cooper.

Ludwig van Beethoven byl skladatelem, který zásadním způsobem proměnil podobu symfonie. Jeho symfonie číslo 7 a dur patří k nejenergičtějším a rytmicky výrazným dílům jeho tvorby. Skladba je proslulá především svou druhou větou, allegretem, které se často hraje samostatně a patří k nejznámějším Beethovenovým hudebním myšlenkám. Hraje Freiburger Barockorchester, řídí Gottfried von der Goltz.

Vyslechli jsme symfonii číslo 7 A-dur Ludvíka van Beethovena v podání Freiburger Barock Orchester pod vedením Gottfrieda von der Goltz.

Johann Sebastian Bach je považován za jednoho z největších skladatelů všech dob. Jeho Goldbergovy variace patří k vrcholům klávesové literatury. Dílo je vystaveno na jednoduchém tématu, které Bach rozvíjí ve 30 variacích nejrůznějšího charakteru. Od virtuózních přes kontrapunktické až po hluboce meditativní. Interpretace Glenna Goulda patří k nejznámějším a zároveň nejvlivnějším nahrávkám tohoto díla.